0: Například Franklin je americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jiří Lehečka se s US Open loučí ve třetím kole. S Řekem Stefanosem Tsitsipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková, která porazila Američanku Liovou 2-1 na sety. Karolina Muchová v New Yorku skončila s domácí Emou Navárovou, prohrála 3-6, 5-7 a po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
2: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece jenom bylo fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D3 u Tábora, také na D1 u Chocerad. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace před sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru je hlášený předmět na vozovce. Na místo už jede policejní hlídka, tak pozor. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, tam pozor před sjezdem na Chocerady. Na 30. kilometru zastavilo nepojízdné auto, je na krajnici, nepřekáží, ale stojí v nepřehledném úseku v zatáčkách. A pozor i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru teď stojí několik aut po nehodě v odstavném pruhu, nepřekáží, ale okolo se tam pohybuje větší množství lidí, tak zpozorněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se od severu zatáhlo a přidává se déšť. Ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. A přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
5: Ve 2:06 v sobotu 5. září i na začátku víkendu pro vás máme v noci telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu rozhlasovou hru Jiří Havelka Tragédie Liblice. Vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Za chvíli vám tenhle titul představíme, teď jenom řeknu telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255. Volejte právě teď, těším se na vás.
6: Noční Radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Skupináče nás je ve 2 hodiny 10 minut v dozvuku. Teď už telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu Tragédie Liblice. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Martine, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Pátečně sobotní noc, co vy děláte dneska v noci?
4: Pracuji.
0: A jak dlouho ještě?
4: Do rána.
0: Tak Martine, pojďte vyhrát v telefonické soutěži, ať vám to v práci rychle taky utíká. Tenhle týden se bavíme o legendárním českém vysílači Liblice B, nejvyšší stavba v Česku, to už jsme tenhle týden slyšeli několikrát. No a já se ptám tedy dnes na tuhle soutěžní otázku. Kolik hlavních stožárů tvoří vysílač Liblice B? Víme nebo dáme tři možnosti?
4: Netuším, tak asi tři možnosti. Ne?
0: Tak dobře, tak buď za A 400, za B 2, za C 800. Představte si takový jako vysílač prostě, no. Tak kolik jich tam může být, těch stožárů?
4: Dobrý, jo.
0: 400, 2, anebo 800?
4: Tak 2, dáme asi.
0: Ano, samozřejmě, já jsem doufal, že mi neřeknete třeba těch 400. Asi jsem neviděl nikdy 400 stožárů vedle sebe, které by byly vysoké 355 metrů. Tak Martine, je to vaše audiokniha, bude pro vás nebo někomu věnujete?
4: To je pro mě.
0: Tak ať se vám dobře poslouchám, ať vám to rychle v práci utíká na noční. Máte i zítra noční službu nebo jenom dneska?
4: Zítra mám kratší.
0: Zítra kratší. Tak se hlavně vyspěte přes den. Tak Martine, zůstaňte mi na telefonu, přeju hezký víkend, i když pracovní. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Telefonická soutěž pro dnešní noc za námi. Ta další zase zítra po 2 hodině v noci, no a zítra to už bude naposledy, co můžete vyhrát novou audioknihu Tragédie Liblice, tak jestli máte šanci, nebo jestli chcete tuhle audioknihu vyhrát, tak zítra poslední šance.

0: Desítky novinářů z mnoha zemí světa sledovali v uplynulých dnech v Nepálu přímo na místě záchranné akce po ničivé záplavové vlně. Byl mezi nimi i Český rozhlas a jak říká jeho asijský zpravodaj David Jakš, solidarita s malou zemí pod Himalájí, na kterou Češi vybrali přes 35 milionů korun, Nepálce dojala.
1: V noci jsem si zbal svůj pohotovostní kufr a letěl prvním možným letem přes Hongkong do Katmandu. Pohřešuje se tam hodně mých krajanů a nejdeme tam asi pro dobré zprávy.
2: Řekl mi při nástupu do letadla v Soulu kolega z jihokorejské tiskové agentury Yonhap. Ti nejrychlejší sem přijížděli spolu se zahraničními záchrannými týmy. Ostatní najížděli postupně v dalších dnech. Zatímco natáčení v Katmandu, například s lidmi v nemocnicích, bylo relativně snadné, dostat se do nejpostiženějších okresů Rasua a Nuwakot už byl problém. Nejezdí tam žádná veřejná doprava ani taxíky a míst v terénních džípech bylo málo. Velkou výzvou byla i nefungující elektřina, místa bez signálu a nestabilní data mobilních operátorů.
3: Prostě musíte něco vymyslet, nějak si poradit. K čemu vám bude sebelepší reportáž, když ji nedostanete k divákovi nebo posluchači? Musí nastoupit znalost prostředí a rychlé rozhodování. Pořád totiž bojujete s časem, protože redakční uzávěrka ani čas zpráv nepočká.
2: Krčí rameny pan Sari, nepálský novinář. Někdo to řešil prací na vlastní pěst, jiný si najmul takzvané fixery, místní lidi, kteří díky znalosti prostředí, kontaktům a penězům dokáží zařídit cokoliv. A jak v zemi přibývalo zahraničních korespondentů, vláda rozhodla, že se s okamžitou platností musí zaregistrovat. Jinak bude jejich aktivitu posuzovat jako práci na černo a za to je tady v Nepálu vězení.
4: Ne, zkoušet nahoru do hor proklouznout bez potřebného povolení a razítka není dobrý nápad. Policejní a armádní checkpointy by takového člověka odhalili. A problém by měl i ten, kdo ho veze.
2: Varuje pracovnice jedné z nepálských humanitárních organizací. Český rozhlas žádné nařízení ani pravidla nepálské vlády neporušil. Přídomek Česká, Český je tu teď velmi populární, protože i sem už doletěla informace, jak štědří jsou lidé v dalekém Česku a kolik peněz už vybrali na pomoc Nepálu. Z Katmandu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: 2 hodiny 30 minut. Přehled zpráv má Martin Matějka.
3: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. A policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Píše o tom agentura AP. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na přepočtu více než 3 miliony korun. Ve Spojených státech pak ze skladiště v jižní Kalifornii zase zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pabst. Vedení podniku za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun.
4: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka se s US Open rozloučil ve třetím kole. Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi podlehl 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 a nenavázal na loňské čtvrtfinále. Ve třetím kole skončila taky Karolína Muchová, která prohrála s domácí Navarovou 3-6 a 5-7. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková po výhře 2-1 na sety nad Američankou Liovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D3 u Tábora a také u Brna. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic stále pozor před sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru je hlášený předjezd na vozovce. Policisté už situaci prověřují tak opatrně. Pozor také na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové a to za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru se srazilo několik aut, stojí po nehodě v odstavném pruhu. Na silnici nepřekáží, ale okolo se pohybuje větší množství lidí, tak také pozor. A pozor také u Brna na silnici 373 na cestě z Ochozu směrem do Brna, zhruba na půli trasy, hlásíte nebezpečnou situaci.
6: Z Ochozu směr Brno, zatražení divočáci, jsou tam lidi, tak pozor.
5: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se od severu zatáhlo a přidal se déšť, ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severu západu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefler.
2: Ve 2 hodiny skoro 34 minuty zprávy za námi, kdykoliv je najdete taky na irozhlas.cz a v našem vysílání v čase do 3 hodiny třeba zpěvačka Pink. Zahraju vám taky Kateřinu Marii Tichou. A teď na chvíli do Británie. Tohle jsou Oasis.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: radiožurnál.
1: Víkendový radiožurnál.
2: This is the real, the street life.

0: Ve 3:15 posloucháte Radiožurnál. Do historického centra Opavy se vrátily demoliční stroje. Pokračuje bourání bývalého obchodního domu Slezanka uprostřed památkové zóny na Horním náměstí. Zatím ale není jasné, co tuhle panelovou budovu nahradí. Do debaty se zapojí architekti i veřejnost.
1: Poslední chůze po schodech, poslední cesta do opavské Slezanky. Dveře jsou pryč, rozvody jsou pryč a začíná demolice.
2: Probíhá demontáže výplní otvoru a demontáž střechy.
1: David Richtár zastupuje demoliční firmu. Bourání bude postupné.
2: Tady to je specifické, že se jedná o demolici v historickém centru města.
1: Zbouraná už je jedna část Slezanky. Podle radnice nezbylo, než demolovat na etapy kvůli složitému řešení vlastnických vztahů a likvidaci poslední části Slezanky zatím brání památková ochrana sousedního domu. Bourání tady lidé sledují a názory jsou různé.
3: To zbourají, bude víc místa.
4: Víte co, nesouhlasím s tím, v žádném případě.
5: Tak jestli to bude něco k lepšímu, tak proč ne, no.
1: Jste zvědavá, jak to dopadne?
5: Jak to dopadne, ano.
1: Co s Horním náměstím dál, to ukáže veřejná debata i připravovaná mezinárodní soutěž architektů, potvrdil opavský magistrát. Podle Petry Batkové z Národního památkového ústavu v Ostravě je to správný postup.
6: Podaří se tak scelit prázdné místo. To vzniklo v důsledku necitlivých poválečných a sanací.
1: Ve hře je dostavba bytových domů na místě, kde stály před válkou, taky kulturního sálu, podzemního parkoviště, ale je taky opačná varianta nestavět na místě Slezanky nic. Demolice totiž odhalila neobvyklý výhled na nezastíněnou konkatedrálu. I to může výsledek ovlivnit. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi. Noční radiožurnál.
0: To jsou informace z Česka i zahraničí.
1: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
0: Včetně dopravního zpravodajství.
1: A příjemná hudba.
0: Noční radiožurnál.
1: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
0: Radiožurnál.
1: S vámi i každou noc.
2: Tři hodiny v noci. Zprávy má Martin Matějka.
3: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. A po izraelských útocích v Libanonu zemřeli 3 lidé, dalších 23 je zraněných. A české basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
4: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
5: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
4: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu, 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
7: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrinta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrinta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Vestfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů v centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
8: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
0: Sport.
3: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdily roli favoritek. A proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová?
9: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů a měla jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece jenom byla fakt jako o dost teplejší než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
3: Po volném dnu čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14.30. Utkání vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu odvysíláme reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D11 za sjezdem na Lysou a nehoda na Klatovsku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru řeší hromadnou nehodu několika aut v odstavném pruhu. Nehoda nepřekáží, okolo se projíždí dvěma pruhy, ale pohybuje se tam větší množství osob, tak opatrně. Na Blanensku pozor na silnici z Těchova do Vavřince. Před obcí Nové Dvory se převrátilo auto na střechu, dopravu tam řídí policisté. A větší nehoda je hlášená i na Klatovsku. Na silnici 169 na výjezdu z Horažďovic do Klatov před Týncem havarovalo auto mimo vozovku. Na místě zasahují také záchranáři, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Štefem.
2: A to v sobotu 5. září, skoro 6 minut po 3. hodině. Teď přesně 6 minut. Zdravím vás, přeju vám klidnou noc a možná taky dobrý start do nového dne, pokud se právě teď probouzíte. Tenhle smutný příběh jste možná taky zaregistrovali. Vzal si do auta 5 dětí, způsobil vážnou nehodu a pak nadýchal skoro 4 promile. Teď muži za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 8 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k ním detaily uslyšíte ve vysílání víkendového Radiožurnálu zhruba do 5 minut.
1: Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.
11: Shame.

0: A teď pozorněte. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3 promile. Aktuálně mu za to hrozí na nejvýš 8 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali. Důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: I dál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Po velké proměně části svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům dařím se přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl ukázat i to, jak oživit i další silně ovlivněné koryta městských řek.
1: Takže tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů, a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce, takže jsou to ryby o velikosti, dejme tomu, 2 až 6 cm. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser, pro většinu lidí je to teda podběrák. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
4: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku, která ale není jenom obyčejnou síťkou.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
4: Determinovat určit.
3: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Tlouš třikrát, parma dvakrát, tlouš třikrát.
2: Luděk Šlapanský pečlivě hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, a pečlivě každou zapisuje.
5: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
5: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, máte tam někde lagunky, takže čekáme, že ta pestrost se díky tomu zvětší.
2: Potvrdit změnu ale bude možné až po několika letech měření. Šlapanský přesto očekává, že se v nových podmínkách uchytí i původní druhy jako parma, ostroretka nebo tloušť.
1: Když se tady právě na tu řeku dívám, tak je tady docela pestrá mozaika prostředí. Střídají se tady štěrkové pláže s peřejkami, jo, kde jsou nějaké větší balvany. Potom jsou tady úseky z pevněného břehu kamenným záhozem, který zase nabízí ukrytové možnosti pro ty větší ryby.
2: A první čísla podle vědců naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka tady malou ostroretku, když se díváte za pěkného slunečného dne na vodu a vidíte záblesky ve vodě, tak to jsou většinou ostroretky. Letos jsme teda potvrdili, že se tady i úspěšně rozmnožila, takže to vypadá, že i ostroretka už se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostroretka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostroretky je to ukázka toho, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna, Marek Gensl, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Dobré jitro, 3:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
6: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dřív o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Podle členů komise je důvodem to, že případ je stále živý. Komise se proto chce s žádostí o spis obrátit na soudy. Zatím nevyslechla ani první plánované svědky, protože na ně od státního zastupitelství nedostala adresy. Výsledky své práce má sněmovně předložit v březnu příštího roku. Kvůli průtahům ale zřejmě požádá o prodloužení lhůty. A policie pátrá po 11-letém Čurim Lukáši Paulovi z Orlickou Stecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě na Orlickou Stecku, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšeltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158, jeho fotku najdete na webu policie.
0: Sport.
6: Americký sprinter Noah Lyles kvůli zranění předčasně ukončil sezónu. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů to oznámil na svých sociálních sítích. Vynechá tak mistrovství světa, které se příští týden uskuteční v Budapešti. Lyles se nejprve trápilo svalové zranění, ke kterému se postupně přidaly další problémy a znemožnili mu trénovat.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 a také na silnici 169 na Klatovsku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Nové Město a Lázně Bohdaneč. Na 59. kilometru havarovalo nákladní auto. Je to v omezení, takže se vybočuje. Pozor také na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova a to za sjezdem na Hrušovany. Na 20.5. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto, je v pravém pruhu a také pozor. A větší nehoda je stále hlášená na Klatovsku na silnici 169 na výjezdu z Horažďovic do Klatov. Před Týncem tam vyjelo auto mimo vozovku, na místě zasahují také záchranáři, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního rozhovoru Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
8: Dobrý den. V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině se tento týden pozornost bezpečnostních expertů soustředila na situaci v Německu. Tamní vláda v úterý obvinila Rusko z odpovědnosti za pokus o atentát na lipském letišti. Událost měla do hru i v dalších evropských státech. Ministr zahraničí Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, si předvolal velvyslankyni Ruska v Praze. S Anou Ponomariovovou se sešel osobně. I to probereme v rozhovoru Co se děje se světem. Povinnosti vedli tentokrát Vlastislava Břízu do Hradce Králové. Zdravím vás do tamního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i všem posluchačům z východních Čech.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
8: Tak tedy Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní problematiku působící na Karlově univerzitě. My nevíme, co německé úřady vědí, nevíme, co řekli svým partnerům v dalších zemích. Kdybychom ale chtěli soudit pouze z reakce českého premiéra a vicepremiéra, musela to být sdělení poměrně vážná, je to tak?
7: Je to tak, my sice konkrétně nevíme, ale ten řetězec těch jasných důvodů, respektive důkazů policejních vyšetřování a ostatně i jakási forma ruského modu operandi svědčí o tom, že opravdu zatím stály zřejmě s velkou pravděpodobností Rusové, protože důvod je jednoduchý. Všimněte si, pane Pokorný, za poslední roky jsme neviděli tak jasné důkazní skutečnosti, které by ukázaly na jeden stát. Rozumějte představitele německého státu. Tak se stalo. A Německo jen tak nestřílí od boku. To je přesně to. Když Německo někoho označí za viníka, tak proto opravdu má pádné důkazy. A proto i to je jeden ze tří důvodů, které já vidím, protože náš ministr zahraničí Macinka, ostatně i pan premiér Babiš, tento útok tak ostře odsoudili a zvážnili. Nebagatelizovali ho. To je ano. První důvod, prostě důkazy hovoří jasně. Za mě druhý důvod je kvalitativní, protože předtím jsme viděli různé pokusy, řekněme dráždění, přelety, či ty drony, které pronikly nad vzdušní prostor členského státu NATO, tak nebyly vyzbrojeny. Prostě buď se tam zatoulali, nebo letěli někam ne na daný vojenský, energetický, dopravní cíl a hlavně to podstatné, nebyly vyzbrojeny. Takže to je ten druhý důvod, vážnost situace a poslední důvod podle mého názoru, proč čeští takto dva vysoce vrcholní představitelé zvážnili, takže Lipsko je kousek od Česka. To prostě už je věc, kterou si každý občan České republiky představí. Řada z nás v Lipsku byla, je to jenom kousek zahraničí s Českou republikou. Není to to vzdálené Pobaltí nebo to Finsko.
8: To, co se stalo v Lipsku, nebyl jediný incident. Německá policie třeba včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Ať už je pachatelem těchto a dalších činů kdokoliv. Do jakého období jsme to vlastně vstoupili?
7: My jsme vstoupili do období nových technologií, nových informačních a hybridních válek. Podle mého názoru Rusko tímto sleduje několik cílů. Za prvé chce zkomplikovat pomoc Ukrajině, a to jak fakticky, narušováním těch jednotlivých uzlů, protože útok na to letiště v Lipsku znamenal mimo jiné to, že měl být poškozen vysoce výkonný obrovský transportní letoun, který se účastní misí přesunu materiálu právě k bojišti na Ukrajině, létá do Polska, kde jsou potom ten náklad je následně vlaky vezen na Ukrajinu. Samozřejmě psychologicky, tím, že takto zaútočíte, tak chcete rozdmíchat rozmíšky v obyvatelích jednotlivých členských států v tom smyslu, že přece nebudeme podporovat Ukrajinu, protože potom na nás takto Rusko útočí. To je ten první důvod, komplikace při pomoci Ukrajině. No další je test připravenosti, to taky nepodceňujme. Rozumějte, ruské složky zjišťují, jaká je reakční doba naše, jak rychle reagujeme, jak dobře reagujeme, jaké prostředky pro to používáme. No a konečně, podle mě ten nejdůležitější, to je test soudržnosti a odhodlanosti. To znamená, zdali nás to nerozklíží, zdali jsme opravdu ochotní i za jiné státy riskovat, stoupnout si za ty dané státy, i ten konkrétní stát, zdali je radikální a rázný a postaví se proti tomu. No prostě Rusko chce vytvořit pocit, že stát nedokáže ochránit vlastní území. To je také nezanedbatelný prvek, který musíme zmínit.
8: No a v tomhle případě, zejména v souvislosti s tím prvním důvodem, o kterém jste mluvil, musíme zmínit, že v Německu jsou v neděli ostře sledované volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.
7: Máte 100% pravdu. Tuším, že ty volební preference jsou kolem 43% ve prospěch pravicovou stranu AfD. To je alarmující číslo v tom smyslu, že nic takového předtím tady nebylo a může se stát, že AfD získá v tomto státě většinu v tamním parlamentu.
8: Bezpečnostní experti poukazují na to, že Rusko zřejmě nevysílá do akcí typu

0: Nemáte jasné stopy, jasné příčiny, jasné důvody. Prostě to byl namátkou vybraný člověk, který přišel, tu akci provedl a odešel. Ano, výhoda je, že samozřejmě nedokáže po sobě tak dobře zmást stopy, řekněme to lidsky, česky, prostě to nejsou Jamesy Bondové. To jsou pouze lidi, kteří se na ní hrají a tím pádem jsou snadněji detekovatelní. Nicméně to vlastně ten stát, který to činí, v tomto případě Rusko, moc nezajímá, protože jemu jde o výsledek.
1: No a sledujeme zejména diplomatické reakce. Český ministr zahraničí si předvolal ruskou velvyslankyni, stejně tak učinil polský ministr zahraničí, který předvolal ruského velvyslance v Polsku. Je to podle vás něco, protože pravděpodobně budou další diplomatické kroky, je to něco, co si Rusko vyhodnocuje jako citelné?
0: Tak když se ptáte na tu reakci českou nebo polskou, to si myslím, že je adekvátní. Je dobře, že jsme si stoupili za našeho spojence Německo, je dobře, že nespochybňujeme důkazní řetězec Německa a je dobře, že nějak konáme. Konáme samozřejmě diplomaticky, netýká se to nás přímo, ten útok nebyl na našem území, nicméně vysíláme signál jeden za všechny, všichni za jednoho. Za mě to je z českého úhlu pohledu i polského adekvátní reakce. Otázka je ta reakce německá. Často slýchám posledních 40 hodin názory, že ta reakce měla být ostřejší. Pojďme jenom, pane Pokorný, říct, co konkrétně Německo udělalo. Německo zavřelo ruský generální konzulát Bonu a ta historická reminiscence pro posluchače, kteří jsou mladší, tak pojďme jenom říct, že Bonn byl dlouholeté hlavní město západního Německa, takže to byl jeden z důvodů, proč tam ten generální konzulát byl. No a konečně zavřel důležité kulturní centrum Ruský dům v Berlíně. Takže ta reakce byla, samozřejmě nebyla vojenská, to má logiku. Nicméně Německo si musí nechávat ještě celou škálu prostředků pro to, kdyby ty útoky se opakovaly nebo byly nedej bože horší. Došlo opravdu k tomu, že ta výbušnina vybuchne, dojde i k lidským obětem. Takže já bych zas nebyl tak příkrý, že Německo nereagovalo rázně. Ono určitou váhu to má, nejenom fakticky, co udělalo, ale i to silné verbální stanovisko a to jasné obvinění. To jsme předtím taky nevěděli. I to má psychologický účinek.
1: Hostem Radiožurnálu je Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: A propo, když už jsme mluvili o tajných službách, aby toho nebylo málo, máme tady středeční přestřelku mezi členy Služby bezpečnostní Ukrajiny, SBU a hlavního ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny. Pochopil jste, o co tam šlo?
0: No je to nešťastné. Pochopil. Nám ty důvody mohou se zdát malicherné, nicméně prostě na Ukrajině probíhá válka. Vlastně jak ta rozvědka a kontrarozvědka mají překrývající se pravomoci. V době války jejich význam nesmírně narostl, logicky, protože stát potřebuje podobné složky, aby získával informace o protistraně, respektive aby potlačoval aktivní službu té protistrany na svém území. Mají vlastní agenturní sítě, obě, jak jsem zmínil, opravdu dramaticky posílili a ty důvody za mě jsou jednoznačné. Dlouhodobá rivalita a bohužel nedostatečná koordinace. To, jak narostly rychle, jejich význam a síla, tak sebou neslo i ta negativa, že nebyly dostatečně koordinovány a vznikala mezi nima velká rivalita. Tím pádem došlo k tomu, co jsme viděli, ale pozor, to není první incident. Tady vůbec nezaznělo v českých médiích, že podobná akce, respektive snad ještě dramatičtější, propukla již v roce 2022, kdy došlo ne k přestřelce, ale k tomu, že jedna z těch dvou služeb zajala pracovníka druhé služby a došlo tam dokonce k úmrtí onoho údajného agenta. Takže je vidět, že ta rivalita tam panuje již delší dobu. Ale co bych ocenil, byl přístup prezidenta Zelenského. Prezident Zelenský to nezametl pod koberec. Prezident Zelenský se nepostavil ani na jednu stranu, zahájil jasné, přísné vyšetřování. On dokonce konstatoval, tuším, když to budu přesně citovat, větu, že střílet tady na Ukrajině je možné pouze na okupanty při obraně našeho území. To je jasné dané faktické odsouzení. Prostě to se nemůže tolerovat. Nemůžete mít spouru uvnitř vašich vlastních sil, které disponují ozbrojenými prostředky.
1: Ukrajina oficiálně oznámila Mezinárodní agentuře pro civilní letectví, že ruský vzdušný prostor není bezpečný kvůli zvýšené vojenské aktivitě. Ukrajina podniká, jak známo, vzdušné údery na cíle v Rusku v sebeobraně před ruskou invazí. Co tímhle krokem, který souvisí tedy s leteckým vzdušným prostorem nad Ruskem, Ukrajina sleduje?

0: No já to považuji za mimořádně sofistikovanou strategii prezidenta Zelenského, protože on vlastně bruslí na tenkém ledě, ale v tuto chvíli se do něj ještě nepropadl. On ví velmi dobře, že nemůže fakticky útočit na jakýkoliv civilní provoz v Rusku, protože by to obrátilo nejenom ruské veřejné mínění proti Ukrajině ještě více než je, ale i celosvětové mínění. Prostě některé státy a obyvatele by hodili Ukrajinu do stejného pytle. Cíl je jasný. Cíl je zpochybnit bezpečnost koridorů civilního letectví v Rusku. To znamená zdražit ty lety natolik, že některé aerolinky prostě od nich odstoupí. Tak se také již děje. Rozumějte, že pojišťovny přestanou pojišťovat ona letadla. Aerolinky nebudou ochotná ona letadla vysílat, protože by se cestou mohl odehrát incident. Ne ozbrojený, ale protože, a to byla ta zpráva prezidenta Zelenského, válka je v plném proudu a já nejsem schopen zajistit volný průlet, protože letové koridory mojich dronů jsou nepredikovatelné a může se stát, že by k nějaké kolizi mohlo dojít. Dokud vedete válku, vaše nebe nebude bezpečné. Chcete-li bezpečný koridor pro diplomacii, dostanete ho. To jsou jeho slova. To znamená, on na jednu stranu říká, je to nebezpečné, my útočit nebudeme, ale kdyby kdokoliv požádal, aby byl pročištěn nějaký koridor pro určitý konkrétní let, tak my to zajistíme. Takže bruslí na tenkém ledě, vysílá jasnou zprávu. Chci narušit ekonomiku, konektivitu a pocit normality v Rusku. To jsou všechna poselství, ale zároveň říká, na nikoho útočit nebudeme, ale logicky my se bráníme a musíme posílat drony na Rusko. Neumíme zajistit přesné trasy, samozřejmě nemůžeme říkat, kudy ony drony poletí.
1: Kdybychom si udělali takovou aktuální inventuru, nezačíná se to všechno nějak zamotávat? Dřív se aspoň objevovaly náznaky nějaké naděje, nějakých jednání a to jakoby vymizelo.
0: Tak kdybych to měl, aby jsme byli taky optimističtí, protože dneska to zní jakoby...
1: Jestli to jde?
0: No jde to určitě, tak ten optimismus přece pramení z toho, že na Ukrajinu se poprvé v dějinách doslova do písmene chystají dva Trumpovi emisaři Witkoff a Kushner. Teď jsem to nadlehčil, takže je vidět, že to nestagnuje. Pojďme se vrátit k vážnosti situace. Jak Witkoff, tak Kushner nikdy na Ukrajině z hlediska vyslání a jednání s Ukrajinou nebyly.
1: Jezdili jenom do Moskvy.
0: Teda, přesně ne? Tak, to je posun, protože potom vždy samozřejmě logicky byli ovlivněni těmi ruskými stanovisky. Vzpomeňme na to, jak pochodovali na ruské vánoční trhy. Witkoff obdivoval ruské vánoční ozdoby tak expresivně pojaté. Takže je vidět, že ten vliv Ruska na tyto dva vyjednavače byl, no tak je dobře, že se vydejí rovněž do Kyjeva a vyslechnou i názor strany, která se vydobila to, že svůj vlastní názor může prezentovat.
1: Posloucháte Radiožurnál, rozhovor Co se děje se světem. Povídáme si s Vlastislavem Břízou.
2: Co se děje se světem?
1: Pojďme teď na jedno, dvě jiná místa, než je Ukrajina, Německo, respektive Rusko. Demonstrace ve Španělsku proti přítomnosti nelegálních migrantů v Seutě. Tam se děje co?
0: No vypadá to na první vážnější krizi za doby vládnutí premiéra Sancheze. Ve Španělsku budou zhruba za rok volby. Seuta je vlastně území Španělska, které se nenachází na pevnině Evropy, ale nachází se v severní Africe. Před nějakou dobou tam pronikly desítky tisíc nelegálních uprchlíků. My jsme to spolu i v našem pořadu rozebírali. Těch důvodů bylo několik. Maroko a jeho policejní složky nebyly explicitně proti, takže vlastně nezabraňovali průniku těch ilegálních migrantů. Zároveň dvě rozhodnutí španělských úřadů, respektive vlády a soudů, doslova do písmene nalákali ony migranty, protože soudy konstatovaly, že když není porušena fyzická překážka při překonávání hranic Španělska, tak nemohou být vyhoštěny ve zrychleném řízení, proto plavali po moři, protože tam ty fyzické překážky nebyly. Takže a premiér Sanchez předtím konstatoval, že nelegálně pracující migranti ve Španělsku mohou požádat o zlegalizování svého pobytu. Očekávali se něco kolem 500 000 žádostí, nakonec jich bylo více než 1 200 000, takže vidíte, že ten mix těch opatření způsobil takovou vlnu. Do toho samozřejmě Maroko si hřeje svoji políčičku, protože by rádo ona území získala, považuje je za přežitek koloniální éry španělského impéria. Nicméně od té doby se stalo to, že situace se relativně uklidnila. Řada z těch migrantů odešla, nicméně pořád jich tam zůstává několik tisíc. Ty odhady jsou mezi 7 a 10 000, takže to číslo není malé. Oni se schovávají v kopcích nad mořem a vždy, když přijede nějaká loď Červeného kříže, tak se běhnou dolů, vemou si potřebné potraviny a vybavení a vyběhnou zpátky do hor a čekají, že se něco změní a že budou moct být puštěny na pevninu. Do toho samozřejmě řada z nich, které logicky nemají doklady, se prezentuje jako nezletilí, tím pádem mají výjimečný statut a jenom to dokončíme, když oni by byli zlegalizováni, tak tito nezletilí by měli potom právo pozvat si svoje příbuzné do Španělska. Takže opravdu to není příjemná situace, proto nejenom v Ceutě, ale i tentokrát, to je i důvod určitě, proč se ptáte, ve španělských městech typu Madrid, Barcelona, Sevilla vyšly desítky tisíc lidí do ulic. To není příjemná situace, prostě nechcete otevřít Španělsko, potažmo Evropu, bezúzné ilegální migraci. No a premiér Sanchez na to reagoval svým typickým způsobem, ačkoliv bylo prokázáno, že marocké policejní složky aktivně nebránili tomu vstupu, tak on nespolu obvinil Maroko z toho, co se stalo, ale on spolu obvinil vedle Ruska i Izrael, že na tom participoval. Což samozřejmě se prokázalo, že je nesmysl, nicméně je vidět, jak ta vnitropolitická situace ve Španělsku je složitá a kdo je schopen být do tohoto zapleten.
1: No a pak jsou tady ještě Falklandy, neboli Malvíny, tedy jsou ostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí si na ně nárok taky Argentina. Jejíž prezident Javier Milei měl v noci docela zásadní projev. Co se to tam děje?
0: No měl. Pojďme to jenom uzřejmit, zasadit do kontextu. Od první poloviny 19. století Falklandy, to je ten pojem, který používáme my, západní svět, Velká Británie, vstoupili do britského impéria, když to takto řeknu, čili je to prakticky 200 let, jsou součástí Velké Británie. Argentina si na ně činí nárok, oni jsou geograficky samozřejmě blíže Argentině podstatně než Velké Británie, jsou zhruba 500 kilometrů od argentinských břehů. A proč je to zajímavé? Zkušenější posluchači, když budu diplomatický, si pamatují, že v roce 1982 proběhla válka o Falklandy. To byl velký úspěch Velké Británie, kdy premiérka Thatcherová, poté co argentinská vojenská junta vojensky obsadila tyto ostrovy, tak vypravila velkou flotilu, aby osvobodila Falklandy. To se nakonec povedlo. Dvě letadlové lodě, v té době menší, než má dneska Velká Británie, se startujícími stíhačkami Harrier, s tím kolmým startem, určitě si to posluchače vybaví, byly vyslány na místo, dokonce i jaderná ponorka. Zajímavosti, byl to vlastně první potopení, kdy jaderná ponorka potopila křižník, velké plavidlo argentinské. Nakonec Argentina ustoupila a dnes jsme v situaci, kdy dnes v noci vystoupil argentinský prezident Milei a oznámil uvalení sankcí pro případnou těžbu ropy v okolí Falkland. Británie se na to skutečně chystá. Chystá několik desítek, nebo tušíme to asi 200 kilometrů od Falkland, vybudovat ropné plošiny, ropné pole a ropu těžit. Takže to je trnem v oku Argentiny. Nicméně ta situace je trochu jiná, protože Británie poučena zřídila na Falklandech stálou velkou vojenskou posádku, včetně letiště. Na druhou stranu počet lodí jeho veličenstva již nedosahuje takové kapacity a Británie by měla problém. Nehledě na to, že americký prezident Trump vystoupil s tím, že by v případě konfliktu se taky nemusel za Británii postavit.
1: Ano, on říkal, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj Spojených států k Falklandským ostrovům. Tak děkuju za vysvětlení. Povídali jsme si s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky působícím na Karlově univerzitě toho času v Hradci Králové. Hezký den.
0: Moc díky, krásný zářijový víkend všem posluchačům.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Víkend Vibe Radio žurnálu, taky skupina Buty. Je sobota 5. září. Dobré ráno, dobré jitro, pokud se probouzíte do nového dne. Máme pro vás zprávy a pro řidiče aktuální zelenou vlnu. 4 hodiny. Ve studiu Martin Matějka.
1: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy dvou amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenistka Linda Nosková postoupila do osmifinále US Open, Jiří Lehečka a Karolina Muchová na turnaji končí. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. V pátek přišel soud do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
3: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
4: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
5: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
4: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
6: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
4: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole o tomto víkendu, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
7: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
8: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
9: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
8: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Na tratě nad Pražským národním muzeem se ode dneška vrací tramvaj linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
10: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Annie Leovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. Po zápase mluvil o tom, že utkání rozhodovaly malé detaily. Třeba jeho výkon v tiebreaku třetího setu, kde se mu nedařilo optimálně returnovat.
11: Nepřišlo mi, že bych úplně kazil return, ale spíš ho dostávat pod tlak potom. Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útoční, abych směrem k tomu, abych ho jako pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě a tak.
1: V New Yorku dohrává i wimbledonská finalistka Karolina Muchová, Američance Navarové podlehla 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 u Loděnice a nehoda na dálnici D11. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka, je ve stoupacím pruhu.
13: Za Loděnicí v tom pomalém stoupacím pruhu pro kamiony tak skoro na konci stojí dodávka s poruchou a za sebou trojúhelníky na plikačkách, chodí kolem toho lidi s vestou.
12: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, projíždí se okolo pomaleji, ale plynule. A na dálnici D52 z Brna směr Mikulov za sjezdem na Hrušovany na 20.5. kilometru stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu, posádka se pohybuje okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
0: A přejeme dobré sobotní ráno, 4 hodiny 6 minut. Tohle je z hudby Tina Turner.

0: Policisté a brněnské úřady se pustili do boje proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé se jim už povedlo z území Brna odstranit a další se teď snaží zrušit. Zejména proto, že v nich můžou zboží pořídit i děti. Některé kvůli tomu skončily v nemocnici.
1: V obchodním domě Omega na náměstí Svobody v Brně stojí bílý automat. Prázdný, odpojený od elektřiny. Nahoře je kamera a čtečka občanských průkazů. Opatření, které ale děti nemají problém obejít.
2: Oslovovali kolem jdoucí a žádali, aby jim povali ty výrobky z těch automatů.
1: Popisuje Martina Čermáková, vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie. Ta zboží z automatu, jako je tento, zabavila a poslala na analýzu.
2: Je tam zahájeno řízení s podezřením na trestný čin neoprávněná výroba a nakládání s psychotropními látkami.
1: Automat patří olomoucké firmě Damaon. Na dotazy neodpověděla. Majitel obchodního domu Omega jen stručně konstatoval, že věc neřeší a je to starost provozovatele automatu. Zboží z těchto přístrojů všem může být nebezpečné, varuje Viktor Mravčík ze společnosti Podané ruce.
3: Prodejci prodávají jako sběratelské předměty, hnojivo, jako barvivo.
1: Jsou to třeba syntetické kanabinoidy s nejasným původem a složením. Je jednoduché se jimi předávkovat, což se dětem několikrát stalo a skončili v péči lékařů, dodává Čermáková.
2: A stejně jdou a ten výrobek si koupí znovu.
1: Brněnský magistrát si proto společně s policií i dalšími úřady nechal automaty zmapovat, říká mluvčí Brna Klára Opálková.
4: A zaznamenali jsme jich 8.
1: Z toho 5 v Brně středu. Radnice si na toto počítání najala brigádníka Mikuláše, který pravidelně městskou část prochází a hledá, kde automaty stojí.
5: Kontroluju, jestli vůbec je funkční nebo ne, ale hlavně vlastně musím vyfotit ho a poslat ho nadřízenému.
1: Policie nebo třeba krajská hygienická stanice ujišťuje, že bude v kontrolách pokračovat, a nejen v Brně. Tomáš Kremer, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne Miles Smith a Niall Horan Drive Safe tady u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude 5:30 dobré jitro. Českého hokejistu Adama Novotného čeká v září zámořský kemp nováčků. V letošním draftu si ho v prvním kole na celkové 24. pozici vybral tým Vancouveru. 18-letý útočník strávil minulou sezónu v kanadské juniorce. Jeho cílem je ale rychlý přesun do NHL.
1: Teď už může být, že hodně možností, že být hlavní tým Farma nebo zpátky junior, takže to hodně otevřený, ale samozřejmě do tam bojovat to nejvyšší.
2: Tedy o místo v týmu v nejlepší lize na světě. Novotný cítí, že právě ve Vancouveru má velkou šanci.
1: Je to tým v rebuildu, což mi taky hodně hraje do karet. Vlastně skončili poslední a pro malé hráče to je pro mě super organizace. A když jsem tam na tom development campu, tak musím říct, že je úplně jako všichni super. Všichni se hrozně snaží pomáhat, jsou hrozně přátelský, jakože super komunikace s nima, takže zatím hodně jako pozitivní dojem z Vancouveru.
2: Na svého nového zaměstnavatele se vyptával Adam Novotný také u Filipa Hronka, který za Canucks hraje už déle než 3 roky.
1: Byli jsme spolu na ledě v Hradci, tak je taky z Hradce, že to máme hodně blízko k sobě, že jsme taky pokecali a vlastně jsme potkali Filipa Chytila na těch reprezentačních ledech, co jsme měli v Říčanech, takže to bylo super kluky takhle potkat i osobně, což taky hodně pomohlo a super, tam mám takhle 2 Čechy a těším se na to. Samozřejmě hodně chválili město, fakt jako nádhera, že jako pro život super, ta příroda je tam neskutečný a fakt jako to si hodně vychvalovali. A hlavně říkali prostě, že mám velkou šanci, že to je fakt tým Reboldu a oni vědí, že prostě jsou v nějaký přestavbě a říkali, že tam fakt nějaká šance prostě do budoucna je, takže to bylo super slušet taky.
2: Prozradil Adam Novotný, který s Vancouverem v srpnu podepsal 3letý nováčkovský kontrakt. Zatímco Novotného spoluhráči z české 20 Václav Nestrašil nebo Adam Benák budou hrát v nové sezóně univerzitní soutěž, odchovanec nového Bidžova o návratu do školních lavic nepřemýšlel.
1: Jako za mě taky určitě super cesta, máte k tomu studium, je to určitě něco jiného, ale upřímně pro mě, mě by asi nevyhovovalo, že se hraje tak málo zápasů. Já mám rád, když se hraje prostě hodně zápasů, když jsem v tempu, mám rád prostě ty nabitý sezóny, takže jsem se rozhodl pro tuhle cestu, ale věřím, že obě cesty prostě mají svoje. Jo.
2: Řekl hokejista Adam Novotný, kterého v nejbližší době čeká boj o místo v kádru Vancouveru Canucks. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Teď je půl páté. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
6: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku, ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. A průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8 tisíc korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit jihočeský a jihomoravský kraj. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by měl dnes navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už je dřív varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. A dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů.
1: Sport.
6: Cyklisty na Vuelte čeká horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. A celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem minuty a 45 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Loděnice a nehoda na D11. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení tam havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, je to označeno světelnou šipkou a vybočuje se v omezení zatím bez kolon. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně před Prahou za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka ve stoupacím pruhu, musí se vybočovat. A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Humpolec na kilometru 91, také stojí nepojízdné auto, je ale v odstavném pruhu, takže nepřekáží, i přesto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
5: A je sobota 5. září, dobré ráno, 4 minuty po půl páté. Titulní strany dnešních britských novin a serverů plní skupina Oasis. Příští rok totiž opět vyrazí na turné, tak jestli jste nestihli to velké comebackové turné skupiny Oasis, tak máte šanci opět příští rok. No a v našem vysílání teď je další hudba, a to Eleven Hill a taky Zuzana Smatanová píseň jako poslední. Tak přejeme dobré ráno v sobotu.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
1: I o víkend.

0: 3:45, tady je vysílání víkendového radiožurnálu, začínáte s námi sobotu 5. září. Na mnoha místech, hlavně v Čechách, je to dnešní ráno deštivé. I o počasí uslyšíte víc ve vysílání víkendového ranního radiožurnálu. Po 5. hodině s vámi bude Vojtěch Bidrman a taky ranní tým až do 9. hodiny. V tom nočním víkendovém radiožurnálu ještě jedno téma. Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u víc než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katétrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa.

0: kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
1: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
0: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
2: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
3: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
2: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
0: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Radiožurnál je 5 hodin. A Eliška Zábrocká pro vás má zprávy.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Putin nechce podle Trumpa zaútočit na země NATO. Tenistka Nosková je na US Open v osmi finále, Lehečka a Muchová končí ve třetím kole. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
4: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
5: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
4: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
6: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
4: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
7: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Dopravu v Praze dopoledne omezí spanilá jízda stovky motorkářů. Ti vyjedou v 10:30 z Holešovického výstaviště a pojedou po magistrále na Nuselský most a zpět po Rašinově a Smetanově nábřeží. Dohlížet na ně bude policie, říká její pražský mluvčí Richard Hrdina.
8: Pražští policisté v souvislosti s spanilou jízdou motorkářů připravují standardní bezpečnostní opatření, do kterého se zapojí několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a budou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmi finále po výhře nad Američankou Liovou 2-1 na sety. Jiří Lehečka a Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončili. Lehečka prohrála s Řekem Cicipasem 1-3 na sety, Muchová podlehla domácí Navarové 0-2. A česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v užší rotaci došly síly. Pokračuje rozehrávačka Eliška Joklová.
9: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
2: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou v neděli ve 14.30 Číňanky. Radiožurnál Sport utkání odvysílá živě a Radiožurnál v reportážních vstupech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D11 zase zde na Kolína, překážka na tahu Tábor Písek. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, vybočuje se v zúžení bez kolon. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru stále stojí nepojízdná dodávka, blokuje konec stoupacího pruhu a nákladní doprava musí vybočovat. A na silnici 29 z Tábora směrem do Písku za Opařany spadl na vozovku strom. Na místě už jsou hasiči, provoz tam okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě do 26. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Jedrmanem.
1: Ty nejdůležitější sportovní zprávy jste slyšeli před malou chvílí, ale stojí za to zmínit i fakt, že v Praze teď o víkendu vyvrcholí šipkařský turnaj Czech Darts Open a že je to v Letňanech i letos nejen o výkonech samotných šipkařů, ale také o fantastické atmosféře v publiku, originálních maskách a spoustě doprovodných aktivit. Škoda, že včera z turnaje vypadli všichni 4 čeští zástupci, i tak ale bude zase co sledovat. Odpolední blok začne na výstavišti v Letňanech ve 13 a ten večerní i dnes v 19 hodin. A taky na Radio Žurnálu ještě o šipkách určitě uslyšíte.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bydrman.

0: lopatej.
1: Záchranáři si při zásazích čím dál častěji volají na pomoc hasiče. Třeba v Moravskoslezském kraji bylo takových výjezdů v roce 2024 víc než 900. Loni už hasiče asistovali víc než 1000krát. Podle záchranářů je jedním z důvodů to, že přibývá obézních pacientů.
2: Předtím byly nosítka, které byly manuální, jo? Teď už jsou nosítka hydraulické, je to novinka. Teď prostě už je to všechno zvedané tady hydraulickým pístem. Ty nosítka jsou na 320 kg.
3: Řidič sanitky František Mlín Kec mi ukazuje úplně novou sanitku, kterou dostala bohumínská posádka letos.
2: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku. Dneska už se stane, že i třeba na té směně voláme hasiče kolikrát i dvakrát.
3: Většina pacientů se vejde na standardní nosítka. Pro extrémní případy mají záchranáři taky speciální sanitku, říká mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
4: Pokud hmotnost přesahuje nosnost nosítek, v takovém případě k dispozici sanita XXL je jedna v kraji tady v Ostravě.
3: Hasiči si celorepublikově vedou statistiku, kolikrát v roce pomáhali záchranářům snášet pacienta z bytů nebo domů, říká mluvčí generálního ředitelství Kristýna Posekaná.
5: Jde o situace, kdy si zdravotnická záchranná služba řekla, že to sama nedokáže a potřebuje pomoc. Zdat vyplývá, že takových událostí přibývá. Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů. Letos to za stejné období bylo už okolo 5800.
3: Nejde ale jen o případy, kdy hasiči zdravotníkům pomáhají kvůli váze pacienta. Ale jde taky o situace, kdy je například rozbitý výtah nebo je v domě příliš úzké schodiště. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Tak tohle byla vzpomínka na irský boyband Boyzone, který válcoval světové hitparády v 90. letech minulého století. Bylo to prakticky po celém světě a bylo to v době, kdy se narodila Anna Horáčková. Dnes má na starosti počasí tady na Radiožurnálu, tak tě vítám.
1: Hezké ráno. Počasí. Máme za sebou deštivou noc a čeká nás i deštivé ráno a taky ochlazení. Přes Česko totiž začala od severozápadu přecházet studená fronta a to ovlivní samozřejmě i dnešní počasí. Ráno od dopoledne bude pršet na jihovýchodě, později během dne, ale čekejte déšť už jen výjimečně. K tomu proměnlivou oblačnost, na večer začne oblačnosti ubývat a obloha se dokonce projasní. Nejvyšší teploty dnes většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26 stupňů. A na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14. Pocitovou teplotu ale dnes sníží vítr, který bude většinou sice mírný, na Moravě ale může mít i silnější nárazy.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Centrum Prahy dnes zaplní tisíce nadšených běžců. Večer v 7:30 odstartuje závod na 10 kilometrů, ve kterém se představí nejen spousta amatérů, ale taky elitní vytrvalci, kteří chtějí zaútočit na výjimečné časy. Vedle afrických atletů bude ve startovní listině i domácí Damián Vích, který by se rád přiblížil českému rekordu a bude mít proto i svého vodiče.
1: Je to jako pro mě, ale zároveň je tam spousta běžců na podobný čas, takže je to taky, že jsme se domluvili, že to pomůže i ostatním lidem, takže zatím detaily ještě úplně nemám o tom, jaký čas se bude cílit, ale původní nějaká ta byla 14 minut 5 kilometrů probíhat, takže uvidíme.
2: Vysvětluje Damián Vích, který loni dominoval při 28. ročníku pražské Grand Prix na 10 kilometrů, ale to do metropole nedorazili elitní vytrvalci z Afriky. Letos tomu bude jinak a tak mluví spíš o tom, že se pokusí o rychlý začátek a pak v úvozovkách uvidí, kam doběhne. Aktuální český rekord na silniční desíce drží výkonem 28 minut a 19 sekund Martin Zajíc. Osobní rekord Vícha je jen o 2 sekundy pomalejší. Vích se doteď objevoval především na dráze, na kratších distancích, ale jeho přechod na silnici není jen dočasný.
1: Hlavní cíl je určitě maraton. Je to tak, no, že ten steeple teď jde trošičku na druhou kolej, protože toho času úplně moc není, olympiáda se blíží, je to nějaký dlouhodobý cíl, který prostě bych rád se pokusil splnit a uvidíme, jak to dopadne, ale ten cíl bude určitě na silnici, na maratonu, takže toho času tam tolik nezbývá, že příští sezóna je vlastně poslední celá na splnění rankingových bodů.
2: Popisuje Damián Vích s tím, že měl v plánu přesunout se na další tratě, ale rozhodnutí finalisty mistrovství Evropy v běhu na 3 kilometry překážek z Říma trochu urychlila neúčast na letošním kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Dlouhodobý cíl má tedy v olympijské účasti právě v maratonu a v něm by nemusela být tak těžká nominace jako na dráze.
1: Nerad bych říkal snaží s úctou ke všem těm běžcům, kteří tam chtějí startovat, i s úctou k tomu, že nevím, jestli sám dostanu. Ale myslím si, že ten počet těch lidí, který tam může startovat, je vyšší, takže tam ta propustnost bude určitě na jako jiný úrovni než na tom steeplu nebo na té dráze celkově. Já si myslím, že na té silnici mám asi největší potenciál i psychický, i fyzický.
2: Věří Damián Vích, který by v sobotu večer mohl v Praze útočit na český rekord na silniční desíce při Grand Prix se startem a cílem na náměstí Republiky. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
3: Radiožurnál, 5 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká pro vás má zprávy.
4: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. České věznice chtějí lépe připravovat vězně na návrat do společnosti a podpořit jejich pracovní návyky. V současnosti je zaměstnaných přes 60% práceschopných lidí za mřížemi. Zájem mají i další. Vězeňská služba ale zatím nedokáže nabídnout víc pracovních příležitostí. Do 3 let mají proto přímo v areálech věznic vyrůst 2 až 3 výrobní haly. A odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. Sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla s 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další dva týmy čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších 8. Zápasy proti Číně a Spojeným státům americkým nabídne živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 za sjezdem na Kolín a překážka na tahu z Tábora do Písku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové stále pozor za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení vyjel kamion mimo dálnici. Projíždí se tak zúžení pomaleji, ale stále bez většího zdržení. Na silnici 29 z Tábora do Písku pozor za Opařany. Spadl tam na vozovku strom. Na místě už jsou hasiči, provoz okolo řídí policisté. A spadlý strom komplikuje provoz také na Plzeňsku, na silnici z Kasejovic do Polánky. Spadl tam kousek za železničním přejezdem, také tam už jsou na místě hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Sobotní ráno je deštivé, ale ještě poměrně teplé. Teploty se teď pohybují většinou mezi 13 a 18 stupně Celsia. Na jihovýchodě Moravy, třeba v Kroměříži, je dokonce i 20. Za to na horách, třeba na Sněžce, ani ne 6 stupňů. A jak bude přes den? Zpočátku ještě zataženo, k tomu občas zaprší, hlavně tedy na jihovýchodě Česka. Postupně ale začne srážek ubývat a převládne proměnlivá oblačnost. Teploty dnes přes den většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě víc až 26. Na horách to bude kolem 14, pouze na Šumavě tepleji, tam čekejte až 17 a k tomu bude foukat mírný severozápadní až západní vítr. Na Moravě zpočátku místy se silnějšími nárazy o rychlosti až 55 km za hodinu, vítr bude ale večer postupně slábnout. Tolik zprávy. Teď už pokračuje sobotní ranní radiožurnál, moderuje Vojtěch Bydrman.
3: A ještě doplním poslední noční výsledek z tenisového US Open, pokud jde tedy o ženskou dvouhru. Ruská Anna Kalinská vyřadila světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny po setech 6-3, 2-6 a 6-3. Postoupila tedy do osmifinále. A v posledním mužském utkání této noci vede zatím v prvním setu Ben Shelton nad Denisem Šapovalovem 6-5. I o tom ještě na radiožurnálu určitě uslyšíte.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Brněnská kamenná kolonie vznikla už v roce 1925 v bývalém Pískovcovém lomu. Z původní osady pro chudé dělníky se postupně stala svébytná čtvrť s vlastním sousedským životem. Teď mají v takzvané Kamence znovu místo pro vzájemné setkávání. Po dvou letech totiž skončila obnova kulturního domu.
1: Na Kamence jeden dom, na Kamence žuli, buli a boli.
2: Zpívají ženy z brněnské kamenné kolonie.
3: Byla to taková rodina tady. Každý o všem viděl, jo. Když měl někdo narození, tak ta rodina přála, jo, zase, to chcou zaspívat, no, tak to tady bylo takový domácký, víte, taková vesnička. Vesnička v Brně, jo.
2: Tak na Kamenku vzpomíná 90-letá Drahomíra Kantorová, která v kolonii žije celý život. Podobné dělnické kolonie vznikaly i v dalších českých městech. Kamenka je ale jediná, která si svou osobitou atmosféru zachovala dodnes. Součástí života Kamenky byl i kulturní dům. Karel Matoušek si ho pamatuje ještě jako dítě.
4: Sloužil jenom pro mikulášský nějaký besídky, co si pamatuju jako děcko, tak jsme sem chodili.
2: Konaly se tu plesy, divadelní i filmová představení. Několik posledních let ale dům využívala sociálně terapeutická dílna. Teď tu budou hlavně místní, třeba Šlajerky z Kamenky, 15členný ženský pěvecký spolek. Těší se jeho předsedkyně Jarmila Slaninová.
5: A kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. No a pak tím pádem, že je kulturák, tak letos poprvé máme mokrou variantu a to doteďka nebylo.
2: Zpívají dodnes místní ženy operetní píseň Děvčátko z kolonie. V minulosti ji používali jako znělku pro místní rozhlas ve čtvrti. Radnice Brno Střed nechala přes léto opravit kulturní dům za necelých 200 000 korun. Anežka Hlávková, Radiožurnál.

Je sobota, ale středověké hry začínají dnes v 10 hodin dopoledne na zámku Pátek u Loun. Přenést se tam můžete do dob králů, rytířů a princezen. Připravená jsou šermířská představení, interaktivní pohádka o nerozhodném Honzovi, střelba z luku a kuše i další aktivity. Chybět nebudou ani stánky s řemeslnými výrobky nebo možnost komentované prohlídky zámku Pátek. Tak krásný den! Jo.

0: Terezínském muzeu Geta začala výstava, která připomíná 30 let výtvarné soutěže památníků Terezín, a že je na co se dívat, o tom vás přesvědčíme ve víkendovém radiožurnálu ještě před 6 hodinou raním. Hned teď je tu ale počasí s Anou Hráčkovou.
1: Počasí. Do Česka přišla v noci studená fronta a s ní taky déšť a ochlazení. Teď prší na většině území, nejvíc severně od Prahy, u Kutné hory a taky třeba Ždí.

0: Baru nad Sázavou. Zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami bude celé ráno, dopoledne už začne od severozápadu déšť ustávat a po zbytek soboty čekáme proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen opravdu výjimečně. Později odpoledne a večer začne ubývat i oblačnosti a obloha se projasní. A jak to dnes bude s teplotami? Dostanou se maximálně mezi 19 a 24 stupňů, na jihovýchodě čekejte ještě víc, tam i 26, na horách pak většinou kolem 14. Zítra to bude s teplotami podobné, kolem 20, jen na jižní Moravě znovu i letních 25 stupňů, ale to hlavní už bude slunečno a bez deště.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Už 30 let pořádá Terezínský památník výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol. Tvoří nadané téma a sami si vyhledávají historické detaily a příběhy lidí, které zobrazují. Teď je v Terezínském muzeu Getta k vidění speciální výstava, která představuje výběr oceněných uměleckých děl.
1: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
2: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
1: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5krát a vždycky jsem to asi nějak se podařilo vystihnout, že jsem se vždycky se mi podařilo umístit.
2: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
3: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
2: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová. Od roku 2015 nese soutěž na název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně Terezínského getta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
3: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem. Tak to je zase na počest historika památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně Terezínského getta.
2: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu Getta. Z Terezína Lucie Hýzlová, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes uvede slavné drama Nebezpečné vztahy. Ve zprávách Radiožurnálu o tom uslyšíte víc. Sobota 5. září, dobré ráno. Bylo 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Eliška Zábrocká.
1: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli nízké hladině v řekách výrobu. Francie poskytne zemědělcům kvůli suchu pomoc za skoro 25 miliard korun. Tenistka Nosková je v osmifinále US Open, Muchová s Lehečkou v New Yorku končí. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny v časech energetické špičky garantovat dostatečný výkon.
3: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizované přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
1: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za 25 miliard korun. Oznámilo to tamní ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
4: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo uvah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka by se mohlo odbavení zákazníka zrychlit.
5: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
1: První premiérou nové sezóny bude dnes ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti slavné drama Nebezpečné vztahy. Ve známém příběhu hříšných hrátek francouzské aristokracie se představí Jakub Zelinka a Pavlína Hejcmanová. Režie se ujal Lukáš Kopecký.
6: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých tam je, musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
7: Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém US Open do osmifinále. Třísetové bitvě porazila v New Yorku domácí Liovou ve třech setech. Na Grand Slamech má Češka letos singlu bilanci 12 výher a jen dvě porážky, díky čemuž má v zápasech o trochu větší sebevědomí.
8: Tak Wimbledon jsme trochu pomohl, no. Ale je dobrý, že tyhle ty, asi hlavně tyhle těžký zápasy, který na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou asi nejdůležitější.
7: V New Yorku naopak ve třetím kole dohráli Jiří Lehečka a Karolina Muchová. A české basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Ve skupině D čeká české reprezentantky ještě Čína a obhájkyně titulu ze Spojených států.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za sjezdem na Kolína, nebezpečí na D1 u Sázavy. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové stále ještě opatrně za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení odtahují kamion po noční nehodě. Na místě jsou dvě odtahové služby a projíždí se v zúžení pouze jedním pruhem. Plynulé je to ale v zatáčce, ve tmě to může překvapit. A opatrně i na D1 z Prahy směrem do Brna, to před sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru je hlášený předně na vozovce a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháníkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháníkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
0: A ještě vás pozveme na jubilejní 20. ročník akce Krakonošův guláš do pece pod Sněžkou. Tradičního klání o nejlepší guláš se zúčastní 12 družstev, která pod širým nebem vaří z 18 kg masa na každém kotli. Soutěží o pohár starosty, o tom rozhoduje odborná porota a taky o cenu veřejnosti. Tak přijďte ochutnat a pobavit se na parkovišti u přehrady do pece pod Sněžkou.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Moderní technologie, nové vzdělávací kurzy a další zaměstnávání vězňů, to jsou jen některé z plánů vězeňské služby na příštích 10 let. Cílem vězeňské služby je také získat víc psychologů a terapeutů.
1: Certifikát ve věznici Všehrdy získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
2: Využil jsem to takhle, tam na kurzech a teď, dneska, jakoby poprvé. Často jsem dělal jsem salámový pysinou.
1: Kde jste to připravoval?
2: Venku, na stole.
1: Přímo tady na stole? Jo. Kolik těch pic bylo?
2: Celkem sedm.
1: A rychle se snědli.
2: Jo.
1: Zájem o zaměstnání a vzdělávání už teď převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit, přiznává její šéf Tomáš Hůlka.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
1: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc příležitostí by měly přinést nové výrobní haly přímo ve věznicích, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
1: Dalším bodem koncepce je i nábor. Potřeba jsou podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové hlavně odborníci.
5: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
1: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 7:15. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Desítky tisíc lidí se sjíždějí do Bělehradu, kde dnes bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. Ten se v nizozemském Hágu odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. A na stadionu krajských hasičů v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Dnešek patří disciplínám na atletickém oválu. Od 8 hodin ráno závodníci soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami, odpoledne se utkají ve štafetách. Pro návštěvníky je připravený taky doprovodný program zaměřený na požární bezpečnost. Na místě bude i mobilní náborové centrum registru dárců krvetvorných buněk.
2: Počasí. Zatím je deštivo postupně během dopoledne, ale začnou srážky od severozápadu ustávat a přes den bude už pršet jen úplně výjimečně. Čekáme proměnlivou oblačnost, později odpoledne a večer už se ale protrhá a bude i jasno až polojasno. Oproti pátku chladněji, maxima dnes 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě i 26 stupňů. Na horách ukážou teploměry většinou kolem 14. A k tomu bude foukat většinou mírný vítr, na Moravě ale může mít zpočátku i silnější nárazy. Ještě přidám výhled na zítřek, neděle už bude slunečná, jen na severu a severovýchodě místy víc oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě dokonce i 24.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Na Radiožurnálu dozněla píseň, ve které Miraj Navrátil zavzpomínal na své dětství a myslím, že klidně mohl zmínit i zpěváka Freddieho Mercuryho, který by se právě dnes dožil 80 let. Frontman skupiny Queen patřil se svým čtyřoktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Jeho nedožité 80 si v Londýně připomenou a taky tak ve švýcarském Montreux, kde zpěvák na sklonku života často pobýval.
1: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
2: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
1: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
3: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
1: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 91 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 6:30. Zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
2: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hezbollah. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku. To je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo zhruba 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. A v pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Lipenecký obr letos nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků nebo historických větroňů. Realistické lety předvedou špičkoví čeští modeláři. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 50 pilotů, program začne v 10 dopoledne. Sport. V 7. kole fotbalové šance ligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která se doma představí proti druhé zbrojovce Brno. Výkop je v 15 hodin. Ve stejný čas začnou zápasy Slovácko Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni. Zápasy nabídne živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 za sjezdem na kolí na komplikace na sedmičce u Třebíze. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové stále ještě opatrně v omezení za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v místě oprav vyprošťují kamion po nehodě mimo dálnici. Projíždí se v zúžení pouze jedním pruhem, ale plynule. Na tahu číslo 7 mezi Prahou a Chomutovem hlásíte komplikace u Třebíze. V omezení směrem do Prahy tam stojí nepojízdné auto s defektem pneumatiky.
5: Užení mezi Panenským Tímcem a Třebíží stojí auto s defektem a musíte to objíždět přes Kužely a Kyvadlově, takže se tam tvoří krátká kolona.
4: A v Praze čekejte komplikace ve Studulkách v Bucharově ulici. U nájezdu na Rozvadovskou spojku se tam srazila dvě auta, menší kolony se tvoří ze všech směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní ráno je deštivé, ale poměrně teplé. Většinou je mezi 13 a 20 stupně Celsia. Přes den ale už tak teplo, jako včera, nebude. V noci se k nám totiž dostala studená fronta. Čekejte maximálně 19 až 24 stupňů. Pouze na jihovýchodě Česka i 26. A jak to bude dnes s oblačností, to říká meteorolog Marian Sandev.
7: Zpočátku bude ještě zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami, postupně od severozápadu budou srážky ustávat a převládne proměnlivá oblačnost, zejména na severu výjimečně s přehaňkami.
6: Později odpoledne a večer už bude oblačnosti ubývat a zítra čekáme znovu slunečno, pouze na severovýchodě místy i oblačno. Nedělní teploty se udrží mezi 18 a 22 stupni, na jižní Moravě čekejte znovu i víc, až 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bydrman.
1: A pražská zoo si dnes připomene Mezinárodní den povědomí o supech a kondorech. Interaktivně zaměřená vzdělávací stanoviště najdete u voliér dravců s řadou tematických her pro děti a s důrazem na příčiny ohrožení dravců a jejich ochranu. Dnes je sobota 5. září, tak ať se vám vydaří.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Restrukturalizace německé společnosti Volkswagen by neměla výrazně ohrozit české dodavatele. Shodli se na tom oslovení zástupci sektoru. Reagují tím na čtvrteční rozhodnutí dozorčí rady koncernu. Ta schválila plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je posílit efektivitu a konkurenceschopnost druhé největší automobilky na světě. Ta se v poslední době potýká třeba s vysokými náklady, čínskou konkurencí nebo s americkými cly.
1: Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst. Do budoucna chce taky vyrábět v Evropě ročně o 500 000 aut méně než dosud. To se nejspíš dotkne těch se spalovacími motory, popisuje ekonomický analytik serveru Seznam zprávy Václav Jabůrek.
2: Malé vozy typu Škoda Fabia nebo Seat Ibiza, tak ty pravděpodobně po této generaci skončí, protože zkrátka není perspektivní je vyrábět v nějakých větších objemech. Jednak nejsou zákazníci, kteří by si je opravdu kupovali ve velkém, ale zároveň na nich koncern nevydělá tolik, jako třeba na vozech třídy SUV.
1: O plánovaném zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Cvikově, Hanovru a Neckarsulmu koncern zatím definitivně nerozhodl. Bude jim totiž ještě hledat nové využití. Podle Václava Jabůrka to ale nebude jednoduché.
2: U některých se spekuluje o tom, že by v nich mohly vznikat modely Volkswagenu, které byly vyvinuté v Číně pro čínský trh a mohly by jít do Evropy. To by se mohlo týkat Cvikova, ale u těch dalších se to využití bude hledat opravdu složitě.
1: Dozorčí rada plán restrukturalizace schválila jednomyslně a překvapivě s ním nakonec souhlasili i zástupci odborů a spolkové země Dolní Sasko. Pomohlo tomu právě třeba hledání nového využití pro ohrožené továrny, říká šéfredaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký.
3: Ale řekl bych, tam jsou ještě důležité další okolnosti a to, že když se mluví o těch 50 tisících dalších uvolněných nebo zrušených pracovních míst, tak je tam jednoznačně zdůrazněno, že se bude jednat i o součást managementu.
1: Němečtí politici i analytici plán spíš oceňují a akcie automobilky na frankfurtské burze v reakci na jeho oznámení rostly. Do koncernu Volkswagen patří i mladoboleslavská Škoda Auto. Ta včera zopakovala, že se jí restrukturalizační plán přímo netýká. Důvody vysvětluje Vladimír Rybecký.
3: Ta opatření, která se dnes budou muset dělat ve vedení koncernu, tak ta opatření už vlastně ve Škodě Auto udělali do značné míry v dřívější době a některá opatření, to znamená i omezení počtu lidí v představenstvu, tak ta už byla zveřejněna před delší dobou.
1: I když by změny neměly český dodavatelský sektor výrazně ohrozit, dopady podle analytiků budou záležet na rušení konkrétních modelů. Třeba Kvído Štěpánek z nástrojářské firmy Izolit Bravo řekl, že dopady pro ně nejspíš nebudou příznivé. Firmě ale podle něj pomůže, že dodává primárně Škodě Auto.
4: Škodovka si stojí dobře, výhledy jsou optimistické, takže z tohoto úhlu pohledu si myslíme, že by to na nás nemělo dopadnout tak silně.
1: Volkswagen po celém světě zaměstnává asi 660 tisíc lidí, z toho 280 tisíc v Německu. Do koncernu kromě Škody Auto patří i automobilky Seat, Porsche nebo Audi. David Šalek, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6:45. Jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce víc než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. A Přírodní divadlo v Divoké Šárce v Praze dnes odpoledne uvede Dvořákovu operu Čert a káča. V představení vystoupí solisté, orchestr a sbor Pražského národního divadla. Akce je otevřená široké veřejnosti, rezervovat si místa návštěvníci předem nemusí. Do Divoké Šárky se opera vrací opakovaně, loni tam uvedli Smetanovu Libuši.
0: Počasí.
4: Čeká nás poměrně větrný den s proměnlivou oblačností, nejvyšší teploty dnes většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26 stupňů a na horách se tam maxima udrží většinou kolem 14. Pocitovou teplotu dnes ale sníží vítr, který bude většinou mírný, na Moravě ale může mít i silnější nárazy až kolem 55 km za hodinu. Zatím je deštivo, ráno a dopoledne bude pršet na jihovýchodě, později během dne ale čekejte déšť už jen výjimečně a k tomu proměnlivou oblačnost. Na večer pak bude oblačnosti ještě ubývat a obloha se projasní. A taky druhá půlka víkendu už bude bez deště, většinou slunečná a nejvyšší denní teploty se zítra udrží většinou kolem 20.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: 6:51 ve víkendovém radiožurnálu teď ještě k jedné důležité sportovní akci a sice mistrovství světa basketbalistek. Nadějně rozehraný zápas na úvod skupiny šampionátu Češky k vytoužené výhře nad bronzovými medailistkami z posledního mistrovství Evropy nedotáhly. V poločase ještě nad Itálií vedli, po změně stran ale začaly ztrácet a prohráli 54-63.
1: Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně.
2: Mrzí basketbalovou reprezentantku Elišku Joklovou, kterou po vystřídání v závěru chytli křeče a jasnou koncovku sledovala pouze z lavičky. Nejlepší českou střelkyní při porážce s Italkami o 9 bodů v prvním vystoupení na letošním mistrovství světa byla Julie Pospíšilová s 21 body.
1: Jsem za Julču strašně ráda, že se jí to povedlo. Potřebovala, vše by se to taky trochu prolomila v nároďáku. Bohužel mrzí mě to, že jsme se k tomu nepřidali. Já jsem zahodila 5-6, což je strašně moc.
3: Na to budeme vzpomínat dobrým zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Já si myslím, že jsme celkově si věřili a bojovali jsme a zároveň jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo.
2: Doplňuje Joklovou právě Pospíšilová po svém zatím nejlepším utkání v národním týmu. Na vytouženou výhru to ale nestačilo. Pokračuje trenérka Romana Ptá.
4: Jsme byli Itálii, dá se říct, vyrovnaným soupeřem. Téměř celý zápas, ale Italky po ty přestávce poločasový zvýšily ještě agresivitu a dostávali nás dost často do nějakých těžších střel nebo horších rozhodnutí.
2: Po dnu bez zápasu nastoupí české basketbalistky ve druhém utkání základní skupiny mistrovství světa v neděli proti světovým čtyřkám Číňankám a zase v přímém přenosu radiožurnálu Sport, tentokrát od 14:30. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.

0: 7 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Eliška Zábrocká nachystala zprávy.
1: Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. Dopravu v centru Prahy odpoledne a večer omezí běžecký závod. České basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám a čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy ukrajinské letecké údery neohrozí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává v neděli, kdy se mají vyjednavači do Kyjeva vydat, stejný postoj.
3: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Ruskem ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Policie pátrá po 11-letém čurym Lukáši Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 150. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
1: Běžecký závod v Praze omezí taky provoz tramvají a autobusů hromadné dopravy. Magistrát proto doporučuje lidem v centru využívat linky metra. Více než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se dnes představí na Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten pokračuje od 9. hodiny na brněnském výstavišti. Lidé si můžou vyzkoušet nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce.
5: Jsme tady jak v sobotu, tak v neděli celý den.
6: Vždy od 9 do 18 hodin, říká Jan Píšela z Hvězdárny a planetária Brno.
5: Teď na sobotu chystáme zajímavé diskuze, kterých se bude účastnit jako moderátorka Lucie Výborná.
6: A nebo mohou lidé poznat nejrůznější výzkumné ústavy, říká Marek Todorov z Akademie věd.
7: Já bych mohl doporučit třeba stanoviště Ústavu dějin umění, kde si budete moci dozvědět, jak se propojuje text a textil. Najdou si tady to své i příznivci techniky, například Ústav fyziky materiálu. Má expozici, kde se dozvíte i to, jestli je nic pevnější než ocel.
6: Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Marek Gensel, Radiožurnál.
2: Sport.
1: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdily roli favoritek. Proč to se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová?
8: Na to budeme vzpomínat v dobrým i zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky.
1: Po dnešním volném dní čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14 hodin a 30 minut. Utkání nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu odvysíláme reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 s jezdem na Kolína také v Praze v Bucharově ulici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor stále za sjezdem na Kolín. Na kilometru 59 v omezení vyprošťují kamion po nehodě mimo dálnici. Na místě už je odtahová služba, okolo se projíždí v zúžení jedním pruhem, ale plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem stále čekejte komplikace u Třebíze. V omezení směrem do Prahy překáží nepojízdné auto.
10: 31. kilometr mezi Letoušem a Panenským Týncem porouchané osobní vozidlo. V tom zúžení, takže pozor, je to v Dolíku, brzdí se tam, auta čekají, aby mohli obět.
9: A v Praze stále pozor ve Studulkách v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku u Lidlu. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v křižovatce. Kratší kolony čekejte ze všech směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na jihovýchodě i 26. Tolik zprávy. Dál je s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Wittermann.
11: Spolek hovoranských vinařů zve dnes v 11 hodin dopoledne na akci s názvem Burčákový pochod hovoranskými vinohrady. Otevřeno bude celkem 21 sklepů a v každém z nich bude možné ochutnat burčák i víno z produkce místních vinařů. Chybět nebudou ani speciality k jídlu, na akci zahrají folklorní soubory a večer se dočkáte taky taneční zábavy. To všechno během dneška v Hovoranech na Hodonínsku.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Vojtěch Bydrman.

0: 7:10, s vámi je stále víkendový radiožurnál a jsme za to samozřejmě rádi. Bauhaus byla legendární škola architektury a designu. Za víc než 100 let její tradice ji potkaly horší věci, než že si ji lidi pletou s řetězcem hobby marketů. Ještě před válkou zavřeli školu nacisti, kteří se odmítali smířit s tím, že německá střecha by mohla být i plochá a nejen sedlová. A toto nacionalistické poměřování kultury znovu ožívá. Před zítřejšími zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku ho oprášila strana Alternativa pro Německo. Situaci pozoroval na místě náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Budova školy Bauhaus stojí ve městě Dessau, česky v Dessavě, trochu stranou za kolejemi. Před 100 lety ji postavil Walter Gropius a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
2: Man kann sich einmieten in die ehemaligen Wohnräume der Studierenden zum Übernachten tatsächlich, ja.
3: Dá se tady přespat v pokojích, ve kterých dřív bydleli studenti. Jsou víceméně v původním stavu. Strávit noc v muzeu, to se člověku nepoštěstí každý den.
2: Gibt wenig solche Möglichkeiten.
1: Burg a Fanny jsou pár z Hamburku, vracejí se z dovolené a nebýt Bauhausu, tak by Dessavu stejně jako mnoho jiných nejspíš úplně minuli. Teď ale přemýšlejí, jestli se sem budou vracet i v budoucnu, a to kvůli politické situaci.
4: Bauhaus ist das Bauen der Globalisierung. So, sozusagen der Anywheres.
1: Bauhaus podle Tomase Tilschneidera, možného budoucího ministra kultury spolkové země Sasko-Anhaltsko za stranu AfD, představuje vykořeněný styl kosmopolitních všudybylů, který je cizí německé identitě, doslova neněmecký. Nejde přitom jen o útok na jednu konkrétní budovu. AfD si do předvolebního programu napsala, že umění, které podle strany nedostatečně pečuje o německou identitu nebo je dokonce protiněmecké, nemá mít nárok na veřejnou podporu. O tom, jak bude kulturní politika v Sasku Anhaltsku vypadat, tak mohou rozhodnout už zítřejší zemské volby. AfD má podle průzkumu podporu více než 40% voličů. Z Dessavy Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Billy Joel ve vysílání víkendového radiožurnálu a pokračujeme zprávami. Dobré ráno. Je přesně 7 hodin a 15 minut. Slovo má Eliška Zábrocká.
1: Jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun navštíví po ničivých povodních Nepál. Měl by se setkat se svým protějškem Sisirem Kanálem. Jižní Korea stále pohřešuje 9 svých občanů, kteří v Nepálu pracovali na výstavbě vodní elektrárny. Cho Hyun se chce taky setkat s jejich příbuznými. Soul zároveň přislíbil humanitární pomoc ve výši $1 milionu prostřednictvím mezinárodních organizací. A v Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé k sportu. Zapojit se můžou taky celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybu dlouhodobě.
2: Počasí. Vstáváte do deštivého rána kvůli studené frontě, která přes Česko začala přicházet v noci, je teď deštivo v celém pásu od Šumavy přes Vysočinu, východní Čechy až po Slezsko. Naopak na severozápadě už neprší vůbec. Déšť postupně ustane všude, proměnlivá oblačnost ale zůstane po celý den a bude chladněji než včera. Čekáme 19 až 24 stupňů Celsia, o pár stupňů tepleji naměří na jihovýchodě Česka, tam bude i 26. A aby byla předpověď počasí kompletní, přidám ještě výhled na zítřek. Neděle už bude většinou slunečná, čekáme jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně i oblačno a teploty budou v neděli podobné jako dnes, 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě opět o něco tepleji, tam zítra až 24. Tak hezký víkend.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Některé obchodní řetězce si od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh ovoce nebo pečiva, slibují rychlejší a pohodlnější nákup. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme...
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
2: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách. Na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojili?
4: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
2: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
5: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
2: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
2: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, teď je 7:30. A jsou tu zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
1: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mohlo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoct rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů nebo pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. A v Kristiánově v Jizerských horách je dnes sklářská slavnost. Oslaví výročí 250 let od zahájení tavení skla v tamní huti. Program je od 9. do 16. hodiny a nabídne komentované prohlídky osady, poutní mši nebo křest dětského komiksu. Hostem bude Georg Josef Riedl, zastupující 10. generaci sklářů, která huť na Kristiánově zakládala. Slavnost se koná každoročně vždy první zářijovou sobotu.
2: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21-letá halová mistryně světa bude v závěru elitního seriálu startovat poprvé. Loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Do finále se kvalifikovala ze třetí příčky, a to díky tomu, že ve všech svých startech v diamantové lize doběhla v elitní trojici. Start závodu je naplánován krátce po 20. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 za sjezdem na Kolín a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 60. kilometru v omezení už vyprostili kamion po noční nehodě, ale zůstává tam zúžení do jednoho pruhu, a to kvůli frézování vozovky, zatím se projíždí plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem stále komplikace mezi Třebízí a Panenským Týncem. V omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto, podle zpravodajství se tam jezdí kyvadlově a menší kolony, čekejte obousměrně. A v Praze je hlášená nehoda ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí nad Letňan před sjezdem na Kbely. Tam stojí osobní auto po nehodě, kolony se zatím ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Před námi je poměrně větrný den s proměnlivou oblačností a teď ráno ještě na jihovýchodě s deštěm. Nejvyšší teploty dnes většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26. Zítra už bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů a v pondělí znovu slunečno a ještě tepleji, i 28. V úterý čekejte polojasno, později i zataženo místy s přeháňkami, ale než dorazí další studená fronta, bude znovu hodně teplo, jak říká meteorolog Marian Sandev.
5: A nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy dokonce až na 32 stupňů Celsia, aby potom houby nerostly.
4: Teď je podle dat meteorologů vysoká šance na růst hub, hlavně v oblasti Krkonoš, Šumavy, ale taky třeba na Karlovarsku. Naopak na Vysočině a v okolí Brna je teď šance minimální. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál, stále je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: A město Plzeň dnes zve na ukázku odchytu nočních motýlů a pozorování netopírů v Luftově zahradě. Spolu s entomologem Janem Valtrem budete lákat, chytat a určovat noční motýly. A se zooložkou Markétou Staňkovou zase můžete objevovat noční život netopírů a pomocí ultrazvukového detektoru poslouchat jejich echolokační hlasy. V plzeňské Luftově zahradě se na vás těší dnes v 19 hodin.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Do srbské metropole se sjíždějí příznivci Ratka Mladiče, odsouzeného válečného zločince, který zemřel na konci srpna ve 84 letech v haagském vězení. Dnes poledne se v Bělehradském domě armády odehraje vzpomínková akce. Samotný pohřeb bude v pondělí. Všechno to mapuje naše spolupracovnice na Balkáně, Téa Veseláková. Téo, přeju ti dobré ráno.
1: Dobré ráno. Srbské úřady podle prezidenta Aleksandara Vučiče počítají s tím, že do Bělehradu přijedou desítky tisíc lidí a proto mají být nasazeny všechny dostupné síly, aby se to všechno odehrálo v poklidu, aby to velké množství lidí nezpůsobilo nějaké problémy nebo aby nedošlo k nějakým provokacím. Zatím není jasné, jestli se Mladičovi dostane pohřbu se státními a vojenskými poctami, jak o tom ještě před pár dny mluvil ministr spravedlnosti srbský. Ten jeho záměr, který ohlásil, sklidil silnou kritiku, zejména ze zahraničí. A na přímé otázky novináři teď dostávají vyhýbavé a obecné odpovědi. Ministr včera na tiskové konferenci nechtěl přímo říct, jak to tedy bude, takže tohle asi teprve uvidíme, jak se to celé odehraje.
0: Chápu ale to správně, že Srbové obecně vzato vnímají Mladiče v podstatě jako hrdinu?
1: Část společnosti srbské ano, ale počítají se k ní i bosenští Srbové z Republiky Srbské, která je jednou z entit Bosny a Hercegoviny. Narazila jsem včera na nějaký průzkum z roku 2025, ve kterém se ukázalo, že dobře o Mladičovi smýšlí až 50% občanů Republiky Srbské. Jinak truchlí teď mnozí politici pro vládní média, ta se ze začátku držela poměrně zpátky, ale teď už ty jejich titulky odpovídají tomu, že ho oslavují jako hrdinu. Jinak samozřejmě nacionalistické organizace i část běžných občanů. Když to zjednoduším, tak tato část společnosti v Mladičovi vidí vojáka, který vybojoval vznik Republiky Srbské a který chránil Srby před bosenskými a chorvatskými silami. Když potom přijde na přetřes genocida ve Srebrenici, tak to buď popírají jako genocidu, anebo třeba zpochybňují její rozsah.
0: A angažuje se v Mladičově pohřbu nějakým způsobem taky srbská vláda?
1: Ano, ona se angažovala vlastně už tím, že poslala pro generálovi ostatky do Nizozemska vládní letoun, na jehož palubě byl navíc ministr spravedlnosti. To vlastně dělat nemusela, protože to tělo bylo předáno rodině, která s ním tedy měla nějak naložit, ale vláda v Bělehradě okamžitě tuto součinnost tedy poskytla. Ministr i prezident celou dobu mluví o tom, že se řídí přáními rodiny a dávají veškerou podporu, což tedy z druhé strany potvrzuje i syn Ratka Mládiče Darko.
0: V srbském Bělehradě dnes poledne zavzpomínají na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče, v pondělí ho rodina pohřbí. Smrt odsouzeného válečného zločince vyvolala v regionu velké emoce, zejména protože část srbské společnosti Mladiče oslavuje jako hrdinu. O tom všem jsme teď ve víkendovém radiožurnálu mluvili s Téou Veselákovou, naší spolupracovnicí v celém tomhle regionu. Téo, myslím, že se ještě uslyšíme, tak prozatím hezký
1: určitě
0: den.
1: Díky, naslyšenou.
0: 7:41. Jsme rádi, že i dál posloucháte víkendový radiožurnál. Dnes je sobota 5. září a za 4 minutky uslyšíte samozřejmě naše další zprávy.

0: Devátý hráč světa Ben Shelton je na dobré cestě postoupit do osmifinále tenisového US Open. Nad Kanaďanem Šapovalovem vede v posledním dnešním utkání 2-1 na sety a 3-1 ve čtvrté sadě. To Linda Nosková už mezi posledních 16 hráček v New Yorku postoupila. Na Radiožurnálu o tom ještě před 8 hodinou uslyšíte podrobněji. Teď je 7:45. A zprávy doplní Eliška Zábrocká.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. A na místo se vydáme v ranním Radiožurnálu zhruba za půl hodiny. Expozici věnovanou životu a dílu někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy dnes otevírají v Pitíně na Uhersko-Hradišťsku. Společně s expozicí je v domě, kde se Matocha narodil, i komunitní centrum. Matocha se stal arcibiskupem v březnu 1948. O 2 roky později ho komunistický režim interoval v jeho sídle a v listopadu 1960 zemřel kvůli nedostatečné lékařské péči. Letos olomoucký okresní soud Matochu rehabilitoval.
2: Počasí. Do Česka přišla v noci studená fronta a s ní taky déšť a ochlazení. Teď prší v celém pásu od jižních Čech přes Vysočinu až po východní Čechy, severní Moravu a taky Slezsko. Právě směrem na Polsko a Slovensko ten déšť odchází a od odpoledne už by tedy mělo pršet jen výjimečně. Čekáme proměnlivou oblačnost. A jak to bude s teplotami? Dostanou se mezi 19 a 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, a pokud budete na horách, tak tam se maxima udrží kolem 14 stupňů. Na Šumavě bude ještě o pár stupňů tepleji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Serena a Venus Williamsovi při návratu na US Open vypadli ve čtyřhře hned v prvním kole. Prohráli 3-6, 7-6 a 6-7 s dvojicí Chan Hao-ching, Maja Jointová. Tím na Radiožurnálu pokračujeme v našem zpravodajství z posledního Grand Slamu sezóny. Z českého pohledu to nebyla úplně vydařená noc, protože Jiří Lehečka nepostoupil do osmifinále, když v singlu prohrál se Stefanosem Tsitsipasem, ačkoliv zvítězil v prvním setu. Nakonec 6-2, 1-6, 6-7, 1-6. A wimbledonská finalistka Karolína Muchová se taky nedočká druhého týdne dvouher na US Open, protože sedmá nasazená podlehla domácí Emě Navarové 3-6, 5-7. Dobré zprávy tedy máme jen co se týká Lindy Noskové. Vítězka Wimbledonu nakonec ve třísetové bitvě na US Open zdolala Američanku Liovou. Musela se vypořádat s velkým horkem a taky s hlasitou podporou domácí hráčky.
1: Nepříjemně se mi v tom hrálo. Dneska jsem si myslela, že to slyším ještě dvakrát tolik než jako normálně, takže bylo jasný, že čím je to dramatičtější, tak tím více lidí přichází a tím větší a další ten zápas chtějí mít.
2: Říkala Linda Nosková po vybojovaném postupu do osmifinále US Open. Přitom její utkání s Liovou se zpočátku vyvíjelo jednoznačně. Češka vedla 6-2 a 5-3.
1: Tak nějak to nějak uteklo spod mých ruk, dá se říct. Já jsem měla break nahoru a hnedka na začátku druhého, ten se mi nepodařilo dopodávat, což byla teda škoda, že jsem jinou takhle trošku více, možná by to mohlo dopadnout jinak i ten druhý set, ale ten tiebreak byl taky všelijaký, měla jsem tam nějaký šance, taky se mi neproměnila, ona zahrála jako skvělých pár míčů na konci toho, takže se to zasloužila, ale tak ten třetí set, to je vždycky jasný pro mě, že začínám úplně znova a může se stát cokoliv.
2: Popisovala v New Yorku Linda Nosková. Na Grand Slamech má zatím letos skvostnou bilanci. 12 výher a jen dvě porážky.
1: Tak Wimbledon jsme trochu pomohl, no. Ale je dobrý, že tyhle ty, asi hlavně tyhle těžký zápasy, který na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou asi nejdůležitější.
2: Říkala Linda Nosková, kterou v osmifinále US Open čeká utkání s Ukrajinkou Kostyukovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Sobota 5. září dnes vyjede a pro letošek to bude naposledy historický motoráček z Pardubic do Hořic a okolí. Hurvínek z roku 1950 se vydá na výlet se zajížďkou do Ostroměře a zpět. Vlak odjíždí ze zastávky Pardubice centrum v 9.15, zastavuje na hlavním nádraží v Rosicích, Hradci Králové a v Hořicích. Tak dobrou zábavu. Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Roste počet řidičů, kteří telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Ukrajina hlásí 4 mrtvé po ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti. Tenistka Nosková je v osmifinále US Open, Muchová v New Yorku končí. Na dálnici D11 brzdí provoz omezení u Chlumce nad Cidlinou a čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli víc než 26 tisíc řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
3: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
3: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
5: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
3: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé, informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Před 80 lety se narodil zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen se proslavil hity jako Don't Stop Me Now nebo Bohemian Rhapsody.
6: Freddie Mercury se narodil v roce 1946 na Zanzibaru jako Farouk Bulsara. Proslavil se především svým nezaměnitelným hlasem, předkusem, výraznými kostýmy a obrovskou energií na pódiu. Mezi legendární okamžiky patří také vystoupení skupiny Queen na koncertu Live Aid v roce 1985, kdy hudebníci pomáhali získat peníze na pomoc lidem zasaženým hladomorem v Etiopii. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let, a to na komplikace spojené s nemocí AIDS. Život zpěváka a skladatele připomene v několika pořadech také stanice Český rozhlas Dvojka. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Archeologové dokončili výzkum 2,5 tisíce let starých kostí v Bíčí skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halčtatské. Spolu s ostatky dívky tam odborníci našli i kovové kroužky, zřejmě na ušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Rekonstrukci vzhledu dívky s domnělým oděvem můžou návštěvníci Bíčí skály vidět dnes od 10 hodin.
2: Sport.
7: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Liovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále US Open. Naopak Karolína Muchová v New Yorku končí. S domácí Emou Navarovou prohrála 3-6, 5-7. Po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
8: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
7: Ve třetím kole vypadl taky Jiří Lehečka, který s Řekem Cicipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat Jakub Menšík, Nikola Bartuňková a Marie Bousková. České basketbalistky vstoupily do světového šampionátu v Berlíně porážkou s Italkami 54-63. Další zápasy čeká v neděli proti Číňankám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce a v Praze zúžení na jižní spojce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte dvě větší omezení na cestě. První u Sadské mezi 25. a 35. kilometrem. Tam jsou průjezdné dva pruhy v obou směrech. Další omezení u Chlumce nad Cilinou na 60. kilometru je průjezdné pouze jedním pruhem. Zatím je to ale bez kolony, projedete plynule. Taky ostatní dálnice a další hlavní tahy zatím bez větších komplikací. V Praze dejte pozor na jižní spojce ve směru na Černý most. Za nájezdem od Spořilovské je na spojce zavřený pravý jízdní pruh, něco tam opravují. Provoz je slabý, kolona zatím minimální. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte víkendový ranní radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
0: Amos s námi a zlé pryč, to je humorný nápovědník pro přemýšlivé rodiče a jeho autor, zkušený pedagog Antonín Václavek, bude dnes dopoledne víkendovým hostem radiožurnálu a moderátora Vladimíra Kroce. Bude to už za dvě hodiny.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrmana.

0: Na Opavsku se dnes pro veřejnost otevřou předválečné betonové bunkry. Během každoroční akce se lidé dostanou do běžně nepřístupných míst. Prohlídka bude možná v 9 pevnostech. Jednu z nich najdete v Černém lese nedaleko Ostravy. Byla zdevastovaná, ale skupina nadšenců ji zachránila. Teď na Radiožurnálu máme i podrobnosti.
1: Ty dveře váží kolik?
2: Ty dveře váží asi 300 kg.
1: Pěchotní srub MOS-11 u Posedu z roku 1936. Jsme poblíž Šilheřovic. Tady je dodnes krásně vidět část linie původního opevnění na obranu Ostravska.
2: Chodíčku, já tam budu muset rozsvítit.
1: Petr Adamus je předsedou klubu vojenské historie První prapor. Jsme ve střílně mezi nalezenými nábojnicemi, bednami z té doby. I těžký stůl je originál.
2: Ty těžké kulomety jsou ve dvou střílnách a pálí vlastně předsousední objekt MOS-12 a samozřejmě i za něj a tím ho kryjí. A MOS-12 zase pro změnu chrání nás, a to dokonce i protitankovým kanonem.
1: V jakém stavu je ten bunkr teď?
2: Tak ten bunkr je po částečné rekonstrukci, teda hlavně vnitřních prostor.
1: Za podívání stojí i okolí bunkru, musíme ale pár metrů lesem, vede tady taková podivná, nezarostlá, rovná stezka. Kvůli stavbě pevnosti sem totiž jezdili vlaky a tohle po nich zbylo.
2: Stojíme na náspu úzkorozchodné železnice, kterou musela firma inženýra Filipa vybudovat. Patrná je akorát tady v tomto prostoru vlastně Černého lesa, víceméně jenom u té jedenáctky a desítky, dál už se nedochovala.
1: Budou tady dnes vojáci v uniformách z roku 1938. Je možné si sáhnout na kulomety a potěžkat další zbraně. V dalších bunkrech se třeba dochovaly i nápisy a malby. Kdo chce stihnout všechno, může jet speciální autobusovou linkou. Z Opavska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 8:45. Eliška Zábrocká, stručné zprávy.
1: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu, 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballah. Odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letů i se skoky parašutistů.
2: Počasí. Máme za sebou deštivou noc a taky ráno je ještě na jihu a východě deštivé, později ale bude místy i slunečno, čekáme proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14. Pocitovou teplotu ale sníží vítr, který bude většinou mírný, na Moravě ale může mít i silnější nárazy. Ještě přidám předpověď na zítřek, abyste si případně mohli udělat plány na výlet. Neděle už bude slunečná, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačná a nejvyšší teploty se zítra dostanou mezi 18 a 22 stupňů. Na jižní Moravě čekejte i 24. Přejeme vám hezký víkend.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Pro další téma víkendového vysílání Radiožurnálu míříme vlastně jen malý kousek od naší rozhlasové budovy v Praze na Vinohradech. Mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci tam opravovali koleje a stavěli napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Reportér Dominik Kučera k tomu teď doplní podrobnosti. Dobré ráno, Dominiku.
1: Hezký den. Jsem tu na zastávce Muzeum zhruba od 6 ráno a za tu dobu sem přijelo asi 15 tramvají. Z každé tu vystoupí tak 5 až 10 cestujících. Většina z nich spěchá dále na metro nebo jde podél magistrály na hlavní nádraží. Oslovení lidé mi řekli, že se jim cesta zkrátila a mají proto z obnovené zastávky radost. Ještě dodám, že řidiči už můžou odbočovat z Legerovy ulice do Vinohradské. Na křižovatce od rána nesvítily semafory, včetně světel na přechodech. Kolem 8 hodiny je ale technici zapnuli.
0: Dominiku, jak drahá byla ta stavba nového tramvajového úseku?
1: Stála asi 225 milionů korun. A doplním, že opravu dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Možná si vybavíte, jak vypadala původní trať tady nad muzeem. Štěrk, bahno a louže z vody, která sem stékala z Vinohradské. Teď je vše obnovené, vydlážděné, zastávky jsou bezbariérové. Dělníci tu také vybudovali novou křižovatku a napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Za rok po nich budou jezdit tramvaje na Václavské náměstí. Teď má tento úsek sloužit třeba pro odstavení porouchaných vozů. Během přestavby byl také zrušený podchod pod Legerovou ulicí a přes magistrálu vedou dva nové přechody.
0: Jako velký fanoušek tramvají se musím zeptat, kdy přesně bude průjezdný ten úsek přes Václavské náměstí.
1: Podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského má být trať přes Václavské náměstí hotová na začátku letních prázdnin příštího roku. Dopravní podnik hned poté chystá rekonstrukci tramvajové trati v Seifertově ulici. Propojení mezi Vinohrady a Prahou 1 přes Václavské náměstí bude tak pro část cestujících potřeba.
0: Uzavírá reportér Dominik Kučera a my děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Letiště Hradčany v Ralsku na Českolipsku dnes zaplní historické autobusy a další silniční technika. Už kolem 10. hodiny dopoledne má do areálu dorazit historický autobus Škoda 706 RTO. Dalšími hvězdami akce budou vozy karosa řady 700. Program nabídne akční ukázky a vyvrcholí společnou spanilou jízdou. Radiožurnál, je 8:30. Eliška Zábrocká přidá zprávy.
1: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. A Přírodní divadlo v Divoké Šárce v Praze odpoledne uvede Dvořákovu operu Čert a Káča. V představení vystoupí solisté, orchestr a sbor Pražského národního divadla. Akce je otevřená široké veřejnosti. Rezervovat si místa návštěvníci předem nemusí. Do Divoké Šárky se opera vrací opakovaně. Loni tam uvedli Smetanovu Libuši.
2: Sport.
1: Hokejisté Plzně dnes v 16 hodin a 30 minut nastoupí ve druhém zápase Ligy mistrů proti polskému týmu GKS Tychy. O půl hodiny později začne zápas Pardubic se švédským Regle a v 19.15 nastoupí hokejisté Liberce na ledě rakouského Salzburku. Po prvním kole základní části soutěže jsou na první příčce díky 6-gólovému vítězství z úvodního utkání Pardubice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce a v Praze kolona u letiště. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí zatím kratší kolona před Chlumcem nad Cidlinou. Na 60. kilometru je v obou směrech zúžení. Prézují vozovku a jede se pouze odstavnými pruhy. Ve směru z Prahy do Hradce už je tam i menší kolona, tak opatrně dojíždějte. V Praze se chvilku zdržíte na výjezdu směr letiště po dálnici D7. Ve sjezdu na letiště stavební práce zúžení a je tam kolona do 10 minut. Jinak Praha plynule průjezdná. A na Opavsku se ucpává silnice 57 z Opavy na Fulnek. Za Hradcem nad Moravicí opravují vozovku. Je tam hned několik semaforů za sebou a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko je teď v podstatě rozdělené na dvě půlky. Skoro celé Čechy jsou už bez deště a místy se oblačnost protrhává. V jižních Čechách, na Moravě a taky ve Slezsku ale stále prší. Během dopoledne ale přestane a po zbytek soboty už čekáme jen proměnlivou oblačnost. Oproti pátku je chladněji, maxima dnes 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu východě i 26 stupňů, na horách ukážou teploměry většinou kolem 14. A jak bude zítra? Slunečno, jen na severu a severovýchodě místy víc oblačnosti, s teplotami kolem 20 a s novým týdnem už začnou teploty znovu stoupat. V pondělí čekejte až 28 stupňů a většinou slunečno. V úterý bude dokonce i kolem 30 stupňů Celsia. Čekáme polojasno, později oblačno až zataženo a místy se přidají přehánky. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, moderuje Vojtěch Bidrman.
0: Před zprávami jsem vás pozval na historické autobusy, teď máme pro změnu něco pro labužníky. Vůně hosnoucích povidel se dnes bude linout z černé kuchyně starobylého muzea na Mlýně v Dolním Němčí, kde se uskuteční další ročník tradičního vaření trnek. O přípravu povidel se postarají členky ženského pěveckého sboru Tetičky, a to podle receptu, který si místní ženy předávají po generace. Odpoledne doplní zpěv, lidový jarmark a ochutnávka tradičních specialit. Včetně takzvané lizačky u kotla. Tak krásnou sobotu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Vodohospodáři začali kvůli suchu poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a podle povodí Vltavy jde o kritickou hranici. Proto z Orlíku odtok snížili na minimum a vodu do Vltavské kaskády začali doplňovat právě ze Slapské přehrady. Jak to ovlivní vodní elektrárny na obou přehradách? Zeptáme se mluvčího ČEZu Martina Schreiera. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak jak vážná je momentálně ta situace s nedostatkem vody na Vltavě?
1: Samozřejmě ta situace se dotýká stejně tak vodních elektráren. Na druhou stranu odtok z vodního díla Orlík se nezastaví, stejně jako se nezastaví výroba energie v elektrárně Orlík, bude samozřejmě ale vázána na přítoky do nádrže. To znamená, že pokud v současnosti by přitékalo třeba 15 kubíků za vteřinu, tak elektrárna bude moci využít právě a jenom maximálně tento objem vody a bude tak snížený její výkon.
0: A na jaký výkon tady teď konkrétně Orlík vyrábí elektřinu?
1: Orlík vyrábí elektřinu na jedno soustrojí se sníženým výkonem právě podle množství vody, které má k dispozici.
0: Pane Schreiere, je nějak omezená výroba elektřiny na dalších elektrárnách Vltavské kaskády?
1: Samozřejmě všechny elektrárny podle manipulačního řádu mají zase jenom k dispozici takové množství vody, které stačí na zajištění toho minimálního odtoku z celé Vltavské kaskády, to znamená z vodního díla Vrané nad Vltavou, čili odtud musí otékat 40 kubíků za vteřinu.
0: Vodní elektrárny slouží i k dodávkám takzvané špičkové elektřiny ve vybraných časech. Mohou je teď garantovat nebo je případně nějaký záložní plán?
1: Samozřejmě, že ta situace ve svém důsledku znamená snížení možností těch elektráren na Vltavské kaskádě poskytovat ty služby špičkové dodávky ve vybraných časech. Na druhou stranu nahrazování dodávky právě téhle špičkové elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě, to znamená zejména modernizované přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a Dalešice.
0: Změní se vzhledem k téhle situaci něco pro odběratele? Teď mám na mysli především cenu.
1: Nic takového se nechystá, nic takového není v plánu. Je to samozřejmě nějaká situace, která je daná okolnostmi. Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na vliv elektřiny, to na cenu elektřiny to vliv nemá, protože adekvátně jsou nasazovány další zdroje schopné dodávky.
0: A řešíte ty problémy i jinde než na Vltavské kaskádě, třeba na přečerpávajících elektrárnách?
1: Přečerpávací elektrárny ze své podstaty, to znamená nějaký objem vody v dolní a horní nádrži, většinou je to nějaký uzavřený systém, takže ty takové problémy v takové míře neřeší. Určitě se ta situace ale dotýká třeba malých vodních elektráren, které jsou v podstatě závislé na těch okamžitých krutocích v řekách a tam buď to většinou jedeme na jedno soustrojí z těch několika ještě na snížený výkon, případně jsou některé elektrárny právě vlivem déle trvajícího sucha v odstávce, to znamená třeba elektrárny v západních Čechách na Šumavě, případně na Horní Labi.
0: Výrobu elektřiny na Vltavské kaskádě omezuje sucho a nízká hladina řek. Právě o tom, hlavně o tom jsme mluvili s mluvčím ČEZu Martinem Schreierem. Díky za váš čas a přejeme pěknou sobotu. Naslyšenou.
1: I vám. Díky.

0: Tou hodinou k tomu taky na Radiožurnálu uslyšíte víc. Dobré ráno, je 8:45. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
1: Desítky tisíc lidí se sjíždí do Bělehradu, kde dnes bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. A dopravu v centru Prahy omezí odpoledne a večer běžecký závod. Většina komplikací v osobní i hromadné dopravě bude trvat nejdéle od 4 odpoledne do 10 hodin večer. Omezení se týká prostoru přibližně mezi stanicemi metra Malostranská, Můstek a Invalidovna.
2: Počasí. Dopoledne bude ještě na jihovýchodě pršet, později během dne se ale objeví déšť už jen výjimečně, a to hlavně na severu Česka, jinak čekejte proměnlivou oblačnost a na večer se obloha ještě projasní. Teploty dnes 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14, pouze na Šumavě bude i 17 a bude poměrně větrno. Zítra už bude slunečno, jasno až polojasno, hlavně na severu a severovýchodě až oblačno, z hlediska teplot to bude podobné jako dnes, ale už bez větru, který by tu pocitovou teplotu srážel. V neděli čekáme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě opět o trochu víc, tam až 24. Přejeme vám hezký víkend.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Ke zdravému životnímu stylu jednoznačně patří pohyb a sport. Právě proto už po čtvrté začíná celonárodní kampaň Aktivní září. Stojí za ní nadační fond Aktivní Česko, který má za cíl vést děti i dospělé k pohybu. Letošní kampaň zahájí fond ve Strakově akademii, a tak jsme se spojili s předsedkyní fondu Janou Havrdovou. Přeju vám dobré sobotní ráno.
1: Dobré ráno, zdravím ze Strakovy akademie.
0: Můžete prosím posluchačům popsat, v čem přesně spočívá ta kampaň Aktivní září?
1: Ano, jak se již zmínil, pohybová aktivita patří nedílně ke zdravému životnímu stylu. A my chceme právě v měsíci září upozornit na to, že je opravdu velmi důležité se hýbat. A to samozřejmě nejenom z důvodu toho, že to je dobré pro naše fyzické i duševní zdraví, ale také proto, že to je zábava, že člověk získává přátele, že vybuduje komunitu a že prostě hýbat se je fajn. A do celé kampaně se nám zařazují stovky akcí, které probíhají v průběhu celého měsíce po celé České republice. Jejich přehled mohou vaši posluchači

0: nalézt na stránce www.aktivnizáři.cz.
1: Říkám si, jestli by nebylo taktičtější udělat třeba aktivní březen, kdy je jaro, všechno kvete, člověk je ještě plný nějakých novoročních předsevzetí. Proč zrovna září?
0: Tak jednak proto, že je to měsíc, ve kterém probíhá třeba Evropský týden sportu nebo Evropský týden mobility a je to také měsíc, kdy si rodiny staví program na celý školní rok. Takže logicky probíhají všechny náborové akce. No a potom my máme také takovou hezkou hru s češtinou, protože nejenom aktivní září ve smyslu měsíc září, ale také ten, kdo je aktivní, ten září.
1: Chápu, že ten, kdo je aktivní, ten březen, to by úplně nedávalo smysl. Nicméně, paní Havrdová, vaším cílem je určitě to, aby lidé si v září sport zkusili a pak sportovali ideálně celý rok. Máte už nějaká data z těch předchozích tří ročníků, zda to tak opravdu funguje?
0: My máme data o tom, kolik akcí a kolik lidí se zúčastnilo celého měsíce. Nemáme data, o kolik více se zvýšila návštěvnost v jednotlivých sportovních klubech nebo ve fitness centrech. To nemáme, ale myslíme si, že v momentě, kdy člověk zažije tu akci, zažije a získá dobrou zkušenost spojenou s pohybovou aktivitou, tak potom už je cesta do nějaké pravidelné pohybové aktivity mnohem jednodušší.
1: Myslíte, že Češi se skutečně musí povzbuzovat ke sportu? Jaké máte zkušenosti?
0: No bohužel ano. Obvykle asi posluchači, kteří se sami hýbou, žijou v bublinách svých sociálních, kde se hýbou všichni. Ale data nám ukazují, že více než polovina Čechů se nehýbe pravidelně. A také to přímo souvisí s výskytem nadváhy a obezity v naší zemi. A to samozřejmě i s dalšími onemocněními, kardiovaskulárními, diabetes druhého typu a tak dál. Takže nemůžeme posuzovat všechno jenom kolem okolí svého vlastního a našeho životního stylu, ale musíme dbát na ta čísla a čísla bohužel vůbec nejsou příznivá.
1: Pokud někdo váhá a říká si, no tak možná bych to pro letošek zkusil, zkuste ho ještě víc nalákat, jak přesně se může zapojit?
0: Zapojit jako divák, respektive účastník se může tak, že dojde na stránky www.aktivnizáři.cz, tam si najde akci, která se koná v jeho okolí, anebo se také může rozhlídnout, nemusí se zapojovat jenom do akcí zapojených do aktivního září a vyrazit někam na sportoviště. Ale k takovému tomu správnému a zdravému pohybu vám stačí park, který máte před domem. Takže se nebojte, není třeba vždy jenom organizovaného sportu. Každý pohyb se počítá a my budeme velmi rádi, když se každý zvedne ze židle a zkusí si třeba napočítat, jestli splní 150 minut aktivní pohybové aktivity za týden.
1: Jana Havrdová z nadačního fondu Aktivní čas Česko vám teď představila kampaň Aktivní září, která právě dnes startuje v Praze. Paní Havrdová, moc děkujeme a těšíme se, že si všichni společně zasportujeme. Zatím naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: 8.52 s vámi i dál vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: I v 9 hodin posloucháte Radiožurnál. A teď i zprávy Elišky Zábrocké.
3: Putin nechce podle Trumpa zaútočit na země NATO. Čeští vězni mají být v příštích letech lépe připraveni na návrat na svobodu. Fotbalisté brněnské Zbrojovky budou na hřišti Pražské Slavie útočit na první místo v tabulce. Kolona popojíždí na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou směrem na Hradec Králové. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný. K tomu samému vyzval i Rusko. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za 25 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
5: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí desetileté koncepce je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propuštění. Největším problémem ale bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců.
6: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
3: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků, dlouhodobě. Pro veřejnost budou dnes otevřené předválečné betonové bunkry na Opavsku. Celkem 9 pevností v pohraniční linii se můžou zájemci prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
7: Ty dveře váží kolik?
8: Dveře váží asi 300 kg.
7: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
8: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
7: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalová Zbrojovka Brno nastoupí v 7. kole šance ligy jako druhý tým tabulky na hřišti vedoucí Slavie Praha. Zápas začne v 15 hodin. Nováček z Brna ztrácí na obhájce titulu jen bod a v případě výhry se tak posune na první místo. Pokračuje záložník Zbrojovky Petr Ševčík.
10: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně. Těch zápasů si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějak extra nevypadává, takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky.
3: V
9: 15 hodin odstartují také duely mezi Slováckem a Pardubicemi a Olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians. V 18 hodin pak v 7. kole šance ligy nastoupí fotbalisté Plzně na hřišti Artisu Brno. Všechny zápasy v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru začíná zúžení v obou směrech. Frezují vozovku a průjezdné zůstaly pouze odstavné pruhy. Kolony je zatím pouze ve směru do Hradce Králové. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze vázne provoz na výjezdu směr letiště. U sjezdu na letiště je zúžení stavební práce a je tam kolona směrem z Prahy opět asi na 10 minut. Na silnici 38 se zdržíte na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem z Kolína. Mezi Skuhrovem a Brodem několik omezení semaforu za sebou. Celkově postojíte asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Teď ještě může být zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami, postupně od severozápadu srážky ustávají a čekáme oblačno. Na severu výjimečně s přeháníkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A po nich začíná pořad Experiment. Slovo má znovu Vojtěch Bitterman.
2: Víte, jak může nenápadné lesklé kolečko uchránit bankovku před kopírkou? Nebo co prozradí o velkomoravských velmožích jejich šperky? V Brně pokračuje festival vědy a techniky a taky na tyhle otázky tam dokážou odpovědět. Ale odpovíme vám na ně i my v příštích minutách dopoledního vysílání Radiožurnálu. Náš vědecko-technologický magazín s datem 5. září právě začíná. Tak dobrý poslech.
4: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Více než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí dorazila na festival vědy a techniky na brněnské výstaviště. A když se tam teď o víkendu zajdete podívat, budete se moct zúčastnit různých experimentů, vyzkoušet si nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce. A teď hned na úvod dnešního magazínu radiožurnálu Experiment pro vás máme podrobnosti. Jenom musíme tu reportáž najít, protože nám technika v posledních minutách nedělá úplně velkou radost, takže možná prostřednictvím našeho vysílání teď Petře Nováku, vysílací techniku, věz, že to ZPčko, ten item code našeho, naší reportáže je 740 25 46. Tak teď i posluchači radiožurnálu vidí a slyší na vlastní uši, jak to v našem vysílání funguje. A teď už tedy slíbená reportáž z Brna.
1: Právě jsme na festivalu vědy a techniky.
2: Vítá mě v pavilonu A brněnského výstaviště organizátor Jan Píšala z Hvězdárny a planetária Brno.
1: Letos máme přes 100 vystavovatelů. Nově nás najdete i v rotundě s divadlem vědy.
3: Vítejte. Česká věda jede už 240 let.
2: Nyní se pomalu blížím ke stanovišti brněnského archeologického ústavu Akademie věd, ze kterého se ozývá zvuk šperkařského kladívka.
4: Jsme se přesunuli na experimentální pracoviště. Je tady s náma šperkař a zlatník.
2: Šárka Krupičková z Archeologického ústavu Brno mi ukazuje místo, kde se potkává práce archeologa, šperkaře a elektronového mikroskopu.
4: Jsou tu kopie šperků velkomoravských z 9. století.
5: Vy teď držíte takzvaný gombík. Aktuálně to vypadá trošku jak jablko z korunovačních klenotů, ale ono je to zároveň velice zvětšené, jinak je to malinkatý šperk.
4: Gombíky byly specifickou oděvní ozdobou v době Velké Moravy.
2: U nálezu, kde se dochoval šperk, mohou vědci zjistit více i o člověku, který ho nosil. Návštěvníci se tak mohou podívat, co všechno dokáže více než 1000 let starý šperk prozradit o svém majiteli.
4: Se dá určit strava těchto jedinců, což zase vypovídá o tom, jaké měli postavení ve společnosti a podobně.
2: A pokud jste nikdy neslyšeli o něčem jako elektronové litografii, tak tady na stánku Ústavu přístrojové techniky ji rozhodně nepřehlédnete. Zdejší expozice totiž hraje všemi barvami.
6: Za pomoci elektronové litografie vyrábíme zabezpečovací hologramy.
2: Alexandr Knápek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd mi ukazuje, jak tato technologie chrání bankovky a dokumenty před paděláním.
6: To je vlastně zabezpečovací prvek, který byl vyvinut u nás ve skupině.
5: Jsou to takové kulaté známky, kde se to vlastně dá využít?
6: Může se jednat o bankovky, o dálniční známky, jakýkoliv dokument, který potřebujete zabezpečit proti okopírování.
2: A na vedlejších stanovištích vědci i návštěvníci čtou krajinu ze satelitů, pátrají po zvířatech pomocí DNA nebo se účastní různých přednášek. Festival potrvá až do neděle. Marek Hensel, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Nové oční kapky by mohly vznikat bez testování na zvířatech. Čeští vědci vymysleli způsob, jak nasimulovat povrch lidského oka a na něm pak testují, jestli potenciální látky oko nedráždí. Založili startup Iveris, který už začíná spolupracovat s farmaceutickými a kosmetickými firmami. Nová metoda může zlevnit a zrychlit vývoj kosmetických přípravků, jako jsou řasenky nebo sprchové gely.
1: Tady máme povrch, který simuluje povrch oka a potom můžeme ještě přidat látky, které chceme testovat. Simulujeme mrkání oka a fluorescentním mikroskopem pozorujeme, co se tam děje.
2: Vysvětluje Katarína Vazdara z Hajerovského ústavu Akademie věd. Z mého pohledu je to vlastně taková skleněná krabice, ve které je okulár nějaký a dole tady vidím sklíčko.
1: Na sklíčko připravujeme model slzního filmu oka a můžeme tam přidat kosmetické nebo léčivé přípravky, například proti glaukomu.
2: A mohli bychom otevřít dvířka a vytáhnout to vlastně imaginární oko?
1: Určitě. Otevírám dvířka a můžu ukázat sklíčko.
2: Tady vlastně vidíte přesně jakoby obrys toho oka, že je to taková elipsa, kterou vlastně měříte.
1: Abych jsme věděli, jak se ten slzní film pohybuje. Shora máme kameru, v podstatě ten fluorescenční mikroskop. A ještě můžeme tam přidat něco, co simuluje pohyb očního víčka. Musíme ještě zapnout ten přístroj.
2: A zavřít dvířka.
1: Zavřít dvířka a potom dáme to víčko do pohybu.
2: Ano, teď se to tam vlastně pohlo, jako kdyby oko mrklo.
1: Ano, stejně jako když je oko v úplném klidu a s pomocí kamery můžeme v počítači udělat video toho mrkání a další analýzy toho videa.
2: Já jsem představ, že mě nikdy nenapadlo, jak dlouho trvá, než člověk mrkne znova.
3: Ano, to je velmi důležité, protože třeba u zdravého člověka to je každé 10, 15, 20 vteřin a třeba u syndromu suchého oka se to značně zkracuje ten čas, třeba 5 vteřin, 8 vteřin nebo i 1, 2 vteřiny.
2: Podle vedoucího týmu Lukáše Cviklika dokáže nová metoda simulovat zdravé i nemocné oko a hned mi ukazuje, jak se dá připravit slzný film, který představuje oční povrch.
3: Tady máme nádobku s malým důlkem, nalijeme tam vodu, pak přidáme třeba tuky, které vytvoří tenkou vrstvičku neviditelnou okem.
2: A to už tady vidíme, že tam vlastně nic nevidíme, než jenom právě tu vodu.
3: Právě, a pak potřebujeme to dát na fluorescenční mikroskop.
2: A to už je parketa pro Katarínu Vazdar.
1: Vzorek dávám pod fluorescenční laser a v počítači můžeme vidět bílé částice, které se chýbají. Proč se chýbají? Protože je to povrch vody.
2: V současné době se ke zjišťování dráždivosti látek v očních kapkách využívají zvířata. Ta ale metoda odborníků z Hejrovského ústavu nepotřebuje. Vývoj nových preparátů by tak mohl být rychlejší i levnější.
3: Zaměřili jsme se na látky proti zákalu oka od různých společností a tímto jsme ověřili, že naša technologie je schopná rozlišit, jak různé kapky ovlivňují povrch oka, protože každá z nich je léčivá, ale má různé výhody nebo nevýhody pro pacienty.
2: Nově založený startup Iveris už začal spolupracovat s menšími farmaceutickými firmami. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: V magazínu Experiment zůstáváme u zraku. Vznik syndromu suchého oka může ovlivnit třeba dlouhé sledování počítačové obrazovky nebo mobilu, klimatizace, ale třeba taky řasenka. Podle odborníků je to stále častější problém, se kterým se potýká asi 10% lidí a skoro polovina žen nad 50 let. Přitom existuje způsob, jak tomu alespoň částečně předejít. Jak řekl Evě Kézrové, přednosta oční kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pavel Studený, stačí se držet zásady 20-20-20.
1: Doporučujeme pacientům tzv. Pravidlo 20-20-20. To znamená, že po 20 minutách práce u počítače 20 vteřin ten pohled od monitoru odklopit a dívat se na předmět, který je minimálně 20 stop, to znamená, že třeba 6 metrů, jako by dívat se do dálky.
2: V čem je problém dlouhého dívání se na monitor anebo do mobilu?
1: Naše nároky na oko jsou v současné době extrémní, řada z nás prostě pracuje s počítači, s tablety, s mobily a jak se člověk hodně soustředí, tak méně mrká. To je zjištěný, že vlastně ta frekvence mrkání se významně snižuje, tím pádem oko vlastně osychá a i vlastně prostředí, ve kterém pracujeme, tak je náročnější, protože často máme klimatizované místnosti, kde je suchý vzduch, takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že v zásadě můžeme mluvit o epidemii tohoto onemocnění.
2: Jak má tady oko správně fungovat, aby nebylo suché?
1: Tak je důležité, aby to složení slz bylo optimální, to znamená, aby tam byla jak vodná složka, která je tvořena slznou žlázou, a potom je důležitá i tuková složka slzního filmu, která je tvořena takovými drobnými žlázkami ve víčkách, takzvanými majbomskými žlázami. A třetí taková podmínka, aby slzy dobře fungovaly, je, že musí být i dobré postavení víčka v poloze k oku, protože ty víčka vlastně roztírají právě slzy po oku.
2: Podle odborníků zažívá syndrom suchého oka skoro každý desátý člověk a téměř polovina žen nad 50 let. Čím to je? Hrají tam roli třeba i řasenky, které celý život používají?
1: Trošku to spolu souvisí, ale nikoliv kauzálně. Ta příčina, proč to mají ženy po menopauze, nebo to můžou mít i ženy třeba, které užívají některé typy antikoncepce, jsou právě ty hormonální změny nebo úroveň vlastně těch hormonálních látek v těle, které ovlivňují produkci těch slzných žláz. Jak to souvisí s malováním je to, že pokud to oko už samotné je v nějakých limitních formách, kdy prostě třeba ta zátěž na něj díky tomu, že slz je tam málo, tak už je vyšší, tak potom oni hůř třeba snášejí to malování, nebo naopak zase podráždění těmi šminkami může vyvolat nějaký problémy se slzením. Ale není to tedy příčině, že by malování vyvolávalo suché oko, to určitě ne.
2: Mnozí lidé používají kapky pro zvlhčení oka ještě předtím, než cítí nějaký problém. Je to dobrá cesta?
1: Určitě ano. Já si myslím, že tohle je docela pozitivní trend, že lidi se starají o ty oči. Co je tam důležitý? Ty umělé slzy v zásadě neřeší příčinu. Oni vlastně jakoby reagují na změny, které s tím okem jsou spojeny, doplňují tu vlastní tvorbu slz a je to teda v podstatě léčba dlouhodobá. Tak je potřeba, aby do toho oka nepřicházely další chemické látky, které jsou v některých těch kapičkách obsaženy. Čili je důležité, aby v lékárně, když si kupují umělé slzy, aby to byly přípravky bez konzervačních látek. Což je poměrně jakoby důležitá věc, proto aby si vlastně sami těmi kapičkami ještě tu situaci nezhoršovali.
2: Doporučuje Pavel Studený, přednosta oční kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál, 9 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný podle 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice spíš návrh přijímají než příznivci opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo skoro 800 lidí. Policie pátrá po 11-letém čurim Lukáši Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu, 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hezbalah. A v pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Lipenecký obr letos nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků nebo historických větroňů. Realistické lety předvedou špičkoví čeští modeláři. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 50 pilotů. Program začne zhruba za půl hodiny.
1: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do osmifinále US Open. Američanku Leovou porazila 2-1 na sety. V dalším zápase narazí na 11. hráčku světa Kostukovou. Naopak Karolína Muchová a Jiří Lehečka v New Yorku v singlu končí. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat taky Nikola Bartuňková, Marie Bousková a Jakub Menšík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Brnem a omezení na hradecké dálnici u Chrumce nad Cidlinou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď je pozor mezi sjezdy na Domašov a Ostrovačice. Na kilometru 175 havaroval motorkář podle našeho zpravodaje v levém pruhu.
6: Volkswagen transporter a motorka jsou u svodidel v levém pruhu.
5: Vypadá to, že je to bez zranění, na místě už jsou i policisté z majáky a brzdí se, vybočuje doprava, opatrně projíždějte. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení, frezují vozovku, průjezdné zůstaly v obou směrech pouze odstavné pruhy. Kolona zatím pouze ve směru do Hradce Králové, zdržíte se do 10 minut. V Praze vázne provoz na výjezdu směr letiště. U sjezdu na letiště je zúžení a je tam kolona ve směru z Prahy opět asi na 10 minut. No a na Pražském okruhu teď je komplikace i ve směru z letiště na dálnici D1. Je zavřený Lochkovský tunel kvůli nadrozměrnému nákladu. Na místo jedou policisté, náklad odstaví a tunel pak bude opět průjezdný. Vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teď ještě může být zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně od severozápadu srážky ustávají a čekáme oblačno. Na severu výjimečně s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A po nich pokračuje experiment. Slovo má znovu Vojtěch Bitrman.
3: Hlavním tématem druhé poloviny našeho vědecko-technologického magazínu bude těžko léčitelný vysoký krevní tlak. Proč je důležité jeho léčbu nepodceňovat a jak by se mohl léčit v budoucnu? I to se ještě v experimentu dozvíte. Tak klidné sobotní dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Pomocí speciálního ablačního katetru ve tvaru spirálky přeruší nervy zásobující ledviny a sníží tak u pacienta krevní tlak. Takový je ve stručnosti princip mini-invazivního zákroku, který u nás začali jako první dělat lékaři z fakultní nemocnice Ostrava. Novou metodu zatím využili u prvních 5 pacientů.
1: S krevním tlakem mám potíže zhruba 10 let. Postupem času se zvyšují medikace.
2: Říká mi 40-tník David, který bere každé ráno 3 různé léky na tlak. Lékaři mu proto nabídli nový zákrok, po kterém by mu během několika měsíců měly hodnoty tlaku postupně začít klesat.
1: Něco s tím chci dělat, protože nechci brát prášky do konce života.
3: Tam jsou dvě takové propletené.
2: Mezitím už lékaři z interní a kardiologické kliniky studují v předsálí angiolinky cévy na snímcích jeho ledvin. Cílit budou na takzvaný sympatický nervový systém, který ovlivňuje regulaci krevního tlaku ledvinami.
4: My za chvilinku začneme tím, že zavedeme šít do tepny v třísle, přes který budeme dále pracovat a dostaneme se k těm tepnám u ledvin.
2: Popisuje mi intervenční kardiolog Tomáš Grézl, co lékaře na sále čeká. V průběhu mini-invazivního zákroku bude pacient pod vlivem léků pospávat.
4: Snažíme se o to přerušit co největší počet nervů, které inervují vlastně ledviny. My víme, že jsou blíže a v hustší síti u těch cév, které jsou co nejblíže ledviny. A právě na to je ten nový ablační systém dedikovaný k aplikování té energie přesně v tomhle místě.
2: Lékaři pracují pod kontrolou ultrazvuku i rentgenu.
4: Teďka si zavedeme vodící drátek do ledviné tepny a po něm následně už budeme zavádět ten ablační katetr.
5: Je tam na tom rentgenu pěkně vidět ta ledvina.
4: Po stažení toho vodiče se ten katetr rozvine do takové spirálky. Má 4 ablační body. My jsme schopni ablovat 4 kvadranty té cévy zároveň během jedné ablace.
6: Nachystáš katetr, prosím.
2: Každá ablace, při které lékaři aplikují do nervů radiofrekvenční energii, potrvá přesně 1 minutu.
4: Tak, pojďme. Pan doktor právě zapíná ten ablační cyklus.
2: Komentuje intervenční kardiolog Tomáš Grézl, co právě dělá jeho kolega arytmolog Miloš Špalek.
4: A sledujeme, jak stoupá teplota na elektrodách.
5: V tuhle chvíli se ten nerv jak se pálí nebo přerušuje.
7: My se vlastně posouváme v té stěně a aplikujeme tu radiofrekvenční energii, tím pádem se přeruší to nervové vedení.
5: A těch nervů tam přerušujete teda kolik? Dá se to spočítat?
7: To se nedá spočítat. To je taková nervová pleteň, ty nervy jsou kolem té cévy.
2: Ke snížení krevního tlaku u pacientů při této léčebné metodě obvykle dojde po půl roce až roce. Proč tomu tak je, vysvětluje kardiolog Zdeněk Ramík, který pacienty k zákroku vybírá.
8: Tam dochází k jakémusi novému nastavení toho sympatického systému nervového, který vlastně reguluje ten krevní tlak, a že to trvá nějakou dobu. Ty léky se ponechají stejně, jak jsou. Po roce se očekává, že ten krevní tlak klesne.
2: Výkon se hodí pro lidi, u kterých se vysoký krevní tlak nedaří upravit ani přes podávání minimálně 3 léků, jejím méně než 65 a nemají druhotnou příčinu vysokého tlaku, například zúžení ledvinové tepny nebo nadměrnou produkci specifických hormonů. Když lékaři ošetří levou stranu, přesouvají se na pravou. Za necelou hodinu a půl mají hotovo.
9: Dobře, díky.
4: Těch bočních větviček na ledvinných tepnách bylo více. Ten výkon byl o to delší, aby jsme každou nasondovali a snažili se každou ošetřit. Ty periferní nejvzdálenější cévy, na nich je ten efekt ablace největší.
2: Popisuje intervenční kardiolog Tomáš Grézl. Úspěšnost metody je kolem 80%. I když zákrok pomůže, pacient se obvykle nezbaví léků úplně. Nově s těmito zákroky začali také lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Z ostravské fakultní nemocnice Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Abyste mohli být věčně mladí, měli byste dbát na svůj krevní tlak. Jak už jsme v magazínu Experiment zmínili, vysoký krevní tlak se ale léčí jen obtížně. V českých nemocnicích se totiž u vybraných pacientů začíná s léčbou pomocí speciálního katetru, který přeruší nervy vedoucí k ledvinám. Se Zdeňkem Ramíkem z Centra hypertenze Fakultní nemocnice Ostrava o tom mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: Víme, že vysoký krevní tlak nebolí. Proč je důležité si ho udržovat v té normální hranici, ideálně těch 120/80?
2: Je to tak, krevní tlak není cítit, nicméně je to nejčastější onemocnění kardiovaskulární.

0: snažíme se najít nějaké řešení, které by mohlo tomu pacientovi ideálně vyhovovat, aby byl ten krevní tlak dobře kontrolovaný.
1: Měli by ti lidé změnit i svůj životní styl?
0: Určitě ano, to je číslo jedna prakticky každého onemocnění. Měli by se pravidelně hýbat, měli by udržovat určitou hmotnost, měli by omezit přísun soli, říká se do 5 gramů soli za den, stejně tak omezit přísun alkoholu, nekouřit. Nicméně máme už vysledované, že to režimové opatření samo o sobě ve většině případů nestačí, proto se skoro vždycky přidává i nějaká ta léčba farmakologická, tak aby ten krevní tlak byl dobře kontrolovaný.
1: Jaká je vize do budoucna, jak by se mohlo léčit vysoký krevní tlak za nějakých 10-15 let?
0: V současné době jsou žavým trendem fixní kombinace, to znamená, že na jednotlivé lékové skupiny léku na krevní tlak se sloučí do jedné tabletky, tak aby pacient jich užíval co nejméně. Je prokázáno, že čím méně tabletek pacient má, tím více užívá. Ideálně by bylo do budoucna, kdyby každý pacient měl tu svoji jednu jedinou tabletku. Druhá možnost je právě ta nefarmakologická léčba, což je například ta renální denervace, která by mohla být rozšířenější pro větší skupinu pacientů. No a taky se vyvíjejí léky, které se třeba podávají jednou za půl roku podkožně. Asi to nebude stačit samo sobě, bude potřeba to kombinovat s těmi tabletkami, ale i to je jedna z cest, která se vyvíjí. Dále například můžeme zmínit experimentální metodu, která se zkouší v Praze. Ty vlastně pomocí kardiostimulátoru, pokud ho pacient má z nějakého důvodu, tak se dá naprogramovat stimulace jednotlivých srdečních oddílů tak, aby taky došlo ke snížení krevního tlaku, ale to je zatím v rámci výzkumu běžně to dostupné není.
1: Můžeme ještě na závěr vysvětlit, co se vlastně v tom lidském organismu odehrává, když nás dlouhodobě ten vysoký krevní tlak trápí?
0: Pokud ten stav trvá dlouho, dochází k organovým změnám. Například u pacientů s vysokým tlakem dlouhodobě vidíme stluštění vlastně svaloviny srdce jako takového. Dá se to vidět ultrazvukem, pokud to tam je, tak je to známka, že už to srdíčko trpí právě tím vysokým tlakem, že musí pumpovat proti tomu velkému odporu stažených cév. Pokud dochází k postižení na úrovni ledvin, uvolňuje se do moči i bílkovina. Pacienti, kteří tím trpí, tak mají násobně vyšší riziko, že to vygraduje až do toho infarktu, mrtvice, selhání orgánů, selhání ledvin. Je potřeba s tím něco dělat.
1: Dodává Zdeněk Kramík z Centra pro hypertenzi Fakultní nemocnice Ostrava. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zpěvák Ondřej Ruml v magazínu radiožurnálu Experiment. Když se zavře velká továrna, lidé přijdou nejen o práci, ale často i o pevný bod v životě. Děje se to v celém světě, od Severní Ameriky přes Evropu až po Indii. A ukazují to studie kanadského historika Stevena Haye, který letos navštívil i Česko.
1: Zabývám se orální historií, hodně mluvím s obyčejnými lidmi. Od 60. let ztratili práci desítky milionů lidí. S tím, jak se otevřely hranice mezinárodního obchodu, tak se proměnilo chápání, kde se věci vyrábějí. Hýbe se to pořád a má to obrovský dopad na společnost a na lidi.
2: Průmysl můžeme najít aspoň u nás skoro kdekoliv, ale napadá mě, že asi nejvíc ta změna zasáhla místa, kde se pracovalo s uhlím nebo s ocelí.
1: Máte pravdu, uhlí, ocel, automobilky, velká trojka vyspělého státu. Dalším odvětvím se ale nedostalo takové pozornosti. Textilky, továrny na elektroniku, obuvní průmysl a tak dále. A právě ty oblasti, o kterých se nemluví, to nejvíc potřebují. Ten proces byl z mnoha ohledů docela násilný. Přetrhaly se vztahy, které fungovaly desítky let. Dotýká se to nejenom pracovníků, ale i jejich dětí a vnoučat. Lidé zažívají hněv, odcizení. Politicky se radikalizují, protože jim současný stav nevyhovuje. Vidíme to všude. V Německu, Francii, v mé domovině Kanadě. Není to jenom místní příběh, ale celosvětový.
2: Když mluvíte o násilí, tak tu jsou určitě oběti, zranění a také pachatelé.
1: Jeden příběh mi utkvěl v hlavě. Ocelář ze státu New York v rádiu slyšel, že se továrna zavírá. Druhý den mu zavolal zaměstnavatel, že pro něj mají odznak za věrnost, protože tam pracoval 35 let. Když tam přijel, podali mu ho přes plot. Ani ho nepustili dovnitř. To je příběh o zradě. Lidé vnímají, že to není fér. Za tu změnu zaplatili jenom někteří a jiní ne. Paid by only some
2: people, not others. Navíc často platili i zdravím. Průmysl jsou i úrazy, znečištění, nemoci.
1: Určitě ano, průmysl lidi semlel. Ovšem i ztráta zaměstnání lidi zraňuje. To, co lidem chybí, není přímo ta práce, ale chybí jim komunita. Pocit, že jsou součástí něčeho většího. Hodně z nás, kteří to zkoumáme, pochází z takových rodin. Můj otec byl železničář a poslali ho do předčasného důchodu. Ekonomicky to nebylo tak těžké, ale pocitově a společensky. Všichni jeho přátelé tam pracovali. Byla to součást jeho identity. Byla to pro něj těžká změna.
2: Co se dá dělat pro to, aby se lidé necítili zrazení a opuštění?
1: Něco pro to děláme i v našem výzkumném projektu. Spojujeme lidi. Příběhy lidí v německém Porúří, v Rezavém pásu v Americe i tady v Česku jsou propojené. Vykořenění, ztráta pevného místa ve světě. Tenhle druh strukturálního násilí je tak častý, že ho tak ani nevnímáme. Přeložíme si to jako pokrok, nebo že přestane znečištění a nebezpečná povolání. To je pravda, ale nám jde o to, co ta práce pro lidi znamenala.
2: Co by tedy mohl být zdravý způsob přechodu od průmyslu?
1: Aby se dalo připravit na změnu. Například, když dělníkům řeknete rok dopředu, že se něco chystá. Studie ukazují, že je důležitý čas mezi tím, kdy se změnu dozvědí a kdy přijde ten poslední den. Mezitím jsou ještě pospolu. Můžou si třeba zařídit rekvalifikaci, to je velmi konkrétní nástroj. Ale nejde jenom o jednotlivce, ale i o komunitu nebo celý region.
2: Upozorňuje Stephen Haye, kanadský historik a odborník na historii průmyslových oblastí. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: I v 10 hodin posloucháte Radiožurnál. A Eliška Zábrocká přidá zprávy.
2: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Nad Národním muzeem v Praze znovu jezdí tramvaje, dělníci dokončili opravu křižovatky. České basketbalistky vstoupily do světového šampionátu v Berlíně porážkou s Italkami. Na dálnici D1 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda u Šmejkalky na 25. kilometru a bude převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu, informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například pro vodárny. Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
4: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky. A to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
2: Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjíždí do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů.
5: Já bych želal, že ta sacha neprojde.
6: Syn generála Mladiče Darko vyzval veřejnost k hojné, ale pokojné účasti na pohřbu svého otce. Ten se odehraje v pondělí, bude mu ale ještě předcházet vzpomínková akce v domě armády naplánovaná na dnešní poledne. Podle srbského ministra spravedlnosti Nenada Vujiče stát poskytuje rodině maximální součinnost a podporu. Po silné mezinárodní kritice ale nepotvrdil své dřívější prohlášení o tom, že Mladič bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová mezitím zrušila svou plánovanou cestu do Srbska s tím, že velebení odsouzeného válečného zločince je v rozporu s unijními hodnotami. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Ve Strakově akademii startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, instituce i organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté, podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala taky od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program usídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo spinningu, říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
7: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, pro dospělé i pro seniory do dlouhodobých aktivit.
3: Sport.
2: Česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v užší rotaci došly síly, pokračuje Eliška Joklová.
8: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
2: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou v neděli od 14.30 v přímém přenosu radiožurnálu Sport Číňanky, které jsou aktuálně ve světovém žebříčku čtvrté. Handbiker Patrick Jahoda se stal mistrem světa v časovce. Na šampionátu v paracyklistice v americké Alabamě uspěl i přes extrémně vysoké teploty. Dařilo se i Pavlíně Vejvodové, která získala ve stejné disciplíně stříbro na tricyklu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A nehoda na D1 u Šmejkalky a omezení na hradecké dálnici u Chlumce nad Cedlinou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru se na začátku omezení srazil kamion s autem silničářů. Blokují pravý pruh, kolona popojíždí pomalu a zdržíte se už asi 20 minut. Poslední volný sjezd je na 29. kilometru, pak už je kolona. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždějí fronty před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení v obou směrech, frézují vozovku. Průjezdné jsou tam pouze odstavné pruhy a zdržíte se v koloně. Zatím pouze ve směru z Prahy asi 15 minut. V Praze pozor na jižní spojce na Lanovém mostě. Ve směru na Barandovský most je za Lanovým mostem zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihovýchodě i 26. Tolik zprávy. A po nich začíná víkendový host radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
10: Humor je brána, kudy lze do duše druhých propašovat mnoho dobrého. Tvrdí náš dnešní host, učitel a autor knihy Amos s námi a zlé pryč. Antonín Václavík, dobrý den.
11: Dobrý den, přeji.
10: To je vaše moudro?
11: V podstatě je trošku obsané od Komenského a spol.
10: No ale kdy jste na tohleto přišel?
11: Přišel jsem na to, jestli myslíte na tu větu.
10: Na tu bránu.
11: Na tu bránu, tak to upřesnila vlastně jedna paní doktorka, která mi dělala recenzi té knížky. Tak to vlastně upřesnila tady tím citátem a jinak je to vlastně o tom, že my, když chceme s těmi chybami něco udělat, tak je vždycky lepší to brát s humorem, než střílet plnejma.
10: Už začíná školní rok. Přiznajme, že si povídáme v poslední prázdninový den, rozhovor tedy přetáčíme v pondělí. Jak se těšíte zpátky před lavice?
11: Těším, je to vždycky lepší než všechny ty papírové bitvy, než všechny ty přípravy. Myslím si, že nechci mluvit za kolegy, ale vlastně je to gro té naší práce, stoupnout si před ně a začít pracovat s těma dětma. Myslím si, že to je to, proč to děláme.
10: A jako školák, těšila jste se na konci srpna zpátky do lavic?
11: Na prvním stupni neskutečně. Jo. Moje maminka dokonce říkala, že jsem byl až jako nemocný, že jsem měl teplotu, šel jsem k lékaři a bral jsem si aktovku, kdyby náhodou. Jo. No, a pak, když už jsem byl pak starší, tak už to mírně klesalo, ale vždycky jsem se do školy jako těšil, bylo mi tam dobře. Byl to i důvod, proč jsem vlastně pak začal teda dělat učitele, že mě vždycky ve škole prostě bylo dobře.
10: Aha, no já jsem se chtěl ptát na to, co vás přivedlo ke kantořině, čili vám se ve škole líbilo, nebo byl ještě nějaký jiný popud?
11: Dávalo mi to smysl, teda kromě toho, že se mi tam líbilo, dávalo mi to smysl a taky jako člověk uplatní všechny ty svoje věci, co má rád, já nevím, od muziky, nějakého divadla, jo, práce s těmi dětmi, jezdíval jsem na ty tábory a všechny tyhle ty akce, takže mi to dávalo jako smysl.
10: Známý moravský folklorista téhož jména je váš předek?
11: Bohužel není. Myslíte pana profesora Antonína Václavíka?
10: Je to jenom schoda jmen?
11: Je to jenom schoda jmen, ale do Luhačovic jezdím rád.
10: Pedagog Antonín Václavík je dnes hostem Radiožurnálu.
12: Host Radiožurnálu.

0: Antonín Václavík je autorem knihy Amos s námi a zlé pryč. Co znamená, že je to humorný nápovědník pro přemýšlivé učitele a rodiče?
1: Má to humorně napovídat, kde děláme ty chyby, místo aby jsme do toho nějak krutě řezali a trestali. Abych to řekl asi takhle. Já jsem se i tak bál, když jsem zvolil tuhle formu, že přece jenom dostanu trochu od některých kolegů, kamarádů. A musím říct, že ne, naopak, ty ohlasy byly spíš ve smyslu, hele, tak jsem to začala číst, Antoníne, trochu jsem si na začátku říkala, za koho kopeš, ale pak jsem se tomu smála a říkám si, aha, to dělám taky, to je tak hloupé. Tak tam, jo, takových věd mě napadlo, že to asi teda jsem pojal správně.
0: Čili střílíte i do vlastních řad.
1: Samozřejmě. To.
0: A co vás tedy přivedlo prapůvodně na myšlenku sepsat humorný nápovědník?
1: To byla taková jako oklika, jednak, že vůbec něco sepsat nebo dát něco dohromady a potom jako jak vlastně touto formou. Jo? Že vůbec jako něco sepsat, to byla taková jako cesta, spíš průnik spoustu věcí. Jo? Takové to obligátní, chlap v 50 toho nejvíc ví, ale nikdo ho neposlouchá, že? A potom je to i, to není úplně zanedbatelné. Jo? Opravdu je to pro mě velká jako relaxace a to vyhoření. To psaní. Aha. A to vyhoření je opravdu jako v té učitelské profesi docela jako je náročné nevyhořet.
0: Takže to pomáhá, to psaní?
1: Určitě. Je to bezvadná věc.
0: A kdy vlastně se na to nacházíte čas?
1: Jo. No večer. Večer. Děti už odrůstají, takže jedině večer. No. A on to původně měli být, já už jsem to někde říkal, ale on to původně byly nápisy na tričko. Když si i teď vlastně v té knižce přečtete ty názvy kapitol, tak to byly vlastně takové úderné nápisy na tričko. A když jsem jich měl asi 100, tak jsem si říkal, to je škoda to vlastně nevysvětlit, jak je to myšleno a nezabalit to do toho vtipu, aby si ti lidi řekli, jo, to fakt jako vlastně vtipné, já už to nebudu dělat.
0: Co tady všechno ta knižka obsahuje?
1: Obsahuje asi 100 přešlapů, které my učitelé, říkám my, protože to děláme všichni, které vlastně děláme, jsem přesvědčený o tom, že ne schválně, protože takových těch učitelů, kteří by schválně nějak deptali nebo trápili své žáky, si myslím, že těch moc nebude, to jsou výjimky. Takže jsou to takové popisy přešlapů, které my učitelé děláme. Dělat bychom je nemuseli, děláme je třeba většinou, protože nás na ně nikdo neupozornil. Mm-hmm. Tak se snažím na ně upozornit právě tou odlehčenou jako formou, s tím, že zase odlehčeně se snažím popsat, jaké to má ty následky, proč je to vlastně hloupé, proč je to zbytečné a co sobě i těm dětem děláme, co jim dělat nemusíme.
0: A pomáhá to, když se vysmějete vlastním chybám, tak se jich vyvarujete příště?
1: Ano, protože nikdo nechce být směšný sám sobě, nebo já to tak mám.
0: No a je tam ještě něco dalšího v té knížce?
1: Vlastně jsou takhle, ono těch přešlapů je asi víc, protože některé kapitoly jich nahromáždili víc. Jo. A ty přešlapy jsou, kdybych to měl rozdělit do nějakých typů, jsou lidské, takové ty, jak ten učitel přistupuje k těm dětem, co jako s nima takhle jako pracuje lidsky. A pak ty profesní, to už je taková ta didaktika a podobně.
0: A co je dobrého na tom být kantorem?
1: Když vás to baví, ta práce s dětmi, a když nutně se smíříte s tím, že neuvidíte výsledky své práce hned, s tím se musíte smířit, tak pak je na tom strašně silné to, jakou máte moc někomu udělat z té školy příjemné místo a třeba mu něco dát do života. On to možná zní jako vlastně tak sobecky, ale to je hrozně velká moc. Jo, být učitel.
0: A jak dlouho už učíte?
1: 26 let.
0: No tak to už přece ty plody dorůstají, dozrávají.
1: Dorůstají, dozrávají, ale z začátku si fakt musíte zvyknout, že to neuvidíte. Ne.
0: A děje se to, že jste pyšný třeba na svoje někdejší žáky?
1: Jsem. Na ty první, to už jsou dneska všechno rodiče, nebo takhle. Mám tam jen takovou moc pěknou věc, kdy jsem dostal po já nevím kolika letech takový moc pěkný e-mail, že se moje bývalá žákyně kvůli mě, nebo díky mě vlastně, pardon, díky mě stala učitelkou prvního stupně. To mě jako, jo, to už, co k tomu dodat?
0: Jak vzpomínáte na svoji vůbec první vyučovací hodinu?
1: No, já jsem ji tam popsal v té knižce. ta byla zajímavá, protože já jsem začal učit a ještě jsem ani nebyl vysokoškolák, ani přijatý na vysokou školu. Jsem maturant bez gymnázia se střední průmyslovou školou, takže jsem šel do té hodiny s tím, že to zkusím dělat tak, jak si to pamatuju já jako žák. Jo. Pak jsem teda posléze zjistil, že to tak dělá spousta těch, co tu vysokou mají. Že vlastně učí pořád, jako opakují ty vzorce těch svých učitelů. No, ta první hodina byla náročná, protože jsem netušil, jaký mám jako začít a ukončit a jako celé vést, ale díky tomu, že to byla matematika, tak jsem se prostě, tam má svoje jasná pravidla, jo, tak jsem to vzal od začátku a ono to nějak šlo. Ale samozřejmě, když se na to podívám dneska, jak jsem tu první hodinu, první týden, první 14 dnů, první měsíc odučil, tak bych si naplácal, jo, to je jasné. A nejenom první měsíc, to i další.
0: No tak člověk se pořád učí, k tomu se taky ještě dostaneme, ale vy máte takový mocnářský knír, zakroucený, musím to popsat, už prošedivělý, ale vypadá to dobře.
1: No, prošedivělý, no.
0: K tomu plnovous, funguje to, že třeba je o to větší respekt u dětí?
1: Respekt, nevím, je pravdou, jako ať si kdo chce, co chce, říká, že ta autorita v té škole je složenina různých věcí a ten věk tam jako hraje roli. Oni to poznají to, mají to napsané, ti začínající na čele. Je to tak. Takových těch skutečných, co to mají, jsou nějak obdaření něčím, co se nedá popsat a přijdou tam na první hodinu a je všechno v pořádku. To jsou výjimky absolutní, pokud vůbec existují. Mocnářský knír pomáhá velice.
0: Učitel z Brna, Antonín Václavík, je hostem Radiožurnálu.

0: Povídáme si s autorem knížky Amos s námi a zlé pryč, Antonínem Václavíkem. Jak se do lavic volá, tak se z lavic ozývá. Tak vy už jste říkal, že učíte 26 let. Jakou odezvu mívá vaše volání do lavic?
1: První bývají uklidnění rodiče, protože já nehodnotím děti takovým tím klasickým způsobem, co my si pamatujeme ještě ze školy, protože když vysvětlíte rodičům, že já potřebuju, aby odešli ti žáci ze školy s tím, že něco ví, a ne, že aby odešli se známkou, tak většinou těm rodičům spadne velký kámen ze srdce, protože vždycky, když dostanete nového učitele, tak se trochu jako bojíte, co vlastně jako bude. Jo. A pak, když jim vysvětlíte, že nepotřebujete, nechcete a ani není možné, aby se prostě vyjmenovaná slova pole naučili všichni ve stejný den, protože to není možné, protože ve stejný den jsme se nenaučili ani říkat máma, táta nebo chodit, tak mi spadne ze srdce jako další kámen. A pak už je to bývá většinou dobré.
0: Jaké to je začínat na novém působišti po víc než 25 letech, po 16 století? No.
1: Já jsem byl 16
0: na jednom místě.
1: Náročné, no. Je to jak profesní rozvod. V šuplíku vlevo je něco jiného. Kolegové nejsou ještě přátelé. Je to náročné.
0: Tak vy teď nově učíte od dubna na novém působišti, ale podle vás to s učitelským řemeslem u nás není tak zoufalé, jak se někdy píše a povídá, tak povídejte.
1: No, není. Když dneska ta média a všechno, oni za to nemůžou, ta média, ale ti lidi, kteří to popisují, tak když si to dá člověk dohromady, třeba jenom ty nadpisy, máte pocit, že české školství je jedna jako velká tragédie. K tomu já teda říkám takovou věc, když se chceme bavit o školství, tak to nedělejme, protože nevíme o čem. Protože musíme si říct, o čem se jdeme bavit. Jdeme se bavit o platech, jdeme se bavit o didaktice, jdeme se bavit o vzdělávání nových učitelů, jdeme se bavit o tom, jakou roli co má Česká školní inspekce. To je milion podtémat a proto, když je nějaká diskuze o školství a je tam 10 lidí, tak se vždycky pohádají, protože každý mluví vlastně o něčem jiném. Jo? Ale já jsem měl na mysli tím, že to není s tím školstvím u nás tak hrozné. Já jsem měl na mysli vlastně to, co zajímá mě, nebo to, co já dělám, že to není tak hrozné s námi, s českými učiteli, že bychom byli tak strašní, nebo neschopní, nebo nebyli schopní se nějak přizpůsobovat těm novým věcem, které se na nás hrnou. Myslím si, že jsme naopak docela pružní a že málo který obor vlastně takhle se neustále musí pružně těm změnám jako na ně reagovat. Jo?
0: No ale není vás, zvlášť na tom prvním stupni, jako mužů málo?
1: No, já většinou, kde jsem, tak jsem tam sám. No, ano.
0: Tak to nešlo, ne, prostě jsi samé kolegyně kolem vás.
1: No, to není, tak jako zvyknete si.
0: A co jsou tady podle vás hlavní neduhy našeho školství? I o tom v té knížce píšete.
1: Zase, kde, pokud bychom šli jenom do těch tříd a mezi ty učitele, tak je to asi taková zbytečná upjatost na některé věci, jako jsou známky, úkoly a tady ty věci, kterých si všimáme třeba víc než to, jestli ten Petřík a ta Anička odejdou ze školy s tím, že něco umí. A pak je tam spousta těch neduhů, jako těch vyšších řádů. Já třeba těžce nesu v posledních letech to, jak český učitel přišel o garantovanou didaktickou svobodu, kde nám zrušili ze školského zákona ten článek, že si můžeme učit, jak uznáme za vhodné. A teď vlastně vedení školy má právo říct učiteli, jak má učit, což si myslím, že...
0: Že není úplně to nejlepší.
1: Není úplně v tom, no, ale tam je potřeba vždycky jako pojmout všechny ty konsekvence a všechny ty věci kolem toho.
0: Specializujete se mimo jiné na inkluzivní vzdělávání. Proč je to v poslední době skoro až nepatřičný termín?
1: No, protože vlastně se kolem toho točí takové mýty. Já mám pocit, že třeba na České televizi, to je správně řekl jenom pan doktor Mertin, ono se totiž u nás zaměňuje inkluze za integraci. A když se řekne inkluze a jsou tam ty kritiky, tak je to vždycky zaměřeno na tu integraci těch dětí, ať už jakkoliv znevýhodněným. Ale skutečná inkluze se týká úplně všech dětí, absolutně všech. Jo, jestli mají papír, nemají papír, jsou takový makový a ten učitel musí udělat všechno pro to, aby inkluzivní byl pro každé to dítě, které tam je.
0: Hostem Radiožurnálu je kantor Antonín Václavík a nejen o jeho knížce Amos s námi a zlé pryč si budeme povídat také po zprávách.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Areny Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Deset hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A také aktuální zprávy s Janou Utendorfskou. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rusko by podle něj mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají vůbec poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. 26 000 řidičů letos policisté přistihli při jízdě s mobilem v ruce. Je to o desetinu případů více než loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3 500 korun na místě nebo až 10 000 ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Policisté našli 11letého chlapce z Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku. Je v pořádku. Policie to napsala na síti X. Chlapec včera okolo 21. hodiny utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl se svou rodinou. Vypátral ho policejní psovod. A expozici věnovanou životu a dílu někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy dnes otevírají v Pitíně na Uhersko-Hradišťsku. Společně s expozicí je v domě, kde se Matocha narodil, i komunitní centrum. Matocha se stal arcibiskupem v březnu 1948. O 2 roky později ho komunistický režim internoval v jeho sídle a v listopadu 1960 zemřel kvůli nedostatečné lékařské péči. Letos olomoucký okresní soud Matochu rehabilitoval. Sport. Sestry Williamsovy při návratu na US Open vypadly ve 4 hned v prvním kole. Ve 3 setech je porazila dvojice Hao Ching Jointová. 44-letá Serena a o 2 roky starší Venus spolu nastoupili na Grand Slamu po 4 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně a kolony taky už mykalky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu popojíždějí kolony v Brně. Na 196. kilometru přímo v omezení u bratislavské dálnice se srazila 2 osobní auta. Blokují levý pruh a kolona se prodlužuje. Aktuálně od kilometru 192 a je to asi na 20 minut. Dá se sjet na 190. kilometru osobním autem a obět to přes Brno. Na D1 kolony taky směrem do Prahy. Popojíždějí před omezením už mejkalky na 25. kilometru. Silničáři tam teď předělávají dopravní značení a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se už asi půl hodiny. Ještě se dá sjet na 29. kilometru a opět objížďka pouze pro osobní auta a dodávky. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení v obou směrech, frézují vozovku. Kolony teď pouze ve směru z Prahy do Hradce asi na 20 minut. Poslední volný sjezd před kolonou je tam na 50. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na jihu a východě zpočátku i zataženo a místy bude doznívat déšť. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. A teploty 19 až 24 stupňů, na jihu východě až 26, na horách bude kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A dále s vámi Vladimír Kroc a host Radiožurnálu.
4: Hostem Radiožurnálu je pedagog Antonín Václavík, autor knihy Amos s námi a zlé pryč. Teď to myslím vážně, nejsou letní prázdniny příliš dlouhé? Nemělo by se volno školákům rozdělit víc v průběhu školního roku?
5: Já jsem nad tím opravdu ještě nepřemýšlel. Není na to prostor. Za sebe jenom můžu říct, že ta psychohygiena po těch 10 měsících, ty 2 měsíce, to je akorát, nebo možná ještě málo. Ale samozřejmě, kdyby se to rozptýlilo, tak možná zase ten stav toho člověka v tom červnu bude jiný. Aha. Já to nedokážu posoudit.
4: A teď mluvíte za sebe, za učitele nebo za školáky?
5: Teď mluvím za učitele, protože aha, to se teď hodně rozebírá vzhledem k učitelům. Co se týče dětí a tak, ono tam do toho hraje spousta věcí, teď nebudeme jako asi řešit, že počasí, že se jako v červenci učit nedá tak, ale jsou tam i třeba takové věci s vybavováním a s opakováním, jo, a že myslím si, že by to rozhodně, pokud by se takovéhle změny děly, tak by to chtělo, nevím přesně, jestli jako vloženě výzkumy, ale chtěl by velice zvážit všechna fakta, která v tom hrají roli, jako právě třeba to, že když vám to dítě uprostřed roku po tom měsíci přijde znovu do školy, jestli na tom není jako v září po dvou, jo, no ten rozjezd je vždycky náročný a tak dále a tak dále. Myslím, že tady ty faktory v tom jako by hrály roli a neumím si moc představit, jak je jako zvážit.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál, kde si povídáme s Antonínem Václavíkem. Knížka Amos, námi a zlé pryč je vaše prvotina?
1: Na pultech knihkupectví ano. Mě vydali, ale to jenom Masarykova univerzita, knižně disertační práci, ale ta se neprodávala.
0: Na jaké téma bylo?
1: Na portfolio.
0: V čem je ta vaše kniha, ta vydaná, hravá?
1: Hravá, doufám, že byla nejenom pro mě, ale i pro čtenáře, protože každá ta kapitola, každá ta chyba, každý ten přešláp je popsaný jiným způsobem. Takže třeba jedna kapitola, tam paroduju Švejka od Jaroslava Haška, v jiné tam mám Sherlocka Holmesa, v jiné tam mám rozhovor chlapů na stavbě, jinde tam mám třeba jídelní lístek. Jo, že jsem se snažil se neopakovat, stokrát se neopakovat a mít vždycky jiný takový jako styl literární. Mám tam i nějaké scénáře na styl Forbín, Voskovce, Vericha. Takže v tom si myslím, že je hravá, že ani jedna kapitola by neměla být úplně stejná.
0: Tak vydavatel tvrdí, že kdyby školství mělo stand-up, tak že to tam rozhodně patří. No, kdo se bude nad stránkami vaší knihy nejvíc bavit? Samotní kantoři? Asi někteří.
1: Někteří, já tak doufám, že co nejvíc. A takový ti hodně zasvěcení nebo poučení rodiče. Si myslím, že se tam taky najdou minimálně polovinu kapitol.
0: No a poznají se v někteří?
1: Rodiče?
0: No,
1: nebo myslíte ty
0: kolegové.
1: Já to podle těch ohlasů se právě poznávají, protože jako byly ty ohlasy smířlivé právě v tom smyslu, že hele, to máš pravdu, tohle je fakt hloupost, nebo aspoň to se ke mně dostalo, tak si myslím, že určitě. Samozřejmě se v tom, to bych jako byl asi naivní, kdybych si myslel, že by se třeba úplně bez zbytku někdo v tom nenašel a pak se třeba nějak nenafoukl, ale to už je to napsané mile, není tam žádný, na to jsme si dávali pozor i s nakladatelstvím, které teda jako je úžasné, aby prostě tam fakt nebylo nic útočného, nic prudkého, nic dehonestujícího. Aha. Já myslím, že ta dehonestace učitelů někdy bývá jako velice nepříjemná.
0: No jakou vážnost, nebo jaké vážnosti se podle vás dnes těší učitelské povolání?
1: Myslím si, že je to teď hodně nejenom jako podle lokality, ale i podle místa. Já jsem z vesnice, takže vím, jak se prostě na vesnici dívají lidé, i děti, prostě na učitele. V tom velkém městě je to zase jinak. A vím, že i v rámci jedné školy to bývá často velmi velký rozdíl. Jo, že ta oblíba těch učitelů je vidět na zastávce před školou.
0: Takže nejde o to povolání samotné, ale spíš o tu osobu,
1: tak,
0: osobnost.
1: Tak.
0: No, ještě se vrátím k tomu, že píšete z života, z vlastní zkušenosti. Není to riziko v době GDPR zveřejňovat ty skutečné příběhy?
1: Právě tím, že jsem je tak nějak zaobalil do těch literárních forem, tak si myslím, že ne. Navíc tam se jako myslím si, že se tam najdou učitelé, nebo ty příběhy se tak opakují neustále všude. Na každé škole, tady na té planetě, že tam jako by se našel vlastně každý třetí v některých těch příbězích. Jo. Je tam jenom jeden jediný příběh, ten nebudu říkat, který je napsaný slovo od slova, jenom se změněnými jmény, a to se přihlásila zatím jenom jedna kolegyně, která řekla mi: Toničku, já jsem si na to vzpomněla, ještě dneska mě běhá mráz po zádech.
0: A máte nějakou literární předlohu, myslím, nebo vzor nějaký?
1: To jako vzor, že bych psal jako někdo, to asi nemám, ale musím říct, že psát jako Hašek nebo jako Voskovec mě opravdu velice, velice bavilo. No.
0: A stále si píšete deník?
1: Stále si píšu deník a teď se snažím upravit svůj starý deník, co jsem si psal 2 roky o jedné třídě, a už se těším, až to dám dohromady, jestli se mi to bude líbit, a pak jestli se to bude líbit někomu jinému.
0: Čili vypadá to, že vzniká nějaká další knížka.
1: Doufám,
0: správně.
1: Doufám. Ten deník jako takový, deník učitele, to je zase další taková věc proti vyhoření a zároveň prostě hlavně začínající učitelé si myslí, že si všechno pamatují, a že to nezapomenou a že jako to udrží v té hlavě a pak si za měsíc, ale nedokáží tu situaci, která na ně teď přijde, spojit s něčím, co se stalo právě před měsícem. Když máte ten deník, tak se podíváte a tam zjistíte, aha, Petřík už tenkrát neměl svačinu, teď to tak jako zjednodušujou. Jasně. A dá se z toho vyvodit něco.
0: Napadá mě, jestli to nesvádí k autostylizaci ve chvíli, kdy víte, že si píšete deník, který možná někdy zveřejníte.
1: Jo, ne, ten deník, co já si píšu pro sebe, ten není ke zveřejnění. To se ani nedá zveřejnit. Já si tam jako hezky nadávám a podobně.
0: Takže to musí být hodně upravené.
1: To by nešlo zveřejnit.
0: No a máte zkušenost, že to čtou i vaši žáci?
1: Z mé bývalé třídy, kterou jsem teda opouštěl, tak si to skoro všichni přes rodiče nějak jako na památku pořídili, takže to bylo milé.
0: A máte nějaké reakce už od čtenářů?
1: Reakce

0: Učitel Antonín Václavík je dnes hostem Radiožurnálu. Knihu jste věnoval rodině, co znamená, že píšete, že je stále jednou nohou ve škole?
1: Moje žena je taky učitelka a děti jsou školou povinné, takže u nás doma jednoznačně to téma, když se potřebujeme setkat tematicky, tak víme na čem. Jo?
0: A je to zdravé, že sdílíte stejné povolání s manželkou?
1: Je to asi na těch konkrétních lidech. My jsme asi rádi, že si máme, jako, že když doma se něco řekne, termín, příběh, cokoliv, tak ten druhý, nemusíte mu to vysvětlovat, kdybych asi byl raketový inženýr, tak bych potřeboval k těm příhodám vysvětlení, takhle tomu rozumím.
0: Co je učitel s křišťálovou koulí?
1: To tam je, vidím, že to máte pěkně. Jeden z takových neduhů, jak jste před chvilkou se ptal na ty neduhy, je, že my máme učitelé někdy pocit, že fakt vidíme do té budoucnosti. Petře, z tebe nic nebude. Františku, ty se věnuj jazykům, protože na matematiku nejsi. Jo, Aničko, musíš se dobře učit, jo, protože jinak moc jako šikovná takhle nejsi. Jsou to takové ty naprosto bludné předpovědi, že koukáme do té křišťálové koule a myslíme si, že ze zkušenosti víme, co z těch dětí bude, jak budou úspěšní v životě, nebudou, co dokáží, nedokáží. Ne, že to nefunguje z nějakých x procent, ono to nefunguje vůbec. My vážně opravdu žádnou křišťálovou kouli nemáme a já si na to fakt speciálně dávám pozor, protože nejenom, že to ovlivňuje potom vaše konkrétní rozhodování třeba v té třídě, v nějakých situacích, ale hlavně to může jako zasáhnout to dítě, že nějak ho jako ocejchovat, označkovat do budoucna, že? Takže to prostě jako nedělat. Naopak jako podporovat ve smyslu prostě pokud budeš chtít, tak můžeš dělat, co budeš chtít. A on to tak jako je a ty děti na to hodně slyší, je to tak.
0: Takže spíš povzuzovat, než skazovat, je jasné.
1: Já si myslím, že si ještě můžu klasický příklad, jsem já s mým bratrem. Jo, já jsem odmaturoval s odřenýma ušima a když teď na nějakém srazu jako se představím, tak ti učitelé, co po mně tam dupali a měli tu křišťálovou kouli se mnou,

0: tak, že z vás nic nebude.
1: Tak odchází. Jo. A můj bratr propadal z angličtiny pravidelně na gymnáziu a teď se tím jako živí tu angličtinou. Takže to jsou jako ze života.
0: A jako učitel ve třídě máte raději ty raubíře, ty neposedné, a nebo ty snaživce, ty premianty?
1: Já mám rád, když je to namíchané.
0: Jasně.
1: Když je tam všechno. A já vlastně, jakože ti raubíři jsou strašně fajn, když je dáte dohromady s těma klidnějšíma a oni si jako zanotují.
0: Když je to dáte, možná těžší je zaujmout, když se to stane.
1: Jo, jako musíte s nima počítat, je to normální, ale nebo když ten začínající učitel počítá s tím, že přijde do třídy, udělá si kázeň a bude tam mít jako ticho, to nefunguje. Musíte zaujmout, musíte pracovat tak, aby je to bavilo, dělali to. Tam prostě nikdy, když tam bude úplně totální jako ticho, že slyšíte špendlík spadnout, tak to je možná diktát. A jinak je to vlastně jako špatně.
0: A kdo na vás v průběhu z vašeho vzdělávacího procesu nejvíc zapůsobil? Máte svého nezapomenutelného učitele?
1: Mám. Rád vzpomínám na jednoho takového kolegu, možná je to i tím, že už zemřel, takže zdravím nahoru Frantu Žváčka, ale jinak musím říct, že jsem potkal spoustu fajn učitelů, třeba na své první škole, ti už taky tady nejsou, kde jsem tam nastoupil jako Benjamínek a myslel jsem si, že mě utlučou těma papučema a oni si z mě udělali vnuka a něco mě jako učili. Já musím říct, že i když ten pocit je spíš opačný, tak třeba i na té pedagogické fakultě v Brně pár výjimečných osobností jako působí.
0: Jak se tady pozná dobrý kantor?
1: Na první dobrou musím říct, že nepozná, protože mám v hlavě takové představy některých ředitelů, kteří třeba pracují pro MŠMT, kde já taky občas nějak pomůžu, kde můžu, že si myslí, že poznají dobrého kantora třeba za týden po první hospitované hodině a podobně. Já si myslím, že se to nepozná. Jo. A takhle mezi námi, mezi učiteli, mezi rodiči, poznáte toho učitele až po hodně dlouhé době, až zjistíte, proč ty některé věci dělá, jo, a určitě to není podle toho, jestli dostane na vysvědčení více nebo méně dárků, ale opravdu, jak ty děti na něho vzpomínají, jak vám řekl, já jsem teď dostal e-mail, od kluka, kterého jsem kdysi učil, už je to dávno a on do dneška vzpomíná na to, že díky třeba mně změnil svůj přístup k matematice. Ne, že by ji uměl jako o tolik více, ale už z ní nemá ten strach, jo? Což je někdy možná ještě jako víc než ten úspěch. Jo? Takže tohle jsou takové ty známky, spíš takové střípky, je to celá mozaika. Samozřejmě určitě existují nějací výjimečně skvělí učitelé, které poznáte na první pohled, ale to jsou opravdu ty šafrány.
0: Jdi, dívej se, žasni a uč se po celý život. Tohle čapkovské moudro je vaše životní krédo?
1: No, já si myslím, že ten údiv je hrozně jako důležitý. To říkával už, zase vzpomenu na dalšího, kdo tady není, profesora Maňáka z Brněnské univerzity. Vždycky říkal, že vlastně, jak se člověk přestane jako divit nad věcma, udivovat se, že něco, jako, tak něco v tom je, nějaký záhadno, tajemno, krásno, že jako už vlastně, co dál, tam už nic pak není. Jo. Takže já si myslím, že ten údiv je hrozně důležitý. Pořád se jako něčemu divit, natchnout se do něčeho.
0: Žasnout. Tak ať vám to vydrží co nejdýl. Rodák z Ústopečí, žijící v Brně, učitel na základní škole Antonín Václavík, autor knihy Amos s námi a zlé pryč, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju vám, mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání, děkuju, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. A poslechněte si i další zprávy, má je Jana Utendorská.
3: Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Navržený schodek státního rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Fotbalisté Slovácka přivítají Pardubice, oba týmy čekají na první výhru sezóny. Kolona popojíždí na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou směrem do Hradce Králové. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
4: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
5: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
5: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
7: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
5: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na začátku září v něm odpovídalo na 780 lidí. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek pak neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Americký stát Missouri se obrátil na federální nejvyšší soud. Chce, aby povolil nové rozdělení volebních obvodů v blížících se volbách do části kongresu. Překreslení mapy v tomto republikány ovládaném státě v týdnu zakázal missourijský nejvyšší soud. Zároveň nařídil, aby změnu posoudili voliči v referendu. Účelové překreslování volebních obvodů patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. 71% Čechů letos stráví podzimní dovolenou v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Je to zhruba o pětinu více než loni. Nejčastěji pak zamíří do jižních Čech a na jižní Moravu. Oblíbená je taky Vysočina nebo Beskydy. Radiožurnál to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Oproti letní dovolené Češi vyhledávají hlavně aktivní odpočinek a jsou ochotnější si i připlatit.
8: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
3: Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota byla kvůli větru 1 až 2 stupně pod nulou. Vyplývá to z dat z měřící stanice poštovny Aneška na vrcholu hory. Silný vítr pak ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky. Mimo provoz bude zřejmě po celý den. Informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla.
0: Sport.
9: Fotbalisté Slovácka se v 7. kole šance ligy utkají s Pardubicemi. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Oba soupeři zatím v této sezóně čekají na premiérovou ligovou výhru. Podle asistenta trenéra Slovácka Filipa Duroně je ale v této fázi ještě předčasné mluvit o důležitém duelu v boji o záchranu.
10: Nemůžu říct, že by se příprava lišila oproti jiným utkáním, protože ten cíl je vlastně pořád stejný a tím, že chceme tvořit a budovat naši hru a chceme prostřednictvím té hry dosahovat i nějakých výsledků, tak tam se vlastně jako pro nás nic nemění. Pokračujeme dál prostě v naší práci.
9: V 15 hodin odstartují zápasy i mezi Pražskou Sláví a Brněnskou Zbrojovkou a Sigmou Olomouc z Bohemians. O 3 hodiny později se pak na hřišti Artisu Brno představí fotbalisté Plzně. Všechny zápasy v přímém přenosu nabídne Radiožurnál Sport. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná hradecká dálnice u Chlumce a omezení na D1 už Mejkalky. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru začíná zúžení, frézují vozovku a projíždí se v obou směrech pouze odstavnými pruhy. Kolona teď pouze ve směru do Hradce Králové a je to nadlouho, hlásí náš zpravodaj.
12: Táhne se to tady, pojíždíme, je to dlouhý, je tady hodně aut, no. Takže pro všechny řidiče by bylo fajn, aby na tom 50. exitu sjeli a napojili se až u Chlumce nad Cidlinou. No.
11: No a pozor, pokud zvolíte objížďku, zpět na dálnici se dá najet až u Nového Města, nájezd od Chlumce je zavřený. Na dálnici D1 hlásíte silný provoz a kolony u Šmejkalky před omezením na 24. kilometru v obou směrech. Ve směru z Brna do Prahy se navíc jede teď pouze jedním pruhem. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení. Je tam kolona asi na 15 až 20 minut od 27. a 5. kilometru. Provoz vázne na D1 i v Brně směrem do Ostravy před omezením na 196. kilometru. Tam se zdržíte okolo 10 minut. V Praze dejte pozor ve sjezdu z Cínovecké na Kbelskou ulici. Ve směru na Hloubětín je tam nehoda na začátku Kbelské a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, na večer bude oblačnosti na většině území ubývat, teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Patricí Strouhalovou.
2: 6,5 minuty po 11. hodině vás zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. No po roce a čtvrt se tady v Praze vrátily tramvaje na trať z IP Pavlova na muzeum. Možná, že jste si toho už dnes ráno všimli. Za pár minut vám právě řekneme z našeho vysílání podrobnosti, ale přidáme i informace o nově chystaných tramvajových tratích v dalších městech. Tak se vyplatí nás poslouchat. Zdravíme, dobrý den.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Mezi stanicami IP Pavlova muzeuma Jitalská v Praze po roce a čtvrté znovu jezdí tramvaje. Od poloviny loňského června tam dělníci stavěli napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. No a právě na zastávce muzeum je náš reportér Dominik Kučera. Zdravím vás, dobrý den. Jak to tam teď v sobotním ránu vypadá?
1: Hezký den. Od rána tudy už projeli desítky tramvají a z každé vystoupí tak 5 až 10 cestujících. Oslovení lidé mi řekli, že se jim cesta zkrátila a mají proto z obnovené zastávky radost. V Praze se ale staví tramvajové trati i na dalších místech. Kdybychom popojili po Vinohradské třídě, tak nová trať vzniká v Počernické směrem k sídlišti Malešice. A v tomto týdnu začala i stavba tratě v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov. V budoucnu mají tramvaje spojit i Strahov a Malovanku a na jihu města Libuš s Novými Dvory. Pokročilé fázi přípravy je i projekt trati z Kobylis do středočeských Zdib. Staví se ale nejen v Praze. Třeba Plzeň začne příští rok stavět za 1 000 000 000 korun trať na Vinice. To je sídliště nad plzeňskou zoo. Liberec pak plánuje postavit trať z centra na sídliště Rochlice. Tam se teprve chystají podklady pro posouzení stavby z hlediska vlivu na životní prostředí. A připravuje se i prodloužení tramvajové trati v Jablonci nad Nisou. Tramvaj z Liberce má nově místo v jablonských Tyršových sadech končit až v nově budovaném dopravním terminálu v centru. Tady je ale zatím hotová jen studie.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne, budeme informovat. Teď byl s námi ve vysílání Dominik Kučera a přehled těch nových tratí právě v českých městech. Informace z moravských měst, tak to už má pro nás teď Vlasta Gajdošíková. V Brně staví dělníci trať na sídliště Kamechy. Je to tak?
2: Je to tak, dobrý den. Dělníci tento týden zprovoznili zmodernizovanou tramvajovou smyčku v Bystrci, po které už nově výjíždí linka číslo 1. Jako do jediné smyčky ve městě ale najíždí tramvaje zleva a ne zprava, aby pak koleje navázaly na ty, které od nástupiště povedou do tunelu na sídliště Kamechy. Tunel samotný je proražený, dělníci ho teď izolují a vystužují jeho stěny. Cestující se po kolejích projedou na konci příštího roku. Do té doby už by brněnský dopravní podnik taky chtěl mít jasno o tom, jestli začne se stavbou, respektive obnovou další tramvajové tratě, a to do Staré Líšně. Brno není jediné moravské nebo slezské město, kde se teď tramvajová síť rozvíjí. V Olomouci se to týká třeba prodlužování trati na jedno z nejlidnatějších sídlišť ve čtvrti Nové Sady. Část už je hotová a na dalších dopravní podnik pracuje. Novou tramvajovou trať plánuje taky Ostrava, a to v Porubě. Dopravní podnik teď žádá o 2 miliardovou dotaci proti novému 3-kilometrovému úseku, ale protestují lidé. Vadí jim hluk a kácení stromů. Úřady teď vše zkoumají, takže není jisté, jestli Ostrava bude mít všechny dokumenty zajištěné do března, kdy nejpozději musí o dotaci finálně požádat.
0: No a pak samozřejmě budeme informovat také, jak to tady dopadlo. Reportérka Vlasta Gajdošíková s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak děkujeme a hezký den.
2: Rádo se stalo, krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Možná, že už máte svůj ranní běh anebo ranní procházku za sebou. Kampaň Aktivní září nám má připomenout, že hýbat se je důležité, tak o tom budeme mluvit. Ta kampaň začíná v zahradách Strakovy akademie. My tam máme také reportérku, tak se s ní za chvíli pojíme.

0: Tato boj jsou umělá ve vysílání víkendového radiožurnálu v 11 hodin a 20 minut. Pojďme si zase připomenout, že je opravdu důležité se hýbat a je jedno, kolik je nám let. Po čtvrté totiž startuje kampaně Aktivní září. Pořádá ji nadační fond Aktivní Česko, za kterou stojí třeba i Česká unie sportu, Klub českých turistů a nebo Rada seniorů. No a právě do zahrad Strakovy akademie v centru Prahy se zašla za sportovci podívat i naše reportérka Kristýna Vašičková. Zašla nebo zaběhla? Dobrý den.
1: Dneska dopoledne. Já rozhodně zašla. Během u mě to není úplně slavné.
0: Dobře. V jaká cvičiště se zahrada proměnila?
1: No, zastihli jste mě akorát pár minut po první půl hodině spinningu. Ta tu skončila zhruba před 5 minutami a byla to taková VIP lekce, které se účastnili i tady domácí, dalo by se říct, takže zástupci politiků, zástupci různých spolků nebo organizací. No a teď na ta kola sedají diplomaté zastupující 13 zemí. Úplně na začátku, ještě před oficiálním zahájením, se tu ale pár desítek lidí rozcvičovalo taky na józe. A co se týče návštěvníků, je tu takový průřez všemi věkovými kategoriemi. Já tu potkala třeba skupinku aktivních seniorů z Loun a ti si mi postěžovali, jak jsou starší lidi podle nich málo aktivní, že leniví, a proto by byli rádi a snaží se to i změnit, aby to nastavení v jejich hlavách přenastavili, aby odložili možná ty myšlenky na to, co všechno je bolí nebo ne, a aby byli zkrátka aktivnější. Ano, a já se přiznám, že takové povzbuzení bych často ocenila, tedy i já.
0: No, na některé sporty si tam návštěvníci můžou zajít a vyzkoušet si je opravdu, tak na jaké třeba?
1: Bude to ještě ten zmiňovaný spinning, ty jsou tu naplánované ještě další 3 kola, ale zahlédla jsem, že by tu měla být taky lukostřelba, no a připravené tu jsou i turistické kvízy a další aktivity.
0: Dokdy ta dnešní zahajovací kampaň Aktivního září vlastně, Kristýno, potrvá?
1: Tady je v plánu skončit hodinu popolední, nicméně zapojit se je možné během celého měsíce září, a to třeba tím, že se zapojíte do dnů, jako je třeba pěšky do školy nebo do práce na kole. A dívala jsem se na webové stránky Aktivního září a třeba těch škol je zatím zapojených skoro 80.
0: No, třeba i po tomhle rozhovoru přibudou další. Naše reportérka Kristýna Vašičková, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Pokračují záchranářské práce v Nepálu, to se od nás za chvilku dozvíte. Radiožurnál 11 hodin a 30 minut. A zprávy s Janou Utendorskou.
1: Záchranáři v Nepálu dnes z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kancelář nepálského prezidenta. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na 3. Už včera záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské pracovníky. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nejen do půlnoci daného dne. Změnu doporučil tento týden vložit do vládní novely zákona o pozemních komunikacích sněmovní hospodářský výbor. Na druhé čtení zákona by ve sněmovně mělo dojít ve čtvrtek, aby parlament stihl zákon přijmout včas. Uvedl to místopředseda výboru Martin Kolovratník z hnutí ANO. Novela zákona má také zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. U iránského ostrova Chark v Perském zálivu byly dnes slyšet výbuchy. Informovala o tom iránská agentura Fars. Příčina explozí není známá. Chark je klíčový iránský ropný terminál. Americký prezident Donald Trump Teheránu opakovaně vyhrožuje zničením nebo obsazením ostrova. A Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek. Akce Prague Harley Days se letos koná po 14. a naposledy. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel. Sport. Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila 4. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. V loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Start závodu je plánovaný krátce po 20. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce, aut paná D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždějí kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru je zúžení, frézují vozovku a projíždí se v obou směrech pouze odstavnými pruhy. Kolona je teď pouze ve směru do Hradce Králové a zdržíte se přes 20 minut. Dá se sjet na 50. kilometru, objet to přes Chlumec a najet zpět u Nového Města. Na dálnici D1 hlásíte silný provoz u Šmejkalky před omezením na 24. kilometru v obou směrech. Ve směru z Brna do Prahy se navíc teď jede pouze jedním pruhem. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení. Je tam kolona asi na 25 minut od sjezdu na Chodce Rady. V Praze v centru města komplikuje dopravu požár bytů v Národní ulici. Národní je zavřená, zasahují hasiči. Do toho navíc po nábřeží jedou teď spanilá jízda motorek. Je jich dost a policisté kvůli tomu zastavují provoz. Ucpávají se kvůli tomu nábřeží, taky okolí tančícího domu. A kolony v Praze i ve Kbelské ulici ve směru na Hloubětín. Na začátku Kbelské blokují jeden pruh 2 auta po nehodě. Brzdí se už v Cínovecké ve sjezdu na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na jihu a východě zpočátku ještě i zataženo a místa bude doznívat déšť. Na večer pak bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě bude ještě až 26. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Zdravím vás, dobrý den. Červená zvezda Bělehrad dostala od UEFA pokutu 90 tisíc eur za to, že její fanoušci v předkole Evropské ligy v Plzni oslovovali válečného zločince Radka Mladiče.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Zatímco české děti za sebou mají první týden ve škole, tak některé děti ve Spojených státech do školy ještě ani nezačaly chodit. V amerických školách totiž zvoní v každém státě jindy.

0: Generace českých dětí mají zažité 1. září jako první školní den. No, ty americké jim to ale mohu jenom závidět, protože škola jim začíná a také končí po každé jinak. Americké školy se totiž otevírají postupně od července a to až do září. Jak tedy vypadá začátek školního roku v zemi bez jednotného kalendáře? To zjišťovala naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
1: V Americe právě zvoní, ale ne všude. Takhle přivítali první den ve škole mého prostředního syna. Nastoupil do prvního ročníku střední školy a je z něj tedy takzvaný freshman. Škola ve Spojených státech začíná jindy, než jak známe z Česka, a to v každém státě jinak. Zatímco v Georgii spustili už školní rok 24. července, na Floridě začal 10. srpna a ve Virginii 24. srpna. A v takové Minnesotě nebo New Yorku ještě dokonce školní rok ani nezačal.
2: We have the golden ticket.
3: Very good. Yes.
2: Oh, all right.
1: Zatím rozdílem je hlavně geografie a místní politika. Typický je příklad Severní Karolíny. V Minnesotě naopak škola ze zákona nesmí začít dřív než po takzvaném Labor Day, tedy 1. zářijovém pondělí. A to ze stejného důvodu jako v Severní Karolíně, aby přes léto zůstala v chodu turistika a sezónní brigády na plážích a v táborech.
4: Děti se tu rozřazují podle jmen a každé z nich dostane svůj rozvrh.
1: Debatu navíc v posledních letech stále častěji přeživuje vedro. Někteří tvrdí, že výuka v srpnu zvyšuje náklady na klimatizaci škol. Jiní naopak říkají, že škola je pro děti v obdobích extrémních veder to nejbezpečnější místo, protože jim klimatizovaná budova naopak pomáhá. Výsledek každopádně je, že americký národ postrádá něco, co si v Česku ani neuvědomujeme jako výhodu. Jeden jasný okamžik, kdy končí léto a začíná škola. Tady si každý stát, každé město, dokonce i každý školní obvod rozhoduje sám. A tak škola nejen každému jindy začíná, ale taky jindy končí. A děti v New Yorku, které se teď radují ze zářijových prázdnin, se budou péct v lavicích do konce června, zatímco jejich vrstevníci v Mississippi budou mít už od půlky května prázdniny. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

Činasky a vysílání Radiožurnálu. Za chvilku bude 11:45. Podíváme se na sport. 4 zápasy bude dnes pokračovat, totiž fotbalová šanceliga. Slavia Fedenu přivítá v zápase o první místo nováčka Zbrojovku Brno. Tak víc za chvíli ze sportovní redakce Radiožurnálu. Zdravíme vás a přejeme dobrý den. Za chvíli si také dozvíte, co chystáme pro vás do hlavních zpráv.

0: Fotbalisté Slavie přivítají v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno, jak už jsme říkali, ta je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou právě na vedoucí Pražany. Hrát se ale dnes budou ještě další tři ligové zápasy a o nich teď víc řekne Anna Skalová z naší sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den. Slavia v ligovém ročníku zatím ani jednou neprohrála. Obhájci titulu navíc před týdnem zvítězili v derby na Spartě 3-0 a dnešní zápas, který má výkop v 15 hodin, pro ně bude generálkou na čtvrteční úvodní utkání hlavní fáze Ligy mistrů proti Lán.
0: No, my už jsme zmínili, že Slavia zatím ani jednou neprohrála. Daří se ale i Zbrojovce. Nováček je totiž hned za obhájci titulu.
1: Zbrojovka poslední tři utkání vyhrála, zdolala Teplice, Zlín i Hradec Králové. Od začátku sezóny nestačila jen na Slovan Liberec, se kterým prohrála ve třetím kole 0-1. Zbrojovka se do nejvyšší české ligy vrátila po tříleté pauze a teď má šanci dostat se do čela tabulky. Souboj o první místo je ale podle brněnského asistenta trenéra Jana Baránka v zápase vedlejší.
2: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým. Víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit od toho výkonu v té defenzivě.
1: Podle experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta to bude mít Zbrojovka v Edenu proti Slávii těžké. Může ale překvapit.
3: Myslím si, že Slávie doma je silná, byť s Bohemkou teďka ztratila, tak Slávie pořád v Edenu s podporou svých fanoušků bude velmi silným soupeřem, ale Brno už za těch pár zápasů několikrát velmi překvapilo, víceméně na domácí půdě, no tak proč by se to nemohl povíst teďka v Praze?
0: No, říká Pavel Horvát, uvidíme, jaké další zápasy jsou dnes ještě na programu.
1: Od 15 hodin začnou další dvě utkání. Olomouc narazí na Bohemians a Slovácko bude hostit Pardubice. Do hry se dostanou i druhý brněnský tým. Artis od 18 hodin nastoupí proti Plzni.
0: No a samozřejmě, že všechny zápasy budeme v přímých přenosech vysílat na radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Ve vysílání teď s námi byla ze sportovní redakce Anna Skalová. Tak díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den. Naslyšenou.

0: Ve studiu se mnou už moderátor Tomáš Pavlíček, aby nás pozval k polední publicistice. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak mnozí naši posluchači asi sledují, co odkryla opadající voda v nádrži Orlík, zbytky mostů, budov, sudy dokonce. Ale my se zaměříme na to, že v průtoku dál po proudu Vltavy až k Praze a dál už Orlík nebude pomáhat, že tuhle roli převezmou slapy. Jak dlouho bude ještě kaskáda schopná plnit ty základní funkce? Ptáme se hydrologa Jana Danielky. No a ty možná víš, kdo jsou Majky Pán a Pražský Pé.
0: To je to video, které natočili s ministrem Macinkou.
1: Přesně, a my se budeme ptát, co to je za lidi. Oni mají opravdu pestrou minulost, provokace, odhalování takzvaných dezolátů a tak dále. Někdy až za hranou zákonu. Budeme o tom mluvit s investigativním reportérem Seznamu zprávy Lukášem Valáškem. No a na závěr hřebčin napadla, včetně pastvin, se stal kulturní památkou, ale proti vůli majitele. Co to znamená? Vrátí se tam chov koní? Budeme se ptát Aleše Martinka, advokáta ze Spolku za záchranu hřebčína na Pajedla.
0: Tak budeme poslouchat. Hlavní zprávy pro vás chystá náš tým přesně ve 12 hodin a po nich potom publicistika dnes s moderátorem Tomášem Pavlíčkem. Takže naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bučku, DNA, u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
8: Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Tenistka Linda Nosková si zahraje osmifinále US Open. Lehečka s Muchovou na turnaji končí. Na dálnici D1 ve směru do Prahy popojíždí půlhodinová kolona před omezením už Mejkalky na kilometru 24. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Dobré poledne, je sobota 5. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner, jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
9: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
8: V domě armády v Bělehradě začala vzpomínková akce před pondělním pohřbem bývalého velitele bosenských Srbů Ratka Mladiče. Úřady očekávají, že se s odsouzeným válečným zločincem přijdou rozloučit desítky tisíc lidí. V regionu je naše spolupracovnice Téa Veseláková.
10: Vzpomínkovou akci přenášejí mnohá srbská média živě, například nezávislá regionální stanice N1, ale akreditaci nedostala s odůvodněním, že v prostorách domu armády je málo místa pro média s ohledem na velký počet členů rodiny, přátel a příznivců odsouzeného generála, kteří se akce účastní. Mladič zemřel koncem srpna v haagském vězení v 84 letech. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho tam poslal na doživotí za genocidu ve Srebrenici, zločinům proti lidskosti a dalším válečným zločinům. Podle zástupců srbské vlády Mladiče v pondělí pohřbí s poctami, které si rodina bude přát. Nevládní organizace ale upozorňují na to, že to zákon u odsouzených osob neumožňuje. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
8: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
11: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
12: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
11: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
13: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
11: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Radiožurnál.
8: Nad Národním muzeem v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati za 225 milionů korun. Připravili taky napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí.
14: Poprvé po několika měsících dnes na pražské zastávce muzeum vystoupila paní Klára.
15: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
14: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
15: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
14: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
16: Co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
14: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: Začíná čtvrtý ročník kampaně Aktivní září. Pořádají nadační fond Aktivní Česko, za kterou stojí třeba Česká unie sportu, Klub českých turistů nebo Rada seniorů. Na zahájení v zahradách Strakovy akademie v Praze je naše reportérka Kristýna Vašíčková.
17: Aktivní září má lidem připomenout, že je pro zdravý život pohyb důležitý. Návštěvníci si tu proto můžou pár aktivit vyzkoušet. Připravená to jsou třeba spinningová kola, různá stanoviště pro děti anebo lukostřelba. Zahajovací akce potrvá v zahradách ještě zhruba hodinu. Jednotlivci, města, firmy nebo školy se ale můžou do kampaně zapojit během celého měsíce. A to třeba ve dny, kdy do práce místo autem pojedou na kole, případně budou chodit pěšky. Ze Strakovy akademie Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
8: Při telefonování s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 100 řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
18: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
19: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
18: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
20: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
18: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Na brněnském výstavišti pokračuje festival vědy a techniky. Návštěvníci nahlédnou vědcům přímo pod ruce a vyzkouší si nejmodernější technologie.
21: Jsme tady jak v sobotu, tak v neděli celý den.
22: Vždy od 9 do 18 hodin, říká Jan Píšela z Hvězdárny a planetária Brno.
21: Teď na sobotu chystáme zajímavé diskuze, kterých se bude účastnit jako moderátorka Lucie Výborná.
22: A nebo mohou lidé poznat nejrůznější výzkumné ústavy, říká Marek Todorov z Akademie věd.
23: Já bych mohl doporučit třeba stanoviště ústavu dějin umění, kde si budete moci dozvědět, jak se propojuje text a textil. Najdou si tady to své i příznivci techniky, například ústav fyziky materiálu. Má pozici, kde se dozvíte i to, jestli je nic pevnější než ocel.
22: Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Marek Gensel, Radiožurnál.
0: Sport.
24: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Liovou ve 3 setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. Utkání podle ní rozhodovaly malé detaily.
25: Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útočný směrem k tomu, abych ho pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě.
24: V New Yorku dohrála i Karolína Muchová, Američance Navarové podlehla 0-2 na sety. České basketbalistky mají dnes na mistrovství světa v Berlíně volný den. Po včerejší úvodní prohře s favorizovanými Italkami 54-63 je zítra čeká zápas s Číňankami. A fotbalisté Slávie dnes v 15 hodin nastoupí v 7. kole šance ligy proti brněnské Zbrojovce. Ve stejnou dobu se utká Sigma Olomouc s pražskými Bohemians a Slovácko s Pardubicemi. V 18 hodin pak začne zápas mezi Artisem Brno a Plzní. Všechny duely uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpraná jednička u Šmejkalky a zavřená silnice 27 na Žatec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte více než půlhodinovou kolonu před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jede se jedním pruhem. Kolona od sjezdu na chodce Rady je na 35 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové hlásíte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru začíná zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 27 z Plzně do Žatce je u karlovarské dálnice D6 zavřena. Kousek za sjezdem z D6 na Žatec vážná nehoda. Objíždějte přes Kolešov. A na silnici 3 z Prahy do Tábora čekejte kolony před Benešovem aktuálně na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jeho východě až 26. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná publicistika s Tomášem Pavličkem.
3: Proč bude průtoku vody ve Vltavě pomáhat poprvé v historii nádrž Slapy místo Orlíku? Kdo jsou lidé, kteří natočili kontroverzní rozhovor s ministrem Macinkou? A celý areál Hřebčína v Napajedlech se stal kulturní památkou. Budou se tam znovu chovat koně. Běžnému pozorovateli by se mohlo zdát, že deště v posledních týdnech zmírnily sucho. Krajina se sice přece jenom trochu zazelenala, ale například záběry z nádrže Orlík ukazují, jak klesající voda obnažuje čím dál větší části břehů a dna. Její hladina je tedy teď až o 15 metrů níž než jindy. Právě kvůli poklesu hladiny Orlíku využije povodí Vltavy poprvé v historii k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slapské přehrady. Naopak odtok z Orlíku se začal snižovat. Naším hostem je Jan Danhelka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak můžeme si to ještě říci přesněji, co znamená, že Orlík bude využívat k udržení průtoku Slapy?
4: A tak ona vlastně, Vltavská kaskáda, je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako Slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. A Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první, ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhali předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody s neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod.
3: No a vyčerpání těch zásob, až nastoupí Slapy a já nevím, potom třeba Vrané, tak to může asi trvat docela dlouho, protože třeba zástupci povodí Vltavy ujistili, že i kdyby se situace nezměnila, nepřibylo srážek, tak zásoba vody by vydržela vylepšovat toky řek několik měsíců, je to tak?
4: Je to tak, tak ono, Slapy jsou také ohromná nádrž na české poměry, vlastně pořád patří mezi ty největší, vlastně spolu s Orlíkem, Lipnem, Nechranicemi, tak jsou v té top 4, kdybychom to takhle řekli, co se objemu týče, který dokážeme tedy využít. Takže není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Oni přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct s tím zásobním objemem. Mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání Slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
3: Vy jste mluvil o čistírnách odpadních vod. K čemu dalšímu je nutné ty toky vylepšovat? Ono se mluví o ekologii, odběru vody, čili aby ryby a další organismy v řece nezahynuly, aby lidé měli vodu v kohoutcích, protože třeba část pitné vody se bere z Vltavy.
4: Je to přesně tak. Ta, samozřejmě, co se týče Vltavy samotné a Dolního Labe, tak tam to nalepšování průtoku má více funkcí. Když se podíváte na to, jak vypadal ten stav předtím, než byla vybudována Vltavská kaskáda, tak se stávalo, že opravdu v Praze teklo nějakých 12 kubíků. To není úplně limitní pro využívání odběru vody. To je potřeba říct, že těch 40 kubíků, ten odběr, který je na Vltavě v tuhle chvíli v Podolí, je maximálně ve stovkách litrů, takže to se tam ten důvod úplně není a ta funkce pro odběr vody vlastně by Vltava zabezpečovala v podstatě i bez nějakého většího příspěvku vodních nádrží Vltavské kaskády. Ale celkově ten ekologický stav, ty obnažené břehy, Vltava je přece jenom široký tok, vlastně zcela regulovaný, tak by určitě nebylo hezké, jak by to tady vypadalo. Opravdu většinou se v historii objevilo o tom, že Vltava vlastně byla zapáchající strouha a umíraly ryby a podobně. Takže to je jedna věc. Samozřejmě další věc je udržení i toho Dolního Labe. Ono v tuto chvíli už je to pase, ale pomáhá vlastně Vltavská kaskáda ve chvílích, kdy toho té vody je přece jenom trošku víc, i pomáhá vlastně lodní dopravě.
3: A jak je to na horním toku Vltavy? Tam pomáhá třeba chlazení Temelína a Lipno?
4: Tak ona, ta kaskáda, vlastně pomoci chlazení Temelína je jedna z funkcí Vltavské kaskády. Takže Lipno, ano, je velká zásobárna vysoko v horách, která vlastně také se prázdní. Ona není tak viditelná možná v tuto chvíli jako Orlík, ale ten přítok do Lipna je možná někde okolo jednoho kubíku a vypouští se klasicky 6 a mimo jiné proto, aby vlastně na těch dalších nádržích, které jsou Kořensko, Hněvkovice, a tam je přesně role toho zabezpečit průtok v elektrárnách, takže, nebo respektive vodu pro chlazení v elektrárně, která navíc ji odebírá relativně malé množství, protože využívá chlazení pomocí těch chladících věží, takže taková ta situace, kterou jsme viděli v průběhu léta třeba s jadernou elektrárnou Pax v Maďarsku, která přímo odebírá hnedka tu teplou vodu vlastně vrací do Dunaje, tak jí vadil pokles hladiny Dunaje, tak to u nás není. A je to zase jedna z funkcí Vltavské kaskády.
3: No ale proč vlastně v tomhle směru té kaskádě nijak výrazně nepomohl ten srpnový déšť? Bylo ho málo nebo spolkla většinu vody vyprahlá krajina?
4: No představte si vlastně to, že i ta krajina je svým způsobem nádrž, nebo funguje minimálně jako nádrž, takže půda vlastně je teďkon také vyprázdněna. No a ten déšť, který byl, tak když naprší, tak první se tak snaží uschne. Dostat do těch... ne, ale vlastně ten deficit v půdě je tak velký, že opravdu srážky dokáže zachytit a nedostanou se až k tomu, aby protekly do nějakých hlubších vrstev, dostali se do vodních toků a mohli plnit Vltavskou kaskádu. Ono, ten průtok malinko vzrostl, ale uvědomme si, že se musí zaplnit vlastně celá a ta zásoba v půdě, která momentálně chybí, ale třeba na Lužnici i rybníky, takže ty jsou také vlastně prázdné a než ta voda by se dostala skrz Lužnici do Vltavské kaskády, do Orlíka, tak ještě musí naplnit vlastně ten ohromný objem vody, který nechybí jenom v těch nádržích, on chybí všude v krajině.
3: Vysvětluje hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Mockrát vám děkuji. Přeji hezký den.
4: Krásné odpoledne všem.
3: Rozhovor ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou sobě s maskovaným mužem má do hru. Vedení ochranné služby oznámilo, že prověří, zda byl v tomto případě postup ochranky v pořádku. Vicepremiér svolil k interview, aniž by umožnil ochrance prohledat prostory, kde se skrývaly makety výbušnin, střelné zbraně a další lidé za plentou. Celou akci připravila dvojice influencerů Vojtěch Pšenák a Mike Oganesian, kteří ministra pozvali k rozhovoru pod falešným jménem Tomas Paukner. Ve vysílání vítám investigativního reportéra serveru Seznam zprávy Lukáše Valáška. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kdo je vlastně tahle dvojice, která si říká detektivní parta? Oni tuším začínali jako internetoví trolové, dá se říct, kteří tak trochu testují hranice trpělivosti a svobody slova.
5: Je to v podstatě skupina youtuberů, která se dlouhodobě snaží zbohatnout na tom, že vytvářejí kontroverzní obsah a sbírají na to lajky, shlédnutí, případně nějaké příspěvky od fanoušků. A tohle to je vlastně jejich poslední modus operandi, že tedy nějakým způsobem útočí na ty, které označují za dezinformátory, dezoláty, lháře a podobně.
3: No a kdy se tedy přerodili na tyhle údajné bojovníky proti pokrytectví, dezolátům, dezinformátorům, komunistům, protože jsou známa i jejich trochu starší videa, jak je třeba Pšenák, vystupující pod pseudonymem Pražský pérák, vyvedený za použití síly ze sídla komunistů, anebo také zveřejnili údajné pornozáběry poslance Reichla.
5: Je to závitost posledních, řekněme, třeba dvou let. Do té doby například tedy kolega pana Pšeňáka, který je takovou vůči postavou celého toho projektu, říká si, nebo si říkal Mike Pán, tak se věnoval třeba tím, že opravdu on sám vědomě porušoval zákon a pak, když to třeba řešila městská policie, tak vyvolával s tou městskou policií nějaké konflikty, vysmíval se jim, zesměšňoval je, snažil se třeba za pomocí nějakých právních kliček dosáhnout toho, aby nebyl potrestán. Takže ta jeho historie je opravdu barvitá. On třeba dělal i biznis, ve kterém nabízel lidem, že je zbaví toho, aby dostali pokutu, když spáchají nějaký dopravní přestupek za volantem. Snažil se svými internetovými projekty obohatit opravdu různými způsoby.
3: No a myslím, že v tomhle případě to byl ten pan Oganesian a on se ale někdy pohyboval i za hranou zákona. On byl za své činy několikrát odsouzen, jestli se nepletu.
5: Je to tak, jedno to jeho odsouzení, to je nějaký rok 2022, tuším. Tam to bylo právě za to, že překročil hranice zákona při jednom z těch svých konfliktů s městskou policií. A ve druhém případě také pak odsouzený za vyhrožování starostovi Velkých Hamrů, se kterým opět měl nějaký konflikt v rámci té své youtuberské činnosti.
3: No v případě ministra Matinky použili, dá se říct, jako návnadu fiktivního autora jménem Thomas Paukner. Co vlastně Petra Macinku k tomu rozhovoru nalákalo, protože on na začátku mluvil o Pauknerovi, dá se říct, s tím obdivem?
5: To asi může zodpovědět jistotu jenom pan ministr, ale samozřejmě z té komunikace, kterou právě ta detektivní parta zveřejnila, tak je patrné, že přesně on vyjadřoval tomu anonymnímu profilu, který se tedy na internetu prezentuje pod jménem Paukner, určitý obdiv. Je potřeba říci, že Paukner dlouhodobě tím, co on nazývá investigativou, ono je to spíše účelové vyzobávání informací, jejich zasazování do nějakého skandálního rámce, útočí na nynější parlamentní opozici, to znamená politické konkurenty pana Macinky. Zároveň ta jeho tvorba je dlouhodobě sdílená těmi vládními politiky, je využívána k tomu, řekněme, aby podporovali tu svoji činnost a kritizovali opozici, takže to jsou asi ty věci, které panu ministrovi mohly imponovat, a to až do té míry, že si vlastně nedal pozor a neskontroloval si důkladně, jestli skutečně ho zve na rozhovor ta reálná skupina, která se za tím profilem Paukner schovává, nebo ho někdo napálí a vlastně se za toho Pauknera vydává tady detektivní parta.
3: No, teď je ale ještě otázka, proč to ti lidé dělají. Oni na svých stránkách uvádějí, že chtěli prověřit, a to cituji, bezpečnostní a kognitivní schopnosti vicepremiéra, ministra zahraničí, člena Bezpečnostní rady státu, ale současně zvou diváky na placenou platformu. Takže vy už jste to na začátku říkali, je to hlavně pro peníze?
5: Tak tu jejich motivaci samozřejmě znají jenom oni sami, do hlavy jim nevidíme, ale realita je taková, že když se podíváme do té jejich minulosti, tak tam skutečně ta snaha byla získat na ty věci peníze. Nyní zase vydělávají na tom, že prostě nabírají na to předplatitele. Je to tak, že Mike Pán, tedy pan Oganesian, tak figuruje už tuším druhý rok v žebříčku nejlépe vydělávajících youtuberů časopisu Forbes. Ta kontroverze jeho spočívá třeba i v tom, že on se přesto, že tedy navenek prezentoval tedy tyhle ty velké výdělky, dlouhodobě vyhýbal splácení svých dluhů, a to až do té míry, že soud konstatoval, že v té insolvenci, respektive odlužení, do kterého se sám dobrovolně upsal, tak sleduje nepoctivý záměr a snaží se tedy ty věřitele obejít. Takže ten finanční, ta finanční motivace, si řekněme nějakými kličkami a ideálně skrytě, tak aby to třeba všichni věřitelé nezjistili, si vydělat peníze přes nějaké zpřátelené subjekty, ta je tam samozřejmě evidentní a je to bezesporu jeden z těch silných motivátorů, byť oni tvrdí, že samozřejmě chtějí nějakým způsobem odhalovat pravdu a trestat lidi, kteří se chovají prostě nesprávně nebo dokonce nezákonně.
3: No a jak moc tímhle, jak oni říkají, experimentem získali pozornost?
5: Tak myslím, že ten, to, že tady spolu tu věc řešíme, mimo jiné, tak je důkazem toho, že tu pozornost si opravdu vydobili. Je to samozřejmě tím, že tak říkajíc přistihli při nějakém docela nezodpovědném, neřkuli nebezpečném, možná hloupém chování vicepremiéra české vlády, člena Bezpečnostní rady státu, ministra zahraničí, pana Macinku. To je jako bezesporu velký úlovek. Zaznamenala to řada zahraničních médií, samozřejmě jim opět přibyli předplatitelé na jejich placené platformě, mělo to na sociálních sítích velký ohlas. Takže v tomto bezesporu tady ten jejich další počin se jim povedl.
3: Tolik investigativní reportér serveru Seznam zprávy Lukáš Valášek. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Ministerstvo kultury prohlásilo, a to i přes odpor majitele, za kulturní památku celý hrazený areál Hřebčína na Pajedla, donedávna známý chovem plnokrevníků, tedy včetně připojených pastvin, o které se vedl spor. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení a nové posouzení památkářů. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě ještě předtím na začátku léta zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy z ODS, a které pastviny a některé další části areálu Hřebčína ponechávalo mimo památkovou ochranu. Majitel Hřebčína, společnost Signum, se k věci zatím vyjadřovat nechtěla. U telefonu je Aleš Martínek, advokát zástupce spolku za záchranu Hřebčína na Pajedla a chovu koní v něm. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Tak vaši petici, kde mimo jiné žádáte Ministerstvo kultury, aby vyhlásila památkovou ochranu celého areálu, tak podepsali desítky tisíc lidí. Jste tedy spokojení s tím, jak teď ministerstvo rozhodlo?
6: No určitě, protože Hřebčín na Pajedla je ohromná kulturní hodnota, velké národní bohatství a určitě má být chráněn jako celek a to je potřeba si uvědomit, že skutečně takové rozhodnutí, které nyní vydalo Ministerstvo kultury, je skutečně v souladu s právem, takhle to je prostě správně.
3: No proč ale si podle vás zaslouží památkovou ochranu celý ten areál Hřebčína na Pajedla? To původní rozhodnutí tehdejšího ministra Baxy vycházelo z toho, že současný majitel, firma Signum, chov koní po více než 130 letech zrušil a proto není potřeba chránit ani ty pastviny, které sami o sobě podle tehdejšího rozhodnutí ministerstva památkovou hodnotu nemají.
6: To není argument samozřejmě, protože jestli v tom Hřebčíně koně jsou nebo nejsou, nemá vliv na to, jestli to je památkově jako způsobilý objekt ochraně nebo není, neboť jakoby odborná památková stanoviska zejména Národního památkového ústavu prostě jednoznačně uvádějí, že ta hlavní památková hodnota je právě ta integrita toho areálu, neboť se dochoval v té autentické podobě do dnešních dnů. Čili tady je potřeba chránit tuhle tu památkovou hodnotu, spočívající v té integritě urbanismu a celistvosti toho areálu. To znamená, že ochrana jednotlivých stájí nebo staveb prostě není ochrana Hřebčína, to skutečně ne. Tak to není. A to, jestli v něm se nachází koně nebo ne, na to posouzení těch památkových hodnot prostě nemá žádný vliv.
3: No ale co z té rozšířené památkové ochrany vlastně reálně plyne? Majitel totiž říká, že chov se mu nevyplatil a na těch pastvinách chtěl postavit domy a právě z těch zisků chtěl chov dotovat.
6: No to skutečně je potřeba uvést na pravou míru, protože my se tady bavíme o tom historickém centrálním Hřebčíně a jeho navazujících pastvinách, o které, když by ten Hřebčín samozřejmě přišel, tak potom je vyloučeno jakoby jeho využití pro původní účel nebo alespoň pro účel i nějakých jiných chovatelských jakoby záměrů. Jo? Takže to tak skutečně není, že někde ukrojíte pastviny a z toho zbytku byste financoval potom, nebo z těch zastavěných pastvin by financoval hřebčín, protože tyhle ty pastviny jsou ty životně důležité, to skutečně takhle není.
3: No ale pokud podle majitele ta památková ochrana znemožňuje ekonomické udržitelné využití areálu, tak nakolik je podle vás reálné, že by se do Hřebčína skutečně vrátil chov koní, který, jak víme, skončil v roce 2023?
6: No, dívejte, to je samozřejmě otázka vždycky toho, že kde je vůle, je i cesta a určitě nějaká řešení jsou, ale...
3: No a jaká třeba? Kdo by měl pomoct? Já nevím, město Napajedla nebo stát?
6: Předpokládám, že jakoby u města to není asi na správném místě, neboť město by možná mohlo nějak třeba pomoci, ale klíčový subjekt tady bude Ministerstvo zemědělství. A určitě jsou v nádbí i soukromí investoři a tak dál. I jsem uvažoval o nějaké nadaci, ale to všechno záleží na tom, že vždycky musíte mít dva subjekty a více na nějakou dohodu. Takže tam věřím, že se ta cesta hledat dá, když bude vůle.
3: Aleš Martínek, advokát a zástupce spolku za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní. V něm já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Hezký den.
3: No a 20 minut polední publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus, dá se říct, doklusalo téměř do cíle. Nás těší, že jste pořadu věnovali svůj čas. Za kolegyně, které se na něm valnou měru podíleli, děkuje Tomáš Pavlíček. Mějte se.
7: Je Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. Se zprávami ve studiu Jana Utendorská.
9: Rusko v noci na dnešek udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, uvedl to na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají ukrajinskou metropoli navštívit zítra, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Dnes jednají v Moskvě. Na letišti je přivítal zmocněnec ruského prezidenta Putina Kiril Dmitrijev. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práce schopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá. Slavičín na Zlínsku odpoledne připomene 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu budou přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. A silný vítr dnes se zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě po celý den, informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 km v hodině. Sport. Cyklisty na Vuelte dnes čeká přes 150 km dlouhá horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkově pořadí vede po 13 etapách Španěl Enric Mas, který má před druhým Slovincem Primožem Rogličem náskok minutu a 45 sekund. Český cyklista Jan Hirt je 19.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 už mykalky a zavřená silnice 27 na Žatec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením už mykalky. Na kilometru 25 předělávají dopravní značení a na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se od sjezdu na chodce rady asi 25 minut. No a pozor, komplikace i na možné objížďce přes chodce rady a Ondřejov. Za Ondřejovem na křižovatce na Třemblat nehoda a kolona je i tam.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru je zúžení, zdržíte se asi 15 minut v koloně. Silnice 27 z Plzně do Žatce je zavřená kousek za Karlovarskou dálnicí. Za sjezdem z D6 na Žatec je tam vážná nehoda. Objížďka vede přes Kolešov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až na 26, na horách bude kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
12: Zdravím vás, ještě jedna věta k cyklistice, když navážeme na zprávy, tak pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. Slovinský cyklista tak mimo jiné přijde i o mistrovství světa.
0: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Zpěvačka Pinka, víkendový radiožurnál. My za chvíli budeme vzpomínat a připomeneme si britského zpěváka Freddieho Mercuryho. Ten by se právě dnes dožil 80 let. Perfekcionista s velkým hlasem se proslavil samozřejmě jako frontman skupiny Queen a Queeny také nabídneme v našem víkendovém vysílání.
1: Budu zase s tebou, nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Dnes by se dožil 80 let zpěvák Freddie Mercury, frontman skupiny Queen, patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Jeho nedožité osmdesátiny si připomenou v Londýně, ale také ve švýcarském Montreux, kde zpěvák na sklonku života často pobýval. Letos na podzim uplyne 35 let od Mercuryho předčasné smrti.
2: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
2: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
4: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
2: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
3: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
2: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Radiožurnál.

Připomínka Freddieho Mercuryho a jeho nedožitých 80 ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tradiční podkošové opory českých basketbalistek jsou po operaci kolen, když nemůžou hrát, tak jsou v dějišti světového šampionátu s národním týmem. Tak jak si Jema Čechová a Julie Reisingrová v Berlíně užívají tu atmosféru, tak i to se od nás dozvíte.

0: České basketbalistky, tak ty si ten volný den na mistrovství světa a přípravu na zápas s Číňankami s pestří autogramiádou. Pro podpis si fanoušci můžou přijít večer na náměstí Alexanderplatz do Českého domu. No a kromě hrajících reprezentantek mohou potkat taky obě zraněné pivotky. Emu Čechovou a Julii Reisingrovou.
1: Vidíte tady přestříhení pásky za podpory našich dvou reprezentantek.
2: Předsedovi českého basketbalu Zdeňku Břízovi asistují při symbolickém stříhání pásky na červeném koberci před vchodem do Českého domu v Berlíně zraněné pivotky Julia Reisingerová.
3: Za mě je to skvělý, především, že to je takhle blízko a myslím si, že spoustu lidí přijede, i když třeba rodiny sem přijedou za náma, tak je to vlastně i blízko od nás, takže se tady můžeme sejít. Pro nás naše vedení udělalo to samo, že prostě nás sem vzali a úplně do týmu, do stejného hotelu protlačili to, domluvili to, takže jsem za to hrozně ráda. Přece jenom jsme odvedli kus práce všechny společně a je super, že tady s nima můžeme aspoň tohleto trošku zažít, i když to ten pocit úplně nevynahradí.
2: A taky Ema Čechová.
4: Užívám si to, že tady můžu být s holkama, že mi v Americe dovolili jet sem do Evropy, do Berlína, si týmu pomoct, podporovat je a být tady s nima.
2: O start na světovém šampionátu pro Češky po 12 letech obě přišly kvůli operaci kolene.
4: Už se pomalu začínám hejbat, začínám už skákat. Teď, až se vrátím do Ameriky, tak budu mít další testy a pokud ty dopadnou dobře, tak bych pomalu už měl začít i běhat. Doufám, že to dopadne a už se začínám taky víc cítit jako sportovec, že už se víc hejbu, tak je to takový fajn. Jo, je to prostě nová cesta, co jsem si nepřála, ale člověk se musí těšit co nejvíc.
2: Říká už smířeně podkošová hráčka Minnesoty v WNBA 22-letá Ema Čechová. Pokračuje 28-letá Julia Reisingerová.
3: Já zatím krok po kroku, pomaličku vrátit se zpátky, cítit se dobře, mentálně, fyzicky a je to prostě proces jak těla, tak hlavy. Asi to bude ještě potřebovat nějakou dobu. Ještě to chvilku potrvá, ale těším se, co je za dveřma dalšíma.
2: Zatímco Reisingerová návrat naplánovaný nemá, čemu se neupíná, Čechová směřuje však další sezóně v zámořské WNBA. Obě každopádně nebudou v neděli chybět v hale při druhém zápase českých basketbalistek na mistrovství světa proti Číňankám, který můžete od 14.30 poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Na Opavsku se pro veřejnost otevře 9 pevnostních bunkrů. Podrobnosti v našich dalších zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ten třídní sraz, to by byl Richard Luže.
3: Já jsem nikdy za sex neplatil.
4: To je to problém?
3: Zadrhávám.
4: Vy si chcete domluvit konzultaci?
2: Co to je?
4: Máma si odvezla lednici.
5: Ženské jsou miliony.
6: Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
7: Mně můžeš říkat všechno.
8: No nechte mě bejt ženská.
4: Nemyslete si, že mě jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
9: Nazdar, tati.
2: Teď budu chytat první třídou jak nějaký úplnej loser.
1: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy má pro nás Jana Utendorfská.
10: Američtí vyjednavači přestáli v Moskvě, pokusí se obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených tunelech. Hokejisté Plzně přivítají v lize mistrů polský celek Tychy. Kolona popojíždí na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přistáli v Moskvě, informují o tom agentury s odvoláním na ruská státní média. Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kiril Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou. Cílem cesty je obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
11: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
10: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
12: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Na Opavsku se dnes zájemcům otevřely předválečné betonové bunkry. Celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
13: Ty dveře váží kolik?
14: Dveře váží asi 300 kg.
13: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
14: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
13: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Radio Žurnál.
1: Sport.
15: Hokejisty Plzně čeká druhý zápas Ligy mistrů. Od 16:30 budou hrát proti polskému týmu GKS Tychy. Asistent trenéra Škody Jiří Weber doufá, že jeho svěřenci naváží na čtvrteční výhru nad švédským Regle a potvrdí roli velkého favorita.
16: Myslím si, že i ty kluci, když nastupujeme proti těm lepším týmům, tak jsme víc koncentrovanější a měli bychom na tomhle tom zapracovat i v příštím zápase proti Tychy. Na vstupu nepocení nic, protože máme zkušenost, co jsme hráli jako v Krimičau, tak bylo to asi ocenění, protože jsme tam neuspěli.
15: Ve druhém kole hokejové ligy mistrů se dnes představí také Pardubice a Liberec. Dynamo se v 17 hodin utká se švédským Regle, Bílí tygři o 2 hodiny později nastoupí na ledě rakouského Salzburku. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. Šampionát začne 20. září v kanadském Montrealu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 27 do Žadce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se od sjezdu na chodce Rady asi půl hodiny. Ucpává se i možná objížďka po silnici 3 ve směru z Benešova na Prahu. Před Cenohraby postojíte v koloně 5 až 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru frézují vozovku na několika kilometrovém úseku a projíždí se pouze odstavným pruhem v obou směrech. Kolona je tam pouze ve směru z Prahy asi na 10 minut. Na silnice 27 z Plzně do Žadce je u karlovarské dálnice neprůjezdná. Kousek za sjezdem z D6 na Žatec je vážná nehoda. Objíždějte přes Kolešov po menších silnicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jeho východě až 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
0: To je dobře, že nás posloucháte, my za to moc děkujeme. No schválně, kdy naposledy jste byli v kině, anebo jestli se vůbec chystáte do kina, jak to máte. No my ve víkendovém radiožurnálu za chvilku právě do toho kina vás můžeme vzít. Bude to ale do země, které byla veřejná kina ještě před dekádou zakázaná. Tak jak se Saúdská Arábie dostala od videokazet v obýváku k jednomu z nejrychleji rostoucích filmových trhů, to pro nás zjišťovala naše blízkovýchodní zpravodajka. Tak si poslechneme.
9: Víkendový radiožurnál
18: a Patricie Strouhalová.
19: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Zatímco v Česku se návštěvnost kin pořád nedostala na předcovidová čísla, v Saúdské Arábii se počet návštěvníků za posledních 6 let strojnásobil. Má to ale jeden háček, ještě v roce 2017 tam tato statistická položka nesla číslo 0. Kina totiž byla v konzervativním muslimském království zakázaná. Neznamená to ale, že by saudové filmy vůbec nesledovaly. Historii kina v Saúdské Arábii teď sleduje přímo dokument, který se jmenuje Anticinema a do kina se na něj začala podívat i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Teď jsme spolu ve vysílání. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jano, zákaz kin v Saúdské Arábii přišel po roce 1979, kdy se po tlaku náboženských fundamentalistů výrazně posílil konzervativní kurz země. Dají se ale najít třeba ještě nějaká stará saúdská kina?
1: Tak třeba když vyrazíte do historické čtvrti Arab Balat v Džidě na pobřeží Rudého moře, tak s trochou fantazie můžete ta stará kina objevit. Udělal to i režisér toho dokumentu Anticinema Ali Said a jeho bratr a producent Hassan Said. Právě s ním jsem o jejich filmu si povídala a probrali jsme i to, jak se do uliček právě historické Džidy vydali s tehdy 75-letým pamětníkem Šabánem.
2: Zavedl nás na dvůr, kde se kdysi promítaly filmy. Vyprávěl nám, že tam začal pracovat už jako malý chlapec. Myslím, že mu bylo 6 a pomáhal s promítáním filmů. Později přešel do kvalitnějšího kina, když v roce 1962 vzniklo v Džidě klimatizované kino určené pro rodiny. A on nás na to místo zavedl. Když tuto část dokumentu diváci sledují, vidí starou budovu, která už dnes jako kino vůbec nevypadá.
1: Do kina si ve svých ubytovacích komplexech už zhruba v pozdních 30. letech mohli zajít taky američtí a evropští zaměstnanci těžebních společností a Ali Hassan Saidovi taky vyprávěli a nejspíš vypátrali první veřejné promítání filmu na území dnešní Saúdské Arábie v roce 1918 právě v Džidě.
0: No právě v Džidě. No a jak se Saudové dostávali k filmům v době zákazu?
1: Tak zašli si do videopůjčovny, pokud tedy zrovna v jejich městě byla, půjčili si tam videokazetu a film si pustili doma v obýváku a ve svých 6, zhruba 7 letech do videopůjčoven začal chodit i právě producent Hassan Said.
2: Bylo to na přelomu 80. a 90. let. Dostal jsem katalog a z něj jsme si vybírali filmy, které jsme si půjčili. Nebyl žádný Google, kde byste si mohli zjistit, o čem film je. Prostě jste viděli plakát a řekli si, tohle vypadá dobře.
1: Do kina se Said poprvé posadil v 19 letech, a to za hranicemi v Bahrajnu. Pak přišel internet, který mnohé saúdské filmové nadšence propojil a oni také začali organizovat taková první promítání pod hlavičkami různých kulturních klubů nebo i první filmové festivaly, kterým ale říkali soutěž právě, aby se vyhnuli tomu zákazu. Mm-hmm. A častěji taky na veřejnosti a v médiích mluvili o tom, že by ta kina měla být povolená.
0: No, povolení kin byl jeden z reformních kroků tehdy 32-letého korunního prince Muhammada bin Salmana. Jak si za tu necelou dekádu saudové kina oblíbili?
1: Tak rozvoj kin se v zemi zastavilo zhruba na 60, hlavně multikin ve 20 měst a stále častěji v nich sklízí úspěch saudské filmy. Na vrcholu toho žebříčku se ale podobně jako i v Česku zatím stále drží hollywoodské filmy, letos třeba Spider-Man nebo Odyssea, a vstup na ta jednotlivá představení je většinou omezený podle určitého věku.
0: Tak děkujeme. Blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová teď živě s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou, Jano.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. I

Tohle se asi mnohým líbí, knihy přímo v ulicích, potkávání se s jejich autory. No a taky program, který je, řekněme, na místech, která často bývají veřejnosti zavřená. Tak my za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu se podíváme na festival Tabuk v Táboře.

0: Tábor hostí 13. ročník festivalu malých nakladatelů Tabuk. Knižní trh zaplnil Pražskou a taky část Žižkovy ulice. Další program se odehrává na různých místech po městě. Nechybí autorské čtení, debaty, výstavy, dílny, ale taky program pro děti. No a na festivalu je i naše reportérka Eva Marvanová. Evo, tak co všechno už jste prožila? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem teďka zrovna v Truhlárně, kde se debatuje o tom, k čemu vlastně dnes potřebujeme literární kritiku. A už cestou sem člověk prochází těmi festivalovými uličkami, Pražskou a Žižkovou, kde mají stánky malá nakladatelství. Musím tedy říct, že pokud vás kniha alespoň trochu baví, tak je docela těžké projít a nic si neodnést. A zaujalo mě, jak ty knihy krásně vypadají. Spousta z nich je hodně výrazně ilustrovaná, jsou tu komiksy, někdy dokonce úplně beze slov. S tou výtvarnou stránkou si ta malá nakladatelství dávají, jak je vidět, hodně záležet. Takže své místo tady přirozeně vedle autorů a nakladatelů mají také ilustrátoři a grafici a vybírat může opravdu člověk ze všeho možného, od poezie a historie přes akademická nakladatelství až třeba po filozofii pro děti.
0: No, letošním tématem Tabuku je skromnost. Jak se to promítlo do programu?
1: No, po průchodu tím knižním trhem je možná skromnost docela příhodné téma. Ten festival je ale bere samozřejmě mnohem vážněji a hlavně z hodně různých stran. Třeba v debatě Nedobrovolná skromnost bude novinářka Saša Uhlová mluvit o tom, že něco jiného je rozhodnout se žít skromněji a něco úplně jiného je uskromnit se, protože člověk prostě navíc nemá. Zajímavý je i název další debaty, jak se nestratit v duchovním supermarketu. Novinářka Magdalena Dušková a religionistka Zuzana Kostičová se podívají na současný zájem o alternativní spiritualitu a na to, jestli v ní lidé opravdu hledají něco hlubšího, nebo jestli to je vlastně jenom další forma konzumu. No a podobných pohledů je v programu víc.
0: Jedno nebo dvě jména zahraničních hostů?
1: No, jejich tady opravdu hodně, přijeli z různých koutů Evropy. Třeba i z Indie, odtud přijela spisovatelka, tak já bych to správně řekla, Bijal Vahharajani, která píše hlavně pro děti a často se věnuje třeba ekologickým tématům. A ze Španělska je tady ilustrátor, hodně zajímavá je ukrajinská dvojice Romana Romanišin a Andrej Lesiv, která pod názvem Agrafka dělají dětské knihy, které jsou nádherně výtvarně zpracované a získaly řadu mezinárodních ocenění a několik jich právě vyšlo i česky.
0: No a dodáme takže tady ještě je přesně jméno. Vidět. Ano, děkujeme. Jméno reportérky Evy Marvanové. Díky moc za naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl druhé. Odpolední zprávy s Janou Utendorskou.
1: Rusko před návštěvou Trumpových vyjednavačů udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Moskvy mezi tím přiletěli Steve Witkoff a Jared Kushner. S ruskými zástupci by měli mluvit o případném obnovení rozhovorů o ukončení války. Do Kyjeva mají zamířit zítra. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na začátku září v něm odpovídalo na 780 lidí. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči hnutí ANO. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky. A Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za téměř 25 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů taková pomoc není dostatečná. Sport. Všichni čeští slalomáři postoupili na světovém poháru ve Vers-sur-Marne nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk kajak krosu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezóně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedla Tereza Kneblová a Matyáš Nová, kteří skončili sedmí. Vyřazovací jízdy začnou ve 14 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 7 u Křimova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy budete asi půl hodiny popojíždět před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jede se na Prahu pouze jedním pruhem. Aktuálně zastavíte na 29. kilometru zjezdu na Chocerady. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 7 z Chomutova do Německa je u Křimova neprůjezdná. Těsně před benzinkou u Křimova zatím blíže neupřesněná nehoda a silnice neprůjezdná v obou směrech. Jede se po souběžné staré silnici přes Křimov. Zavřená stále je silnice 27 z Plzně do Žatce za Jesenickou křižovatkou. Kousek za sjezdem z dálnice D6 na Žatec vážná nehoda. Objíždí se to přes Kolešov. Ještě do Pardubic ucpává se teď okolí nadjezdu u Parama, to v obou směrech. Je tam silnice 37 ucpaná. Fronty se pak tvoří i ve směru z centra k letišti. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě bude až 26, na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Zdravím vás, třeba zrovna teď míříte na Šumavu. Měli byste vědět možná, že Národní park Šumava vrací potoky v okolí Stráženské slatí do původních vlnitých tras a snaží se tak obnovit původní režim narušený těžbou rašeliny. Ostatně víc si můžete přečíst, poslechnout a podívat se také na hezké fotky na našem webu irozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: za 100 let.
1: Byli jste někdy v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu? To je jedna z nejvýznamnějších archeologických jeskyň, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť tady ve střední Evropě. No a stále vydává nová tajemství. Zatím poslední objev dnes představují odborníci, a to přímo na místě při takzvaném Halštatském dni. No a my za chvilku s naší reportérkou tam budeme taky.

0: Mimořádný archeologický objev dnes představují vědci v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Jedná se o ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2,5 tisíce let, tedy z doby halštatské. Akce je součástí setkání přátel halštatské kultury, které v Bíčí skále pořádá Muzeum Blanenska popáté. No a je tam i naše reportérka Vlasta Gajdošíková, tak Vlasto, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Co všechno ten halštatský den nabízí?
1: Je to akce ve stylu Living History, to znamená, že na prostranství před jeskyní jsou desítky stánků a stanovišť. Pohybují se tu lidé v oblečení, jaké zhruba odpovídá době halštatské, tedy starší době železné. Mají krásně barevné látkové šaty, kožené boty a kovové ozdoby. Jsou to archeologové a studenti, ale taky nadšenci, kteří se baví rekonstrukcí toho, jak lidé žili v minulosti. Předvádějí tu řemesla, třeba hned u silnice je pec s velkým měchem a taví se tu železo. Uprostřed je náměstíčko se stylizovaným oltářem s krapskou lepkou a okolo jsou ohniště, kde se vaří a peče dobové jídlo. Jsou to různé kaše, placky, maso a dokonce i pivo. Vstup i ochutnávky jsou zdarma.
0: No, v čem ten objev halštatského děvčátka je tak unikátní?
1: Jedná se o první nález v severní odbočce jeskyně za 150 let od objevu rozsáhlého halštatského pohřebiště Jindřichem Vanklem. Podle tehdy nalezené figurky Bíčka má jeskyně jméno. Pod nánosy bahna našli v prosinci roku 2024 archeologové kosti a kovové kroužky. Testy DNA stanovily, že jde o kosterní pozůstatky několika měsíční holčičky zhruba z poloviny 6. století před naším letopočtem. A ty kroužky nejspíš byly na ušnice, které poukazují na její vysoké postavení ve společnosti a bohaté zázemí. Z analýzy kostí taky vyplynulo, že příčinou smrti mohl být problém při výživě a nedostatek vitamínů.
0: No, jak odborníci lidem tady ten nález ukazují?
1: Přímo v té jeskyni při prohlídkách, které komentují sami archeologové. Zrekonstruovali oděv toho děvčátka, který mohla nosit, a vytvořili repliky náušnic. Všecko pak naarančovali na figurínu přímo v místě objevu. Ty prohlídky jsou každou celou hodinu, ale rezervace už jsou plné. Originály ale časem vystaví Muzeum Blanenska, které rozšíří expozici o pravěku. Na konci listopadu k tomu bude i přednáška.
0: No, o tom zcela jistě bude i dál reportovat Vlasta Gajdošíková, tak si to tam dnes užijte. Děkujeme moc a zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

Mistr světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič po nedávném vítězství na světovém turnaji Brno Beach pro tentokrát měří síly s ryze českou špičkou. Jak se jemu daří na mistrovství republiky v Praze, tak to za chvíli uslyšíme od našeho sportovního reportéra.

0: pražském beach klubu Ladví bojují druhým dnem páry v plážovém volejbale o titul mistryň a mistrů republiky. Dnes se rozhodne o tom, kdo bude v neděli bojovat o medaile. Je tam náš reportér Krištof Kousal, už se slyšíme. Dobrý den.
1: Krásný den z Ladví.
0: Musíme to vysvětlit, protože v Česku byly letos nedávno vlastně dva turnaje světové série. Jeden v Ostravě a druhý minulý týden v Brně. Takže republikový šampionát se nedá považovat za vrchol sezóny. Podepsalo se to třeba nějak i na účasti elitních českých párů?
1: Určitě ne v negativním smyslu. Ten domácí titul tady v Ladví hraje skoro kompletní česká špička. Z těch elitních párů se neúčastní jenom David Schweiner s Tadeášem Trousilem, tedy mezi muži. Jinak jsou tu všechna významná jména. Jsou tu i všichni medailisté z turnaje Brno Beach Pro, který se hrál minulý víkend a kde české páry získaly celkem 5 medailí. První dvě místa mezi muži a všechny 3 medailové páry mezi ženami jsou tady. Je to taky mistr světa Ondřej Perušič ve dvojici s Jakubem Šépkou. Jsou tady sestry Kateřina a Anna Pavelkovi, které byly nejlepší českou dvojicí nedávného mistrovství Evropy v Polsku, kde byly páté a další a další.
0: No a jak se právě nejlepším českým dvojicím zatím daří procházet tím turnajem?
1: Teď se hraje třetí kolo, v podstatě boje o semifinále a tam jsou všechny dvojice podle papírových předpokladů, ale neměli to bez práce, třeba nasazené jedničky mezi muži Jiří Sedlák s Matyášem Javoronokem, ale i obhájkyně domácího titulu Andrea Lorenzová s Marianou Tomasovou už ve druhém kole museli bojovat o postup ve třech setech. Nakonec si s tím ale poradili a pokračují v hlavní části pavouků. Nemusí tedy do oprav, odkud se ale stále dá probojovat do finále.
0: Co diváci přilákali české hvězdy, davy fanoušků?
1: Asi bych to nenazval davy, ale návštěva je tu velmi pěkná, příjemná. Diváci už teď vytvářejí docela důstojnou kulisu. Hlavní tribuna tady v beach klubu v Ladví, která je sice relativně skromná, ale jsou tady 4 řady, řekněme, na sezení, tak ta je zaplněná docela bohatě. Kulisa je hezká, dá se to asi připsat té velmi silné účasti. Když to srovnáme s minulým rokem, ta těch elitních párů tady nebo tehdy v záběhlících bylo minimum a dneska jsou tady v podstatě všechny a ta divácká účast se dá očekávat ještě větší zítra, kdy se bude hrát o medaile.
0: To tam také budeme s reportérem Krištofem Kouselem. Díky za tím, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Fotbalisté Slávie přivítají druhý tým tabulky Zbrojovku Brno. Na D1 ve směru do Prahy popojíždí půlhodinová kolona před omezením u Šmejkalky. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a zítra dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
4: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Boryspilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly, a to přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
5: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor, a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
2: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. 71% lidí plánuje strávit podzimní dovolenou v Česku. To je o pětinu více než loni. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. V průměru půjde o 7denní dovolenou a utratit Češi chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji zamíří do Jihočeského a Jihomoravského kraje, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
6: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
2: Dopravu v centru Prahy odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulice budou od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky.
7: Neprůjezdné budou také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 4 hodin odpoledne do 9:30 večer tam bude obousměrně přerušený i provoz tramvají. Běžecký závod omezí taky autobusy hromadné dopravy. Provoz bude v jednotlivých ulicích postupně obnovený po proběhnutí posledního běžce. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Slávie se už za hodinu utkají v 7. kole šance ligy s brněnskou Zbrojovkou. V případě výhry se můžou Brňané posunout do čela tabulky. Podle asistenta trenéra Jana Baránka je ale souboj o první místo vedlejší.
9: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým. Víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit výkonu v té defenzivě.
8: 15 hodin začnou také duely Olomouce s pražskými Bohemians a Slovácka s Pardubicemi. V 18 hodin pak proti sobě nastoupí brněnský Artis a Plzeň. Všechny zápasy můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude mít živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Šmejkalky a nehoda v Praze u Zbraslavy. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte až půlhodinovou kolonu před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení, jede se na Prahu pouze jedním pruhem. Aktuálně fronta od 29. kilometru od sjezdu na Chodce Rady. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze dejte pozor na silnici 102 směr Štěchovice. Ve Zbraslavi u mostu závodu Míru se srazila dvě auta a tvoří se kolona ve směru z Prahy. Ještě do Brna na silnici 43 na příjezdu ze Svitav do Brna opatrně. Na úrovni sjezdu na Ivanovice u Globusu leží v pravém jízdním pruhu matrace. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den, otevíráme hodinu, kdy si připomínáme rozhovory, které jste mohli slyšet v tomhle týdnu z hosty Radiožurnálu. Mluvili jsme třeba o 60. sezóně divadla Járy Cimrmana anebo o české cestě do vesmíru. V následující hodině vám připomeneme tedy to nejzajímavější, nejen tady z těchto rozhovorů, takže můžete se těšit třeba na herce Vojtěcha Kotka, novináře Josef Papazderku a Ondřeje Soukupa a za chvilku také na vítězku učitelské soutěže Global Teach Prize Ladu Tuchlou.
11: Host Radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu v tomhle týdnu byla Lada Stuchlová, vítězka učitelské soutěže Global Teach Prize, co porotu na její práci na střední zdravotnické škole a vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně přesvědčilo, jak se podle ní mění dnešní děti a co od učitele skutečně potřebují. No a proč má smysl hledat ve škole způsob, jak děti nejenom něco naučit, ale taky je pro to učení natchnout. Na to všechno, a ne na to, se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Byla ta vaše cesta k pedagogice ta snová, že jste chtěla být odjakživa učitelkou?
2: Nebylo to tak, že bych odjakživa snila o tom, že budu učitelka, ale když se zpětně zamyslím, tak je pravda, že jsem si často jako malá hrála na učitelku, ale vedle toho také na prodavačku a na lékařku, ale když jsem byla na gymnáziu, tak jsem zvažovala mezi cestou pedagogickou anebo zdravotnickou. A ve finále jsem ráda, že se mi podařilo vlastně oba ty obory propojit. Já jsem nastoupila na obor porodní asistentka, nelékařský zdravotnický pracovník a následně jsem tady pokračovala učitelství pro zdravotnické školy, kde je podmínka, abyste byl zdravotník, buď to záchranář, nebo všeobecná sestra, nebo právě porodní asistentka.
1: A proč zvítězila ta pedagogika nad tou reálnou praxí? Protože z toho laického pohledu člověk je u zrodu toho nejkrásnějšího života, tak možná i tohle může být lákavé.
2: Je ta porodní asistence krásný obor, to jo, ale já jsem si během výkonu své praxe, během studia uvědomila, že nejsem příliš v souladu s přístupem lékařů a sester, které nás mají na starost. Cítila jsem takovou nevoli věnovat se nám. Neměli jsme příliš dobré jako žákinky zázemí u zdravotnického personálu. Scházela nám třeba konkrétní mentorka, která by se nám věnovala a zajistila nám kontakt s konkrétními porodními asistentkami, čili nelíbil se mi tento přístup a musím říct, že mi vzal určitým způsobem chuť zůstat ve zdravotnickém oboru a naopak mě motivoval k tomu, jak důležité je těm budoucím zdravotníkům poskytnout podporu, motivaci a vlastně jakoby je být jim hnacím motorem do té praxe. Takže potom ta cesta té pedagogiky byla na řadě.
1: To znamená, vy chcete zajistit to, aby se těm následovnicím a následníkům nestalo to stejné, co vám?
2: Je to tak.
1: Jak na to? Je to, řekl bych, personalizovanější přístup, nebo co s tím udělat? Co je ten největší konkrétní nešvar?
2: Tak já musím říct, že zrovna na té zdravotnické škole, kde působím, tak máme toto dobře opatřeno, protože na odděleních jsou konkrétní mentorky, které se žákům věnují a mojí rolí je ty žáky do té praxe připravit, co se týče toho být motivovaní, těšit se do ní, ale mít také to reálné očekávání od zdravotnické praxe.
1: No, to je ta střední škola. Vy zároveň k tomu dokončujete, nebo už jste dokončila studium předškolní a mimoškolní pedagogiky.
2: Ano.
1: Tak co vás na té vědě láká dál? Protože to už rázem přesahuje to, že těm lidem, co jsou na střední nebo vyšší odborné škole, chcete posílit ten vztah k té následné práci.
2: Jo.
1: Ale jsou tady ty předškolní děti.
2: Je to tak, mě ta předškolní pedagogika velice lákala, zejména z toho pohledu zasáhnout pedagogiku v co nejširším možném rozměru. A je pravda, že to studium předškolní pedagogiky mi ukázalo, jakým jiným způsobem je možné přistupovat k těm našim středoškolákům, případně tedy studentům na vyšší odborné škole. Velice ráda v nich probouzím nějaké intuitivní učení, víru, přirozenou víru v úspěch, multisenzorické vnímání, které nám právě v tom předškolním věku bylo vlastní. A v momentě, kdy děti posadíme do prvních lavic nebo do první třídy do lavic, tak jakoby jde stranou takové to otevřené učení a ta zvídavost a zkrátka, co řekne učitel, tak to je. A já bych hrozně ráda se vracela k tomu přirozenému vnímání těch předkládaných skutečností.
1: To znamená, ten pohled Lady, co by vítězky, je to, že ten nějaký velký element předškolního vzdělávání chcete znovu implikovat do toho středoškolského.
2: Ano, probudit ty kognitivní a psychické procesy, které nám v předškolním věku byly vlastní.
1: No a tak vám ještě chybí to 1 až 9 na té základní škole. Ta mezera
2: pravda.
1: Je hrozně dlouhá.
2: Je to pravda.
1: Čím to je, že to zmizí na té základní škole a že tam můžeme to třeba nazvat archaickým přístupem, že je stále přítomen i v roce 2026 a asi bude v tom následujícím školním roku.
2: No, já bych na to ráda přišla, proč je to tak, ale sama nevím. Já si myslím, že 21. století už opravdu není stoletím vyučujících strašáků a daných pravd, které žáci se dozví v lavicích. Myslím si, že skutečně je na místě brát žáky a studenty jako rovnocenné partnery a stanovovat si společné cíle a dosahovat jich společně ve spolupráci s učiteli.
1: Hrozně hezká teze. Dá se aplikovat i na první stupeň? Že můžeme brát ty děti, kterým je 7, 8, 9 let, že i tam to platí?
2: Myslím si, že do jisté míry určitě ano, protože učitel by měl určitě v naší době být průvodcem, nikoli formální autoritou. V momentě, kdy ten žák, dítě na základní škole přijme toho vyučujícího jako přirozenou autoritu, tak se nechá provázet.
1: Myslím si, i tohle je jedna z myšlenek a vizí Global Teacher Prize, aby se právě tyto plány, vize a strategie šířily. Nicméně musím se zeptat opět z pozice rodiče. Tenhle váš přístup je, když se díváte kolem sebe, menšinový mezi pedagogickým sborem nebo většinový?
2: Vnímám ho jako menšinový a myslím si, že to je škoda. Myslím si, že nějakým způsobem nemáme chuť opustit takové zvyklosti, zajeté způsoby práce, klasické vyučovací metody.

0: 2 olympijská zlata, 4 světové rekordy a taky muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popsal moderátorovi Liboru Boučkovi, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není největším konkurentem atletiky fotbal, ale zábava obecně.
1: You're serving since 2015 as a president of World Athletics.
2: Od roku 2015 stojíte v čele světové atletiky. Tak mě zajímá, jaká by měla být ta role asociace směrem ke sportovcům. A jak blízko by asociace sportovcům měla být?
3: Já chápu, samozřejmě jako prezident federace, že musím pracovat v nějakém ekosystému. Atleti jsou v centru našeho světa, oni mají samozřejmě nějaké zástupce, máme tu média, máme tu různé vztahy, důležitou roli. Mají třeba společnosti, které vyrábí oblečení a boty, protože nesmíme zapomínat na to, že atlet finančně se nejvíc zajistí prostě tím spojením s nějakou konkrétní značkou. To, jakou roli hraje Nike, Adidas, Asics, New Balance a další firmy, to je úplně klíčové a bez toho vlastně to nemůže celé fungovat. Jsou to různé zájmy, ale já rád připomínám a chci si myslet, protože já jsem byl atletem, mám za sebou tuhle minulost. Takže si říkám, že já mám s atlety tak blízký vztah, osobní, každodenní, jak je to jen možné. Ostatně já strašně rád s nimi trávím čas, třeba když se rozcvičují před velkými závody. A tohle mi činí stejnou radost, jako když potom sedím v publiku na nějakém velkém šampionátu.
2: Když už jste s nimi byl v kontaktu, soutěžil jste s nimi? Mám na mysli spíš nějakou exhibici, ale myslím si, že by bylo fajn je vyzvat.
3: Ne, to opravdu ne. Nemyslím si, že nikdo chce vidět, jak závodím s Joshem Kerem nebo s Jakobem Ingobritsenem. To opravdu ne. No možná, kdyby to vytvořila umělá inteligence, tak by se na to lidi dívali.
2: No a na atletky a atlety čeká nová výzva v podobě Ultimate Championship. Proč zrovna v roce 2026? Pochopitelně jsme zde měli mistrovství Evropy v atletice, ale ta globální událost chybí. Nekonají se ani olympijské hry, ani mistrovství světa. Tak právě absence těchto velkých globálních podniků vedla světovou atletiku k tomu, aby uspořádala v Budapešti Ultimate Championship. Rozumím tomu správně?
3: Pojďme začít tou druhou polovinou vaší otázky. Máte pravdu, máme tu čtyřletý cyklus a ten čtyřletý cyklus v podstatě pro nás znamená dvě mistrovství světa a olympijské hry. No a potom tu máme třetí rok, kdy máme evropský šampionát, máme tu hry Commonwealthu, ne, že by se nic velkého nedělo, ale realita je, že tady prostě není ta velká koncentrace, řekněme, diváků na náš sport, které bychom měli v těch zbývajících třech letech. A tím jsme se zabývali a říkali jsme si, co s tím můžeme udělat. A myslím, že rozumně jsme se rozhodli, že tam nechceme přidávat světový šampionát, ale řekli jsme si udělat něco inovativního, zkusit něco, co je možná rizikové, ale nové. Něco, co nebude úplně snadné, ale chtěli jsme vytvořit prostě třídenní akci, v podstatě mistrovství světa. Nebude tam úplně každý atlet, nebude tam každá disciplína atletická, ale bude to vyvážené, pokud jde o pohlaví, bude tam stejně atletů jako atletek, budou tam obrovské odměny, nějakých 10 milionů pro nějakých 440, možná 450 atletů. Oni budou závodit ve svých národních dresech, ale v podstatě to budou jen ti nejlepší z nejlepších. 16 nejlepších v disciplíně, 3 místa jsou garantovaná pro úřadující mistry světa, olympijské šampiony, pokud prokážou, že mají tu formu, pro atlety, kteří zvítězí ve své disciplíně v diamantové lize. No a bude to potom tedy semifinále a finále a v některých disciplínách rovnou finále pro nejlepších 8. Je to úplně jiný model. Budeme se soustředit vždycky jenom na jednu disciplínu. Nebude se to hodit víc na jednou. Nebudete zároveň mít nějaký běh a někdo bude skákat do výšky. Změnili jsme formát, změnili jsme, jak to bude vypadat, tak aby se fanoušci opravdu mohli soustředit na to, co se děje, jenom na ty hvězdy. Ta platforma je nová, vytvořená na míru, budou tam technologické inovace, rychlost, se kterou budeme přinášet výsledky. Za to můžeme poděkovat jednomu z našich partnerů, především tedy společnosti Sony. A atletům dáme příležitost, aby byli flexibilnější, aby ten obsah, který budou moct vytvářet, jak ho budou moci využívat v průběhu těch 3 dnů, jak ho budou moct šířit. Máme tu sponzory, samozřejmě s těmi chceme pracovat, chceme je ocenit, ale taky chápeme, že atleti samozřejmě se musí nějakým způsobem živit, takže oni budou moci propagovat sami sebe. Budou tam taky tvůrci obsahu, bude to trošku jiné, bude to jiná akce, než jsme zvyklí, a doufám, že se z toho dokážeme poučit a možná něco z toho potom třeba dokážeme využít dál. Možná, abychom třeba lehce změnili formát našeho klasického mistrovství světa, což je úplně jiný formát. Trvá to 9 dnů, 2000 atletů, však to znáte, je tam takový široký element univerzálnosti. Tady jde o to, abychom za ty 3 večery prostě ocenili ty nejlepší z nejlepších. Broad element of universality, so there's only one medal.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. A zprávy má Jana Utenderská.
4: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Podle agentury Interfax to oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou zítřejší cestou amerických vyjednavačů do ukrajinské metropole. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TAS setkat i s Putinem. Záchranáři v Nepálu dnes z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kanceláře nepálského prezidenta. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na 3. Už včera záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské pracovníky. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland nebo Globus. Technologie pomáhá vybrat správné zboží, zrychluje tak nakupování a šetří práci obsluhujícímu personálu. A Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek. Akce Prague Harley Days se letos koná po 14. a taky naposledy. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel.
1: Sport.
4: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu v 8. etapě Vuelty. Vedení stáje UAE Emirates, za kterou Pogačar jezdí, dnes současně oznámilo, že s dvojnásobným světovým šampionem prodloužilo smlouvu do konce sezóny v roce 2032.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zúžení na D1 u Šmejkalky a taky na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na chodce Rady. Na 25. kilometru v omezení u mostu Šmejkalka předělávají dopravní značení. Směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut od 28. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Projíždí se zúžením od 60. na 63. kilometr. V obou směrech jsou tam průjezdné pouze odstavné pruhy. Kolona zatím jen ve směru z Prahy asi na 10 minut. No a pozor, kvůli té opravě vozovky je zavřený sjezd na Chlumec nad Cidlinou ve směru z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích bude místy jen kolem 7. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13 stupňů. Takové byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a Patrici Strouhalovou.
3: Dobrý den a taky uslyšíte novináře Českého rozhlasu Josefa Pazderku a Ondřeje Soukupa. Mimo jiné jsou to tvůrci podcastu Na východ a oni právě tenhle ten týden dostali cenu Rudolfa Metka. A taky byli hosty tady na Radiožurnálu, tak část toho rozhovoru s nimi vám pustíme v následující půlhodině a předtím, teď po písničce, uslyšíte Vojtěcha Kotka, který byl taky hostem Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme zprávy z dálnice D1. Na D1 ve směru z Prahy do Brna hoří kamion za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru je celý v plamenech. Hasiči jedou na místo, až dorazí, dálnici zavřou směrem do Brna. A tak pozor, dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna bude za chvilku na 62. kilometru neprůjezdná. Poslední volný sjezd je na 56. kilometru na Trhový Štěpánov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 60 sezon, 60 let humoru, který nezestárl, a her, jejich hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do svojí jubilejní, tedy 60. sezony, a je u toho i herec Vojtěch Kotek, který byl tenhle ten týden hostem Radiožurnálu. Tak jaké je to hrát Cimrmany v době, kdy jejich humor známe skoro z paměti, a co na něm pořád funguje? A jak se legendární soubor proměňuje s příchodem nové generace herců? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
3: Pamatuješ si vlastně dobu, kdy jsi nevěděl, že Cimrman existuje? Jakože vlastně nebyl součástí toho tvého života. To byl asi věk.
4: Ne, takhle, já jsem od jak živa věděl, že existuje. A to, že neexistoval, jsem se dozvěděl až po nějaké době, kdy už jsem ho dlouho znal, a žil jsem v tom, že skutečně existoval.
3: To znamená, si žil to, co asi ta naše generace, že si slyšel ty přednášky a bezmezně si tomu důvěřoval.
4: Přesně tak, a bezmezně jsem důvěřoval tomu, že každé divadlo, každému divadlu a každému divadelnímu představení předchází nějaká přednáška, že jedině tak se dá divadlo hrát.
3: Jaké bylo to vystřízlivění, když si najednou viděl úplně to odlišné divadlo? Že tam není žádná přednáška,
4: říct,
3: a že jsou tam absolventi herecký škol.
4: Nebavilo mě to, nerozuměl jsem tomu, často to bylo ve verších, ještě v podivných kostýmech, a hrály tam i ženy, což mě trošku těsilo.
3: No a to bylo v kolika jako tak letech, když já si to neumím představit, protože tam člověk je fakt vlastně od narození v tom prostředí.
4: Já jsem takhle úplně jako vážně, já jsem vlastně od nějakých svých 3 let trávil tam jako velmi, jako velkou spoustu času. Táta se mnou jezdil i na ty zájezdy a tak mě brával, takže jako já jsem třeba vůbec vlastně netušil, u čeho to vlastně jsem. Mně to přišlo, že jo, normální, a přišlo mi to vlastně naprosto přirozený. Kluci pro mě jsou strejdové, nebo byli strejdové, teď jsou to už jenom kluci, ale až prostě v nějakých, já nevím, podle mě 13, 14, 15 mě začalo docházet, u jakého fenoménu jsem se to jako reálně odstnul, a jaký mám obrovský štěstí. Takže jako nejenom tyhle ty věci mě začaly docházet, ale třeba i některé ty vtipy, samozřejmě některé jsem nechápal, ale přišly mi legrační už v té době, tak mě začal dotýkat celý ten humor a celá vlastně tady tahle ta jako obrovská krásná gloriela, která kolem toho je, a s tím na mě začala padat i trochu ta jako zvláštní zodpovědnost za to, že jsem si říkal, že jako když jsem třeba potom do toho divadla vstupoval v nějakých 22 letech,
3: no,
4: nebo něco takového.
3: 2011, no.
4: Tak mě vůbec nepřišlo, jako mě to přišlo naprosto nepatřičný. Vůči mojí osobě, vůči tomu, jak jsem se do té doby jako stihnul vyprofilovat jako herec teenagerských komedií, tak mě to najednou, i když to pro mě bylo úplně přirozený a vyrůstal jsem v tom, tak mě to přišlo úplně nepatřičně, jako že tam vůbec nemám co dělat vlastně.

0: Jaké to je pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jenom astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém vzletu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. No a hostem Radiožurnálu v tomhle týdnu byl jeden z velitelů téhle mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vlastně vybírají mladí lidé na takovouhle misi a jak bude vypadat česká cesta do vesmíru?
1: Česká cesta do vesmíru, národní projekt, má za cíl 3 věci. Vyslat českého astronauta na běžnou dráhu, což by se teda mělo už příští rok podařit.
2: Ukázat, já to budu odškrtávat.
1: Dobře. Ukázat, co se v České republice úžasného dělá na poli vědy a techniky, firem, průmyslu, akademického sektoru, protože podtrhávám důležitou věc, v České republice působí na 150 firem už, které dělají hardware, software, do raket, do družic a podobně. No a třetí věc je ukázat mladé generaci, že už v mladém věku mohou dělat fakt jako velké věci. A jednoho krásného dne, byl to červen 2024, tak se spustil tady tento národní projekt a už tehdy se řeklo, že například chceme vyslat právě českého astronauta do 5 let.
2: To jste řekl vy a řekl jste, že byste na to i vsadil. V tom roce 24 jsem si to přečet, ten rozhovor, řekl jsem si, ty jaký blázen.
1: No.
2: Nebo takhle, snílek, ne blázen, tak, snílek.
1: A já občas říkám, jde to rychleji než stavba českých dálnic, protože vlastně za 3 roky to vypadá, že to klapne. A ano, on když byl Aleš Svoboda, český astronaut, na konci roku 22 vybrán do rezervního sboru tehdy evropských astronautů, tak to bylo přesně hozená rukavice. Členským státům, jejichž astronaut byl vybrán. A Česká republika tu rukavici zvedla a řekla, pojďme to udělat a já věřím, že z toho budou jenom ty nejlepší možné výstupy, které popoženou Českou republiku i v rámci toho optimismu, který jste zmínil, tak hlavně v rámci edukace a podpory mladých.
2: Musím tady se stylizovat do pozice skeptika a myslím, že budou tací a člověk jim to nemůže zazlívat. Tak dobře, pošleme Čecha do vesmíru. A co z toho jako? Konec citátu,
1: dobře.
2: Aby mě někdo neosočkal. Ale setkal jste se s touhle otázkou?
1: Jasně, xkrát.
2: To stojí hrozný peníze, opět cituji.
1: Naprosto.
2: K čemu to bude? Co tam bude dělat?
1: Když to vezmu obecně v rychlosti kosmické technologie, návratnost, co se týká investicí do kosmických technologií, tak je 8 až 10 násobek, což znamená, každá koruna, euro nebo dolar, který investujete, se vrací do ekonomiky až 8x. Takže jestli někdo řekne, že to je ztráta peněz, tak obecně jako dělat vesmírek, tak to je jako, že nesmysl samozřejmě. Co se týká pilotovaných letů, tak tam ty výpočty jsou trošičku jiné, ale jde především o to, že Aleš Svoboda bude na oběžné dráze dělat 12 vědecko-technologicko-unikátních experimentů plus jeden, který je zaměřen čistě a jenom pouze na edukaci, na vzdělávání a na popohnání těch mladých. Když se podíváte do historie a zeptáte se lidí, kteří zkrátka žili v dobách dobývání měsíců v rámci programu Apollo, a zeptáte se těchto lidí, co je motivovalo k tomu dělat vědu a technologie, tak často vám přesně odpoví tím kosmickým snažením, těmi lety do vesmíru. To znamená, to celé je jeden obrovský nástroj k tomu, abychom změnili směřování i technologické, vědecko-technické České republiky a ekonomiku možná i jako takovou.
2: Jak připraven je ten český průmysl? Jak si stojí ty jednotlivé firmy, které opravdu byly, nechci říct zcela, ale velké části teoretické, ale teď najednou ten příběh Aleše Svobody a můžeme to odosobnit od něj, ale prostě člověka z Česka, který je tak. To je to propojení, které je důležité.
1: Důležité je, že ty firmy už na tom poli samozřejmě působí už řekněme desítky let a neskutečně se osvědčily, proto to množství těch firm roste. A pak je ten druhý krok, a to je příprava přímo těch vědecko-technologických experimentů, které on nahoře bude dělat. Protože co je tam klíčové? No to musí projet veškerými schvalovacími panely Evropské kosmické agentury a dalších. A v tu chvíli, když se osvědčili, tak víme, že to je ta největší extra třída, která jenom jde, protože uspět v tom panelu je opravdu dost náročné.

0: pochopí o Rusku až ve chvíli, kdy v něm skutečně žije, proč je tak snadné se v postsovětském prostoru ztratit a proč stojí za to sem tam znovu a znovu se tam vydávat. Josef Pazderka a Ondřej Soukup byli hosty Radiožurnálu.
1: Josef Pazderka je též šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus, pro něj to není první ocenění, přesto jaké bude mít v té výstavě vašich cen místo?
2: Velmi čestné, vy už jste zmínil, Libore, ty osobnosti, které tu cenu dostali v předchozí a já se tam cítím fakt jako nepatřičně a rád bych na tomhle místě řekl, že i v té naší dvojici se s tímhle oceněním, který je veskrze odborný a které udělují lidé, kteří se východem odborně zabývají horem dolem a vědí toho jako stovky, takže se cítím nepatřičně i v té naší dvojici, protože kdybych to vzal jako nějakou terminologii baseballu, tak já jsem takový ten poučený nadhazovač a Ondra je pálkař, který toho ví mraky o východě a dodává tomu našemu podcastu fundament, který by mu jinak chyběl.
1: Takže když se cítíte nepatřičně, tak to dáte spíš tak jako do rohu, abyste na ní úplně neviděli.
2: Já jsem jako mistr v těch přihrávkách do toho rohu, aby jako nebylo vidět na moje slabiny a to druhá teda podstatná věc, která se týká našeho podcastu, je, že to je to velká radost a zároveň trochu utrpení pro mě osobně, protože kdykoliv přijdu po dalším dílu domů, tak mě žena vyčte, že jsem Ondru nepustil ke slovu a já se znova a znova musím soustředit na to, aby měl víc prostoru, tak je to takový jakoby boj, ale já to schytávám i z druhé strany, protože mě spousta lidí, kteří reagují pozitivně na ten podcast, říkají, že Ondra má sametový hlas a já ho teda evidentně nemám, takže
1: tak prostě je dobře, trpím. Že jsme se my dva setkali a že jsme skutečně těch prvních 5 minut zatím Ondře k tomu slovu nepustili. Můžeme pustit píseň a pak dát Ondře, ne nikoliv. Jak je to s tou nepatřičností, Ondřej, v případě Josefa? Je to naplnění té definice falešné skromnosti? Já si myslím, že ano.
3: Tak ono je to hlavně, já jsem si to uvědomil, když jsme tam včera stáli v Národní knihovně.
2: Ještě ten sametový hlas, jo?
1: Ano, nejen já.
3: Tak právě vědomí, kdo všechno tu cenu dostal, lidi, ke kterým já jsem taky vzhlížel profesně a nejenom lidsky, tak je to takový jaký závazek, jo? Že já si to teda nebudu strkat někam do kouta, naopak si myslím, že si budu vždycky uvědomovat v okamžiku, kdy se řeknu, ježiš, já už bych teďka si možná dal voraz nebo něco takového, si říká, ne, jsi laureát, teďka budeš prostě pracovat.
1: Ono to v tom podcastu Na východ občas je slyšet, přesto tu explicitní odpověď jsem vlastně od vás neslyšel. Vy jste strávil v Rusku velkou část dětství, zároveň jste tam maturoval. Jak nostalgicky se dá ještě na Moskvu takhle vzpomínat, protože vy jste tam strávil možná nejkrásnější období života?
3: No tak ona, ta puberta, taky nemusí být úplně nejkrásnější období života. Samozřejmě bylo to strašně zajímavý, protože to byl konec 80. let ta společnost se neuvěřitelným způsobem měnila. My, když jsme tam přijeli v roce 84, no tak to byl prostě jako ten těžký, oni tomu říkali zastoj, prostě taková ta bažina. A když jsme odjížděli, tak prostě všude bouřila pěrestrojka a vycházely knížky, které já jsem vozil do tehdejšího Československa. Já jsem dokonce svou novinářskou kariéru, teda pokud se tomu tak dá říct, zahájil tím, že jsem přeložil asi 2 články, které potom tady vyšly v českém samizdatu. Jo, ale já jsem to překládal z oficiálních sovětských novin. Takže tohle bylo vlastně jako strašně zajímavý, víc než že bych měl nějaký jako nostalgický vzpomínky na tu vlastně ten už vlastně jako rozpad toho Sovětského svazu.
0: To byl tedy rozhovor s našimi kolegy, autory podcastu Na východ, Josefem Pazderkou a Ondřejem Soukupem a celý si ho můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas a všude, kde posloucháte podcasty. Příští týden se můžete těšit na další hosty Radiožurnálu, tak v pondělí dorazí do studia herec třeba Martin Dejdar.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: Umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na kterým nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost, ten tak.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Radiožurnál posloucháte v 15 hodin. A poslechněte si nové zprávy. Maje Jana Utendorská.
10: Ruský prezident Putin nařídil na 3 dny zastavit útoky na Kyjev. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Fotbalisté Slávie bojují se zbrojovkou Brno o první místo v lize. Požár kamionu uzavřel dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na kilometru 62. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev, uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popoledni přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi podle Peskova sejde ještě dnes. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že americkou delegaci v ukrajinském hlavním městě očekává zítra. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomio Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
12: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
10: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Meziročně o 1/10 víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
13: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
10: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha večer v pražském Rudolfinu otevírá svůj 19. ročník. Tradičně se pořádá v měsíci, kdyby světoznámý skladatel slavil narozeniny.
14: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
15: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
14: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncert chyba v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
15: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořákův violončelový koncert Hámol a Novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
11: Sport.
16: V
3: Fotbalisté Slávie hrají se Zbrojovkou Brno o první místo v neúplné tabulce šance ligy. Utkání sedmého kola nejvyšší soutěže sleduje v Edenu Mirko Vasič.
16: Čtvrtá minuta končí 0-0 mezi Sláví a Zbrojovkou Brno. Adam Koret, Olomouc Bohemians.
17: Polovina čtvrté minuty, Sigma hraje s Bohemians 0-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
18: Pátá minuta, stav utkání Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: V 18 hodin ještě nastoupí brněnský Artis proti Viktorii Plzeň. Všechny zápasy vysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport, který nabídne živě i duely českých tenistů ve třetím kole dvouhry na US Open. O postup do osmifinále budou v podvečer hrát Marie Bousková proti Polce Švjontekové a Nikola Bartuňková proti Rusce Andrejevové. V noci se pak Jakub Menšík utká s Američanem Týnem.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D1 u Zruče nad Sázavou a omezení na hradecké dálnici u Chlumce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna na 62. kilometru teď neprůjezdná. Hoří tam kamion, na místě hasiči další přijíždějí na místo, tak prosíme uvolněte uličku v koloně. A sjíždějte ve směru z Prahy nejpozději na 56. kilometru. Sjezd Trhový Štěpánov a Zruč nad Sázavou. Dál už je pak kolona a nehýbe se. Pozor, objížďky jsou tam pouze pro osobní auta, maximálně dodávky. Navíc objížďka přes Zruč je komplikovaná uzavírkou. Na dálnici D1 kolony taky ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením už Mejkalky na 25. kilometru. Předělávají tam dopravní značení a směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně asi na 25 minut od sjezdu na chodce Rady. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cedlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
9: Slibuju vám, že vás vezmeme v dalších minutách vysílání víkendového Radiožurnálu na jeden zvláštní trh. Najdete tam třeba tradiční svrchně, kvašené pivo, mušle a hranolky, miliony věcí, od obrazů přes nábytek po oblečení. No asi už tušíte, že tohle všechno nabízí opravdu ten obrovský bleší trh, co je ve Francii, ve francouzském městě Lille. A tradičně se koná první zářijový víkend. Je tam je náš reportér, tak s ním za chvíli budeme mluvit.
11: Víkend. Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Debian víkendový radiožurnál v 15 hodin a 10 minut posloucháte. Knížky, lampy, starožitný nábytek, nesmí chybět mušle, nesmí chybět hranolky, to všechno dohromady a mnohem víc je tradiční bleší trh v Lille. Je na severu Francie, událost každoročně přiláká asi tak 2 miliony lidí. No a blešák, tak jak je označovaný za ten největší blešák v Evropě. Je tam i náš zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis, tak zdravíme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co všechno si můžou lidé na tom blešánku v Lille, Marceli, koupit? Co jsi koupil ty?
1: Asi je málo věcí, co by tu člověk nepořídil, protože prodejci tu mají stánky s nábytkem, uměním, zahradním náčiním, knihami, LPčky. Já jsem si jedno koupil, je to Rolling Stones. Jsou to ale taky třeba staré kanistry na benzín přímo od Renaultu. Já se bavil s jednou trhovkyní Claire, která mi říkala, že nejvíc mají lidi zájem o nejrůznější starožitnosti. Typické je tu taky smlouvání, kdo má zkrátka ostřejší lokty, tak tu pořídí výhodněji. Tradice místního blešáku sahá až do 12. století, to masové prodávání věcí se tu ale rozšířilo až v 19. století. A Francouzi bleší trhy, ale obecně i opravování starých věcí a kutilství milují. Kdo byl někdy v nějaké francouzské domácnosti, tak ví, že není nutné tu mít všechno nové a moderní, ale časté jsou právě staré věci s patinou, což dokazuje i to, že jsem na tento blešák dolil a s tím spojené slavnosti každoročně zavítají asi 2 miliony lidí.
0: No, staré židle, porcelánové mísy a táci, to by zase byla moje parketa. Co nesmí chybět, když jsme se bavili o jídle, mušle a hranolky a dál, co tam nesmí chybět na stolech v tamních restauracích?
1: Já jsem teda ještě viděl takové krásné mosazné svícny, tak pro ty se asi ještě stavíme, než odjedu zpátky do Paříže, ale co se týká toho jídla, tak nepochybně tu nesmí chybět mušle a hranolky, jak už jsme zmínili na začátku. To je typické jídlo pro severní Francii a tedy hlavně část země, která sousedí s Belgií, což je právě tady v okolí Lille. Slávky v typických černých hrncích a kornout plný hranolek tu nabízí téměř každá restaurace. Já teď stojím před místní gotickou katedrálou, před kterou místní restaurace rozložily takové dlouhé dřevěné stoly a lavice a většina lidí jí právě mušle. Loni se tu mimochodem snědlo 500 tun slávek. Nechybí samozřejmě ani svrchně kvašené pivo, tedy to, jaké můžeme právě najít i v Belgii, a taky tenká oválná wafle, která je plněná takovým sladkým krémem a tradičně se podává s vanilkou anebo cukrem.
0: Tak nejenom chutě nám dělalo zpravodaj ve Francii Marcel Faltis, tak díky moc za naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktuality zde jedničky. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději na 56. kilometru exit Trhový Štěpánov a Zruč nad Sázavou. Dál už je pak kolona a stojí, nehýbe se. Objížďka určitě není pro kamiony. Ta přes Zruč nad Sázavou je navíc kvůli opravě zavřená. Tam se musí přes Hulice. A D1 ještě jednou kolony popojíždějí směrem do Prahy před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají značení, jede se jedním pruhem. Aktuálně fronta od sjezdu na chodce Rady zabere asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: srbském Bělehradě si lidé mohli připomenout odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel minulý týden ve věznici v Hágu, kde si odpikával ten doživotní trest za genocidu a taky válečné zločiny. On se dopustil toho všeho za války v Bosně v 90. letech v Bělehradském domě armády. Dnešní akci sledovala i reportérka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová, se kterou teď je ve vysílání spojení. Tak zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Jak ta vzpomínková akce vypadala? Kdo ji vlastně organizoval?
1: Tak tu akci pořádal Klub generálů a admirálů Srbska, což je nezisková organizace, která v zásadě sdružuje válečné veterány, jejich příbuzné a pořádá různé akce, které buď to mají za cíl třeba připomenout někoho z nich, kdo zemřel, nebo nějaká sdružení, kde se tyto lidé setkávají, a dělali to společně s rodinou pozůstalými po Radku Mládičovi. Já jsem se bohužel, nebo neměla jsem možnost dostat se dovnitř té budovy, protože jsem byla jedna z médií, nebo zastupuji jedno z médií, které nedostalo akreditaci, výslovně mi ji odmítli dát, a když jsem se ptala ostatních novinářů, kteří stáli před budovou, tak jsem pochopila, že v tom je určitý vzorec, že zkrátka ti, kteří píší kritičtěji o tom, o té celé akci, ale také o srbské vládě, tak tu možnost nedostali. Přišlo několik set lidí a v zásadě to byla pozoruhodná akce i zvenku, takže já určitě budu mít o čem psát.
0: Jak se k té dnešní akci staví srbská vláda a prezident Aleksandr Vučić?
1: Myslím si, že hodně pozoruhodně. On cokoliv dělá, tak v zásadě snaží vyvážit své vztahy se západními státy a s východními, ale samozřejmě i se svými voliči, respektive s celou společností v Srbsku, takže on se této akce neúčastnil, místo toho byl na jiné akci, kde promluval k lidem ve městě Niš, a téhle akce se za srbskou vládu účastnil ministr spravedlnosti, ale vlastně kromě něj nikdo z takto vysokých politických kruhů nepřišel. A co se týče tedy toho, těch akcí, které se pojí s úmrtím Ratka Mládiče, které se budou a už odehrály a ještě budou odehrávat tady v Srbsku, tak Vučić zůstává hodně opatrný a zatím tedy například není ani jisté, jestli ten pohřeb, který je naplánovaný na pondělí, tak jestli bude se státními poctami a nebo ne.
0: Tak děkujeme. Reportérka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová teď s námi živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dobré odpoledne, 15 hodin a 30 minut. Právě Radiožurnálu a s nimi Jana Utendorská.
1: Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nejen do půlnoci daného dne. Změnu doporučil tento týden vložit do vládní novely zákona o pozemních komunikacích sněmovní hospodářský výbor. Na druhé čtení zákona by ve sněmovně mělo dojít ve čtvrtek, aby parlament stihl zákon přijmout včas, uvedl to místopředseda výboru Martin Kolovratník z hnutí ANO. Novela zákona má také zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Stovky lidí protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními migranty, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv. Protest působil kromě kolon taky zpoždění trajektů. Teď už je doprava v okolí přístavu podle britské BBC plynulá. Někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu připomíná nová expozice v Pitíně na Uhersko-Hradišťsku. V domě, kde se Matocha narodil, je nově i komunitní centrum. Matocha se stal arcibiskupem v březnu 1948. O 2 roky později ho komunistický režim internoval v jeho sídle a v listopadu 1960 zemřel kvůli nedostatečné lékařské péči. Olomoucký okresní soud letos Matochu rehabilitoval. A nad Národním muzeem v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati za 225 milionů korun. Připravili taky napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Sport. Fotbalisté Slávie hrají v 7. kole šance ligy se Zbrojovkou Brno. Utkání vidí Mirko Vasič.
2: 32. minuta 0-0 mezi Slaví a Zbrojovkou Brno. Olomouc Bohemians a Adam Kodet.
3: Polovina 32. minuty, Sigma vede nad Bohemians 2-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
4: 32. minuta, stav duelu Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: A dnešní ligový program uzavře duel Artis Brno-Plzeň, který začne v 18 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Zruče a neprůjezdná silnice Tábor Písek. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči likvidují požár kamionu. Zastavili provoz směrem do Brna. Do kolony se dojíždí u sjezdu na 56. kilometru a nehýbe se to. Doporučujeme sjet už na 49. sjezd Vlašim. Objet to přes Tehov z Díslavice a Čech. A pozor, objížďky jsou to pouze pro osobní auta a dodávky. Na D1 kolony ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. Projíždí se jedním pruhem kvůli změně dopravního značení a zdržíte se okolo 20 minut. Silnice 29 z Tábora do Písku je za Podolím obousměrně neprůjezdná. U Podolského mostu přes Orlík se srazila 2 auta a motorka. Na místě pracují záchranáři. Nejbližší další most přes Vltavu je u Zvíkovského podhradí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích bude místy jen kolem 7. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 24. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Zdravím vás, dobré odpoledne. Tip na jedno nové muzeum povedli na Ústecku právě dnes při oslavě 840 let od založení otevřeli muzeum v bývalé kovárně. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím, ale i výrobou mědi, která pokračuje v tamní továrně. Tam se třeba v minulosti dělaly polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Rusko větší než celá Afrika nebo obří Grónsko, tak to je běžný pohled na klasickou mapu světa. Brzy by se ale měl změnit. Mercatorovo zobrazení, které se tradičně používá k překreslování světadílů na mapě, je totiž nepřesné a výrazně zvětšuje oblasti u pólu. Víc prozradíme ve víkendovém radiožurnálu.

0: Afrika se co nevidět zvětší, alespoň tedy na světových mapách. Valné shromáždění OSN totiž v drtivé většině podpořilo návrh na nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách. Dokument předložili státy Africké unie v čele s Togem. Právě Afrika se v Mercatorově zobrazení jeví jako výrazně menší, než ve skutečnosti je. No a podrobnější informace, tak ty už teď ze zahraniční redakce má pro nás Matěj Kolář. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Matěj, co konkrétně africkým státům na Mercatorově zobrazení vlastně vadí?
1: To zobrazení je disproporční a zkresluje velikost států. Zvětšuje třeba ty, které leží blíže k pólům. Například Grónsko je na takto zakreslených mapách zhruba stejně velké jako celá Afrika, která je přitom ve skutečnosti asi 14krát větší. Podle afrických představitelů takové zobrazení zkresluje naši představu o fyzické velikosti kontinentu, ale taky deformuje vnímání a o důležitosti států. Komentoval to například tožský ministr zahraničí Robert Dissey.
2: Mapa je sice technický nástroj, ale zároveň i prostředek poznání a reprezentace, který utváří to, jak lidé i kontinenty vnímají sami sebe. Některé projekční systémy používané po staletí zobrazují Afriku a všechny regiony světa způsobem, který neodráží jejich skutečnou rozlohu. Oprava mapy tedy znamená také opravu vnímání. Korekce mapy znamená, že se v představách lidí obnoví skutečná rozloha kontinentů. Of the true dimensions.
1: Novinářům taky řekl, že spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. Mercatorovo zobrazování světa totiž vychází z pohledu evropských obchodníků a mořeplavců 16. století. Kritici proto mluví o kartografickém kolonialismu. Návrh, který by měl tento nepoměr vyřešit, podpořilo 164 členských států OSN. Proti byly jen Spojené státy.
0: Jaké tedy bude to nové zobrazení světa?
1: Togo navrhlo konkrétně projekci Equal Earth, kterou kartografové vyvinuli před 8 lety. Na rozdíl od Mercatorova zobrazení zachová relativní velikost oblastí. Podle OSN to bude mít dopad třeba na školství nebo vzdělávací a technologické aplikace.
0: No a jak při tom novém zobrazení vypadá třeba právě ta zmiňovaná Afrika?
1: Je několikrát větší. Kdybychom si to nové zakreslení světa třeba promítli na to Mercatorovo, tak Afrika zabere většinu Evropy, Blízký východ nebo Indii. Naopak menší jsou třeba oblasti kolem severního a jižního pólu.
0: Tak díky moc, Matěj Kolář z naší zahraniční redakce teď ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A připomínáme zavřenou dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Schořel celý, stále se z něj dost kouří a hasiči ho prolévají vodou. A kolona je dlouhá, zastavíte už na 57. kilometru před sjezdem na Zruč a Trhový Štěpánov. Doporučujeme sjet už dřív na 49. kilometru. Objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. A pozor, objížďky jsou to pouze pro osobní auta a dodávky. Zavřená je teď i silnice 29 z Písku do Tábora. Těsně před Podolským mostem přes Orlík se srazila dvě auta a motorka. Na objížďce ve Zvíkovském Podhradí čekejte kolony. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tyči nedal golmanu Hrdinovi šanci, i když ten vystihl směr, ale zbrojovka tady hraje sympaticky, šance na obou stranách, ale gol zatím jediný, Slavia Brno, zbrojovka Brno 1-0. Jak je to futkání Olomouc Bohemians, to ví Adam Kodet.
1: Olomouc si také už skončil první poločas, po kterém Sigma vede 2-0 a vede v podstatě ve všech ostatních statistických ohledech. Hanáci na domácím hřišti kontrolují hru, mají spoustu přihrávek, vysoké držení míče a také dva góly na kontě. Už v 8. minutě otevřel skóre Peter Barát, který využil skvělé práce Ahmada Galiho, který zastavil balón po obrovském sprintu a rychlém sprintu na koncové čáře, vrátil ho pod sebe na osu hřiště Barátovi a ten zamířil spoza vápna přesně. No a druhý gól přidal ve 20. minutě Václav Sejk, který využil prodloužené dlouhé přihrávky od Abdullahi Sily a zakončoval do úplně prázdné branky, protože předtím golman Bohemians Frivald vyběhl daleko ze své sítě. Takže po první půli vede Sigma nad Bohemians 2-0 a posledním hraným zápasem je ten na Slovácku, kam přijeli Pardubice a vše tam sleduje Tomáš Perutka.
2: Po první půli Slovácko-Pardubice 0-0, od úvodu byli aktivnější pardubičtí, největší šanci úvodních minut, ale měli domácí fotbalisté, bylo to poté, co Sosech pálil z hranice pokutového území, ta jeho střela byla tečovaná a byla pro golmana Neumana velmi nepříjemná, hostující brankáři ale dokázal vyrazit. Po čtvrt hodině hry potom měli velkou šanci pro změnu pardubičtí, Smékal hlavičkoval z bezprostřední blízkosti z hranice malého vápna, branka Heču ale dokázal zastoupit na brankové čáře Švýderský a uhájil tak čisté konto Slovácka. Po prvním poločase tedy stav utkání Slovácko-Pardubice 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: No a v 18 hodin to ještě nastoupí brněnský Artis proti Viktorii Plzeň. Samozřejmě i tenhle ten zápas u nás uslyšíte. Posloucháte víkendové vysílání Radiožurnálu a teď je tady Xindl X a jeho Popelka.
4: Už zase skončil

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Snížení odtoku z uhlíku omezilo výrobu elektřiny. Podrobnosti v našich dalších zprávách. Radiožurnály 16 hodin. Právě připravuje Jana Utendorská.
1: Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Důvodem je cesta americké delegace. Snížení otoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Fotbalisté Slávie hrají v lize se zbrojovkou Brno o první místo v tabulce. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna po požáru kamionu na 62. kilometru neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší otok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
3: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
1: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z její zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už 3. zachráněný, který v tunelech přežil.
4: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
1: Archeologové dokončili výzkum 2,5 tisíce let starých kostí v Býčí skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halštatské. Odborníci na místě našli i kovové kroužky, zřejmě náušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Nově zveřejněné detaily k nálezu z konce roku 2024 popisuje archeolog Martin Golec.
5: Zorganizovala se velmi rychle nějaký záchranný výzkum. Byl tam vlastně zoolog, paleontolog, archeolog. Nikdo se nevěděl, jestli to je lidské nebo není. Záhy se zjistilo, že to lidské je. Potom se zjistilo, že to vlastně je malé dítě a to počal se teda ten výzkum.
6: Sport. Fotbalisté pražské Slávie bojují o první místo v neúplné tabulce šance ligy se zbrojovkou Brno. Utkání 7. kola mezi obhájci titulu a nováčkem soutěže sleduje Mirko Vasič.
7: Před začátkem druhého poločasu Slavia vede nad zbrojovkou 1-0. Olomouc Bohemians a Adam Kodet.
8: Polovina 47. minuty, Sigma Olomouc vede nad pražskými Bohemians 2-0. No a jak je tomu v utkání Slovácka a Pardubic, řekne Tomáš Perutka.
9: 47. minuta utkání Slovácko-Pardubice 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
6: Duely vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Digitální stanice nabídne od 18 hodin ještě zápas Artis Brno Viktoria Plzeň. A fotbalový brankář Lukáš Horníček pomohl v Premier League Newcastle 4 zákroky k remíze 2-2 s Bournemouthem. Český golman nastoupil na úvod sezóny i ve 3. zápase nejvyšší anglické soutěže a jeho tým dál drží neporazitelnost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D1 u Zruče nad Sázavou a zavřená silnice 29 u Podolského mostu. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru schořel kamion. Na místě stále hasiči prolévají ještě ten ohořelý náklad a nedá se projet směrem do Brna. Kolona je dlouhá, zastavíte už na 54. kilometru a kolona se nehýbe. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru, objet to přes Tehov, Zdislavice a přes Čechtice. Pozor, objížďky to nejsou určené pro kamiony. Na D1 kolona i ve směru z Brna do Prahy. Po pojíždí před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. A tam se projíždí pouze jedním pruhem teď kvůli změně dopravního značení a zdržíte se 15 až 20 minut. Silnice 29 z Tábora do Písku je za Podolím obousměrně neprůjezdná. U Podolského mostu zasahují hasiči u nehody dvou aut a motorky. Na místě pracují záchranáři. Nejbližší další most je u Zvíkovského Podhradí. Tam už se tvoří kolony na křižovatce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už s Michálou van Erne.
11: A s další informací samozřejmě americký prezident Donald Trump spouští stavbu obřího triumfálního oblouku ve Washingtonu. Navždy tak změní panorama města. Detaily o stavbě nám už za pár minut, a to doslova, řekne naše zpravodajka ve Spojených státech.
2: Víkendový radiožurnál.

0: Bere dozněl, pojďme dál. Už jen týden zbývá do prvního výkopu stavby Trumpova triumfálního oblouku ve Washingtonu. Oblouk bude podle plánu téměř třikrát vyšší než nedaleký Lincolnův památník, dosud dominanta města. A co je možná ještě důležitější, má být téměř o 30 metrů vyšší než pařížský vítězný oblouk. Prezident Trump ho bere jako hold své vlastní éře. A je to jen jeden z mnoha velkolepých projektů, kterými Trump od návratu do Bílého domu mění tvář americké metropole. Jak současný prezident přestavuje Washington, to teď probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Soud nechtěl Trumpovi vítězný oblouk povolit, tím začněme. Jak má vypadat a co mu kritici vyčítají?
1: Soud ten oblouk zatím nezakázal, ale ani nepovolil, jenom se mu daří zatím brzdit tempo, kterým se administrativa snaží dostat lopaty do země dřív, než ten finální verdikt padne. Soudkyně Čatkanová proto nařídila Trumpově administrativě, aby jí dala vědět nejméně 48 hodin před jakoukoliv činností, kterou na tom pozemku zahájí. A čtveřice veteránů z Vietnamu a historik architektury se snaží přesně u této soudkyně stavbu na poslední chvíli zastavit proto, že říkají, že ten oblouk, který bude měřit 76 metrů s pozlacenými sochami, má tam být také taková vyhlídková plošina, takže to vlastně naruší ten téměř 100 let starý výhled, který je mezi Lincolnovým památníkem a Arlingtonským hřbitovem, a to je takový symbol usmíření po občanské válce. Takže ta sama věcná otázka, jestli Trump vůbec smí oblouk bez souhlasu kongresu postavit, tak ta zatím rozhodnutá není.
0: Jak tedy oblouk zapadá do dalších Trumpových stavebních projektů? A co všechno v hlavním městě už proměnil?
1: Ten oblouk je jen část takové širší přestavby, kterou Donald Trump prosazuje od toho návratu do Bílého domu. Víme o tom novém tanečním sálu, kvůli kterému nechal zbourat celé východní křídlo Bílého domu. Patří sem pozlacené sochy u Lincolnova památníku za v přepočtu 100 milionů korun. Nový helipad, ten prostor pro přistávání helikoptér na pozemku u Bílého domu. Kamenná terasa místo trávníku v růžové zahradě. Chystá se rekonstruovat i Kennedyho centrum, kde teď v pátek nechal odstranit takovou výraznou moderní modrou sochu, která tam byla od roku 2019. A také uprostřed prací se nachází i reflexní nádrž. Míšo, už jsme o ní hovořili my dvě spolu několikrát. Ta je nyní vypuštěná a lidem nepřístupná.
0: Proč je to politicky citlivé právě teď, Jano, dva měsíce před volbami, a jak na to reagují Američané?
1: Možná už té otázce je ta odpověď, protože dva měsíce před volbami je to citlivé proto, protože Američané mají stavby spojené s Donaldem Trumpem velmi neradi. Ten taneční sál i ten oblouk odmítají podle průzkumů zhruba v poměru 2:1. Většina lidí v těch průzkumech dlouhodobě říká, že jim vadí, že se prezident nevěnuje víc zdražování cenám energií, tedy tomu, co je před volbami skutečně trápí. Donald Trump navíc o těch rekonstrukcích strašně rád mluví, je vidět, že to je prostě povahu a celou praxí životní develop. Naposledy je vypočítával na setkání v růžové zahradě. Podle analýzy Politfaktu se svými projekty chlubil už na 84 veřejných akcích. Pro něj je to prostě téma, ale pro voliče evidentně ne.
0: Jana Ciglerová zjistila, zprostředkovala a její zásluhou o tom víme. Moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Byla Christina Perry, posloucháte Radiožurnál a mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Připomínáme zavřenou dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru likvidují hasiči požár kamionu, shořel celý. Kolona je dlouhá, zastavíte už na 54. kilometru a moc se to nehýbe. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru, exit Vlašim, objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice a pozor objížďka a je to pouze pro osobní auta a dodávky. A D1 ještě jednou směr z Brna do Prahy před Šmejkalkou, před omezením na 25. kilometru se tvoří kolona. Směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem a zdržíte se 15 minut od 28. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mikael, dozněl Novosvětská symfonie, Jakobín nebo Karneval. Jak jinak si připomenout 185 let od narození proslulého skladatele Antonína Dvořáka než jeho vlastní hudbou. Nejen tu do pražských koncertních sálů tento měsíc přináší Mezinárodní festival Dvořákova Praha. Jeho 19. ročník začíná už dnes.
1: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala,
2: říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon,
1: která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a Concertgebouw v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
2: Role rezidenční umělkyně se tentokrát zhostí mezzosopranistka Magdalena Kožená.
1: Chtěli jsme, aby se Magdalena představila vlastně z co největšího počtu úhlů, jak ona působí vlastně na umělecké, ale i pedagogické scéně, protože konec konců pedagogika souvisí s odkazem Antonína Dvořáka jako ředitele Pražské konzervatoře, člověka, který učil na Newyorské konzervatoři.
2: 15. září pak v Rudolfínu vystoupí rozhlasoví symfonikové se svým šéfdirigentem německo-japonského původu Eliasem Grandim, pokračuje Simon.
1: Uvede nově zkomponovaný dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr skladatel Jana Kučery, který mimochodem má se Sočrem také letitou historickou zkušenost a vlastně osobní historii.
2: Na festivalu z Dvořákových oper už v minulosti uváděli Alfréda, Krále a uhlíře nebo Rusalku. Letošní ročník chtěli organizátoři přijít s něčím novým.
1: Takže jsme si říkali, že vlastně budeme hledat to dílo, které je zlomové, které vlastně znamená to, že z Dvořáka hledajícího řeč operního skladatele se stane ten skladatel velkých oper, a i dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
2: Festival se každoročně pořádá ve spolupráci s Národním muzeem a muzeem Antonína Dvořáka. Právě jeho budoucnost je do nadcházejících let ohrožena.
1: Celá ta záležitost kolem muzeí, ať už Smetanova či Dvořákova, je dokreslením toho, jakým způsobem vnímáme tyto osobnosti, jak je opravdu vnímáme jako občané, jako lidi, kteří by měli mít v sobě tu část kulturnosti zakořeněnou.
2: Festival Dvořákova Praha si připomene i 270 let od narození Mozarta, a to na rodinném dni 19. září před pražským Rudolfínem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Dopravu v centru Prahy omezí běžecký závod, také o tom vám řekneme ve zprávách.
1: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popolední přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi podle Peskova sejde ještě dnes. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce hledá. Dopravu v centru Prahy teď odpoledne a večer omezí běžecký závod. Od teď až do 22 hodin je uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát proto doporučuje v centru města využívat linky metra. Sport. Fotbalisté Slávie hrají v Šancelize se Zbrojovkou Brno a je u toho taky reportér Mirko Vasič.
3: 1.70. minuta, Slavia Zbrojovka Brno 2-0. Adam Kodet a utkání Olomouc Bohemians.
4: Končí 74. minuta a Sigma po 2 gólech z první půle vede 2-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
5: 75. minuta, stav duelu Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: A plzeňští hokejisté bojují v základní části Ligy mistrů proti polskému týmu Tychy. Podrobnosti přidá Vladislav Janouškovec.
6: Odehrána úvodní půl minuta, Škoda hraje s Tychy bez branek 0-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 u Zruče a neprůjezdná silnice Písek Tábor. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je stále neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru schořel kamion. Na místě stále hasiči rozebírají a prolévají ještě ten doutnající náklad. Taky uklízejí na vozovce vylitou naftu a pěnu od hašení. No a kolona je dlouhá. Zastavíte už na 54. kilometru kousek za benzínkou Střechov. A kolona se nehýbe. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru exit Vlašim, objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Pozor, objížďky to nejsou pro kamiony. Na D1 kolony i ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením už Mejkalky na 25. kilometru. Projíždí se jedním pruhem kvůli změně dopravního značení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 29 z Písku do Tábora je zavřená před Podolským mostem přes Vltavu. Silnici uzavřela velmi vážná nehoda 2 auta motorky. Odklánějí dopravu v obou směrech na Zvíkovské Podhradí a tam už se tvoří kolony na křižovatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Michaela van Erne.
0: A společně se mnou kapela Divokej byl, takže příjemný poslech a hezké odpoledne.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

Posloucháte Radiožurnál a tuto informaci. Grónští vědci si udělali asistenty z několika narvalů. Kytovci se satelitními vysílači jim dodávali data o stavu moře u východního Grónska. Teď po 3 letech vědci data vyhodnotili. Co díky narvalům zjistili, povíme za chvilku.

0: Adiamos z hudby, buďme teď podrobní na předeslané téma. Vědci z Grónského ústavu přírodních zdrojů před časem vybavili 6 narvalů satelitními vysílači. 3 roky je sledovali a teď vyhodnotili získaná data o stavu moře u východního Grónska. Kitovci, kterým se kvůli dlouhému klu říká mořští jednorožci, se jako výzkumníci osvědčili. Pohybovali se totiž v odlehlých a takřka neprobádaných oblastech. Detaily má Helena Berková ze zahraniční redakce. My toho využijeme. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč vědci vsadili právě na narvaly?
1: Protože tihle asi 5metroví kitovci žijí celoročně v oblasti Arktidy a plavou skoro až v 2 kilometrové hloubce. Poskytli data, ke kterým by se vědci jinak nedostali. Oblast u východního Grónska je hodně drsná. Vědecká výprava do těch končin by byla riskantní a drahá, protože bez ledoborce by to nešlo a v zimě už vůbec ne. Přitom pro vědce má ta oblast zásadní význam. Ukazuje, jaké klimatické změny můžou očekávat v severním Atlantiku. Americké stanici CNN to řekl vedoucí toho výzkumu, mořský biolog Mats Peter Heit Jergensen z Grónského ústavu přírodních zdrojů.
0: A co vědci díky narvalům zjistili?
1: Data potvrdila, že celá oblast kolem východního Grónska prochází takzvanou atlantifikací, kdy do polárních oblastí proniká teplejší a slanější voda z Atlantiku. Zasahuje i do východogrónských fjordů, dostává se až 300 kilometrů dovnitř těchto dlouhých, úzkých zálivů a tam urychluje tání ledovců. Tamní systém fjordů je největší na světě, ale u východního Grónska jsou i důležité mořské proudy, které vedou vodu z polárních oblastí na jih do severního Atlantiku. Je to součást obřího a složitého systému proudů, kterému se říká Atlantická meridionální překlápěcí cirkulace. Je to takový globální přepravní pás. Má vliv na globální počasí i klima. A vědci se obávají, že míří ke kolapsu.
0: A co se stane, když se ten systém mořských proudů zhroutí?
1: V Evropě uhodí mrazy, v Severní Americe rychle stoupne hladina moří a v Africe udeří sucha.
0: Zpět k narvalům, jaká data sbírali?
1: Údaje o teplotě a slanosti vody. Za 3 roky to bylo celkem přes 2000 pozorování. Ten grónský výzkum ocenila například švédská paleontoložka Helen Koxelová ze Stockholmské univerzity. Narvalové podle ní poskytli za 3 roky skoro tolik analýz jako lidé za posledních 130 let. A podle grónských vědců je ale tento výzkum pouhý dílek velké skládačky obrazu toho, co se právě teď děje v celém severním Atlantiku.
0: Narvalové se staly předmětem zájmu Heleny Berkové. Já jsem za to velmi ráda, takže díky a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme zprávy z dálnice D1. D1 ve směru z Prahy do Brna je za sjezdem na Trhový Štěpánov opět průjezdná. Na 62. kilometru schořel kamion. Hasiči zasypali vozovku od nafty s sorbentem a pustili před malou chvílí alespoň jeden pravý jízdní pruh. Projíždí se tam krokem mezi hasiči a schořelým kamionem, tak velmi opatrně. Ta kolona z Prahy má téměř 9 kilometrů. Zastavíte za benzinkou Střechov a moc se to nehýbe. Doporučujeme si už na 49. kilometru exit Vlašim, objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. A pozor, je to pouze pro osobní auta a dodávky. D1 kolona je ve směru do Prahy, po pojíždí před Šmejkalkou. Předělávají tam značení omezením. Na 25. kilometru se nově pojede po hotové půlce mostu. Teď se projíždí pouze jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na chodce Rady. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: S vámi je Radiožurnál a Sport. Fotbalisté vedoucí Slávie můžou navýšit vedení v čele prvoligové tabulky. Závěr duelu s brněnskou Zbrojovkou vidí v pražském Edenu Mirko Vasič.
1: Pro Radopředu. 92. minuta, druhá minuta ze dvou tohoto nastavení tohoto utkání. Slavia míří za vítězstvím, vede nad brněnskou Zbrojovkou 4-0 a bezpečně kontroluje situaci. Hosté sice byli snaživí, ale do zakončení se dostávali velice málo a Slavia.

0: který nádherně křížem vypálil a dostal balón o levou tyč do branky Tomáše Frivalda, který si připsal spoustu velmi kvalitních zákroků, ale třikrát musel lovit míč ze své sítě a Sigma tedy vyhrála 3-0. No a jak je to futkání Slovácka a Pardubic, které už taky skončilo, ví Tomáš Perutka.
1: Ano, utkání v Uherském Hradišti už skončilo a skončilo nerozhodným bezbrankovým výsledkem Slovácko-Pardubice 0-0. Od úvodu druhé půle byli aktivnější domácí, kteří si vypracovali také největší šanci. Tu měli konkrétně v 72. minutě, kdy střídající Vorlický vyslal kolmicí do pokutového území přihrávku na Defeho. Ten šel z levé strany na brankáře Neumana, ale v 100% příležitosti nedokázal se prosadit a střílel vedle bližší tyče. I proto tedy konečný výsledek utkání Slovácko-Pardubice 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: V 18 hodin začne poslední dnešní prvoligový duel Artis Brno, Viktoria Plzeň. Plzeňští hokejisté hrají v základní části Ligy mistrů proti polskému týmu Tychy. Utkání sleduje Vladislav Janouškovec.
3: A vůbec se plzeňským hokejistům nedaří. 17. minuta utkání, Škoda Plzeň GKS Tychy 0-1. Hosté měli 3 střely na bránu, no a v 11. minutě prostřelil golmana Jana Růžičku Henrik Nutinen. Takže stav 0-1 z Plzně, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Divadlo Jary Cimrmana slaví 60 let od založení. S Radiožurnálem můžete být přímo u oslav. Na neděli 27. září jsme připravili celodenní program v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Do pomyslného kraje Cimrmanova stáří přijedou nynější členové divadla Jary Cimrmana, se kterými Radiožurnál připravil besedu. Víc informací, včetně možnosti vybrat vaši nejoblíbenější postavu z her, nabízí zpravodajský server iRozhlas.cz.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A se slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Zdánlivě nesouvisející případy.
8: Vy jste přece specialista na sériové vrahy.
7: Které vedou do jednoho bodu.
9: Téměř dokonalý zločin.
10: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
11: Máme souhlas se zadržením.
12: No tak přijedem pro něj.
9: S tím já nemám nic společného.
12: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
13: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
7: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
14: Hodný místo pro vraždu.
7: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
15: Ruský prezident Putin vydal rozkaz k třídennímu zastavení útoků na Kyjev. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize zápas o první místo proti brněnské Zbrojovce. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna ucpaná po požáru kamionu na 62. kilometru. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Přidáme k tomu podrobnosti krátce po zprávách. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho SNS už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje třeba na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
16: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
15: Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. Radiožurnálu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek. Třeba výlety, které spojují s návštěvou měst anebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější se za dovolenou připlatit.
17: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
15: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v Česku 71% Čechů, to je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén Studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorně vypráví o 3 generacích žen.
18: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Oba týmy tak dál čekají v novém ročníku na vítězství a za necelou hodinu začne ještě duel Artis Brno Viktoria Plzeň. Hokejisté Plzně hrají ve 2. kole ligy mistrů. Duel proti polskému celku Tychy vidí na západě Čech Vladislav Jan. Noškovec. Na mě. A teď utkání Pardubice, Regle v lize mistrů, hokej a Otaku v Tvirt.
19: Tady se hraje 3. minuta a zatím Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Ucpaná D1 za Střechovem a zavřená silnice Písek Tábor. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále velmi ucpaná za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice byla 2 hodiny neprůjezdná. Teď už se projíždí pomalu, alespoň jedním pruhem. Kolona od Střechova, od benzínky a je to na dlouho. Doporučujeme si jet už na 49. kilometru exit Vlašim, obět to směr Čechtice. Na D1 se zdržíte i ve směru do Prahy, a to před zúžením už Mejkalky na 25. kilometru. Na Prahu se teď projíždí pouze jedním pruhem a je to asi na 20 minut od sjezdu na chodce Rady. Silnice 29 z Písku do Tábora je u Podolského mostu přes Vltavu neprůjezdná. Těsně před mostem vážná nehoda 2 aut a motorky. Objížďka vede přes Zvíkovské podhradí, tam je ale na křižovatce omezení semafory a dlouhé kolony jsou i tam, hlásí náš zpravodaj.
22: Ta křižovatka je ze 4 směrů, takže se tam posouváme rychlostí takových 50 metrů za 10 minut. A ta kolona už má podle mě 2 kilometry.
21: Další, možná o něco delší, ale volná objížďka vede přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál.
0: A víkendový Radiožurnál je tu v návaznosti na zprávy, jak jsme slíbili. Americký prezident Donald Trump vyslal své vyjednavače do Moskvy a Kyjeva. Steve Witkoff a Jared Kushner už jednají v Moskvě. Zítra by měli zamířit do Kyjeva. Podrobněji se právě na jejich návštěvu zaměříme za chvíli.
20: Víkendový Radiožurnál
23: a Michaela van Erne.

0: Další informace Radiožurnálu. Do Moskvy dnes přiletěli američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Ukrajina kvůli tomu slíbila pozastavení náletů na Moskvu a okolí. Witkoff a Kushner tam jednají s ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimira Putina. Ten už ruské armádě nařídil třídenní přerušení útoků na Kyjev. Právě tam by totiž měla cesta amerických vyjednavačů zítra pokračovat. Detaily má spolupracovník Českého rozhlasu a expert na Rusko a postsovětský prostor Libor Dvořák. Libore, dobrý den.
1: Míšo, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
0: Začněme tím, proč tedy pánové Witkoff s Kushnerem do Moskvy přijeli, čeho chtějí dosáhnout?
1: Tak ono je to zcela evidentní a já jsem to doslova před pár minutami četl i na ruské stránce BBC. Oba pánové samozřejmě do Moskvy přivezli nové americké návrhy na mírové urovnání, nebo když tak alespoň příměří v tom ukrajinském konfliktu, který, jak víme, trvá už pátý rok. Detaily zatím nemáme, ale zdá se, že ta americká snaha na pomoci míru mezi Ruskem a Ukrajinou je v těchto posledních pár dnech opravdová, protože víme, že před těmi pár dny, o kterých jsem právě mluvil, byl i pan Radcliffe v Moskvě, tedy šéf CIA, a dá se očekávat, že zatímco pánové Witkoff a Kushner jsou takový, řekl bych, téměř osobní emisaři prezidenta Trumpa, pan Radcliffe přece jenom reprezentuje nějakou instituci, která má ve světě nějakou váhu. A tím mám samozřejmě na mysli CIA. To jest, bral bych to trošku jako takovou americkou diplomatickou ofenzívu v konfliktu, v kterém se Trump poslední dobou příliš neangažoval, protože má hodně starostí v Iránu.
0: A čím je cesta amerických vyjednavačů výjimečná?
1: Výjimečná je určitě v tom, že zatímco oba zmínění pánové, tedy jeden spolehlivý, řekl bych, spolupracovník Trumpu a druhý dokonce jeho zeď, byli v Moskvě už několikrát, tak do Kyjeva by se zítra měli podívat víceméně vůbec poprvé. A tady bych jenom možná připomněl, že pan Witkoff řekl, že cesta do Kyjeva vlakem, jak jezdí všichni evropští a světoví politici, je pro něj příliš nepohodlná a cesta letadlem zase příliš nebezpečná. Tomu ovšem předešel ruský prezident Putin, který zaplať pánbu, ač ještě dnes ráno byla ostřelována kyjevská letiště Borispil i některá další, tak Putin dal pokyn, aby tyto nálety byly minimálně na 3 dny zastaveny.
0: Zásluhou Libora Dvořáka máme tyto informace. Moc děkuji a hezký den.
1: Míšo, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktuality z dálnice D1. D1 ve směru z Prahy do Brna je opět zavřená u sjezdu na Trhový Štěpánov na 56. kilometru. Je to kvůli požáru kamionu na kilometru 62. Ten už sice nehoří, ale budou ho muset odtáhnout a vyčistit vozovku. Přímo u toho kamionu se teď projíždí jedním pruhem. To vypouštějí kolonu. Dopravu už ale odklánějí na 56. kilometru. A kolona před odklonem je velmi dlouhá, nehýbe se. Zastavíte už před benzínkou Střechov na 52. kilometru. Doporučujeme sjet exit Vlašim 49. kilometr. Objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechcice. Ta objížďka zabere asi 20 minut a je to pouze pro osobní auta a dodávky. A alespoň jedna dobrá zpráva z D1 ve směru do Prahy se po omezení u Šmejkalky na 25. kilometru už projíždí dvěma pruhy a kolona se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ve své podstatě u dopravy zůstaneme ovšem v kontextu tom, že mobil za volant nepatří. To by měl vědět a dodržovat každý řidič. Policejní statistiky ovšem ukazují něco jiného. Jen letos do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 případů, kdy lidé při řízení telefonovali s mobilem v ruce. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Z detaily je ve studiu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Mobil za volantem je čím dál větší problém, a to dlouhodobě. Třeba v letech 2017 a 2018 policisté evidovali asi 25 000 takových přestupků ročně. Loni už jich ale bylo 34 000, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
4: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
3: Ani přísnější sankce, ale podle policejních statistik ke snížení počtu přestupků nevedou. Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě, nebo dokonce až 10 tisíc ve správním řízení.
2: Ale telefonu spousta řidičů používá jako navigaci nebo za jízdy telefonuje. Asi to spousta lidí ví, ale přece jen si pojďme prosím zopakovat, jak ho správně používat, aby nehrozila pokuta.
3: Tak mobil musí být uchycený v držáku nebo v nějakém jiném předmětu. I tak do něj ale řidič nesmí koukat moc dlouho. Policie by to totiž mohla vyhodnotit jako nevěnování se řízení. Samotné handsfree telefonování je samozřejmě taky v pořádku, říká zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
5: Nicméně, jak zákon hovoří, řidič nesmí držet v ruce telefon nebo jiné obdobné zařízení. V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
3: K tomu ještě dodám, že řidič by neměl brát telefon do ruky ani na semaforech nebo v koloně, pořád jde totiž o přestupek.
2: A kolik nehod letos způsobil mobil za volantem?
3: Tak policie nemá samostatnou kategorii jen pro používání telefonu. Takový přestupek spadá do širší kategorie nevěnování se řízení a to bylo do konce července nejčastější příčinou nehod. Tedy pokud se bavíme o letošním roce, jde o víc než 10 000 případů. Pro představu stačí 2 sekundy pohledu na mobil při rychlosti 90 km za hodinu a auto ujede víc než 50 metrů naslepo, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
3: Neřold tak dodává, že řidič při sledování displeje mobilu ztrácí kontakt s provozem.
2: Říká Anna Millerová. Díky a hezký den.
3: Díky, naslyšenou.

0: Správy z domova, ze světa, ze sportu, z dopravy i o počasí za chvíli.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: 17 hodin 30 minut. Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes jednají v Moskvě s ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimíra Putina. Podle Trumpa tam přijeli s plánem na ukončení války. Zítra se američtí vyjednavači přesunou do Kyjeva. Zelenský na síti X uvedl, že Ukrajina už schválila plán schůzky. Ve Slavičíně na Zlínsku si dnes připomínají 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu těl vojáků na hřbitově v západní Evropě a Spojených státech. Součástí programu jsou přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů. V Záhřebu protestovali desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického odpadu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa. Podle demonstrantů ale postupuje pomalu.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slavie zvítězili v šancelize nad Zbrojovkou Brno 4-0. V sedmém kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Za necelou půl hodinu má výkop duel Artis Brno-Plzeň. Hokejisté Plzně hrají v základní fázi Ligy mistrů proti polskému týmu Tychy. Je u toho taky reportér Vladislav Janouškovec.
4: V polovině zápasu Plzeň stále prohrává. S Tychami 0-1. Utkání Pardubice Regle vidí Otaku Tvěrt.
5: Minuta a půl do konce první třetiny a tady se hraje bez branek Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Střechova a zavřená silnice Písek Tábor. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna skolabovala doprava za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 62 schořel kamion. Budou ho teď odtahovat a uklízet vozovku. Dálnici směrem na Brno opět zavřeli, teď na 56. kilometru a odklánějí dopravu, včetně kamionu na Trhový Štěpánov. Pozor, do kolony se dojíždí na 51. kilometru. Před benzínkou Střechov a při dojíždění do kolony se teď navíc srazila další 3 auta. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru. Oběd to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony u Jesenice. Je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona od brněnské dálnice zabere asi 10 minut. Silnice 29 z Písku do Tábora je u Podolského mostu přes Vltavu neprůjezdná. Těsně před mostem vážná nehoda dvou aut a motorky. Objížďka přes Zvíkovské podhradí je ucpaná, je tam omezení na křižovatce. Další možná o něco delší objížďka vede přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Michála van Erne.
0: A 26 minut nás dělí od hlavních zpráv, určitě je nezmeškejte. Z hudby nabízíme jako první po půl šesté kapelu Verona.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Posloucháte víkendový radiožurnál s další informací. Mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská v Praze znova po roce a čtvrt jezdí tramvaje. Obnovená zastávka lidem zkrátí cestu. Právě tím se budeme zabývat v detailech za chvíli.

0: Posloucháte radiožurnál. Na trati nad Pražským národním muzeem opět jezdí tramvajové linky 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Stavební práce stály asi 225 milionů korun.
1: Muzeum. Přestup na metro. Příští zastávka IP Pavlova.
2: Takové hlášení v tramvaji už cestující v Praze dlouho neslyšeli. Úsek tramvajové trati nad Národním muzeem byl uzavřený od poloviny června minulého roku.
3: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
2: Říká paní Klára, která má radost, že tu tramvaje opět jezdí.
3: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
2: Trať mezi zastávkami Italská a muzeum zkrátí cestu také panu Petrovi.
4: Já tady jezdím do Nuslí každý den, takže jsem moc rád, že to zase zprovoznil.
2: Prostor kolem zastávky muzeum je podle něj bezpečnější.
4: Je prostornější ta zastávka, líbí se mi, že jsou tady ty pásy, které zvýrazňují ten přechod, aby mladí nevběhávali do silnice.
2: Také paní Magdaléně se nová zastávka líbí. Pravidelně jezdí na hlavní nádraží.
5: Určitě tady plánuji jezdit častěji a využívat tuhletu trasu.
2: Kromě obnovy trati dělníci také postavili bezbariérové zastávky a zrušili podchod. Křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou upravili a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Pokračuje Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku pro úsek povrchu.
6: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru.
2: Budoucí propojení mezi Vinohrady a Prahou 1 bude potřeba i kvůli chystaným rekonstrukcím jiných tramvajových tratí, říká dopravní ředitel pražského dopravního podniku Jan Barchánek.
7: Bez trati na Václavské náměstí bychom nebyli schopni zajistit dopravu při plánované rekonstrukci ulice Seifertova, tak jak v té centrální oblasti tu tramvajovou dopravu využívá poměrně hodně cestujících, tak prostě rezervy kapacity nejsou.
2: Opravu trati dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A připomínáme kolabující dopravu na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru shořel kamion. Stále doutná náklad, na místě jsou hasiči. Tam se přímo u toho kamionu vypouští kolona, jede se jedním pruhem. Dálnice ale jinak zavřená směrem do Brna na 56. kilometru. Odklánějí dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se to nehýbe. Navíc při dojezdu do kolony na 51. kilometru se srazila 3 auta, zasahují tam záchranáři. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Objížďka to není pro kamiony, pouze pro osobní a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kapela Eurythmics, posloucháte víkendový radiožurnál 9 minut před 18 hodinou. Hokejisté Plzně by rádi navázali v hokejové lize mistrů na jasnou výhru nad švédským týmem Rögle. V dalším zápase základní fáze soutěže hrají proti polskému týmu Tychy. Duel sleduje Vladislav Janouškovec.
1: Minuta a 25 sekund do konce druhé třetiny, no a zatím poměrně překvapivý vývoj. Škoda Plzeň, GKS Tychy 1-1, domácí golman Jan Růžička neměl moc práce, ale před malou chvílí ho zachránila horní tyčka, no a v první třetině tam propustil nepříliš složitou střelu Henryho Knutinena a polský celek, polský mistr tady dokonce vedl 1-0. Plzeň pak si vytvořila ve druhé části obrovský nápor i díky třem přesilovkám, teď ale bude Plzeň hrát oslabení. No a jednu z těch přesilovek dokázal využít Kanaďan Dany Katič, který z pozabranky vybruslil a zasunul ten kotouč bližší tyči za záda golmana Fučíka. Minutu 20, ale teď se Plzeň bude muset bránit minutu 20 před koncem druhé třetiny. Jdeme do Pardubic, kde hraje švédský tým Rögle a sleduje to Otto Gutwirth.
2: Druhá třetina tady v Pardubicích začne za malou chvíli za bezbrankového stavu 0-0. Vidění je dnes ale úplně jiný zápas než ve čtvrtek, kdy Pardubice proti polskému týmu Tychy jasně dominovali. Dnes je to jinak, hosté jsou zatím aktivnějším a nebezpečnějším týmem a pardubičtí musí přepnout na vyšší stupeň. Hosté vyslali hned 15 střeleckých pokusů na golmana Romana Villa, naproti tomu domácí vystřelili mezi tři tyči jenom 6krát. Oba týmy si vyzkoušeli i hru v početní výhodě, ale ani to ke gólu nevedlo. Největší šanci Pardubic měl při dorážce Mandát, ale nedokázal doklepnout kotouč do poloodkryté branky. Na začátku druhé třetiny Pardubice ještě dohrávají oslabení 4-5. Z Pardubic Otto Gutwirth, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Witkoff a Kushner přiletěli do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Putinem. Víc informací ve zprávách za chvíli.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednají v Moskvě o ukončení agrese vůči Ukrajině. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených tunelech. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize nad Zbrojovkou Brno a upevnili si první místo. Na D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava po požáru kamionu na 62. kilometru. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 5. září. U hlavních zpráv vás vítá Vojtěch Tomášek.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přiletěli do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
5: Na dobu jednání vyslanců amerického prezidenta v Moskvě vyhlásila Ukrajina jednostranné přerušení leteckých útoků. Ke stejnému kroku vyzvala i Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že prezident Vladimír Putin přikázal přerušit vzdušné údery proti ukrajinským městům zapojeným do jednání od sobotní půlnoci. Zastavení palby má trvat do konce pondělí. Steve Witkoff a Jared Kushner by se tak měli z Moskvy do Kyjeva vydat letecky a ne po zemi. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je od začátku ruské invaze do této země uzavřený. Tento týden Kyjev upozornil letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že ale ani ruský vzdušný prostor není bezpečný, když v něm létají ukrajinské drony. Po oboustranném vyhlášení dočasného částečného příměří by ale pohyb amerických vyjednavačů v obou zemích měl být bezpečný. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
6: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: V domě srbské armády v Bělehradě pořádali vzpomínkovou akci na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny za války v 90. letech.
7: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády, včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace se dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Orlík teď vypouští jen tolik vody, kolik do něj přitéká. Menší odtok omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
8: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
3: Roli orlíku dnes poprvé v historii převzala Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Dopravu v centru Prahy omezí večerní běh na 10 kilometrů. Některé ulice budou uzavřené až do 22. hodiny. Tramvaje už teď nejezdí třeba přes Štefánikův most nebo nábřeží Edvarda Beneše. Omezené jsou taky městské autobusy. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina doporučuje řidičům, aby nechali auta na odstavných parkovištích a do centra pokračovali hromadnou dopravou.
9: Jelikož se závod běží po obou březích Vltavy, především na nábřeží Edvarda Beneše, Rohanském nábřeží přes Čechův most a Štefánikův most, doporučujeme všem řidičům, kteří míří do centra po 7 hodině večerní, aby se těmto místům vyhnuli.
3: Provoz bude postupně obnovený po doběhnutí posledního závodníka. Mimořádný objev dnes představili archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2,5 tisíce let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
10: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
11: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
10: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
11: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
12: Měla 6 až 9 měsíců.
11: Říká archeoložka Zuzana Goles-Mírová.
12: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
11: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Bladenska. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
3: Začíná 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Tradičně v září, kdy se světoznámý skladatel v roce 1841 narodil.
13: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
11: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
13: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a Concertgebouw v Amsterdamu dirigovat ani nechce. A to je legendární Ricardo Chailly.
11: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořákův violončelový koncert Hámol a Novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté pražské Slávie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0 a na prvním místě neúplné tabulky mají na své soupeře 4-bodový náskok. Olomouc vyhrála nad Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Teď hraje Artis Brno s plzeňskou Viktorií. Duel vidí František Typovský.
15: V 7. minutě platí stav Artis Brno, Viktoria Plzeň 0-0 z Brna. František Typovský, Radiožurnál.
14: Tenistky Marie Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou čekají večer duely o postup do osmifinále dvouhry US Open. Ve třetím kole newyorského Grand Slamu nastoupí Bousková proti Polce Świątekové a Bartuňková proti Rusce Andrejevové. Jakub Menšík pak bude hrát v noci mezi muži s Američanem Týnem. A hokejisté Plzně hrají ve druhém kole základní části Ligy mistrů s polským celkem Tychy. Podrobnosti přidá Vladislav Janouškovec.
16: Po dvou třetinách nerozhodné skóre Plzeň Tychy 1-1. Střetnutí Pardubice Regle vidí Otaku Tvěrt.
17: I tady nerozhodný stav ve 30. minutě platí Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 u Střechova a omezení na Hradecké dálnici u Chlumce. Nejdříve ale nebezpečná situace na dálnici D1 u Brna. Na výjezdu z Brna směr Vyškov na 209. kilometru se pohybuje srnka v levém pruhu. Běhá u středových svodidel, tak pozor na to. Na D1 ve směru z Prahy do Brna skolabovala doprava za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice je zavřená směrem do Brna. Na 56. kilometru odklánějí dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se kolona nehýbe. Navíc při dojezdu do kolony na 51. kilometru se srazila 3 auta a jsou tam záchranáři. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí menší kolona před omezením u Jesenice. Zdržíte se do 10 minut. A silnice 29 z Písku do Tábora po nehodě na Podolském mostě přes Vltavu stále neprůjezdná. Objížďka vede přes Zvíkovské podhradí a je tam ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům Celsia. Ojediněle se objeví i přehánky. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Dali s vámi víkendový radiožurnál a taky Michaela van Erne.
0: Pátý zářijový den, možná se vracíte z výletu nebo nějaké akce, která dala vašemu životu o tomto víkendu směr. Jsme rádi, že vás doprovázíme a z muziky se o vás postará jako první po 18. hodině Adam Ďurica.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.
19: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

Už 200 let spojuje rodinu Kundrátovu z Loučky na Vsetínsku tradiční pěší pouť do Štípy. Každý rok se na cestu delší 30 kilometrů vydávají společně nejmladší i nejstarší členové rodiny. Zajímali jsme se o to víc a výsledky předložíme za chvíli. Ještě předtím z hudby Evanescence posloucháte víkendový radiožurnál v 18 hodin a 14 minut.

0: Stovky poutníků dnes vyšly na tradiční pouť do Štípy na Zlínsku. Na trasu delší 30 kilometrů vyrazily i tři generace rodiny Kundrátovy z Loučky u Valašského Meziříčí. Tu samou cestu chodí už 200 let. Nejdéle Josef, který se na ně vydal už po 64.
1: Mám v ruce fotku z poslední naší pouti, kde už vlastně jsme sformováni a odcházíme do Štípského kostela.
2: Říká Josef Kundrát, tatínek, který je z rodiny nejstarší a který udržuje tu tradici v rodině Kundrátových 65 let. Hodně těch dětí, které tady na té fotografii vidím, jsou vaše vnoučata. Vy jich máte 14.
3: Ano, ano, ano. I kočárky s náma jezdí.
2: Dodává Marie Kundrátová od kostela, kde poutníci dostali požehnání s Josefem a Marií. Dostávám na silnici. Vedoucím výpravy je syn Josef Kundrát.
4: Mám tady sestru se svýma synama a kamarády tady od nás z farnosti.
2: Teď už jsou všichni připraveni, mají všechno, co mají mít.
4: Přesně, jsou dobře na snídani a mají plno energie, aby to zvládli.
5: Ahoj!
1: Ahoj.
2: My už jsme teď zamávali, babička ještě...
3: Odlehčila svačiny.
2: Odlehčila svačiny, protože toho asi bylo moc na tu cestu.
3: No, a přidám je na trojáku.
2: Pane Josefe, vy chodíte na pouť od svých 11 let, je vám 75.
1: Mě to také dědictví, třeba moje stařenka byli ročník 1873 a za druhé světové války oni chodili sami z Loučky. Staříček se s nima zlobil, že tak ať se mi vrátíš, ať se ti něco nestane. Jo, tak to byli oni takový obětaví. A potom za komunistů to chodil tatínek, ten vodil procesy. V období normalizace jsem chodíval nejednou sám, ale ne jako z vesnice sám, ale na kopci, na Polomsku nebo v Rajnochovici už jsme se potkávali s dalšími příznivci, kteří se nebáli ničeho a přijeli třeba z Valašského Meziříčí, z Kelče, z Bystřice, obcí, které patřily do farnosti.
2: Dnes pan Josef, vzhledem k počasí i věku, vyrazil na pout z trojáku. Společně s dalšími poutníky se tak připojil k tradiční pouti ve Štípě na Zlínsku. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s

Mark Amber z hudby víkendového radiožurnálu. Pokud je pro vás i dnes čas důležitý, nemáte třeba volno, pak je 18 hodin 23 minuty. Zanedlouho nabídneme krátký přehled zpráv, také sportovní informace, ty z dopravy i o počasí, ale ještě předtím je tu čas na další hudbu, což znamená El King a o něco dřív kapelu Kansas.

0: 18 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka ale byla nefunkční. Podle velvyslance by útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést právě Rusko. Německá vláda obvinila Moskvu. V reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvy ruskému domu v Berlíně. Stovky lidí protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními uprchlíky, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv. Více než 100 vědecko-technických, vzdělávacích a výzkumných institucí se představuje na Festivalu vědy a techniky v Brně. Na brněnském výstavišti bude pokračovat ještě zítra. Návštěvníci si tam můžou vyzkoušet nejmodernější technologie a nahlédnout vědcům přímo pod ruce. Sport. Fotbalisté Artisu Brno hrají v 7. kole šance ligy z Plzní. Utkání vidí František Typovský.
2: Radiožurnálu. 31. minuta, Plzeň se dostává do vedení, je to 1-0 z Brna. František Typovský, Radiožurnál.
1: Slavia v lize porazila Zbrojovku Brno 4-0, Olomouc Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Plzeňští hokejisté bojují s polským celkem Tychy ve 2. kole základní fáze Ligy mistrů. Sleduje to Vladislav Janouškovec.
3: 52. minuta, Plzeň se dostala do vedení, nad celkem Tychy vede 2-1. Střetnutí Pardubice, Regle vidí Otaku Tvěrt.
4: Tady skončila 2. třetina, po 40 minutách Pardubice vedou, nad Regle 1-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Zruče nad Sázavou a omezení na Pražském okruhu. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále neprůjezdná u sjezdu na Trhový Štěpánov a Zruč. Na kilometru 62 skořel kamion. Teď ty trosky ohořelý náklad budou rozebírat, dohašovat a odklánějí dopravu na Trhový Štěpánov na 56. kilometru. A v té koloně před odklonem stojí kamiony často ve všech pruzích na 52. kilometru. Ve frontě i vážnější nehoda. A kolona se tam v podstatě nehýbe. Sjíždějte na 49. kilometru exit Vlašim. To je poslední možnost sjet z dálnice před kolonou. Dá se to pak objet přes Zdislavice a Čechtice osobním autem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dejte pozor za sjezdem z brněnské dálnice. U Jesenice je omezení a dojíždí se do krátké kolony na 78. kilometru. V Praze se běží závody v centru města. Je zavřené okolí Rudolfína, taky nábřeží Edvarda Beneše nebo Letenský tunel. Později bude neprůjezdné i Rohanské nábřeží. Autem do těchto míst nejezděte. A silnice 29 z Písku do Tábora stále zavřená po vážné nehodě u Podolského mostu. Na objížďce přes Zvíkovské podhradí čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a dál taky Michaela van Erne.
0: Pokud právě teď scháníte tip na zítřek, kam se vydat, kde se co děje pro vás zajímavého, pak přehledně toto předestírá náš web Víkendové tipy konkrétně, takže www.radiožurnál.cz.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Australský muzikant Vance Joy dozněl. Historicky po čtvrté začala celonárodní kampaň Aktivní září. Ta má lidem připomenout, že aby se drželi fit a zdraví, musí proto něco dělat, tedy hýbat se. Víc o tom uslyšíte v našem vysílání zanedlouho.

0: Česká kapela Color Factory. Kromě vyvážené stravy také hlavně pohyb a sport. To patří ke zdravému životnímu stylu. Vést k tomu má veřejnost kampaň Aktivní září, za kterou je nadační fond Aktivní Česko. Uskutečňuje ji po čtvrté a odstartovala v zahradách Strakovy akademie v Praze.
1: Tvrdší hudba, povzbuzování lektorů a ostré tempo. To je lekce spinningu.
2: Dělala jsem sport jako žákyně, gymnastiku i atletiku a vedu kurz pro seniory, jenomže seniori jsou líní, pohodlní a nechtějí se hejbat, protože všechno je bolí a ono je lepší fňukat, než cokoliv dělat.
3: Paní Vilma, vy jste přijeli z Loun?
2: Ano.
3: A řekněte mi, když jste aktivní seniori, tak čemu všemu se věnujete?
2: Všemu, aby seniori žili aktivní život. Kulturně, společensky, sportovně.
3: Proč je to za vás důležité?
2: No, protože veselá mysl půl zdraví.
1: Na trávníku se na lekci jógy protahovala paní Lucie.
4: Tak já jsem povoláním fyzioterapeutka, takže samozřejmě pohyb považuji za základní potřebu lidského organismu a jsem takový amatérský sportovec všeho druhu.
5: Přidejte si zátěž a snažte se pochytit tempo.
6: V České republice ročně umře zhruba nějakých 43 tisíc lidí v souvislosti s kardiovaskulárníma chorobama. A tím sportem právě, nebo tím pravidelným sportem, tím pohybem, jenom tím, že jdu do práce, jedu městskou hromadnou dopravou, dvě zastávky před prací, prostě vystoupím a jdu pěšky. A tímhle s tím vlastně se dostanu k tomu, abych preventoval.
1: Říká Matyáš Fošum, pověřený vedením hygieny.
6: Dá se říct, že z pohledu kardiovaskulárních chorob, ale i diabetu, psychických potíží, deprese, je právě jeden z těch nejdostupnějších, nejlevnějších a nejrychlejších léků právě ten pravidelný pohyb, potažmo i ten sport.
1: Do Aktivního září se můžou jednotlivci, firmy nebo školy zapojit během celého měsíce, a to třeba tím, že nepojedou do práce autem, ale na kole, případně půjdou pěšky. Kristýna Vašíčková, Radio Žu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále zavřená po požáru kamionu na 62. kilometru. Dopravu policisté odklání na 56. na Trhový Štěpánov a před odklonem se kolona nehýbe. Doporučujeme sjet nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Objížďka přes Zdislavice a Čechtice je dobře průjezdná. Pozor, není to pro kamiony, pouze pro osobní auta a dodávky. A ještě dálnice D8 z Bystřete za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Zhruba na kilometru 4,5 se pase Srnka. Je velmi blízko jízdních pruhů, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byla Pink, pojďme na sport. Fotbalisté Slávie si v 7. ligovém kole poradili se Zbrojovkou Brno 4-0, Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Bližší informace z duelu Artis Brno, Viktoria Plzeň, má František Typovský.
1: Připojují. 49. minuta zápasu, respektive končí 4. minuta 6-minutového nastavení a Plzeň tady v Brně vede nad Artisem 3-0, ale už jsem to zmiňoval před chvíličkou v přímém přenosu radiožurnálu Sport, byla to hodně trnitá cesta k tomuto stavu. Ve 30. minutě otevřel skóre Amar Memič, pak dal Artis 2 góly, ale ani jeden z nich neplatil. Fuli byl nejprve v offsideu po standardní situaci, následně se doradoval ze své trefy Preissler, který pálil přesně z voleje, ale rozhodčí po přezkoumání videozáznamu viděli nedovolený zákrok, no a pak se Plzeň trefila dvakrát v rozmezí několika sekund. Nejprve Memič nabil v pokutovém území na placírku Suarému, bylo to 2-0, a pak chyboval Tadeáš Stopen v rozehrávce, namazal svým nepovedeným odkopem přímo Lukáši Červovi, který trefil úplně odkrytou branku. To znamená, že na začátku už 51., tedy poslední 6. nastavené minuty prvního poločasu vede Plzeň na hřišti Artisu Brno 3-0. Z Brna František Typovský, radiožurnál.
0: Hokejisté Plzně hrají ve druhém kole základní části Ligy mistrů s polským celkem Tychy. Detaily přidá Vladislav Janouškovec.
2: Hokejisté Plzně se protrápili ke druhému vítězství v Lize mistrů. Polský tým GKS Tychy porazili 2-1, přestože prohrávali od 11. minuty po gólu Knutinena v přesilovce, v prostředním dějství ale srovnal Kanaďan Katyč, no a ve třetí třetině ještě dokázal překonat polského golmana s českými kořeny Tomáše Fučíka Ondřej Rohlík, takže Plzeň zvítězila 2-1. Jak to vypadá v souboji Pardubice Regle, poví Otaku Tvěrt.
3: Tady se hraje 42. minuta a platí, že Pardubice o gól vedou 1-0. Jediným úspěšným střelcem byl v 36. minutě obránce Tomáš Dvořák, který se prosadil ranou od modré čáry. Od poloviny zápasu jsou domácí aktivnější a srovnali hru. Hodně se tady na ledě jiskří, viděli jsme už několik šarvátek. Pardubičtí zahájili třetí třetinu v oslabení. Lukáši Sedlákovi právě teď končí trest a naskakuje na led. Zatím tedy platí, že Pardubice ve 42. minutě vedou nad Regle 1-0. Z Pardubice tak utvěr radiožurnál.

Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.

0: Rozhlas.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Ruský prezident Vladimír Putin přijal americké vyjednavače. Při nehodě řecké stíhačky zemřeli dva piloti. Fotbalisté Artisu Brno hrají v lize z Plzní. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna po požáru kamionu na 62. kilometru neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popolední přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Jednání už podle Kremlu začalo. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur. To je téměř 25 miliard korun. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
4: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: V Řecku při letecké show havarovala stíhačka F-4 Phantom. Oba piloti při nehodě zemřeli. Podle deníku Katimeriny to potvrdila řecká armáda. Letoun ze zatím neznámých důvodů ztratil výšku. Spadl na průmyslový podnik a začal hořet. Podle předběžného vyšetřování se piloti nejspíš nekatapultovali. Návštěvníkům letecké show se nic nestalo. Stíhačka havarovala mimo areál letecké základny. Řecké ministerstvo zahraničí po incidentu vyhlásilo 3denní smutek armády. K Národnímu muzeu v Praze se vrátili tramvaje, zatím mezi zastávky IP Pavlova muzeum a Italská. Dělníci trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce asi za 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku.
5: Poprvé po několika měsících dnes na pražské zastávce muzeum vystoupila paní Klára.
6: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
5: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
6: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
5: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
7: To, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
5: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Artisu Brno a Plzně bojují o body v 7. kole šance ligy. Jejich vzájemné střetnutí vidí František Typovský.
9: Před začátkem druhého poločasu vede Plzeň na trávníku Artisu Brno 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál.
8: V dalších zápasech Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0 a upevnila si první místo v neúplné tabulce. Olomouc vyhrála nad Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Hokejisté Plzně vyhráli ve druhém kole základní části Ligy mistrů. Polské Tychy porazili 2-1. Teď hrají Pardubice se švédským Regle. Je u toho Otagu Tvirt.
10: 48. minuta zápasu a Pardubice vedou nad švédským týmem Regle 1-0. Z Pardubic, Otagu Tvirt, Radiožurnál.
8: A španělský cyklista Enric Mas si v náročném horském dojezdu 14. etapy Vuelty upevnil první místo v průběžném hodnocení, které vede před Rakušanem Gálem o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na silnici 12. v Úvalech u Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice je teď zavřená směrem do Brna na 56. kilometru. Odklání tam dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se to moc nehýbe. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to pak objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a na místě jsou záchranáři. S opatrností se ale dá projet. V Praze se běží závody, v centru města je zavřené okolí Rudolfína, taky nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův i Čechův most a nebo Letenský tunel. Později bude neprůjezdné i Rohanské nábřeží. Autem do těchto míst nejezděte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. I po 19. hodině s vámi zůstává Večerní radiožurnál a Michaela van Erne.
1: A další téma. Moderní technologie, nové vzdělávací kurzy a další zaměstnavatelé vězňů. To jsou některé z plánů vězeňské služby na dalších 10 let. Podrobněji se o tom, jak má české vězeňství vypadat v roce 2035, dozvíte za několik minut. A těch několik minut strávíme ve společnosti kapely Bastille.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: turned to dust, all that I adored. Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stálé zaměstnání, ve kterém je možné pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek obsahující plán budoucího českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je také získat více psychologů nebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví.
1: Certifikát ve věznici Všehrdy získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
2: Využil jsem to takhle, tam na kurze a teď, no dneska, jakoby poprvé. Často jsem dělal jsem salmový pysinu.
1: Kde jste to připravoval?
2: Venku, no na stole.
1: Přímo tady na stole? Jo. A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
2: Jo, přenosnou pec, no.
1: A kolik těch pic bylo?
2: Celkem sedm.
1: A rychle se snědli.
2: Jo.
1: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce v loni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit. Znává její šéf Tomáš Hůlka.
3: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
1: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun.
1: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
5: Odbornými kapacitami myslím především prostě, aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
1: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Připomínáme zavřenou dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po požáru kamionu na 62. kilometru. Dopravu policisté odklánějí na 56. kilometru na Trhový Štěpánov a před odklonem se kolona moc nehýbe. Doporučujeme sjet nejpozději na 49. kilometru, dál už je pak stojící kolona. Objížďka přes Zdislavice, Čechtice je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte radiožurnál, slyšeli jste tím pádem Dermota Kennedyho. Fotbalisté Slávie porazili v 7. ligovém kole zbrojovku Brno 4-0 a dál vedou nejvyšší českou soutěž. Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Utkání Artis Brno Viktoria Plzeň vidí František Typovský.
1: 59. minuta právě teď skončila a plzeňská Viktoria tady stále v Brně vede 3-0. Tento stav platil už po poločasové přestávce. Západočeši dali 3 góly během 15 minut. Nejprve se trefil Memič, později po něm také Suare a Červ po velké hrubce domácího brankáře Tadeáše Stopena, který rozehrávkou přímo plzeňskému kapitánovi Červovi namazal. Takže to jsou 3 regulární branky tohoto zápasu, ale Plzeň měla i pořád porci štěstí, a to proto, že 2 góly brněnského Artisu neplatili. První pro offside Fuliho, druhý pro nedovolený zákrok Allegiho. Takže v 60. minutě Plzeň vede tady v Brně nad Artisem 3-0. Z Brna František Typovský, radiožurnál.
0: Ještě hokej. Hokejisté Plzně zdolali ve druhém kole základní části Ligy mistrů polský Celek Tychy 2-1. Stejnou soutěž hrají i čeští šampioni z Pardubic. A podrobnosti z duelu se švédským týmem Regle přidá Otago Twirt.
2: Zápas před malou chvílí skončil a skončil vítězstvím pardubického Celku, který porazil švédský tým Regle tím nejtěsnějším možným rozdílem. Východočeši vyhráli 1-0. Tím jediným úspěšným střelcem byl ve 36. minutě pardubický obránce Tomáš Dvořák, který v čase 35-18 vystřelil od modré čáry a zaznamenal jediný gól tohoto zápasu. Zápětí v závěru měli při powerplay soupeře ještě pardubičtí 2 velké příležitosti. Stránský ale ani jednou neuspěl, ale mrzety to nemusí. Východočeši vyhrávají i ve druhém zápasu Ligy mistrů. Regle poráží 1-0. Z Pardubic, Otago Twirt, radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
1: V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci. Izraelská armáda útočila na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 utrpělo zranění. Oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Dopravu v centru Prahy omezuje běžecký závod. Až do 10 večer bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát doporučuje v centru města využívat metro. Sport. Fotbalisté Artisu Brno bojují s Plzní v 7. kole šance ligy. Utkání sleduje František Typovský.
2: 69. minuta, Plzeň je tady v Brně, vede nad Artisem 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál.
1: Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Olomouc Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková hraje na US Open o postup do osmifinále s ruskou Andrejevovou. Je u toho taky David Prouza.
3: Nikola Bartuňková v utkání jednou ztratila podání v prvním setu s ruskou Andrejevovou, prohrává 2-4 při svém servisu, ale také 30-15. Čekáme ještě na zápasy Marie Bouskové a Jakuba Menšíka z New Yorku, David Prouze, Radiožurnál.
1: Hokejisté Pardubic vyhráli v základní fázi Ligy mistrů nad švédským Regle 1-0. Plzeň porazila polské Tychy 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na silnici 12 v Úvalech u Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice je zavřená směrem do Brna na 56. kilometru. Tam odklání dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se kolona nehýbe. Zjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to pak objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na výšce menší kolona pouze na silnici 125 za Tehovem. Na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Kolony jsou krátké. V Praze se běží závody v centru města, je zavřené okolí Rudolfína, taky nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův i Čechův most a nebo Letenský tunel. Před chvílí zavřeli i Rohanské nábřeží a Těšnovský tunel. Vyhněte se. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A tím pádem u nás uslyšíte také takové interprety, jakým je kapela Support Lesbians, ale to uslyšíte až za chvíli.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Claude z hudby, okouzlení Amerikou i vzpomínky na domov. Festival Dvořákova Praha začne už za několik minut vrcholnou tvorbou skladatele Antonína Dvořáka. Na koncert v pražském Rudolfínu se za naší reportérkou vydáme za chvíli.

0: Sport Lesbians, teď hudba trochu jinak. V Rudolfínu začne zanedlouho 19. ročník Dvořákovy Prahy. Mezinárodní hudební festival je tradičně v měsíci, ve kterém se světu známý skladatel v roce 1841 narodil. Před koncertním sálem už je naše kulturní reportérka Michaela Pištěláková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Rudolfína. Atmosféra je tu slavnostní. Hosté do budovy přicházejí po červeném koberci, který ozdobil venkovní schodiště. A protože pro dnešní večer platí přísný dress code, před sálí se plní návštěvníky v dlouhých roubách a smokinzích. Ve foyeru je rušno, dveře vyprodaného sálu se zavřou už za pár minut. Právě tady v roce 1896 dirigoval Antonín Dvořák historicky první koncert České filharmonie. Proto sál do dnes nese jeho jméno. A už za malý moment jeho nejslavnější skladby oživí milánská filharmonika della Scala, jeden z nejprestižnějších orchestrů světa s více než 40-letou tradicí.
0: Zahajovací koncert slibuje tradiční dvořákovský program v podání zahraničních hostů. Michaelo, na co přesně se mohou posluchači v Dvořákově síni těšit?
1: Je to přesně tak. Program je sestaven ze dvou absolutních vrcholů Dvořákovy tvorby, které ohraničují jeho pobyt v New Yorku a v nich se mísí okouzlení Amerikou s touhou po českém domově. Zezní tedy slavný koncert pro violončelo a orchestr H-moll a po přestávce také světoznámá novosvětská symfonie. Zmiňovaný orchestr povede jeho šéf-dirigent a hudební ředitel milánského operního domu Teatro alla Scala Riccardo Chailly a jako solistka se ve violončelo v novém koncertu představí talentovaná salzburská hudebnice Julia Hagen. Ta sebou do Prahy přivezla vzácný více než 340 let starý nástroj a jeho zvuk dnes návštěvníci budou mít příležitost slyšet už za pár chvil. Dnešní večer odstartuje také série koncertů, která až do 23. září nabídne každý den nový program nejen tady, ale i v pražském Anežském klášteře nebo uměleckém prostoru na Bořislavce.
0: Dala na vědomí Michaela Pištěláková. Moc za to děkuji a hezký večer.
1: Hezký večer.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova, dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze shořelého kamionu. Provoz odkláně na exitu 56 Trhový Štěpánov před odklonem dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Zdislovice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. Další zelená vlna po zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pojďme k dalšímu tématu. Bauhaus byl legendární školou architektury a designu, kterou za 100 let její existence potkali horší věci, než že si ji lidé pletou s řetězcem hobby marketu. Ještě před válkou zavřeli školu nacisté, kteří se odmítali smířit s tím, že německá střecha by mohla být i plochá a nejen sedlová. A toto nacionalistické poměřování kultury znova ožívá. Před zítřejšími zemskými volbami v Sasku Anhaltsku ho oprášili strana Alternativa pro Německo.
3: Budova školy Bauhaus stojí ve městě Dessau, česky v Desavě, trochu stranou za kolejemi. Před 100 lety ji postavil Walter Gropius a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
4: Man kann sich einmieten in die ehemaligen Wohnräume der Studierenden zum Übernachten tatsächlich.
5: Dá se tady přespat v pokojích, ve kterých dřív bydleli studenti. Jsou víceméně v původním stavu. V Desavě jsme už po několikáté, ale tohle jsme ještě nevyzkoušeli. O víkendech bývá i plně obsazeno. Strávit noc v muzeu, to se člověku nepoštěstí každý den.
4: Gibt wenig solche Möglichkeiten, glaube ich, in Architektur und Museen.
3: Burg a Fanny jsou pár z Hamburku, vracejí se z dovolené a nebýt Bauhausu, tak by Desavu stejně jako mnoho jiných nejspíš úplně minuli. Teď ale přemýšlejí, jestli se sem budou vracet i v budoucnu, a to kvůli politické situaci.
6: Bauhaus Bauen der Globalisierung. So, sozusagen der Anywheres.
3: Bauhaus podle Tomase Tilschneidera, možného budoucího ministra kultury spolkové země Sasko-Anhaltsko za stranu AfD, představuje vykořeněný styl kosmopolitních všudybylů, který je cizí německé identitě, doslova neněmecký. Nejde přitom jen o útok na jednu konkrétní budovu. AfD si do předvolebního programu napsala, že umění, které podle strany nedostatečně pečuje o německou identitu nebo je dokonce protiněmecké, nemá mít nárok na veřejnou podporu. Generální ředitel divadla v Magdeburgu Julian Schava v tom vidí lacinou kulturní válku. Vést ji je podle něj jednodušší, než řešit třeba nedostatek školek nebo klesající kupní sílu obyvatel. Zároveň je ale podle něj takový přístup nebezpečný.
7: In der AfD das gleiche erreichen wie in Amerika oder wie in Ungarn.
8: AfD chce dosáhnout něčeho podobného jako v Americe nebo v Maďarsku. Chce mít větší kontrolu nad politickou debatou. Může například snižovat příspěvky veřejnoprávním médiím, ale i divadlům, ve kterých se vede debata, která nemusí být vždy plně v souladu s vládou. Penězi se dá ovlivnit, jaké hodnoty budou kulturní instituce zastávat.
3: O tom, jak bude kulturní politika v Sasku-Anhaltsku vypadat, tak mohou rozhodnout už zítřejší zemské volby. AfD má podle průzkumu podporu více než 40% voličů. Z Magdeburku a Desavy Tomáš Havlín, Radiožurnál. Open.

0: Kapelu Light and Love následuje sport. Fotbalisté Olomouce zvítězili doma v 7. kole první ligy 3-0 nad Bohemians. Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Závěr utkání Artis Brno Viktoria Plzeň sleduje František Typovský.
1: Začala 90. minuta, tedy poslední minuta řádné hrací doby. O vítězi tohoto zápasu je prakticky rozhodnuto. Plzeň tady v Brně nad ligovým nováčkem vede 3-0. Všechny góly dala v prvním poločase v rozmezí 14 minut. Nejprve se trefil Amar Memič, který dostal přihrávku za obranu, propálil brankáře stopena podél jeho nohy přízemní střelou. Pak právě bosenský křídelník Memiče nabil Suarému v pokutovém území, ten placírkou na zadní tyč zvýšil na 2-0 a pak brankář stopen chybně rozehrál a obloučkem do prázdné branky tuto hrubku potrestal Lukáš Červ. Artis sice dva góly dal, ale ani jeden neplatil. Fuli byl v offsideu a poté Alege fauloval, to bylo ještě v prvním poločase, pak Alexis Alege šel sám na brankáře Vígleho, ale gól nedal. Teď je tady ještě jedna plzeňská akce a balón končí v rukavicích brankáře Tadeáše Stopena. Takže na začátku první ze tří nastavených minut Plzeň vede na trávníku Artisu Brno 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál.

0: Je 20 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
1: Víc než polovina vězňů v Česku pracuje. Stát chce postavit 3 nové výrobní haly přímo ve věznicích. Írán varoval před intenzivními útoky na americké lodě. 2 české tenistky hrají o postup do osmifinále dvouhry na US Open. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc, vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 nové výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
4: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní.

0: Obní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
1: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
0: Nová pracovní místa jsou součástí desetileté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové zejména odborníci.
2: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
0: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Rekordně nízká hladina Orlíku je totiž 15 metrů pod normálem. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
3: Íránské armádní velení varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že zintenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že se zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka byla ale nefunkční. Podle velvyslance by útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést právě Rusko. Německá vláda obvinila Moskvu. V reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvy ruskému domu v Berlíně. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti zahájilo novou sezónu. Dnes večer uvedlo drama Nebezpečné vztahy. Ve známém příběhu z prostředí francouzské aristokracie se představuje třeba Jakub Zelinka nebo Pavlína Hejcmanová. Režie se ujal Lukáš Kopecký.
5: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých, tam je musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
6: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli v 7. kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 3-0. Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Olomouc Bohemians 3-0 a Slovácko hrálo s Pardubicemi nerozhodně 0-0. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková bojují na US Open o postup do osmifinále dvouhry. Jak se Češkám v New Yorku daří, řekne David Prouza.
7: A 15-0 při podání Rusky. Rozehrál se také zápas Marie Bouskové s Polkou Švjontekovou. Češka se na čtvrtý pokus pokouší porazit svoji soupeřku. První gem 40-40 z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
6: A hokejisté Pardubic zvítězili v základní části Ligy mistrů nad švédským Regle 1-0. Plzeň porazila polské Tychy 2-1.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na 12 u Úval. Připomínáme uzavřenou D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči likvidují následky podvečerního požáru nákladního vozidla. Před odklonem na exitu 56 Trhový Štěpánov čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici na exitu 66. Na silnici 12 z Prahy do Kolína zpozorněte za výjezdem z Prahy. Na první odbočce do Úval řeší střed osobního auta s motocyklem. Projíždí se Kyvadlově, zdržení už jen minimální z obou stran. Na 19 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou dejte pozor za novými dvory. Došlo tam ke střetu auta se zvěří, blokovaný je jeden jízdní pruh, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Teď už posloucháte Oroma Vakeren, slovo má Iveta Demeterová.
10: Dobrý večer, Lačirat, Šukar, Šuniben. Sociální sítě jsou dnes součástí našeho života. Jak nás ovlivňují a proč se na nich tak často objevuje nenávist? O tom si budeme povídat se socioložkou Selmou Muhič-Dizdarević. Nejprve ale přineseme příběh romských studentů Baruvas, kteří se stali terčem nenávistných komentářů.
8: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Doznívá Ondra Gizman mladší a posloucháte Radiožurnál a Oromava Keren. Rasistické komentáře se objevily pod příspěvkem Bruntálského a Krnovského deníku o setkání romských studentů Baruvas. Případ skončil u policie. Vydavatelství komentáře nahlásilo také společnosti Meta a jejich autory zablokovalo. Štefana Baloga z organizace Romea překvapila především brutalita komentářů.
1: I když člověk ví, jak můžou nenávistné komentáře vůči Romům vypadat, tak mě ta intenzita překvapila, zvlášť proto, že se jedná o romské studenty. A to je něco, co v organizaci Romea promujeme pravidelně. Většinou to má vlastně jako kladné odezvy od diváků. Takže ta intenzita a ta brutalita mě rozhodně překvapila.
2: Jaký dopad měly tyto komentáře na samotné studenty? Setkal jste se s někým, kdo kvůli nim zvažoval, že ukončí studium?
1: Ty komentáře se samozřejmě ke studentům dostaly. Tomu nešlo nějak zabránit. Ve většině případů jsem se setkal s reakcemi takovými, že buď to studenti ignorují, nebo se nad tím pozastaví, je jim to jako líto, ale nikoho to vyloženě nepřimělo k tomu, aby přemýšlel o ukončení studia. Naopak některé to povzbudilo k nějakým jako dalším krokům.
2: Říkáte, že studenti jsou vůči podobným útokům do určité míry zoceleni. Není ale alarmující, že mladí lidé museli být na rasismus vůbec zocelováni? Nebo co to vypovídá o části české společnosti?
1: Studenty se pravidelně snažíme informovat o tom, jak bojovat proti hate speech. Učíme je rozeznávat hate speech, nahlašovat příspěvky a tak dále. Tím jsou do určité míry zoceleni, protože už viděli spoustu nenávistných komentářů. A nechci ale tvrdit, že by měli být zocelováni právě proto, aby jim to neubližovalo, protože zaprvé by ty komentáře vůbec neměli ti lidé psát. No a co to vypovídá o české společnosti? Já bych neházel celou společnost do jednoho pytle, že všichni jsou xenofobní nebo rasisti. Naopak spousta lidí nám vyjádřilo podporu a vyjadřuje podporu. Myslím si, že to vypovídá dost o těch samotných autorech těch nenávistných komentářů.
2: Studenti reagovali vlastním videem. Myslíte si, že právě aktivní odpověď je dnes účinnější než mlčení, které bylo dříve často doporučováno?
1: Já si rozhodně myslím, že doby, kdy budeme mlčet a jenom tiše přihlížet a vlastně tolerovat a přecházet nějaké formy nenávistných projevů, tak tyhle doby už by měly být dávno pryč. Naopak si myslím, že studenti mediálního kurzu organizace Romea zareagovali velmi dobře, chytře, a kdy se vlastně těm hejtrům vysmáli, protože není dobré sedět, čekat a nechat to plynout. Je dobré se ozvat a ukázat, že jsme stále tady, že máme cíle, máme sny a rozhodně si nenecháme nikým ty sny sebrat. Nesmíme se bát. Nesmíme se bát toho, že když nám někdo hodí klacek pod nohy, tak my z té cesty sejdeme. Rozhodně je potřeba, aby se studenti dál vzdělávali, aby vlastně jezdili na to setkávání Baruvas, aby veřejně vystupovali, protože pokud se tak nebude dít, tak jenom ukážeme těm hejtrům, že vlastně nad námi mají moc. A mně se ozývali někteří rodiče po tom, co shlédli ty nenávistné komentáře, ale myslím si, že jsme byli bezpečí a byli jsme připraveni, kdyby se cokoliv stalo.
2: V komentářích zazněly i výhrušky vyvražděním a odkazy na plynové komory. Kde podle vás končí svoboda slova a začíná trestný čin?
1: V mnoha komentářích se ti autoři odkazovali ať už na plynové komory, druhou světovou válku, postavu Adolfa Hitlera, a jejich příspěvky vykazovaly znaky vlastně trestných činů. Já jsem moc rád, že vlastně vedení toho Bruntálského deníku samo podalo trestní oznámení na ty dané autory a nejsou sami, kdo podali trestní oznámení. Já doufám, že několik lidí nebo všichni lidi, kteří si zaslouží být potrestáni budou, už jenom jako ukázka toho, že vlastně se dopustili něčeho tak ohavného vůči mladým lidem, kteří mají sny a touhy měnit to povědomí o romské komunitě.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.

0: a poslech nám zpříjemnili JB a Igor Kmeťo. Socioložka Selma Muhič-Dizdarevič je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti. Zabývá se předsudky a nenávistí vůči Romům. Ve svém výzkumu se zaměřila také na jejich projevy na sociálních sítích.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu. Právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivě je to, když se to týká třeba děti. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jakoby v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Muhič-Dizdarevič také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarevič důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším, ve škole, jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič, se kterou si budu povídat i po písničce.

0: Tak to byl Milan Kroka a s vámi je Romava Keren. A já si dál budu povídat se socioložkou Selmou Muhič-Dizdarević o nenávistných komentářích na sociálních sítích. Podle ní bychom měli více mluvit o odpovědnosti za to, co na internetu zveřejňujeme, a také o tom, jaké dopady mohou naše komentáře mít.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv, a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně takový stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to, jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a on tam mluví jako o Romech, jako, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jakoby potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: O nenávistných komentářích na sociálních sítích jsem si povídala se socioložkou Selmou Muhič-Dizdarević. Palikera hojsenas adežives amensa. A než přijdou zprávy radiožurnálu, zazní ještě píseň od kapely Imperio. Příjemný sobotní večer vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin na 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Opačně to vidí 22% respondentů. Zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Největší pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Ukrajinské protikorupční úřady v noci prohledaly kancelář generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Razie se týkala možného krytí činnosti nelegálních call center. Vyšetřovatelé zjistili, že pětice pracovníků prokuratury brala úplatky za to, že nebudou bránit jejich fungování. Call centra okrádají o vysoké částky lidi na Ukrajině i v zahraničí. V Záhřebu protestovali desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického odpadu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa. Podle demonstrantů ale postupuje pomalu. Sport. Fotbalisté Slavie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0. Plzeň vyhrála 3-0 na hřišti Artisu Brno a stejným výsledkem Olomouc zvítězila nad Bohemians. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Na tenisovém US Open bojují Marie Bousková a Nikola Bartuňková o osmifinále dvouhry. Jejich zápasy vidí v New Yorku David Prouza.
2: Nikola Bartuňková ztratila první set 2-6 v souboji s Ruskou Andrejevovou, v tom druhém ale vede 6-5 na podání Mira Andrejevová. Marie Bousková před zhruba půl hodinou rozehrála zápas s Polkou Švětekovou a v prvním setu ztrácí 2-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka na D10 u Bezděčína. D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov uzavřená. Na 62. kilometru hořelo nákladní vozidlo. Na místě pracují hasiči, likvidují následky požáru a specializovaná firma překládá náklad. Před odklonem na exitu 56 Trhový Štěpánov dojedete do kolony na 50. kilometru. Možná náhradní trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici na 66. kilometru. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Nymburk. Na 39. kilometru odstavený kamion pro poruchu. Projíždí se plynulé, nákladní vozidla mohou vybočovat. V centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a teď už znovu taky Michaela van Erne.
0: Doplním, že informace z domova i ze světa jsou pro vás také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Shawn Mendes dozněl, vývoj nových očních kapek, například na syndrom suchého oka, by se mohl odehrávat bez pokusných králíků. A to díky nové metodě českých vědců. Jak simulují lidské oko bez použití laboratorních zvířat? O tom uslyšíte za chvíli.

0: Bez testování na zvířatech by mohly vznikat nové oční kapky. Čeští vědci vymysleli způsob, jak nasimulovat povrch lidského oka a na něm pak testují, jestli potenciální látky oko nedráždí. Založili startup Iveris, který už začíná spolupracovat s farmaceutickými a kosmetickými firmami. Nová metoda může zlevnit a zrychlit i vývoj kosmetických přípravků, jakými jsou řasenky nebo sprchové gely.
1: Tady máme povrch, který simuluje povrch oka a potom můžeme ještě přidat látky, které chceme testovat. Simulujeme mrkání oka a fluorescentním mikroskopem pozorujeme, co se tam děje.
2: Vysvětluje Katarína Vazdar z Hajerovského ústavu Akademie věd. Z mého pohledu je to vlastně taková skleněná krabice, ve které je okulár nějaký a dole tady vidím sklíčko.
1: Na sklíčko připravujeme model slzního filmu oka a můžeme tam přidat kosmetické nebo léčivé přípravky, například proti glaukomu.
2: A mohli bychom otevřít dvířka a vytáhnout to vlastně imaginární oko?
1: Určitě. Otevírám dvířka a můžu ukázat sklíčko.
2: Tady vlastně vidíte přesně jakoby obrys toho oka, že je to taková elipsa, kterou vlastně měříte.
1: Abych jsme věděli, jak se ten slzní film pohybuje. Shora máme kameru, v podstatě ten fluorescenční mikroskop a ještě můžeme tam přidat něco, co simuluje pohyb očního víčka. Musíme ještě zapnout ten přístroj
2: a zavřít dvířka.
1: Zavřít dvířka a potom dáme to víčko do pohybu.
2: Ano, teď se to tam vlastně pohlo, jako kdyby oko mrklo.
1: Ano, stejně jako když je oko v úplném klidu a s pomocí kamery můžeme v počítači udělat video toho mrkání a další analýzy toho videa.
2: Já jsem představ, že mě nikdy nenapadlo, jak dlouho trvá, než člověk mrkne znova.
3: Ano, to je velmi důležité, protože třeba u zdravého člověka to je každé 10, 15, 20 vteřin a třeba u syndromu suchého oka se to značně zkracuje ten čas, třeba 5 vteřin, 8 vteřin nebo i 1, 2 vteřiny.
2: Podle vedoucího týmu Lukáše Cviklika dokáže nová metoda simulovat zdravé i nemocné oko a hned mi ukazuje, jak se dá připravit slzný film, který představuje oční povrch.
3: Tady máme nádobku s malým důlkem, nalijeme tam vodu, pak přidáme třeba tuky, které vytvoří tenkou vrstvičku neviditelnou okem.
2: A to už tady vidíme, že tam vlastně nic nevidíme, než jenom právě tu vodu.
3: Právě, a pak potřebujeme to dát na fluorescenční mikroskop.
2: A to už je parketa pro Katarínu Vazdar.
1: Vzorek dávám pod fluorescenční laser a v počítači můžeme vidět bílé částice, které se chýbají. Proč se chýbají? Protože je to povrch vody.
2: V současné době se ke zjišťování dráždivosti látek v očních kapkách využívají zvířata. Ta ale metoda odborníků z Hejrovského ústavu nepotřebuje. Vývoj nových preparátů by tak mohl být rychlejší i levnější.
3: Zaměřili jsme se na látky proti zákalu oka od různých společností a tímto jsme ověřili, že naša technologie je schopná rozlišit, jak různé kapky ovlivňují povrch oka, protože každá z nich je léčivá, ale má různé východy nebo nevýhody pro pacienty.
2: Nově založený startup Iveris už začal spolupracovat s menšími farmaceutickými firmami. Eva Kézrová, Radiožurnál. I'm at you back when we were kids before the second grade.

To byl Ian Hooper. Když se řekne Tyrolsko, turisté mají poměrně jasno. Hory, kroje, jódlování a chlapy, kteří se při tanci plácají do stehen. V Innsbrucku jim to všechno naservírují během jediného večera a ještě mnohem víc. Na jednu z nejnavštěvovanějších folklorních show na západě Rakouska se vydáme za chvilku. Teď jsou tu Nick Cave a Kylie Minogue.

0: Tyrolský folklor má poměrně široký repertoár. Vyhlášeným jódlováním v typických krojích to jen začíná. Představení Tyrolský večer v Innsbrucku vám během hodiny a půl předvede přes 20 různých čísel. A některá byste mezi lidovými tradicemi možná vůbec nehledali.
1: Pár pořádných randostehen, dupnutí, juchnutí, otočka a sotva tanečníci v kožených kalhotách zmizí z pódia, tak už se chystá joudlování. No a jestli existuje něco jako koncentrát Tyrolska, tak je to přesně tohle představení. Tyroler Abend neboli Tyrolský večer pořádají Gundolfovi v Innsbrucku už téměř 60 let. Martin je třetí generací a vede 80členný soubor muzikantů, zpěváků a tanečníků.
2: Ročně máme asi 250 vystoupení, jsme jednou z nejnavštěvovanějších akcí na západě Rakouska.
1: Jedním z hlavních čísel je šuplatr, kdy tanečníci v tradičních kožených kraťasech neboli lederhosen dupou a do rytmu se plácají do stehen, kolen i podrážek.
2: Je to takový speciální tanec, typický pro Alpy. Kluci a mladí muži při něm vlastně ukazují, jak jsou silní, zdraví a odolní.
1: A samozřejmě by to nešlo ani bez jódlování, asi nejznámějšího zvuku, který si člověk s Tyrolskem a Alpami spojí. A i když to může znít, jako by se stačilo prostě jen pořádně nadechnout a zahalekat do hor, tak jednoduché to zase není.
2: Jódlování je zvláštní pěvecká technika, při které člověk přeskakuje z hlubšího hlasu do vysokého, který tvoří víc v hlavě. Předvedu ti to. Tohle jsou takové základy. A když člověk trochu trénuje a zlepšuje se, začne to časem znít nějak takhle.
1: A tohle rozhodně není všechno, spíš jenom taková menší ochutnávka, protože pokaždé, když má člověk pocit, že už z tyrolských tradic viděl a slyšel všechno, přijde na pódium něco dalšího, velmi často nečekaného. A čím ještě dokáže Tyrolský večer překvapit, to uslyšíte v zítřejším zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ruský prezident Putin přijal americké vyjednavače. Policie hlásí víc případů jízdy s mobilem v ruce. Tenistka Bousková bojuje na US Open o postup do osmifinále. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Na dobu jednání vyslanců amerického prezidenta v Moskvě vyhlásila Ukrajina jednostranné přerušení leteckých útoků. Ke stejnému kroku vyzvala i Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že prezident Vladimír Putin přikázal přerušit vzdušné údery proti ukrajinským městům zapojeným do jednání od sobotní půlnoci. Zastavení palby má trvat do konce pondělí. Steve Witkoff a Jared Kushner by se tak měli z Moskvy do Kyjeva vydat letecky a ne po zemi. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je od začátku ruské invaze do této země uzavřený. Tento týden Kyjev upozornil letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že ale ani ruský vzdušný prostor není bezpečný, když v něm létají ukrajinské drony. Po oboustranném vyhlášení dočasného částečného příměří by ale pohyb amerických vyjednavačů v obou zemích měl být bezpečný. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
4: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádném

0: náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupků se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo víc než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Za 3 vteřiny podle Neřolda auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Dopravu v centru Prahy omezuje běžecký závod. Ještě hodinu bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát teď doporučuje v centru města využívat metro.
3: Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0 a dál vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže. V dalších zápasech Olomouc porazila Bohemians 3-0, Plzeň vyhrála stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková dohrála na US Open ve 3. kole. Rusce Andrejevové podlehla 0-2 na sety. Teď bojuje o osmifinále Grand Slamu Marie Bousková s Polkou Švjontekovou. V New Yorku to vidí David Prouza.
4: Bousková za stavu 6-5 nedokázala doservírovat první set, tak se hraje tiebreak a v něm ztrácí Češka 1-4 a chystá se na dva servisy. Jakub Menčík později večer, respektive v noci českého času, nastoupí proti Američanovi Tienovi. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka na D10 u Mnichova Hradiště. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace následků požáru nákladního vozidla. Na 52. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na kilometru 56. Možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy zbystřete za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na 55. kilometru hlásí policie jízdní kolo v pravém pruhu. Projíždějící vozidla mohou náhle vybočovat. Na silnici 46 mezi Opavou a Hněvošicemi dejte pozor v pustých Džakarticích. Došlo tam ke střetu auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Teď jsou tu příběhy 20. století.
5: Toto jsou příběhy 20. století.
7: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
8: Začátek školního roku přináší spoustu starostí. Nejen žákům a studentům, ale i rodičům. Všichni se vracíme do školních kolejí. Ranního vstávání, uspěchané snídaně, cesty do školy. Jak vypadá vlastně dobrá škola? Těžko říci. Někteří tvrdí, že se pozná třeba podle toho, že se děti do ní těší. Nebo že nezatěžuje žáky domácími úkoly a děti se pak po škole mohou věnovat něčemu svému. A nebo to také může být taková škola, která děti motivuje k nějaké smysluplné práci. To, co začali ve třídě, pak třeba rádi dokončí i mimo školní rozvrh. Zní to trochu jako z jiného světa. A já si myslím, že do této kategorie patří příběhy našich sousedů. Učitelé vytváří se žáky menší tvůrčí skupiny, každá z nich se pak vypraví za nějakým starým člověkem a jeho vyprávění natočí na kamery nebo diktafon a příběh žáci 8. a 9. tříd zpracují do reportáže. Často doma společně píší scénář, stříhají obraz nebo zvuk a pak natáčí ve studiu takzvaný overvoice, tedy komentáře. Po celou dobu jim pomáhají odborníci. Víc než 10 let projekt realizujeme v rámci Paměti národa a zapojili se do něj už opravdu tisíce dětí. Nyní tedy vyslechněme některé žákovské rozhlasové reportáže. Ty, které pustím v úvodu pořadu, vznikaly před 10 lety a vypráví příběhy z druhé světové války a z 50. let. Ty v druhé části pořadu jsou nejčerstvější z jara a léta letošního roku a často vypráví o roku 1968 o normalizaci a sametové revoluci. Od mikrofonu vás těmito příběhy provází Mikuláš Kroupa. Jarmila Bočánková, rozená Indráková, se narodila v srpnu roku 1931 do česko-německé rodiny. Ze Štemberka u Olomouce, kde rodina bydlela, musela utéci na podzim roku 1938 při záboru Sudet. Tatínek byl český vlastenec a náčelník Sokola. Měl strach o život. Za druhé světové války žila rodina v českém Tovačově. Maminka, původem Němka, tady za války zachránila život 120 lidem, protože se znala s místním gestapákem, což byl její bývalý spolužák. A ten jí předával jména lidí, na nějž mělo gestapo udání, že poslouchají zahraniční rozhlas, a za to hrozil koncentrák. Příběh Jarmily Bočánkové zdokumentovali žáci z Plzně.
9: V roce 1945 osvobodila Tovačov Rudá armáda. Sověti zajali Jarmilinu maminku kvůli jejímu německému původu.
10: Nepomohla ani petice 120 lidí, které zachránila při stíhání gestapo. Její bývalý spolužák byl totiž náčelníkem gestapa a informovali, na koho mají udání.
11: S mojím tatínkem jsme před těma rusákama klečeli na kolenou a já tedy v tom hanáckým kroji měla jsem kytici šeříku a šla jsem vítat osvoboditele Tovačova a tam toho kraje. No, takže jsem byla docela na ně hrdá, že nás osvobodili. No a když přitahli tu maminku, tak jsem s tatínkem předně klekla a prosila jsem je, aby jí nic nedělali, že to je moje maminka. Maminka měla svázané ruce takhle na zádech. No a ten jeden rusák, ten voják mě řekl, jako až to ty, nebo co, já rusky neumím. No ale předpokládala jsem, že se mě ptá, kdo jsem, nebo kdo je ta žena, tak jsem řekla, no to je moje maminka, prosím vás, ale nestřílejte jí, protože oni měli pořád ty pušky u sebe, tak jsem měla strach, že jí zastřelí. A on řekl, to je tvoje mať? A já jsem řekla, ano, to je maminka. A on ji rozepnul na rukou ten špagát a řekl, jdi domoj.
9: Z Tovačova se rodina po válce přestěhovala do Hlubočku u Olomouce. Jarmila si moc přála sourozence a její rodiče proto adoptovali holčičku Dadolku, které zemřela matka krátce po porodu a její teta o ní neměla zájem.
10: Rodina žila v Hlubočku spokojeně a Jarmila si plánovala studia na typografické škole v Brně. Pak ale přišel rok 1948 a s ním konec rodinného štěstí.
11: Na Silvestra ráno přišlo asi 7 nebo 8 takových nějakých oděnců s flintama. No a začalo zatýkání. Začalo to tím způsobem, že jsme tedy my vylezli z postele ještě v pyžamu v noční košili. Brčela jsem. No a oni, ať si zbalíme tady prostě nějaký průkaz nebo co, no a že jsme zatčení a že nás odvezou.
10: 6 měsíců pak čekali na proces ve sklepních celách Olomouckého soudu, kde byly velice špatné životní podmínky.
11: Každý den, hlavně v noci, nás brali na výslechy a to tatínka hrozně bylý. Ten byl hrozně pořád takový bolavej, protože jsem ho viděla, když nás brali potom zase v noci na nějaký to setkání a tam říkali, to si nedělal, to si neměl, to si udělal. tatínkovi takhle prostě na něj a vždycky s klackem a prostě hrozný to bylo.
10: V uměle vytvořeném procesu s třídními nepřáteli a zráci byla celá rodina Indrákova dle dochovaných spisů obviněna z vyzvědačství, špionáže, velezrady a spolupráce s agenty CIC.
9: Jarmilu Bočánkovou odsoudili na 4 roky, jejího otce na 10 let a matku na 7 let vězení. Sestru Dodolku už nikdy neviděla a o jejím dalším osudu není nic známo.
10: Jarmila Bočánková postupně prošla vězením na Pankráci, v Hradci Králové, v Kostelci na Torlicí a Ústavem pro mladistvé delikventy v Elnářích. Zde už byly podmínky lepší a dokonce si mezi spoluvězenkyněmi našla přátele.
11: Když oni dostávali od maminek balíčky, tak vždycky ty nejlepší věci dali mě, protože jsem od nikoho neměla nic a oni měli, tak jim to bylo líto, tak vždycky dali mě. A když už potom oni neměli nic, tak vždycky bylo u mě. Takže jsme zase měli všechny. Takže prostě velice se tvrdilo v tom vězení přátelství.
9: Se svými rodiči se Jarmila po propuštění z vězení mohla vídat jen málo kdy a jejich setkání byla pokaždé velmi emotivní.
10: Za maminkou jezdila do věznice ve Znojmě. Otec se navštívila pouze jednou v době, kdy byl zavřený v Jáchymově.
11: Já jsem si zažádala o návštěvu a tatínka převezli z Jáchymova do ostrova u Karlových Varů asi s 30-40 vězněma, co byli prostě taky povolaný na návštěvu. Tak ho přivezli, jenže tam jsem ho bohužel hned nepoznala, takže tam nastalo takové moje velké rozrušení a tatínka rovněž, protože jsme se hned nepoznali, ty pánové byli všichni oblečeni stejně v tom trestaneckém oblečku a vypadali jeden jak druhý. No a potom, když už byla návštěva nahoře v takové nějaké hale, tam bylo asi 15 těch bachařů s flintama v ruce. Já jsem si připravovala snad celý ty léta slova, který mu řeknu, až ho prvně uvidím. Jenomže když jsem ho potom viděla, pak jak seděl tam u toho stolu, bylo to daleko a já jsem jenom pořád na něho křičela: tatínku, tatínečku, tatínku. No a on mě stejně odpovídal: Jaruško, neplač, neplač, neplač. Tak to bylo setkání. No a bylo to 10 minut a po 10 minutách tatínka odvedli a byl konec návštěv.
9: Jarmila Bočánková toužila po normálním životě. Po návratu z vězení se vdala a narodili se jí 2 děti.
10: Její manželství netrvalo dlouho. Ve svých 25 letech náhle ovdověla. Cech politického věznici se mu nesla dál a ovlivňoval další život rodiny.
11: Bylo Mikuláše a tatínek pracoval v Blatné na silnici a tenkrát mě řekl: Jaruško, obleč děti, nastroj je. Je mikulášská zábava u našeho podniku a jsou tam pozvaný rodiče s dětmi, tak půjdem. No a tak ten Mikuláš přišel a měl košík a plný dárečku a tam bylo strašně moc dětí v tom sále, všechny ty děti těch zaměstnanců. No ale oni všechny ty dětičky dostali dáreček od toho Mikuláše a moje děti nic. A jak tak ty moje děti vedle mě seděly, tak ta dcera se mě ptala: maminko, my nedostaneme od toho Mikuláška vůbec nic, žádný dáreček, ale byť my jsme, maminko, tak hodný. Ty komunisti, oni nám nedali možnost se nějak vžít, zžít, nebo jednoduše žít vůbec. Oni by snad byli nejradši, kdyby jsme byli poumírali všichni najednou na jeden kopec.
9: Jarmila Bočánková to nikdy nevzdala.
10: Dokázala se přenést přes všechny životní útrapy a díky lásce svých bližních našla celoživotní sílu a nadhled.
11: Chtěla bych vám říct, abyste si vážili především svých rodičů, aby měli rádi babičku s dědou, pokud je máte. A hlavně, abyste ctili vztah lásky a přátelství. To já nikdy komunistům neodpustím, že nikdo mě neřekl větu "mám tě rád". Tak to si važte, protože to je neskutečný dar života.
8: Tak to je rozhlasová práce Jana Fonioka, Zuzany Peškové, Lucie Rozentálové a Ondřeje Zahradníka. Před 10 lety jejich práce vznikala v rámci základní školy Švarcova z Plzně. Pomáhala jim paní učitelka Lenka Štíbrová. Další příběh bude vyprávět Eva Dobšíková, rodným jménem Zweigenthalová. Narodila se roku 1932 v obci Vranovice u Brna jako jediné dítě starším rodičům. Tatínek byl židovského původu, maminka Anna pracovala jako učitelka a otec Arnošt jako obvodní lékař. V den okupace nacistickým Německem 15. března 1939 se tatínek z hrůzy z budoucnosti zastřelil. Eva Dobšíková vyprávila svůj příběh jen jednou, a to žákům z našeho projektu Příběhy našich sousedů.
12: Paní Eva pochází z Vranovic, z vesničky na Jižní Moravě, blízko rakouských hranic. Tam se odehrál příběh, který nám vyprávila.
13: Eva Dobšíková se narodila starším rodičům, byla jedináček. Její otec byl lékařem ve Vranovicích a 7 okolních vesnicích. Maminka byla učitelka. Eva měla po otci židovské kořeny. Židovské tradice doma nedržely. Až do 6 let Evě nic nechybělo. Vyrůstala klidně v domku se zahradou a zvířaty. Začala chodit do první třídy.
14: Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu...
12: Paní Dobšíková vzpomíná na 15. březen 1938, kdy prezident Hácha v rádiu oznámil vstup německých vojsk na naše území.
15: A tak se pamatuju, jaká jsem byla malá, trochu věcí jak toto, jak ty rodiče zůstali tak, jo, úplně drcení, jak když je praští něčím. A maminka mě říkala, běž, Evičko, k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, ať ti někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať niž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky.
13: To bylo naposledy, kdy Eva svého otce viděla. Než se matka vrátila domů, zastřelil se ve své ordinaci. V dalších letech se rodině nevedlo dobře. Do domu se nastěhovali noví nájemníci, byli to Němci. V její rodině vládl strach z toho, jak byli Židé omezováni. Když vyšlo nařízení, že všichni Židé musí nosit Davidovu hvězdu, přestala Eva chodit do školy.
15: Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla, že se všechny děcka na mě budou. No, já jsem se stejně nestýkala s nikým, já jsem na bav v zahradě, ale potom už jsem vůbec nevyšla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal.
12: Potom jim nacisti zabavili dům a majetek. Na Vánoce 1941 se museli do 2 dnů vystěhovat, ale nevěděli kam.
15: Tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na 2 strany. Sám, tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezmu.
13: Maminka paní Dobšíkové měla o Evu velký strach, protože měla v dokladech uvedeno, že je židovka. Jelikož již probíhaly první transporty, rozhodla se k odvážnému kroku. Z obavy před transportem začala svoji dcerku ukrývat v opuštěné části domu pana Kurky, aby ostatní smátla a sama přespávala v zaměstnání.
12: O úkrytu Evy vědělo ve vesnici jen málo lidí. Paní Eva říká, že se i v této nebezpečné situaci našli přátelé, lidé, na které se dalo spolehnout. Například rodina pana Langa, který dělal před válkou kočího u Evina otce. Jeho děti chodili Evu tajně navštěvovat a nosili jí jídlo. Paní Eva popisuje svůj úkryt s humorem. Vypráví o tom, jak se v dětství prala se samotou.
15: No, tam byly takový pokenice, takový žaluzie, takže tam nebylo vidět, ale jakože to jsou prázdné místnosti. No a já jsem tam četla. Tenkrát jsem moc nic neuměla, že ho počítat mě nebavilo, ale násobilku jsem se asi nikdy pořádně nenaučila. Ale číst mě bavilo a psat mě bavilo, tak to. A potom mě bavilo šití, tak jsem si říkala, já musím něco udělat, abych nějaký živobytí si i vlastním přičiněním sehnala. Tak jak mě tak ty děti Langovi mě v noci nosili všelijaké knížky, časopisy, do knihovny chodili, a tak jsem našla v takových ženských časopisech, jak se šijou zvířátka a panenky. A naučila jsem se to a za jednu panenku, co jste řekli, že se to mě zase propašovat ty děti ven, tak jsem dostávala většinou 3 vajíčka.
13: Eva strávila ve svém úkrytu 3 roky. Když jí bylo 13 let, byly Vranovice osvobozeny. Na osvobození sovětskou armádou má spoustu dobrodružných vzpomínek. Po válce se však s matkou vrátili do zničeného domu, kterým prošli Němci i Sověti. Čekal je nový začátek a mnoho práce.
12: Po letech bez lidí a školy měla Eva velké problémy dohnat učivo a najít si ve třídě kamarádi. Celovědomá Eva se věnovala studiu naplno. Osobní život šel stranou.
15: Když jsem promovala, tak jsem akorát měla 9letku. To jsem chodila vlastně, to jsem měla 9 let vzdělání a měla jsem gymnázium a promoci první. Jak jsem začala studovat, tak ani šít mě. Prostě myslím si, že jsem hodně pozbírala tím, že jsem se tolik učila. Pak jsem se dostala do gymnázia po válce. Myslela jsem si, že musím, když mě to teda ti hitlerovci brali tu touhu se vzdělávat, takže to musím všechno dohonit a předhonit.
12: Roky válečné samoty se na Evě podepsaly. Přesto dokončila vysokou školu zemědělskou a založila vlastní rodinu. Dnes je Eva Dobšíková plná životní energie a my jsme rádi, že jsme ji mohli poznat.
8: Reportáž o paní Evě Dobšíkové zpracovali Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová. Vedla je paní učitelka Kamila Bizíková. Všichni z základní školy náměstí 28. října v Brně. Paní Hildegarda Vyskočilová se narodila roku 1927 do smíšené česko-německé rodiny v Jihlavě. V roce 2014 ji navštívili žáci zdejší základní školy a natočili s ní její pozoruhodný příběh.
16: Paní Vyskočilová za Svobodna Vondráková se narodila 7. srpna 1927 v Jihlavě ve smíšené manželství. Maminka byla Češka a tatínek Němec.
15: Tatínek uměl špatně česky, ale my už jsme si na to zvykli, takže jsme s ním tak. A maminka neuměla německy, my pochopitelně taky ne.
16: Tyto jazykové problémy ale nebránily tomu, aby rodina žila šťastným a klidným životem. Manželé vychovávali 4 děti. Anu, Marii, Františka a Hildegardu. Vše změnila válka. V roku 1938 na základě Mnichovské dohody muselo Československo postoupit pohraniční oblasti hitlerovskému Německu. V březnu roku 1939 začala okupace zbytku českého území. Tatínek musel odejít do války. Byl Němec. Jeho povinností tedy bylo bojovat na straně německé armády. S Němci se ale nesotožňoval. Bojovat nechtěl. Pro celou rodinu nastalo velice těžké a smutné období. A to ještě nikdo netušil, že se rodina nikdy nesejde. Léta strávená ve válce byla pro pana Vondráka velice těžká. Prožil ruské zajetí, díky takzvanému ledování dostal progresivní revmatismus a skončil na invalidním vozíčku. Paní Hilda chodila do české školy do doby, než přišel Hitler.
15: Matek přišel rozkaz, že všechny tyhle ty děti se smíšených manželství musí přejít do německé školy.
16: Nikdo nebral ohledy na to, že neumí jazyk a probíranému učivu nerozumí. Díky tomu měla problémy s učiteli i spolužáky.
15: Němci nám říkali štrojdojče, jako nám nadávali, a Češi zase nám nadávala Němky. Takže my jsme byli takový, vždycky jsme mezi nima byli, když jsme za to nemohli.
16: Maminka byla proti tomu, ale dostala na výběr. Buď pošle děti do německé školy, nebo na vychování do Německa. Po základní škole nastoupila paní Hilda do učení. V obchodě s textilem se učila na prodavačku. Zde se setkala s krutou válečnou realitou. Zpočátku to vypadalo na romantické seznámení mladé slečny s pohledným mladíkem. Ten si vždy kupoval pánské prádlo a platil ustřiženými šatenkami. Věděla, že se to nesmí, ale Pavel, jak se jí představil, jí něčím přitahoval a chtěla mu pomoci. Později si uvědomila, že kdyby se to dozvěděli Němci, hrozilo jí vězení.
17: Při jedné návštěvě jí vyprávěl o tom, jak ho vyslýchali na gestapu. Kvůli tomu, že u něj našli ruský slovník. Až po jeho smrti zjistila, že byl partizánem.
15: A pak dlouho nešel a pak přišel po dlouhý době jiný pán a povídáme, vy jste slečna, já jsem byla, ano. A říká, mám vás pozdravovat od Pavla. Pavel už není. Pavla umučili. On byl partizánem, já to nevěděla, že jo. A ty, promiňte mi to. Ty věci, co kupoval, tak to kupoval a donášeli to do lesa těm partizánům.
16: Na pana Pavla vzpomínala dlouho.
15: Můj první syn se jmenoval Pavel.
17: Rok 1945 a dlouho očekávaný konec války. 9. května, brzy ráno, se v Jihlavě objevily první sovětské tanky. Lidé z domu, kde paní Hilda bydlela, byli schováni ve sklepě. Byla tam s nimi i její sestra s malými dětmi. Slyšeli, jak Němci hromadně ujíždí z Jihlavy. Prchali před Rudou armádou. Paní Hilda se musela vrátit nahoru do jejich bytu, aby ohřála synovci mléko.
15: Ožívám to a najednou slyším takové řinčení po těch silnici a říkám, to není auta, to je tank. Tak jsem se podívala tím oknem a teď vidím takhle, jak ujíždí tank, ale to byl ten první ruský tank. To byl ten první, jak na něm nahoře seděli Rusové, ale i dva naše Češi.
16: Okna na vlastní oči viděla, jak byl tento tank odstřelen tankem německým.
15: Ten tank byl německý, on byl schovaný a ona jel za ním a zetek byla rána veliká a oheň, on ho ze zadu odstřelil tou pancéřovou pěstí.
17: Paní Hilda rychle se běhla dolů se slovy, už jsou tady.
8: Teď příběh v dramatické chvíli přerušíme. Po krátkých zprávách se k němu vrátíme. Nyní mají slovo kolegové ze zpravodajství.
7: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
5: Unikátní časozběry.
7: Nebo historické rekonstrukce.
5: Seriál Radiožurnálu.
7: Každý všední den krátce po 8:45.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
18: Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes jednají v Moskvě s ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimira Putina. Podle Trumpa tam přijeli s plánem na ukončení války. Zítra se američtí vyjednavači přesunou do Kyjeva. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 000 vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce hledá. Začala kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat ke sportu děti i dospělé. Letos se koná po 4. a podílí se na něm Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala také od Světové zdravotnické organizace. Součástí kampaně jsou i nábory do dlouhodobých pohybových aktivit. Zapojit se můžou nejen jednotlivci, ale taky celé kolektivy.
5: Sport.
1: Fotbalisté Slavie vyhráli v 7. kole šance ligy nad zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Plzeň vyhrála na hřišti Artisu Brno 3-0. A kvalifikaci na velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Francouz Pierre Gasly ze stáje Alpine. A z prvního místa odstartuje do nedělního hlavního závodu poprvé v kariéře. Druhý skončil George Russell z Mercedesu.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace následků požáru nákladního vozidla. Na 53. kilometru dojedete do kolony před odklonem na sjezdu 56 Trhový Štěpánov. Možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kam, kde najedete zpět na dálnici. Na D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zbystřete za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru došlo ke střetu auta se zvěří. Na místě už policie, projíždí se bez zdržení jedním pruhem. A na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rozvadov. Na 139. kilometru odstavené vozidlo označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Ojediněle se objeví přehánky. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Dal posloucháte příběhy 20. století.
20: Posloucháte příběhy 20. století.
8: A dnes nám vypráví příběhy žáci 8. a 9. tříd, kteří se zapojili do našeho programu Příběhy našich sousedů. Skončili jsme ve vyprávění paní Hildegardy Vyskočilové, která pochází z česko-německé rodiny. Když jí bylo 11 let, její otec odešel do války a od té doby se s ním viděla snad jen dvakrát krátce. Za války se vyučila prodavačkou a pracovala v obchodě s textilem. Tam často chodíval jeden zákazník nakupovat zboží pro partizány. Její vyprávění jsme přerušili právě v květnu 1945. Viděla první ruské tanky, které přijížděly do Jihlavy. Sledovala, jak německý tank napadl ruský ze zálohy. Od mikrofonu vás příběhy provází Mikuláš Kroupa.
21: Se strachem čekali, co bude dál. Všichni byli rádi, když mohli úkryt opustit, ale venku je čekal pohled na mrtvá těla vojáků. Asi 7 částečně ohořelých těl. Pro paní Vyskočilovou je tato vzpomínka velice živá. I po dlouhých 70 letech se jí stane, že když zavře oči, vidí 7 ohořelých těl.
22: Po výbuchu tanku se paní Hilda se svou rodinou musela přestěhovat k sestře. Nic si sebou nevzali. Do jejich bytu se nastěhovali Rusové, kteří všechny jejich věci zničili. Zničili všechny jejich fotografie, všechny vzpomínky.
21: Na tuto dobu paní Hilda nespomíná ráda. Jak se dříve obávala Němců, tak nyní ruských vojáků. Měla německé občanství a viděla, jak se ruští vojáci chovali k německým ženám a dívkám.
22: V Jihlavě žilo hodně česko-německých rodin. V období po ukončení války měly být odsunuty. Díky zásahu radnice zde mohly některé zůstat. Podmínkou bylo získat české občanství. Štěstí stálo i na straně paní Vyskočilové. Měla vážnou známost a sňatek se nabízel jako možné řešení. 6.7.1946 se vdávala. Musela si koupit 3 roky plnoletosti.
15: Protože 21 roku bylo plnoletost tenkrát.
21: Díky manželovi získala české občanství a strach z odsunu zmizel. Maminka a mladší sestra získali české občanství rozvodem rodičů.
22: V lednu 1947 se manželům Vyskočilovým narodil syn Pavel. Později ještě syn Ivo a dcera Dana. Pan Vyskočil dostal do národní správy malé zámečnictví. Společně žili v domě na náměstí a radovali si ze svých dětí.
21: Paní Hildu neustále trápilo, že nic neví o svém tatínkovi. Naposledy ho viděla, když odcházel na frontu. Až jednou náhodou se dozvěděla, že její tatínek je v transportu německých zajaců, které převážděly ze Sovětského svazu do Německa. S malým Pavlem na kočárku se vypravila na Jiráskovu ulici, kde transport čekal na další cestu. Jen pár minut s ním mohla hovořit. vysvětlit mu, proč se s ním maminka rozvedla a doufat, že to nebylo poslední setkání.
22: Po několika letech bylo paní Hildě dovoleno navštívit v Německu tatínka.
15: Pořád mluvil jenom o mamince a o nás a o rodině. On prostě to nemohl se s tím smířit, že nás ten osud takhle rozdělil. Ta válka rozdělila hodně manželství od sebe.
21: Paní Vyskočilová by za ním ráda jezdila častěji. Několikrát žádala, ale vždy byla její žádost zamítnuta. Až jednou. Dostala nabídku, že se může za tatínkem vypravit, až dokonce jí to nebude nic stát.
15: Říkali jo, ale něco za něco, musíte pro nás něco udělat.
21: Měla tedy dávat hlášení na STB, s tím nesouhlasila, tak se za tatínkem nedostala.
22: Do života rodiny zasáhl rok 1968. V této době pracoval pan Vyskočil v podniku Technometra v Jihlavě a byl členem okresního výboru komunistické strany. 21. srpna 1968 opět přijeli Rusové, opět přijeli tanky. Znovu strach a nejistota. Co bude dál? Členové okresního výboru byli obviněni z přípravy kontrarevoluce. Pan Vyskočil byl označen za člena takzvaného Dubčekovského hnutí. Podle slov paní Vyskočilové se stal obětním beránkem. Někoho potrestat museli. Pro celou rodinu nastaly krušné časy.
15: Manžela sice nezavřeli, ale byl vyloučený ze strany. Takže musel okamžitě z práce. Snacha byla jako sekretářka u ředitele do 24 hodin musela být přeřazena jinam. Syn měl žádost na vysokou školu, okamžitě zaražena. Druhý syn měl průmyslovku lesnickou, mě chtěl povolení na držení zbraně, okamžitě zaražený. Prostě nesměl nic a chodili, každý 14 potom dostal místo u jeho kamaráda v Rantířově, zámečnický dílně, a každý 14 dní chodili estebáci se ptát, s kým se schází, kdo tam, s kým mluví.
22: S touto nespravedlností se pan Vyskočil nikdy nesmířil. Celý život se snažil pomáhat druhým. Společně s manželkou byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu.
21: Svobody, za kterou celý život bojoval, se ale nedočkal. Toho paní Vyskočilová velice lituje. Jak ráda by rok 1989 prožívala společně s manželem.
22: Navíc se právě v této době narodila nejstarší vnučka.
21: Zemřel jí manžel, syn, druhý ochrnul. Sama prodělala během půl roku dvě těžké operace. Brzy oslaví 88. narozeniny.
15: Rádo bych měla takovou, abyste si vážili svobody co nejvíc. Protože skutečně ta svoboda byla vykoupena strašně moc krví vašich předků. To někdo, kdo to nezažil, tak si to neumí vážit. A proto vám to říkám jako už stará zkušená. Važte si toho, že jste už ve svobodě.
0: Tak to byla práce Kateřiny Palánové, Julie Popelkové, Tiny Pangrácové, Marka Mixa, Nikoli Nováčka a Michala Kazdy. Vedla je paní učitelka Ilona Honsová, všichni ze základní školy Emila Rošického z Jihlavy.
20: Posloucháte příběhy 20. století.

0: Dal po zuby ozbrojený Němec a já jako malá holčička jsem za ním přišla a teď jsem mu říkala, schießen Sie auch Hasen, jestli taky střílí zajíce. A on nesměl mi odpovědět, protože oni se nesměli s váma bavit a nemohl se udržet smíchem a já furt stála a čekala jsem, že by odpoví, ale neodpověděl mi. No.
1: Tohle nám řekla paní Vlasta Vaničková, která se narodila před druhou světovou válkou. Zaujalo mě, že se nebála, i když byla jen o pár let mladší než my teď. Taky byla celý život sportovně založená a sama zažila hodně důležitých sportovních událostí.
0: To bylo zajímavé třeba pro mě, já jsem na tom šesokolském sletě jedla jogurt. My jsme vůbec neznali jogurty, to jsme dostávali k svačině, no.
2: Teď si nedokážu představit, že bychom jogurty neměli. Vždy, když přejdu k paní Vaničkové, tedy k mojí prababičce, tak jsou v lednici minimálně dva.
0: No, to bylo taky hrozný. Byli jsme na chatě, tam jsme si udělali večer táborák, všecko v pohodě. Druhý den ráno přišel pan mlynář, který tam bydlel ve mlyně a říkal, obsadili nás Rusáci.
3: Kromě téhle nepříjemné události strávila naše pamětnice na chatě spoustu hezkých chvil. I přes problémy a stáří se sice na jednou chatu, ale poblíž stále vrací.
0: Protože i když jsme tenkrát porazili Rusáky v hokeji, to ještě bylo za toho komunismu, tak celý národ vyšel do ulic, nikdo nic neorganizoval, úplně nadšený jsme byli, že jsme je porazili. Jo. V hokeji to bylo, že jinak jsme nemohli proti nim protestovat.
1: Líbí se mi, že tímhle způsobem náš národ konečně mohl promluvit proti komunistům.
2: Kluci, chtěli byste pracovat v nemocnici? Já jo. A paní Vaničková už od dětství taky. A právě jí se to vyplnilo.
0: Když jsem se potom toho dočkala, když jsem byla v tom důchodě, tak se mi to vlastně splnilo, co jsem chtěla. Tak jsem tam byla strašně šťastná. My jsme se někdy, třeba když jsme jezdila sem do toho Pelhřimova do školy, tak jsme se někdy vůbec nemohli dostat, že nemohli jet autobusy. A teď to projížděli jenom pluhem s koňma. A to byly tak strašně vysoký závěje, že jsme třeba kolikrát se ani těžko dostávali do školy nebo domů. To bylo, každý Vánoce byly bílý a hodně sněhu.
2: Taky bych chtěl mít hodně zasněžené Vánoce. Mrzí mě, že v této době je sníh na Vánoce jenom občas. Někdy je sníh třeba na konci listopadu a na Vánoce skoro vždy roste. Prababička říká, že jsme taky moc fajn generace. Jen bychom podle ní měli odložit telefony a víc si užívat života.
0: Takže bych vám vzkázala jen takhle dál. Fandím vám všem.
4: Tak to byl příběh, který zpracovali Barbora Fulínová, Magda Kotková, Radim Křížovský, Barbora Skučková a Anna Štrochmajerová. Vedle je pan učitel Jiří Kálal, všichni z gymnázia Pierre de Corbin.
5: Václav Hák se narodil v roce 1937 v Táboře, kde jeho dětství osudově zasáhl atentát na Reinharda Heydricha. Mezi jeho oběti patřili i oba Václavovi rodiče.
6: V poledne ve 12 zazvonili chlapi v huberťákách, měli zelený klobouky, bylo jich asi 5. Babička uměla perfektně německy, tak s nima jako ten dialog vedla a že teda si potřebujou jako herr Haka a frau Hakovou a že je za chvíli přivezou. A vzali je, strčili je do auta, odvezli je pryč. Samozřejmě, že jsme se jich nikdy nedočkali už.
7: Celá událost byla o to tragičtější, že maminka pana Háka se nacházela ve vysokém stupni těhotenství. Velitel táborského gestapa Artur Albrecht byl však neústupný.
6: Matka prosila tohodle Albrechta, protože byla v požehnaném stavu, aby odložil tu popravu až po porodu. No a on tomu nevyhověl. A tadyhle ten spratek, no kolik takovýhlemu chlapovi může být? Po 30. No a představte si takovýhle, řekl bych, naprosto nezodpovědný jako element rozhodoval v 80. možná o 100 životech tehdy za války, jo, který půjdou, který nepůjdou.
5: Následujících 5 let se o malého Vášu starala babička. Poté byl zařazen do programu, jehož úkolem bylo najít nový domov osiřelým dětem. Ten našel u rodiny Linkvistových v Norsku.
6: Já už jsem tam jako byl tak, řekl bych, zabydlený, že už jsem uměl dost i norsky. Měl jsem tam jít do školy a babička prostě po dvou letech si to rozmyslela a ten revers, to měla právo na to, zrušila. No a šupitel jsem zpátky sem.
5: Nedlouho po návratu do Čech se mladý Václav rozhodl opustit babiččinu domácnost, ve které mu chyběly mužské vzory, a odešel do Popradu na vojenskou školu pro letecké mechaniky. Později se přesunul do Plzně, kde zajišťoval údržbu armádních letadel. Pracovní příležitosti ho nakonec zavedly zpět na Táborsko. Během života si vyzkoušel různé profese a rozšířil své znalosti při studiu na ČVUT. Smysl života našel ve sportu, především v lyžování. Při ohlédnutí za svým životem by pan Václav Hák nic neměnil.
6: Rozhodnutí patří do toho daného času, do toho daného prostředí a do těch daných podmínek. Nemá se plakat nad rozlitým mlíkem.
4: Tak to byla práce Tomáše Chejlavy, Matyáše Kováře, Lucie Jindrové, Nely Opetalové a Nely Soukupové. Vedle je paní učitelka Marcela Dončenko. Všichni ze základní školy Mikuláše z Husy.
1: Vítězslav Veselý se narodil po druhé světové válce v Táboře do mlynářské rodiny. Rodina Veselých vlastnila mlýn už od 17. století. Z mlýna je vystěhovali až komunisté v roce 1950, když byli Vítězslavovi Veselému 2 roky. Rodina se stala pro komunistický režim nepohodlná. Vítězslav Veselý to poznal, když skončil základní školu. Chtěl studovat na gymnáziu, ale režim mu to nedovolil.
8: Když vás zastavil šéf školského odboru z okresu, který bydlel vedle nás, zastavil mě na ulici a říkal, hele, tebe nemůžeme pustit někam na školu, tebe musí formovat dělnická třída.
9: V roce 1967 začal studovat statiku na ČVUT. Zúčastnil se tak demonstrací, které se konaly kvůli výpadku elektřiny na strahovských kolejích. Byl svědkem nebývalé brutality policistů, kteří zakročili proti studentům.
8: Ale oni ještě byli takový frajer, že třeba se vrám policajtovi čepici. No to oni byli úplně šílený, jo. To se hned sesypali na toho kluka a ten kliknul na kolena, držel si hlavu, jo, zastrčenou pomalu mezi kolena a byl na zemi a ze stranu ho několik řezalo pendrkem takhle do strany do břicha, jo. Měli pěnu u huby a říkali vy svině studentský. To nebyla normální nějaká, že jdou potlačit demonstranty, ty už byli takhle naladěný. Tam jeden byl tak šílený, že proskočil sklenýma dveřma.
10: Během vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 pracoval Vítězslav Veselý zrovna v Rakousku. Ostatní mu naznačovali, co se u nás děje. Pochopil to až v řeznictví.
8: Ta řeznice mi zkrajovala ty voschlý kusy a ty mi dávala lacinějc, jo. No tak jsem tam šel a tentokrát mi uřízal takový kus salámu. Tak jsem říkal, aha, ono na tom něco bude, něco se děje.
1: Po návratu do Československa se Vítězslav Veselý zúčastnil protestů v roce 1969. Jedna z demonstrací se konala, když měli cvičení z fyziky.
8: Tak jsme si za tím asistentem a chtěli jsme, hlejte pane asistente, puste nás, bude určitě demonstrace a my tam chceme jít. On nám přece zamračil, jako nemůže to jen tak připustit. Pak se pousmál a říkal, a skutečně tam půjdete? A říkám, to víte, že jo? Tak nás dovolil, tak celý kruh se sebral a zmizli, no.
9: Po vrácení mlýna po sametové revoluci Vítězslav Veselý usiloval o to, aby se mlýn znovu začal točit. Společně s tatínkem se pustili do opravy. Na pomoc jim přicházeli i jejich sousedé. Měli ovšem 2 podmínky.
8: Jenom tam musela být basa piva a musel jsem tam být já.
10: Vítězslav Veselý také sdělil cenou radu do života.
8: Drž se chytrých lidí, o těch máš co chytit. Od hloupýho nic nechytíte.
4: Tak to byla rozhlasová práce Lukáše Babici, Marie Čechtické, Petry Folkové, Matěje Kosobuda a Kláry Kvasničkové. Vedle je pan učitel Martin Másílko z gymnázia Piera de Corbin.
11: Mary Soukupové všichni říkají Marenka. Nebylo jí ani 6 let, když přišla od Havlíčkova Brodu s rodiči na Šumavu. Tatínek i maminka byli velcí hospodáři a v Karlových Dvorech u Horní Plané převzali statek po Němcích, kteří byli po válce nuceni odejít.
0: Bylo to velké rozčarování, protože na statek jsme přišli, kde nebyla elektrika, kde nebylo pořádně voda. No bylo to hrozný, bylo to hrozný. U nás elektrika nebyla nic, ale u nás se sedělo a hodně povídalo, hodně vyprávělo a hodně se zpívalo. A my na tím Karláku jsme měli velikánský stůl, tam jsme všichni seděli kolem stolu, společně se jedlo. Hospodářství bylo, tlouklo se máslo, mlíko, nový brambory, jo, to byla mísa brambor a podmáslí a máslem se to přikrajovalo. A u nás se dbalo, že společně se obědvalo. Já bych ze Šumavy nešla pryč.
11: Všední den Márinky začínal tak, že ráno jela na kole do školy a po škole musela dělat ještě na statku, což nebylo vůbec jednoduché.
0: Ráno se brzo stávalo, maminka už byla s dobytkem na pastvě, téměř to byly louky až pomalu k jinšáku, protože já jsem nosila copy, tak jsem za ní ráno chodila, aby mi udělala copy. Ale přišli jsme ze školy, do školy jsme museli. Pořádek jsme museli udržovat, čisto muselo být. A každý věděl, co má dělat. Já třeba jsem přijela a vyvážela jsem od 15 krav hnulí. Sestra nejstarší, ta tedy musela dojít. Všichni jsme měli rozdělenou práci.
12: Ještě po letech Márinka vzpomíná na jejich dobře vedené a vybudované hospodářství, které jim nakonec bylo zabaveno.
0: No a můj tatínek to byl hospodář velký. Vedli jsme nejlepší hospodářství v okrese. Když nám přišli zabavovat věci z hospodářství, my jsme měli mlátičku, sekačku, vejfuk, nasázení brambor, všechno to jsme měli a když to měli přijít zabavovat, tak zase byla taková dobrá duše na okrese, která maminku přišla nabádat, aby co nejvíc prodala, protože všechno je zde zabavilo. Dokonce sestře sebrali i kožich, co měla, který si našetřila koupit. Nic. Jenom co jsme měli osobní prádlo a jináč nic. Ani nábytek, ani nádobí. Nic prostě. Nic.
13: Tatínek nesouhlasil s režimem a netajil se tím. Byl uvězněn jako kulák a politický vězeň na 13 let a po 7 letech byl propuštěn na amnestie. O jeho začení rodina dlouho nevěděla.
0: Tatínek šel do kostela, my jsme v neděli, jako to byl takový svátek pro nás a to jsme chodili každou neděli tedy do kostela a on tam nedošel. A my jsme nevěděli týden, kde je. Pátrali jsme, kde je, po nemocnicích, po všem, jo, a nevěděli jsme, kde je.
13: Maminka v těžké chvíli zůstala na všechno sama.
0: Taky to bylo hrozný, protože lidi se báli. Báli se toho k nám potom chodit. Našli se dobrý lidi zase v Hůrce na nádraží, který nás vzali bydlet k ním, protože jsme neměli jít kam, to se vás neptali, kam budete. A tak jsme tam byli 5 dětí a maminka.
14: Statek Márinky už bohužel neexistuje, ale na jejich rodinu nás upomíná jiná stavba.
0: Ale byla tam krásná kaplička, ona byla taky zdevastovaná, taky to bylo zbouraný a moje maminka ji nechala opravit, ale pro nás a pro děti naše nebo vnoučata, Eliška tam měla dokonce svatbu, ty kapličky, to byl zážitek úplně prostě jako jiný, no, tak ji nechala opravit, Iva tam nechala udělat krásnou mříž, jako u toho, nechali jsme ji vysvětit a to bylo pěkný.
4: Příběh Marie Soukupové zpracovali Jiří Pešl, Ondřej Pojsl, Vojtěch Král, Markéta Šeligová a Eliška Moravcová. Vedle je pan učitel Tomáš Michal ze základní školy Horní Planá. A tímto příběhem se také rozloučíme. Ještě mi ale dovolte důležité ohlášení. Paměť národa slaví 25 let od svého vzniku. Ve středu 16. září od 10 hodin do odpoledne do 15. hodiny bude probíhat v Senátu Poslanecké sněmovny České republiky v hlavním jednacím sále konference, určená nejen pro odborníky, historiky, badatele, novináře, ale i pro školy a pro širokou veřejnost. Proběhnou tři bloky o tom, jak se proměňuje smysl slova vlastenectví, jak se nás týká odkaz předešlých generací. Diskutovat budou filozofové, historici, ale i politici. V druhém bloku se budeme věnovat vzdělávání. Jak vyučovat o totalitních režimech. Blok jsme nazvali Paměť a identita. A třetí blok bude o naší schopnosti zvládnout krize, války, konflikt na Ukrajině. Blok jsme nazvali slovem rezilience. Je třeba se registrovat, místa se plní. Učiníte tak na webu Paměti národa. Ale pak, když se nedostanete na konferenci, rozhodně přijďte na navazující Festival paměti národa, také v Senátu, respektive ve Valdštejnské zahradě, kde bude koncert, vystoupí vynikající muzikanti, ale také různé osobnosti s krátkými blahopřáními a myšlenkami k současnosti. Jste srdečně vítaní, a to nikoliv jen naši podporovatelé z Klubu přátel paměti národa. Kam vás srdečně zvu? Jak na to najdete na webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.

0: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomáš.
2: Američtí vyjednavači jsou v Kremlu. Do Ruska přivezli návrh na ukončení války na Ukrajině. Snížení o 100 kus orlíků omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to neohrozí. Tenistka Bousková bojuje na US Open o postup do osmifinále. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Schůzka v Kremlu začala asi před 3 hodinami. Putin na začátku jednání prohlásil, že pro Rusko je výhodné pracovat právě s Witkoffem a Kushnerem. Američtí vyslanci taky vyřídili Putinovi pozdravy od prezidenta Donalda Trumpa. Další podrobnosti z jednání nejsou známé. Podle Trumpa přivezli Witkoff a Kushner do Moskvy návrh na ukončení války. Zítra by pak měli zamířit do Kyjeva. V domě srbské armády v Bělehradě pořádali vzpomínkovou akci na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v Hákské věznici. Odpěkával si tam doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny za války v 90. letech.
4: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace se dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Orlík teď vypouští jen tolik vody, kolik do něj přitéká. Menší odtok omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně, ale na dodávky domácnostem to podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
5: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
2: Roli Orlíku dnes poprvé v historii převzala Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. Radiožurnálu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tom.

0: Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst anebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
1: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
0: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v Česku 71% Čechů, to je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Olomouc porazila Bohemians 3-0. Plzeň vyhrála stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková končí na US Open ve třetím kole, ve kterém podlehla Rusce Andrejevové 0-2 na sety. Teď bojuje o osmifinále newyorského Grand Slamu Marie Bousková s Polkou Švjontekovou a je u toho taky David Prouza.
2: Marie Bousková prohrála první set v tiebreaku s Polkou Švjontekovou, 16. Grand Slamovou šampionkou. No a i druhá sada může dojít do zkrácené hry, pakliže Marie Bousková neprolomí servis i Švjontekové, ta se totiž za sebou 5-6 ze svého pohledu chystá na své podání a začne hrát za několik málo okamžiků. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
0: A hokejisté Pardubic i Plzně vyhráli ve druhém kole základní části Ligy mistrů. Východočeské Dynamo porazilo švédské Regle 1-0. Záporočeši porazili polský celek Tychy 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka u Psářů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace požáru nákladního vozidla. Před odklonem na 56. kilometru už jen krátká kolona. Za odklonem však počítejte s pomalým provozem. Pro kamiony možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice na exit 66, kde se vrátí zpět na dálnici. A pozor na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Vlašim. Na 48. kilometru informujete o odstaveném vozidle.
5: Na 48. zhruba kilometru na D1 z Prahy do Brna je tam v pravém pruhu čerstvě auto porouchaný. Je na hrozně nepříjemném místě, není vidět do poslední chvíle.
4: A na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy dejte pozor za exitem 62 Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru stojí v odstavném pruhu kamion na blikačkách. Projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už je s vámi znovu Michaela van Erne.
6: Je mi ctí a potěšením dobrý večer. U výjezdu záchranářů stále častěji asistují hasiči. Přibývá totiž případů, kdy zdravotníci sami nezvládnou naložit pacienta do sanitky. Jaké extrémy v terénu řeší? Právě o tom uslyšíte za malou chvíli.
3: Víkendový Radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

0: Záchranáři si při zásazích čím dál častěji volají na pomoc hasiče. Třeba v Moravskoslezském kraji v roce 2024 bylo takových výjezdů víc než 900. Loni už hasiči asistovali víc než 1000krát. Podle záchranářů je jedním z důvodů to, že přibývá obézních pacientů.
1: Předtím byly nosítka, které byly manuální, jo? Teď už jsou nosítka hydraulické, je to novinka. Teď prostě už je to všechno zvedané tady hydraulickým pístem. Ty nosítka jsou na 320 kg.
2: Řidič sanitky František Mlínkec mi ukazuje úplně novou sanitku, kterou dostala bohumínská posádka letos.
1: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku a dneska už se stane, že i třeba na té směně voláme hasiče kolikrát i dvakrát. Těžcí pacienti byli tak zhruba jednou za 14 dnů, dvakrát do měsíce. Dnes už to bývá skoro každou směnu. Populace stárne, lidi se málo hýbou.
2: Většina pacientů se vejde na standardní nosítka. Pro extrémní případy mají záchranáři taky speciální sanitku, říká mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
3: Pokud hmotnost přesahuje nosnost nosítek, tak v takovém případě k dispozici sanita XXL je jedna v kraji tady v Ostravě a může být vyslána na zásah právě pro takového pacienta. Posádka z místa informuje operační středisko a operátoři se pak domlouvají v rámci sálu integrovaného bezpečnostního centra a na místo události je vyslána hasičská jednotka a spolupracují s naší posádkou.
2: Hasiči si celorepublikově vedou statistiku, kolikrát v roce pomáhali záchranářům snášet pacienta z bytů nebo domů, říká mluvčí generálního ředitelství Kristýna Posekaná.
4: Jde o situace, kdy si zdravotnická záchranná služba řekla, že to sama nedokáže a potřebuje pomoc. Z dat vyplývá, že takových událostí přibývá. Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů. Letos to za stejné období bylo už okolo 5800.
2: Nejde ale jen o případy, kdy hasiči zdravotníkům pomáhají kvůli váze pacienta, ale jde taky o situace, kdy je například rozbitý výtah nebo je v domě příliš úzké schodiště. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

A zdís z hudby víkendového radiožurnálu. Čtyři zápasy fotbalové šance ligy, výkony českých tenistů na US Open a tuzemských hokejových týmů v lize mistrů. Cyklistická Vuelta nebo kvalifikace na velkou cenu Itálie Formule 1. Sportovní přehled v kostce, do detailů ho obohatíme za moment. Jednou.

0: To byla kapela Buty, pojďme na sport. Fotbalisté Slávie dál vedou neúplnou tabulku šance ligy. Nad Zbrojovkou Brno vyhráli v 7. kole nejvyšší soutěže 4-0. To je zpráva, kterou začne i pravidelný přehled s Veronikou Šlajzovou ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Úvodní gól zápasu dala Slávie v závěru vyrovnaného prvního poločasu z penalty, kterou proměnil Tomáš Chorý. Právě na něj odpískal rozhodčí faul po souboji s brněnským Jakubem Klímou. Trenér Zbrojovky Martin Svědík s verdiktem ale nesouhlasil.
2: Za mě to penalta nebyla, ale každý samozřejmě to posuzuje jinak. Já si myslím, že nebyla. Takhle to vypadá, že je jednoznačný zasloužený vítězství. Prostě ano, zasloužený je, protože jako dali 4 branky, vyhráli 4-0, já jim k tomu gratuluju. Ale pojďme si říct, jakoby v momentě, kdyby ta penalta nebyla, jak by se to utkání vyvíjelo dál. Jako, takže za mě to je prostě ovlivnění utkání.
1: V dalších zápasech Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. Ve druhé lize pak Dukla vyhrála na hřišti Opavy 2-1. Fotbalový brankář Lukáš Horníček pomohl v Premier League Newcastle 4 zákroky k remíze 2-2 s Bermutem. Český gólman nastoupil na úvod sezóny i ve třetím zápase nejvyšší anglické soutěže a jeho tým dál drží neporazitelnost. První bod v sezóně slaví Tottenham v brance s Antonínem Kinským, který vychytal čisté konto a přispěl tak k remíze 0-0 na hřišti Nottinghamu. Fotbalista Patrik Schick se v dresu Leverkusenu prosadil i ve druhém kole Bundesligy. Jedním gólem a jednou asistencí pomohl Bayernu k výhře 4-0 nad Unionem Berlín. Vladimír Coufal si pak připsal jednu přihrávku na gól za Hoffenheim, který ale podlehl Dortmundu 2-3. Tenistka Nikola Bartuňková prohrála ve třetím kole US Open s ruskou Andrejevovou 0-2 na sety. O postup do osmifinále dvouhry teď bojuje Marie Bousková s Polkou Švjontekovou a je u toho David Prouza.
3: Bousková prohrála první set v tiebreaku, s polskou soupeřkou hraje zkrácenou hru i v sadě číslo 2 a ztrácí v ní aktuálně 0-3, teď se ale chystá na vlastní podání. Pokud jde o singla, tak se v něm ještě dnes představí Jakub Menšík, ale bude to až v nočních hodinách z v noci na neděli. Jeho soupeřem bude domácí Američan Lerner Tien. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
1: České basketbalistky mají dnes na mistrovství světa v Berlíně volný den. Po včerejší úvodní prohře s favorizovanými Italkami 54-63 je čeká zápas s Číňankami. Kvalifikaci na nedělní velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Pierre Gasly ze stáje Alpine a připsal si první pole position v kariéře. Druhý skončil George Russell z Mercedesu a třetí byl Oscar Piastri z McLarenu. Hokejisté Pardubic a Plzně uspěli i ve druhém utkání v lize mistrů. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo švédské Regle 1-0. Západočeši přehráli polské Tychy 2-1. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. A španělský cyklista Enric Mas si ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Čtyřnásobný vítěz závodu Slovinec Primo Už Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund. Na druhé místo se tak před něj posunul Felix Gól. Před Rakušanem vede Mas o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
0: Veronika Šlajzová nasadila laťku sportovnímu přehledu na nejvyšší stupeň. Za to moc děkuji a hezký večer.
1: Krásný večer.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na dobu jednání nařídil Vladimir Putin pozastavit útoky na ukrajinské hlavní město. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Opačně to vidí 22% respondentů, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Největší pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. K Národnímu muzeu v Praze se vrátili tramvaje, zatím mezi zastávky IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Městí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie vyhráli v Šancelize nad brněnskou zbrojovkou 4-0. V sedmém kole nejvyšší soutěže Plzeň vyhrála na hřišti Artisu Brno 3-0. Olomouc stejným výsledkem porazila Bohemians a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková na US Open prohrála ve třetím kole s ruskou Andrejevovou 0-2 na sety. Teď hraje o postup do osmifinále Marie Bousková. Její duel s Polkou Švjontekovou sleduje v New Yorku David Prouza.
3: Bohužel i Marie Bousková padla ve dvou setech, a to s Polkou Švjontekovou, která aktuálně dává vítězný rozhovor. Šanci na postup do osmifinále má dnes ještě jako menší, toho čeká souboj s Američanem Tienem. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na D3 u Dynína. Na D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru hasiči se specializovanou firmou likvidují následky požáru nákladního vozidla. Za odklonem na 56. kilometru počítejte na objízdné trase s pomalým provozem. Pro kamiony možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice na exit 66, kde se vrátí zpět na dálnici. Na D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zbystřete za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru došlo ke střetu auta se zvěří, na místě už policie a šipka silničářů, projíždí se bez zdržení jedním pruhem. A na silnici 13 mezi Chomutovem a Mostem dejte pozor u vodní plochy Matilda. Policie tam hlásí pohyb skupiny osob. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům, ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. To byly zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi dál Michála van Erne.
0: A s námi budou alespoň na chvilku také Alvaro Soler, Eric Clapton a nebo právě teď píseň Miroslava Žbirky. Hezký večer a příjemný poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Kolik odstínů může mít červená? Toť otázka, která vyvstala při výrobě repliky původní mozaiky libereckého bazénu. Zatímco dřív vznikla její strakatost v podstatě omylem, dnes ji musí složitě napodobovat. Jak? To vám řekneme za chvíli.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pozor, D3 za Ševětínem uzavřená. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Ševětín uzavřená. Na 112. kilometru střed osobního vozidla se zvěří policie dálnici uzavřela. Sjíždějte na exitu 118 Ševětín a po trojce se vrátíte na dálnici na kilometru 107 Třeboň. Opakuji, D3 ve směru na Prahu za Ševětínem uzavřená. Další zelená vlna po zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Radiožurnál a právě teď pro vás máme velmi zajímavou informaci, tedy předeslané téma podrobně. Červená a bílá jsou ikonické barvy libereckého bazénu a také architekta Pavla Švancera, který v 80. letech budovu navrhl. Město ji teď za víc než 800 milionů korun opravuje. A zatímco některé prvky interiéru se změní, další typické zůstanou zachovány a vrátí se třeba i červená mozaika ze skla.
3: Materiál už máme vyrobený, jenom tady v tu dobu bude probíhat ještě měsíc příprava těch rastrů.
4: Jakub Gargela, šéf vývoje Preciozy Ornella, mluví o rastrech, na které se přilepují jednotlivá sklíčka mozaiky.
3: Čtvercový rastr, který pak vlastně jako celek se už aplikuje rovnou na tu zeď.
4: Jak vidím, tak ikonická červená barva zůstává zachovaná.
3: Je to replika mozaiky libereckého bazénu.
4: Co všechno tady máme vlastně za odstíny?
3: Čím strakatější, tím lepší. V minulosti tato strakatost vznikala spíš omylem. To černé žíhání, které je na těch obdélníčkách, v podstatě je způsobeno tím, že mezi ty barevné, korálové, jak my říkáme, tyče, se vkládala sem tam černá tyč, jako z černé skloviny, a ono to vytvářelo takovýhle dekor. To bylo cílený, ale ta strakatost byla spíš jako neduch.
4: V současnosti firma různé odstíny vyráběla cíleně.
3: Protože to vyrábíme jinou technologií, jednostupňově, tak v podstatě jsme museli vytvořit několik šarží různých barvy, a ty jsme pak smíchali dohromady, tak aby jsme vytvořili tu strakatost.
4: Barevné obdélníčky se vkládají do kovového rastru a posléze se na ně lepidlem přilepí perlinka, vysvětluje Gargela.
3: To se vlastně přiloží na ten rastr s tím nabraným skleněným substrátem a lepidlem se tato tkanina přilepí.
4: Pak se dlaždice musí ještě vysušit a následně putuje na kontrolu.
3: Tady je teda dílna kvality. Kvalitářky kontrolují každou dlaždici, zároveň teda ty dlaždice očistí.
4: Kolik mozaiky pro liberecký bazén vznikne?
3: Aktuálně je potřeba něco přes 3000 metrů čtverečních. Je to zhruba nějakých 36 tisíc těchto desek. Co se týká hmotnosti toho skla, tak je to přes 20 tun.
4: V bazénu lidé mozaiku uvidí například ve sprchách nebo na schodišti v hlavní bazénové hale. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

Zaniklou velkou synagogu v Brně, která stávala na rohu ulic Spálená a Břízova, celý tento rok připomíná projekt nazvaný Velká synagoga ožívá. Má za cíl vrátit zničenou památku do povědomí veřejnosti. Ze vzpomínek členů brněnské židovské obce vznikla i autorská inscenace, která propojuje divadlo, zvuky a fragmenty vzpomínek. A právě o ní uslyšíte za chvíli. Teď Šinedou Kona.

0: Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde kdysi stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 ho nacisté vypálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
1: Dostala jsem přívěšek. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
2: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
3: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, někteří naopak v tom vyrůstali a z jejich rozhovorů vznikl scénář.
2: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
3: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
4: Cibule, mrkev, celer, petržel.
3: Jako je práce domácí nebo snaha zakořenit někde.
5: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály.
2: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
6: Přestože to místo je staveniště, to tady samé bláto a vykopávky, tak v tuto chvíli je úžasně funkční a to je bezvadný.
2: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: V Moskvě skončila schůzka amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad zbrojovkou Brno 4-0. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Moskvě zhruba po 3 hodinách skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedla to agentura RIA bez bližších informací. Prezident Putin předem označil schůzku za přínosnou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli vyslanci do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině, kterou už 5. rokem vede proti zemi Rusko. V neděli mají navštívit Kyjev. Obě země na víkend vyhlásily přerušení útoků na hlavní města. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun předložilo vládě ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
3: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Začala kampaň Aktivní září. Děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života. Kampaň se letos koná po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Pokračuje Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
4: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory do dlouhodobých aktivit.
1: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz.
2: Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad zbrojovkou Brno 4-0. 2 góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
5: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký. Vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. Ale v poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
1: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
2: Zelená vlna.

0: Známe lepší cestu.
1: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního vozidla. Za odklonem na 56. kilometru počítejte na objízdné trase s pomalejším provozem. A zavřená i D3 z Českých Budějovic do Prahy za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru střed osobního vozidla se zvěří. Sjíždějte na exitu 118 Ševětín a po silnici 3 se vrátíte na dálnici na kilometru 107 u Veselí nad Lužnicí. V okrese Přerov mezi Brodkem u Přerova a Tovačovem čekejte překážku za Citovem. Na vozovce spadlé dráty vysokého napětí, do kterých následně najelo auto. Na místě již policie a hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Během noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům, ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Humor je brána, kudy lze do duše druhých propašovat mnoho dobrého. Tvrdí náš dnešní host, učitel a autor knihy Amos s námi a zlé pryč. Antonín Václavík, dobrý den.
4: Dobrý den, přeji.
3: To je vaše moudro?
4: V podstatě je trošku obsané od Komenského a spol.
3: No ale kdy jste na tohleto přišel?
4: Přišel jsem na to, jestli myslíte na tu větu.
3: Na tu bránu.
4: Na tu bránu, tak to upřesnila vlastně jedna paní doktorka, která mi dělala recenzi té knížky. Tak to vlastně upřesnila tady tím citátem a jinak je to vlastně o tom, že my, když chceme s těmi chybami něco udělat, tak je vždycky lepší to brát s humorem, než střílet plnejma.
3: Už začíná školní rok. Přiznejme, že si povídáme v poslední prázdninový den, rozhovor tedy přetáčíme v pondělí. Jak se těšíte zpátky před lavice?
4: Těším, je to vždycky lepší než všechny ty papírové bitvy, než všechny ty přípravy. Myslím si, že nechci mluvit za kolegy, ale vlastně je to to gro té naší práce, stoupnout si před ně a začít pracovat s těma dětma. Myslím si, že to je to, proč to děláme.
3: A jako školák, těšila jste se na konci srpna zpátky do lavic?
4: Na prvním stupni neskutečně. Jo. Moje maminka dokonce říkala, že jsem byl až jako nemocný, že jsem měl teplotu, šel jsem k lékaři a bral jsem si aktovku, kdyby náhodou. Jo. No, a pak, když už jsem byl pak starší, tak už to mírně klesalo, ale vždycky jsem se do školy jako těšil, bylo mi tam dobře. Byl to i důvod, proč jsem vlastně pak začal teda dělat učitele, že mě vždycky ve škole prostě bylo dobře.
3: Aha, no já jsem se chtěl ptát na to, co vás přivedlo ke kantořině, čili vám se ve škole líbilo, nebo byl ještě nějaký jiný popud?
4: Dávalo mi to smysl, teda kromě toho, že se mi tam líbilo, dávalo mi to smysl a taky jako člověk uplatní všechny ty svoje věci, co má rád, já nevím, od muziky, nějakého divadla, jo, práce s těmi dětmi, jezdíval jsem na ty tábory a všechny tyhle ty akce, takže mi to dávalo jako smysl.
3: Známý moravský folklorista téhož jména, je váš předek?
4: Bohužel není. Myslíte pana profesora Antonína Václavíka?
3: Je to jenom schoda jmen,
4: ale do Luhačovice jezdím rád.
3: Pedagog Antonín Václavík je dnes hostem Radiožurnálu.
5: Host Radiožurnálu.

0: Antonín Václavík je autorem knihy Amos s námi a zlé pryč. Co znamená, že je to humorný nápovědník pro přemýšlivé učitele a rodiče?
1: Má to humorně napovídat, kde děláme ty chyby, místo aby jsme do toho nějak krutě řezali a trestali. Abych to řekl asi takhle. Já jsem se i tak bál, když jsem zvolil tuhle formu, že přece jenom dostanu trochu od některých kolegů, kamarádů. A musím říct, že ne, naopak, ty ohlasy byly spíš ve smyslu, hele, tak jsem to začala číst, Antoníne, trochu jsem si na začátku říkala, za koho kopeš, ale pak jsem se tomu smála a říkám si, aha, to dělám taky, to je tak hloupé. Tak tam, jo, takových věd mě napadlo, že to asi teda jsem pojal správně.
0: Čili střílíte i do vlastních řad.
1: Samozřejmě. To.
0: A co vás tedy přivedlo prapůvodně na myšlenku sepsat humorný nápovědník?
1: To byla taková jako oklika, jednak, že vůbec něco sepsat nebo dát něco dohromady a potom jako jak vlastně touto formou. Jo? Že vůbec jako něco sepsat, to byla taková jako cesta, spíš průnik spoustu věcí. Jo? Takové to obligátní, chlap v 50 toho nejvíc ví, ale nikdo ho neposlouchá, že? A potom je to i, to není úplně zanedbatelné. Jo? Opravdu je to pro mě velká jako relaxace a to vyhoření. To psaní. Aha. A to vyhoření je opravdu jako v té učitelské profesi docela jako je náročné nevyhořet.
0: Takže to pomáhá, to psaní?
1: Určitě. Je to bezvadná věc.
0: A kdy vlastně se na to nacházíte čas?
1: Jo. No večer. Večer. Děti už odrůstají, takže jedině večer. No. A on to původně měli být, já už jsem to někde říkal, ale on to původně byly nápisy na tričko. Když si i teď vlastně v té knižce přečtete ty názvy kapitol, tak to byly vlastně takové úderné nápisy na tričko. A když jsem jich měl asi 100, tak jsem si říkal, to je škoda to vlastně nevysvětlit, jak je to myšleno a nezabalit to do toho vtipu, aby si ti lidi řekli, jo, to fakt jako vlastně vtipné, já už to nebudu dělat.
0: Co tady všechno ta knižka obsahuje?
1: Obsahuje asi 100 přešlapů, které my učitelé, říkám my, protože to děláme všichni, které vlastně děláme, jsem přesvědčený o tom, že ne schválně, protože takových těch učitelů, kteří by schválně nějak deptali nebo trápili své žáky, si myslím, že těch moc nebude, to jsou výjimky. Takže jsou to takové popisy přešlapů, které my učitelé děláme. Dělat bychom je nemuseli, děláme je třeba většinou, protože nás na ně nikdo neupozornil. Mm-hmm. Tak se snažím na ně upozornit právě tou odlehčenou jako formou, s tím, že zase odlehčeně se snažím popsat, jaké to má ty následky, proč je to vlastně hloupé, proč je to zbytečné a co sobě i těm dětem děláme, co jim dělat nemusíme.
0: A pomáhá to, když se vysmějete vlastním chybám, tak se jich vyvarujete příště?
1: Ano, protože nikdo nechce být směšný sám sobě, nebo já to tak mám.
0: No a je tam ještě něco dalšího v té knížce?
1: Vlastně jsou takhle, ono těch přešlapů je asi víc, protože některé kapitoly jich nazhromáždili víc. Jo. A ty přešlapy jsou, kdybych to měl rozdělit do nějakých typů, jsou lidské, takové ty, jak ten učitel přistupuje k těm dětem, co jako s nima takhle jako pracuje lidsky. A pak ty profesní, to už je taková ta didaktika a podobně.
0: A co je dobrého na tom být kantorem?
1: Když vás to baví, ta práce s dětmi, a když nutně se smíříte s tím, že neuvidíte výsledky své práce hned, s tím se musíte smířit, tak pak je na tom strašně silné to, jakou máte moc někomu udělat z té školy příjemné místo a třeba mu něco dát do života. On to možná zní jako vlastně tak sobecky, ale to je hrozně velká moc. Jo, být učitel.
0: A jak dlouho už učíte?
1: 26 let.
0: No tak to už přece ty plody dorůstají, dozrávají.
1: Dorůstají, dozrávají, ale z začátku si fakt musíte zvyknout, že to neuvidíte.
0: No. A děje se to, že jste pyšný třeba na svoje někdejší žáky?
1: Jsem. Na ty první, to už jsou dneska všechno rodiče, nebo takhle. Mám tam jen takovou moc pěknou věc, kdy jsem dostal po, já nevím, kolika letech, takový moc pěkný e-mail, že se moje bývalá žákyně kvůli mně, nebo díky mně vlastně, pardon, díky mně stala učitelkou prvního stupně. To mě jako, jo, to už, co k tomu dodat.
0: Jak vzpomínáte na svoji vůbec první vyučovací hodinu?
1: Já jsem ji tam popsal v té knižce. ta byla zajímavá, protože já jsem začal učit a ještě jsem ani nebyl vysokoškolák, ani přijatý na vysokou školu. Jsem maturant bez gymnázia se střední průmyslovou školou, takže jsem šel do té hodiny s tím, že to zkusím dělat tak, jak si to pamatuju já jako žák. Jo. Pak jsem teda posléze zjistil, že to tak dělá spousta těch, co tu vysokou mají. Že vlastně učí pořád, jako opakují ty vzorce těch svých učitelů. No, ta první hodina byla náročná, protože jsem netušil, jaký mám jako začít a ukončit a jako celé vést, ale díky tomu, že to byla matematika, tak jsem se prostě, tam má svoje jasná pravidla, jo, tak jsem to vzal od začátku a ono to nějak šlo. Ale samozřejmě, když se na to podívám dneska, jak jsem tu první hodinu, první týden, první 14 dnů, první měsíc odučil, tak bych si naplácal, jo, to je jasné. A nejenom první měsíc, to i další.
0: No tak člověk se pořád učí, k tomu se taky ještě dostaneme, ale vy máte takový mocnářský knír, zakroucený, musím to popsat, už prošedivělý, ale vypadá to dobře.
1: No, prošedivělý, no.
0: K tomu plnovous, funguje to, že třeba je o to větší respekt u dětí?
1: Respekt, nevím, je pravdou, jako ať si kdo chce, co chce, říká, že ta autorita v té škole je složenina různých věcí a ten věk tam jako hraje roli. Oni to poznají to, mají to napsané, ti začínající na čele. Je to tak. Takových těch skutečných, co to mají, jsou nějak obdaření něčím, co se nedá popsat a přijdou tam na první hodinu a je všechno v pořádku, to jsou výjimky absolutní, pokud vůbec existují. Mocnářský knír pomáhá velice.
0: Učitel z Brna, Antonín Václavík, je hostem Radiožurnálu.

0: Povídáme si s autorem knížky Amos s námi a zlé pryč, Antonínem Václavíkem. Jak se do lavic volá, tak se z lavic ozývá. Tak vy už jste říkal, že učíte 26 let. Jakou odezvu mívá vaše volání do lavic?
1: První bývají uklidnění rodiče, protože já nehodnotím děti takovým tím klasickým způsobem, co my si pamatujeme ještě ze školy, protože když vysvětlíte rodičům, že já potřebuju, aby odešli ti žáci ze školy s tím, že něco ví, a ne, že aby odešli se známkou, tak většinou těm rodičům spadne velký kámen ze srdce, protože vždycky, když dostanete nového učitele, tak se trochu jako bojíte, co vlastně jako bude. Jo. A pak, když jim vysvětlíte, že nepotřebujete, nechcete a ani není možné, aby se prostě vyjmenovaná slova pole naučili všichni ve stejný den, protože to není možné, protože ve stejný den jsme se nenaučili ani říkat máma, táta nebo chodit, tak mi spadne ze srdce jako další kámen. A pak už je to bývá většinou dobré.
0: Jaké to je začínat na novém působišti po víc než 25 letech, po 16 století? No.
1: Jsem byl 16
0: na jednom místě.
1: Náročné, no. Je to jak profesní rozvod. V šuplíku vlevo je něco jiného. Kolegové nejsou ještě přátelé. Je to náročné.
0: Tak vy teď nově učíte od dubna na novém působišti, ale podle vás to s učitelským řemeslem u nás není tak zoufalé, jak se někdy píše a povídá, tak povídejte.
1: No, není. Když dneska ta média a všechno, oni za to nemůžou, ta média, ale ti lidi, kteří to popisují, tak když si to dá člověk dohromady, třeba jenom ty nadpisy, máte pocit, že české školství je jedna jako velká tragédie. K tomu já teda říkám takovou věc, když se chceme bavit o školství, tak to nedělejme, protože nevíme o čem. Protože musíme si říct, o čem se jdeme bavit. Jdeme se bavit o platech, jdeme se bavit o didaktice, jdeme se bavit o vzdělávání nových učitelů, jdeme se bavit o tom, jakou roli co má Česká školní inspekce. To je milion podtémat a proto, když je nějaká diskuze o školství a je tam 10 lidí, tak se vždycky pohádají, protože každý mluví vlastně o něčem jiném. Jo? Ale já jsem měl na mysli tím, že to není s tím školstvím u nás tak hrozné. Já jsem měl na mysli vlastně to, co zajímá mě, nebo to, co já dělám, že to není tak hrozné s námi, s českými učiteli, že bychom byli tak strašní, nebo neschopní, nebo nebyli schopní se nějak přizpůsobovat těm novým věcem, které se na nás hrnou. Myslím si, že jsme naopak docela pružní a že málo který obor vlastně takhle se neustále musí pružně těm změnám jako na ně reagovat. Jo?
0: No ale není vás, zvlášť na tom prvním stupni, jako mužů málo?
1: No, já většinou, kde jsem, tak jsem tam sám. No, ano.
0: Tak to nešlo, ne, prostě jsou mé kolegyně kolem vás.
1: No, to není, tak jako zvyknete si.
0: A co jsou tady podle vás hlavní neduhy našeho školství? I o tom v té knížce píšete.
1: Zase, kde, pokud bychom šli jenom do těch tříd a mezi ty učitele, tak je to asi taková zbytečná upjatost na některé věci, jako jsou známky, úkoly a tady ty věci, kterých si všimáme třeba víc než to, jestli ten Petřík a ta Anička odejdou ze školy s tím, že něco umí. A pak je tam spousta těch neduhů, jako těch vyšších řádů. Já třeba těžce nesu v posledních letech to, jak český učitel přišel o garantovanou didaktickou svobodu, kde nám zrušili ze školského zákona ten článek, že si můžeme učit, jak uznáme za vhodné. A teď vlastně vedení školy má právo říct učiteli, jak má učit, což si myslím, že...
0: Že není úplně to nejlepší.
1: Není úplně v tom, no, ale tam je potřeba vždycky jako pojmout všechny ty konsekvence a všechny ty věci kolem toho.
0: Specializujete se mimo jiné na inkluzivní vzdělávání. Proč je to v poslední době skoro až nepatřičný termín?
1: No, protože vlastně se kolem toho točí takové mýty. Já mám pocit, že třeba na České televizi, to je správně řekl jenom pan doktor Mertin, ono se totiž u nás zaměňuje inkluze za integraci. A když se řekne inkluze a jsou tam ty kritiky, tak je to vždycky zaměřeno na tu integraci těch dětí, ať už jakkoliv znevýhodněným. Ale skutečná inkluze se týká úplně všech dětí. Absolutně všech. Jo, jestli mají papír, nemají papír, jsou takový makový a ten učitel musí udělat všechno pro to, aby inkluzivní byl pro každé to dítě, které tam je.
0: Hostem Radiožurnálu je kantor Antonín Václavík a nejen o jeho knížce Amos s námi a zlé pryč si budeme povídat také po zprávách.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Radiožurnál 2030. Jsou tu zprávy s Denisou Hergeslovou. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězenská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic. Jedna má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá. V Řecku dnes při letecké show havarovala stíhačka F-4 Phantom. Oba piloti při nehodě zemřeli. Podle deníku Katimeriny to potvrdila řecká armáda. Letoun ze zatím neznámých důvodů ztratil výšku, spadl na průmyslový podnik a začal hořet. Podle předběžného vyšetřování se piloti nejspíš nekatapultovali. Návštěvníkům letecké show se nic nestalo. Stíhačka havarovala mimo areál letecké základny. Řecké ministerstvo zahraničí po incidentu vyhlásilo 3denní smutek armády. Expozici věnovanou životu a dílu někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy dnes otevřeli v Pitíně na Uhersko-Hradišťsku. Společně s expozicí je v domě, kde se Matocha narodil, i komunitní centrum. Přestavba domku stála přes 36 milionů korun. Matocha se stal arcibiskupem v březnu 1948. O 2 roky později ho komunistický režim internoval v jeho sídle a v listopadu 1960 zemřel kvůli nedostatečné lékařské péči. Sport. Do premiérového osmifinále na tenisovém US Open neprošla ani Marie Bousková. S bývalou světovou jedničkou Polkou Igou Švjontekovou prohrála 0-2 na sety. Nepostoupila ani Nikola Bartůňková. Rusce Andrejevové podlehla taky 0-2 na sety. Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili v 7. kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 3-0. V dalších zápasech pak Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Slavia porazila brněnskou zbrojovku 4-0 a Olomouc přehrála Bohemians 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov uzavřená. Na 62. kilometru hasiči se specializovanou firmou odstraňují následky požáru nákladního vozidla. Za odklonem na exitu 56 Trhový Štěpánov počítejte s pomalejším provozem na objízdné trase. Zavřená i D3 z Českých Budějovic do Prahy za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru se osobní vozidlo střetlo se stádem prasat. Odklon na exitu 118 Ševětín na silnici 3, odkud se na dálnici vrátíte před Veselým nad Lužnicí na kilometru 107. V Ostravě pozor, na Rudné ulici ve směru z Havířova do Opavy na sjezdu na Zábřeh. Před Světelnou křižovatkou narazilo auto do dopravního značení, projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Během noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům, ojediněle se objeví přehánky, zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Hostem radiožurnálu je pedagog Antonín Václavík, autor knihy Amos s námi a zlé pryč. Teď to myslím vážně. Nejsou letní prázdniny příliš dlouhé? Nemělo by se volno školákům rozdělit víc v průběhu školního roku?
1: Já jsem nad tím opravdu ještě nepřemýšlel. Není na to prostor. Za sebe jenom můžu říct, že ta psychohygiena po těch 10 měsících, ty 2 měsíce, to je akorát, nebo možná ještě málo. Ale samozřejmě, kdyby se to rozptýlilo, tak možná zase ten stav toho člověka v tom červnu bude jiný. Aha. Já to nedokážu posoudit.
0: A teď mluvíte za sebe, za učitele nebo za školáky?
1: Teď mluvím za učitele, protože aha, to se teď hodně rozebírá vzhledem k učitelům. Co se týče dětí a tak, ono tam do toho hraje spousta věcí. Teď nebudeme jako asi řešit, že počasí, že se jako v červenci učit nedá tak, ale jsou tam i třeba takové věci s vybavováním a s opakováním, jo, a že myslím si, že by to rozhodně, pokud by se takovéhle změny děly, tak by to chtělo, nevím přesně, jestli jako vyloženě výzkumy, ale chtělo by velice zvážit všechna fakta, která v tom hrají roli, jako právě třeba to, že když vám to dítě uprostřed roku po tom měsíci přijde znovu do školy, jestli na tom není jako v září po dvou, jo, no, ten rozjezd je vždycky náročný a tak dále a tak dále. Myslím, že tady ty faktory v tom jakoby hrály roli a neumím si moc představit, jak je jako zvážit.

0: Posloucháte Radiožurnál, kde si povídáme s Antonínem Václavíkem. Knížka Amo s námi a zlé pryč je vaše prvotina?
1: Na pultech knihkupectví ano. Mě vydali, ale to jenom Masarykova univerzita, knižně disertační práci, ale ta se neprodávala.
0: Na jaké téma bylo?
1: Na portfolio.
0: V čem je ta vaše kniha, ta vydaná, hravá?
1: Hravá, doufám, že byla nejenom pro mě, ale i pro čtenáře, protože každá ta kapitola, každá ta chyba, každý ten přešláp je popsaný jiným způsobem. Takže třeba jedna kapitola, tam paroduju Švejka od Jaroslava Haška, v jiné tam mám Sherlocka Holmesa, v jiné tam mám rozhovor chlapů na stavbě, jinde tam mám třeba jídelní lístek. Jo, že jsem se snažil se neopakovat, stokrát se neopakovat a mít vždycky jiný takový jako styl literární. Mám tam i nějaké scénáře na styl Forbín, Voskovce, Vericha, takže v tom si myslím, že je hravá, že ani jedna kapitola by neměla být úplně stejná.
0: Tak vydavatel tvrdí, že kdyby školství mělo stand-up, tak že to tam rozhodně patří. No, kdo se bude nad stránkami vaší knihy nejvíc bavit? Samotní kantoři? Asi někteří.
1: Někteří, já tak doufám, že co nejvíc. A takový ti hodně zasvěcení nebo poučení rodiče. Si myslím, že se tam taky najdou minimálně polovinu kapitol.
0: No a poznají se v někteří?
1: Rodiče?
0: No,
1: myslíte ty
0: kolegové.
1: Já to podle těch ohlasů se právě poznávají, a protože jako byly ty ohlasy smířlivé právě v tom smyslu, že hele, to máš pravdu, tohle je fakt hloupost, nebo aspoň to se ke mně dostalo, tak si myslím, že určitě. Samozřejmě se v tom, to bych jako byl asi naivní, kdybych si myslel, že by se třeba úplně bez zbytku někdo v tom nenašel a pak se třeba nějak nenafoukl, ale to už je to napsané mile, není tam žádný, na to jsme si dávali pozor i s nakladatelstvím, které teda jako je úžasné, aby prostě tam fakt nebylo nic útočného, nic prudkého, nic dehonestujícího. Uh-huh. Já myslím, že ta dehonestace učitelů někdy bývá jako velice nepříjemná.
0: No jakou vážnost, nebo jaké vážnosti se podle vás dnes těší učitelské povolání?
1: Myslím si, že je to teď hodně nejenom jako podle lokality, ale i podle místa. Já jsem z vesnice, takže vím, jak se prostě na vesnici dívají lidé, i děti, prostě na učitele. V tom velkém městě je to zase jinak. A vím, že i v rámci jedné školy to bývá často velmi velký rozdíl. Jo, že ta oblíba těch učitelů je vidět na zastávce před školou.
0: Takže nejde o to povolání samotné, ale spíš o tu osobu,
1: tak,
0: osobnost.
1: Tak.
0: No, ještě se vrátím k tomu, že píšete z života, z vlastní zkušenosti. Není to riziko v době GDPR zveřejňovat ty skutečné příběhy?
1: Právě tím, že jsem je tak nějak zaobalil do těch literárních forem, tak si myslím, že ne. Navíc tam se jako... myslím si, že se tam najdou učitelé, nebo ty příběhy se tak opakují neustále všude. Na každé škole, tady na té planetě, že tam jako by se našel vlastně každý třetí v některých těch příbězích. Jo. Je tam jenom jeden jediný příběh, ten nebudu říkat, který je napsaný slovo od slova, jenom se změněnými jmény, a to se přihlásila zatím jenom jedna kolegyně, která řekla mi: Toničku, já jsem si na to vzpomněla, ještě dneska mě běhá mráz po zádech.
0: A měl jste, máte nějakou literární předlohu, myslím, nebo vzor nějaký?
1: To jako vzor, že bych psal jako někdo, to asi nemám, ale musím říct, že psát jako Hašek nebo jako Voskovec mě opravdu velice, velice bavilo. No.
0: A stále si píšete deník?
1: Stále si píšu deník a teď se snažím upravit svůj starý deník, co jsem si psal dva roky o jedné třídě, a už se těším, až to dám dohromady, jestli se mi to bude líbit, a pak jestli se to bude líbit někomu jinému.
0: Čili vypadá to, že vzniká nějaká další knížka,
1: doufám,
0: rozumím tomu správně.
1: Doufám. Ten deník jako takový, deník učitele, to je zase další taková věc proti vyhoření a zároveň... Prostě hlavně začínající učitelé si myslí, že si všechno pamatují, a že to nezapomenou a že jako to udrží v té hlavě a pak si za měsíc, ale nedokáží tu situaci, která na ně teď přijde, spojit s něčím, co se stalo právě před měsícem. Když máte ten deník, tak se podíváte a tam zjistíte, aha, Petřík už tenkrát neměl svačinu, teď to tak jako zjednodušuju a dá se z toho vyvodit něco.
0: Napravně, jestli to nesvádí k autostylizaci ve chvíli, kdy víte, že si píšete deník, který možná někdy zveřejníte.
1: Jo. Ne, ten deník, co já si píšu pro sebe, ten není ke zveřejnění. To se ani nedá zveřejnit. Já si tam jako hezky nadávám a podobně.
0: Takže to musí být hodně upravené.
1: To by nešlo zveřejnit.
0: No a máte zkušenost, že to čtou i vaši žáci?
1: Z mé bývalé třídy, kterou jsem teda opouštěl, tak si to skoro všichni přes rodiče nějak jako na památku pořídili, takže to bylo milé.
0: A máte nějaké reakce už od čtenářů?
1: Reakce tady, třeba zrovna tady od těch rodičů, jsou v tom smyslu, že škoda, že nám jdete pryč. No.
0: To jste mi dnes Antonín Václavík.

0: Učitel Antonín Václavík je dnes hostem Radiožurnálu. Knihu jste věnoval rodině. Co znamená, že píšete, že je stále jednou nohou ve škole?
1: Moje žena je taky učitelka a děti jsou školou povinné, takže u nás doma jednoznačně to téma, když se potřebujeme setkat tematicky, tak víme na čem. Jo.
0: A je to zdravé, že sdílíte stejné povolání s manželkou?
1: Je to asi na těch konkrétních lidech. My jsme asi rádi, že si máme, jako, že když doma se něco řekne, termín, příběh, cokoliv, tak ten druhý, nemusíte mu to vysvětlovat, kdybych asi byl raketový inženýr, tak bych potřeboval k těm příhodám vysvětlení, takhle tomu rozumím.
0: Co je učitel s křišťálovou koulí?
1: To tam je, vidím, že to máte pěkně. Jeden z takových neduhů, jak jste před chvilkou se ptal na ty neduhy, je, že my máme učitelé někdy pocit, že fakt vidíme do té budoucnosti. Petře, z tebe nic nebude. Františku, ty se věnuj jazykům, protože na matematiku nejsi. Jo, Aničko, musíš se dobře učit, jo, protože jinak moc jako šikovná takhle nejsi. Jsou to takové ty naprosto bludné předpovědi, že koukáme do té křišťálové koule a myslíme si, že ze zkušenosti víme, co z těch dětí bude, jak budou úspěšní v životě, nebudou, co dokáží, nedokáží. Ne, že to nefunguje z nějakých x%, ono to nefunguje vůbec. My vážně opravdu žádnou křišťálovou kouli nemáme a já si na to fakt speciálně dávám pozor, protože nejenom, že to ovlivňuje potom vaše konkrétní rozhodování třeba v té třídě, v nějakých situacích, ale hlavně to může jako zasáhnout to dítě, že nějak ho jako ocejchovat, označkovat do budoucna, že? Takže to prostě jako nedělat. Naopak jako podporovat ve smyslu prostě pokud budeš chtít, tak můžeš dělat, co budeš chtít. A on to tak jako je a ty děti na to hodně slyší, je to tak.
0: Takže spíš povzuzovat, než skazovat, je jasné.
1: Já si myslím, že si ještě můžu klasický příklad, jsem já s mým bratrem. Jo. Já jsem odmaturoval s odřenýma ušima a když teď na nějakém srazu jako se představím, tak ti učitelé, co po mně tam dupali a měli tu křišťálovou kouli se mnou, tak,
0: že z vás nic nebude.
1: Tak odchází. Jo. A můj bratr propadal z angličtiny pravidelně na gymnáziu a teď se tím jako živí tu angličtinou. Takže to jsou jako ze života.
0: A jako učitel ve třídě máte raději ty raubíře, ty neposedné, a nebo ty snaživce, ty premianty?
1: Já mám rád, když je to namíchané.
0: Jasně.
1: Když je tam všechno a já vlastně, jakože ti raubíři jsou strašně fajn, když je dáte dohromady s těma klidnějšíma a oni si jako zanotují.
0: Když je to dáte, možná těžší je zaujmout, když dá, ale když se to stane.
1: Jo, jako musíte s nima počítat, je to normální, ale když ten začínající učitel počítá s tím, že přijde do třídy, udělá si kázeň a bude tam mít jako ticho, to nefunguje. Musíte zaujmout, musíte pracovat tak, aby je to bavilo, dělali to. Tam prostě nikdy, když tam bude úplně totální jako ticho, že slyšíte špendlík spadnout, tak to je možná diktát. A jinak je to vlastně jako špatně.
0: A kdo na vás v průběhu z vašeho vzdělávacího procesu nejvíc zapůsobil? Máte svého nezapomenutelného učitele?
1: Mám. Rád vzpomínám na jednoho takového kolegu, možná je to i tím, že už zemřel, takže zdravím nahoru Frantu Žváčka, ale jinak musím říct, že jsem potkal spoustu fajn učitelů, třeba na své první škole, ti už taky tady nejsou, kde jsem tam nastoupil jako Benjamínek a myslel jsem si, že mě utlučou těma papučema a oni si z mě udělali vnuka a něco mě jako učili. Já musím říct, že i když ten pocit je spíš opačný, tak třeba i na té pedagogické fakultě v Brně pár výjimečných osobností jako působí.
0: Jak se tady pozná dobrý kantor?
1: Na první dobrou musím říct, že nepozná, protože mám v hlavě takové představy některých ředitelů, kteří třeba pracují pro MŠMT, kde já taky občas nějak pomůžu, kde můžu, že si myslí, že poznají dobrého kantora třeba za týden po první hospitované hodině a podobně. Já si myslím, že se to nepozná. Jo. A takhle mezi námi, mezi učiteli, mezi rodiči, poznáte toho učitele až po hodně dlouhé době, až zjistíte, proč ty některé věci dělá, Jo? A určitě to není podle toho, jestli dostane na vysvědčení více nebo méně dárků, ale opravdu, jak ty děti na něho vzpomínají, jak vám řekl, já jsem teď dostal e-mail od kluka, kterého jsem kdysi učil, už je to dávno a on do dneška vzpomíná na to, že díky třeba mně změnil svůj přístup k matematice. Ne, že by ji uměl jako o tolik více, mm-hmm. ale už z ní nemá ten strach, jo? Což je někdy možná ještě jako víc než ten úspěch. Jo? Takže tohle jsou takové ty známky, spíš takové střípky, je to celá mozaika. Samozřejmě určitě existují nějací výjimeční skvělí učitelé, které poznáte na první pohled, ale to jsou opravdu ty šafrány.
0: Jdi, dívej se, žasni a uč se po celý život. Tohle čapkovské moudro je vaše životní krédo?
1: No, já si myslím, že ten údiv je hrozně jako důležitý. To říkával, už zase vzpomenu na dalšího, kdo tady není, profesora Maňáka z Brněnské univerzity. Vždycky říkal, že vlastně, jak se člověk přestane jako divit nad věcma, udivovat se, že to jako, tak něco v tom je, nějaký záhadno, tajemno, krásno, že jako už vlastně co dál, tam už nic pak není. Jo. Takže já si myslím, že ten údiv je hrozně důležitý. Pořád se jako něčemu divit, natchnout se do něčeho.
0: Žasnout. Tak ať vám to vydrží co nejdýl. Rodák z Ústopečí, žijící v Brně, učitel na základní škole Antonín Václavík, autor knihy Amos s námi a zlé pryč, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju vám, mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání, děkuju. Nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: A chvilku po půl jedné. A taková byla sobota 5. září. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Je neděle 6. září, začínají hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
4: Ukrajinské oblasti opublikovali svůj příziv.
3: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři už proto z Orlíku upouštějí jenom tolik vody, kolik do něj přiteče.
5: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
6: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
5: Z Orlíku teď odtéká skoro 3x méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
7: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
5: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o 1,5 metru. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: V domě srbské armády v Bělehradě se odehrála vzpomínková akce na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny během války v 90. letech.
8: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace se dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
9: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
1: Policisté evidují při kontrolách víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Za prvních 8 měsíců roku se přestupku dopustilo přes 26 100 řidičů. Oproti loňsku

0: Je to za stejné období nárůst o 10%. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
1: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Po roce a čtvrt znovu v Praze jezdí tramvaje mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku.
2: Poprvé po několika měsících na pražské zastávce Muzeum vystoupila paní Klára.
3: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
2: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
3: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
2: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
4: To, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
2: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
0: Archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu v sobotu představili lidem mimořádný objev. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2,5 tisíce let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
5: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
6: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
5: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
6: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
7: Měla 6 až 9 měsíců.
6: Říká archeoložka Zuzana Goles-Mírová.
7: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
6: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Bladenska. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians v 7. ligovém kole prohráli na hřišti Sigmy Olomouc 0-3. Pražané v první půli nevystřelili na branku a trenér Jaroslav Veselý přisoudil horší výkon únavě ze středeční dohrávky.
8: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne a že jsem tu se s toho měl asi víc prodotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
0: V dalších zápasech pak pražská Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno podlehl plzeňské Viktorii 0-3. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková neprošly do osmifinále US Open. Bousková prohrála s Polkou Švjontekovou 0-2 na sety. Stejným rozdílem podlehla Bartuňková Rusce Andrejevové. O postup bude ještě bojovat Jakub Menšík, který se brzy ráno utká s Američanem Tienem.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru specializovaná firma tam za asistence hasičů odstraňuje následky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy neprůjezdná za nájezdem za sjezdem na Ševětín. Na 112. kilometru se osobní vozidlo střetlo se stádem prasat. Odklon na exitu 118 Ševětín na silnici 3, odkud se na dálnici vrátíte před Veselým nad Lužnicí na kilometru 107. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za Herstošicemi. Osobní vozidlo se tam střetlo se zvěří, odstavené je na krajnici a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci teploty klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněné se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů a na horách bude kolem 13. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza sobotní polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
11: Proč bude průtoku vody ve Vltavě pomáhat poprvé v historii nádrž Slapy místo Orlíku? Kdo jsou lidé, kteří natočili kontroverzní rozhovor s ministrem Macinkou? A celý areál Hřebčína v Napajedlech se stal kulturní památkou, budou se tam znovu chovat koně. Běžnému pozorovateli by se mohlo zdát, že deště v posledních týdnech zmírnily sucho. Krajina se sice přece jenom trochu zazelenala, ale například záběry z nádrže Orlík ukazují, jak klesající voda obnažuje čím dál větší části břehů a dna. Její hladina je tedy teď až o 15 metrů níž než jindy. Právě kvůli poklesu hladiny Orlíku využije Povodí Vltavy poprvé v historii k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slapské přehrady. Naopak odtok z Orlíku se začal snižovat. Naším hostem je Jan Danielka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Tak můžeme si to ještě říci přesněji, co znamená, že Orlík bude využívat k udržení průtoku Slapy?
12: A tak ona vlastně, Vltavská kaskáda, je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako Slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první, ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhaly předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody, neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod.
11: No a vyčerpání těch zásob, až nastoupí Slapy a já nevím, potom třeba Vrané, tak to může asi trvat docela dlouho, protože třeba zástupci Povodí Vltavy ujistili, že i kdyby se situace nezměnila, nepřibylo srážek, tak zásoba vody by vydržela vylepšovat toky řek několik měsíců, je to tak?
12: Je to tak, tak ono, Slapy jsou také ohromná nádrž na české poměry, vlastně pořád patří mezi ty největší a vlastně spolu s Orlíkem, Lipnem, Nechranicemi, tak jsou v té top 4, kdybychom to takhle řekli, co se objemu týče, který dokážeme tedy využít. Takže není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Oni přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct s tím zásobním objemem. Mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání Slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
11: Vy jste mluvil o čistírnách odpadních vod. K čemu dalšímu je nutné ty toky vylepšovat? Ono se mluví o ekologii, odběru vody, čili aby ryby a další organismy v řece nezahynuly, aby lidé měli vodu v kohoutcích, protože třeba část pitné vody se bere z Vltavy?
12: Je to přesně tak. Ta, samozřejmě, co se týče Vltavy samotné a Dolního Labe, tak tamto nalepšování průtoku má více funkcí. Když se podíváte na to, jak vypadal ten stav předtím, než byla vybudována Vltavská kaskáda, tak se stávalo, že opravdu v Praze teklo nějakých 12 kubíků. To není úplně limitní pro využívání odběru vody. To je potřeba říct, že těch 40 kubíků, ten odběr, který je na Vltavě v tuhle chvíli v Podolí je maximálně ve stovkách litrů, takže to se tam ten důvod úplně není a ta funkce pro odběr vody vlastně by Vltava zabezpečovala v podstatě i bez nějakého většího příspěvku na vodních nádrží Vltavské kaskády. Ale celkově ten ekologický stav, ty obnažené břehy, Vltava je přece jenom široký tok, vlastně zcela regulovaný, tak by určitě nebylo hezké, jak by to tady vypadalo, opravdu většinou se v historii objevilo o tom, že Vltava vlastně byla zapáchající strouha a umíraly ryby a podobně. Takže to je jedna věc. Samozřejmě další věc je udržení i toho Dolního Labe. Ono v tuto chvíli už je to pasé, ale pomáhá vlastně Vltavská kaskáda ve chvílích, kdy toho té vody je přece jenom trošku víc, i pomáhá vlastně lodní dopravě.
11: A jak je to na horním toku Vltavy? Tam pomáhá třeba chlazení Temelína, Lipno?
12: Tak ona, ta kaskáda, vlastně pomoci chlazení Temelína je jedna z funkcí Vltavské kaskády. Takže Lipno, ano, je velká zásobárna vysoko v horách, která vlastně také se prázdní. Ona není tak viditelná možná v tuto chvíli jako Orlík, ale ten přítok do Lipna je možná někde okolo jednoho kubíku. Vypouští se klasicky 6 a mimo jiné proto, aby vlastně na těch dalších nádržích, které jsou Kořensko-Hněvkovice, a tam je přesně role toho zabezpečit průtok v elektrárnách. Takže, nebo respektive vodu pro chlazení v elektrárně, která navíc ji odebírá relativně malé množství, protože využívá chlazení pomocí těch chladicích věží. Takže taková ta situace, kterou jsme viděli v průběhu léta třeba s jadernou elektrárnou Pax v Maďarsku, která přímo odebírá hnedka tu teplou vodu, vlastně vrací do Dunaje, tak jí vadil pokles hladiny Dunaje, tak to u nás není. A je to zase jedna z funkcí Vltavské kaskády.
11: No ale proč vlastně v tomhle směru té kaskádě nijak výrazně nepomohl ten srpnový déšť? Bylo ho málo, nebo spolkla většinu vody vyprahlá krajina?
12: No představte si vlastně to, že i ta krajina je svým způsobem nádrž, nebo funguje minimálně jako nádrž, takže půda vlastně je teďkon také vyprázdněna. No a ten déšť, který byl, tak když naprší, tak první se tak snaží uschne. Dostat do těch... ne, ale vlastně ten deficit v půdě je tak velký, že opravdu srážky dokáže zachytit a nedostanou se až k tomu, aby protekly do nějakých hlubších vrstev, dostali se do vodních toků a mohli plnit Vltavskou kaskádu. Ono, ten průtok malinko vzrostl, ale uvědomme si, že se musí zaplnit vlastně celá a ta zásoba v půdě, která momentálně chybí, ale třeba na Lužnici i rybníky, takže ty jsou také vlastně prázdné a než ta voda by se dostala skrz Lužnici do Vltavské kaskády, do Orlíka, tak ještě musí naplnit vlastně ten ohromný objem vody, který nechybí jenom v těch nádržích, on chybí všude v krajině.
11: Vysvětluje hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Mockrát vám děkuji. Přeji hezký den.
12: Krásné odpoledne všem.
11: Rozhovor ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou sobě s maskovaným mužem má do hru. Vedení ochranné služby oznámilo, že prověří, zda byl v tomto případě postup ochranky v pořádku. Vicepremiér svolil k interview, aniž by umožnil ochrance prohledat prostory, kde se skrývaly makety výbušnin, střelné zbraně a další lidé za plentou. Celou akci připravila dvojice influencerů Vojtěch Pšenák a Mike Oganesian, kteří ministra pozvali k rozhovoru pod falešným jménem Tomas Paukner. Ve vysílání vítám investigativního reportéra serveru Seznam zprávy Lukáše Valáška. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Kdo je vlastně tahle dvojice, která si říká detektivní parta? Oni tuším začínali jako internetoví trolové, dá se říct, kteří tak trochu testují hranice trpělivosti a svobody slova.
13: Je to v podstatě skupina youtuberů, která se dlouhodobě snaží zbohatnout na tom, že vytvářejí kontroverzní obsah a sbírají na to lajky, shlédnutí, případně nějaké příspěvky od fanoušků. A tohle to je vlastně jejich poslední modus operandi, že tedy nějakým způsobem útočí na ty, které označují za dezinformátory, dezoláty, lháře a podobně.
11: No a když se tedy přerodili na tyhle údajné bojovníky proti pokrytectví, dezolátům, dezinformátorům, komunistům, protože jsou známa i jejich trochu starší videa, jak je třeba Pšenák, vystupující pod pseudonymem Pražský pérák, vyvedený za použití síly ze sídla komunistů, anebo také zveřejnili údajné pornozáběry poslance Reichla.
13: Je to závěr od posledních, řekněme, třeba 2 let. Do té doby například tedy kolega pana Pšeňáka, který jako vůči postavu celého toho projektu říkal Mike je pán, tak se věnoval třeba tím, že opravdu on sám vědomě porušoval zákon a pak, když to třeba řešila městská policie, tak vyvolával s tou městskou policií nějaké konflikty, vysmíval se jim, zesměšňoval je, snažil se třeba za pomocí nějakých právních kliček dosáhnout toho, aby nebyl potrestán. Takže ta jeho historie je opravdu barvitá. On třeba dělal i biznis, ve kterém nabízel lidem, že je zbaví toho, aby dostali pokutu, když spáchají nějaký dopravní přestupek za volantem. Snažil se svými internetovými projekty obohatit opravdu různými způsoby.
11: No a myslím, že v tomhle případě to byl ten pan Oganesyan a on se ale někdy pohyboval i za hranou zákona. On byl za své činy několikrát odsouzen, jestli se nepletu.
13: Je to tak, jedno to jeho odsouzení, to je nějaký rok 2022, tuším. Tam to bylo právě za to, že překročil hranice zákona při jednom z těch svých konfliktů s městskou policií. A ve druhém případě také pak odsouzený za vyhrožování starostovi Velkých Hamrů, se kterým opět měl nějaký konflikt v rámci té své youtuberské činnosti.
11: No v případě ministra Matinky použili, dá se říct, jako návnadu fiktivního autora jménem Thomas Paukner. Co vlastně Petra Matinku k tomu rozhovoru nalákalo, protože on na začátku mluvil o Pauknerovi, dá se říct, s jistým obdivem?
13: To asi může zodpovědět s jistotou jenom pan ministr, ale samozřejmě z té komunikace, kterou právě ta detektivní parta zveřejnila, tak je patrné, že přesně on vyjadřoval tomu anonymnímu profilu, který se tedy na internetu prezentuje pod jménem Paukner, určitý obdiv. Je potřeba říci, že Paukner dlouhodobě tím, co on nazývá investigativou, ono je to spíše účelové vyzobávání informací, jejich zasazování do nějakého skandálního rámce, útočí na nynější parlamentní opozici, to znamená politické konkurenty pana Matinky. Zároveň ta jeho tvorba je dlouhodobě sdílená těmi vládními politiky, je využívána k tomu, řekněme, aby podporovali tu svoji činnost a kritizovali opozici, takže to jsou asi ty věci, které panu ministrovi mohly imponovat, a to až do té míry, že si vlastně nedal pozor a neskontroloval si důkladně, jestli skutečně ho zve na rozhovor ta reálná skupina, která se za tím profilem Paukner schovává, nebo ho někdo napálí a vlastně se za toho Pauknera vydává tady detektivní parta.
11: No, teď je ale ještě otázka, proč to ti lidé dělají. Oni na svých stránkách uvádějí, že chtěli prověřit, a to cituji, bezpečnostní a kognitivní schopnosti vicepremiéra, ministra zahraničí, člena Bezpečnostní rady státu, ale současně zvou diváky na placenou platformu. Takže vy už jste to na začátku říkali, je to hlavně pro peníze?
13: Tak tu jejich motivaci samozřejmě znají jenom oni sami, do hlavy jim nevidíme, ale realita je taková, že když se podíváme do té jejich minulosti, tak tam skutečně ta snaha byla získat na ty věci peníze. Nyní zase vydělávají na tom, že prostě nabírají na to předplatitele. Je to tak, že Mike je pán, tedy pan Oganesyan, tak figuruje už tuším druhý rok v žebříčku nejlépe vydělávajících youtuberů časopisu Forbes. Ta kontroverze jeho spočívá třeba i v tom, že on se přesto, že tedy navenek prezentoval tedy tyhle ty velké výdělky, dlouhodobě vyhýbal splácení svých dluhů, a to až do té míry, že soud konstatoval, že v té insolvenci, respektive odlužení, do kterého se sám dobrovolně upsal, tak sleduje nepoctivý záměr a snaží se tedy ty věřitele obejít. Takže ta finanční motivace, si řekněme, nějakými kličkami a ideálně skrytě, tak aby to třeba všichni věřitelé nezjistili, si vydělat peníze přes nějaké zpřátelené subjekty, ta je tam samozřejmě evidentní a je to bezesporu jeden z těch silných motivátorů, byť oni tvrdí, že samozřejmě chtějí nějakým způsobem odhalovat pravdu a trestat lidi, kteří se chovají prostě nesprávně nebo dokonce nezákonně.
11: No a jak moc tímhle, jak oni říkají, experimentem získali pozornost?
13: Tak myslím, že to, že tady spolu tu věc řešíme, mimo jiné, tak je důkazem toho, že tu pozornost si opravdu vydobili. Je to samozřejmě tím, že tak říkajíc přistihli při nějakém docela nezodpovědném, než kvůli nebezpečné, možná hloupém chování vicepremiéra české vlády, člena Bezpečnostní rady státu, ministra zahraničí, pana Matinku. To je jako bezesporu velký úlovek. Zaznamenala to řada zahraničních médií, samozřejmě jim opět přibyli předplatitelé na jejich placené platformě, mělo to na sociálních sítích velký ohlas. Takže v tomto bezesporu tady ten jejich další počin se jim povedl.
11: Tolik investigativní reportér serveru Seznam zprávy Lukáš Valášek. Děkuji vám, naslyšenou.
13: Díky, naslyšenou.
11: Ministerstvo kultury prohlásilo, a to i přes odpor majitele, za kulturní památku celý hrazený areál Hřebčína na Pajedla, donedávna známý chovem plnokrevníků, tedy včetně připojených pastvin, o které se vedl spor. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení a nové posouzení památkářů. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě ještě předtím na začátku léta zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy z ODS, a které pastviny a některé další části areálu Hřebčína ponechávalo mimo památkovou ochranu. Majitel Hřebčína, společnost Signum, se k věci zatím vyjadřovat nechtěla. U telefonu je Aleš Martínek, advokát zástupce spolku za záchranu Hřebčína na Pajedla a chovu koní v něm. Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Tak vaši petici, kde mimo jiné žádáte ministerstvo kultury, aby vyhlásila památkovou ochranu celého areálu, tak podepsali desítky tisíc lidí. Jste tedy spokojení s tím, jak teď ministerstvo rozhodlo?
14: No určitě, protože Hřebčín na Pajedla je ohromná kulturní hodnota, velké národní bohatství a určitě má být chráněn jako celek a to je potřeba si uvědomit, že skutečně takové rozhodnutí, které nyní vydalo ministerstvo kultury, je skutečně v souladu s právem, takhle to je prostě správně.
11: No proč ale si podle vás zaslouží památkovou ochranu celý ten areál Hřebčína na Pajedla? To původní rozhodnutí tehdejšího ministra Baxy vycházelo z toho, že současný majitel, firma Signum, chov koní po více než 130 letech zrušil a proto není potřeba chránit ani ty pastviny, které sami o sobě podle tehdejšího rozhodnutí ministerstva památkovou hodnotu nemají.
14: To není argument samozřejmě, protože jestli v tom Hřebčíně koně jsou nebo nejsou, nemá vliv na to, jestli to je památkově jako způsobilý objekt ochraně nebo není. Neboť jakoby odborná památková stanoviska zejména Národního památkového ústavu prostě jednoznačně uvádějí, že ta hlavní památková hodnota je právě ta integrita toho areálu, neboť se dochoval v té autentické podobě do dnešních dnů. Čili tady je potřeba chránit tu památkovou hodnotu, spočívající v té integritě urbanismu a celistvosti toho areálu. To znamená, že ochrana jednotlivých stájí nebo staveb prostě není ochrana Hřebčína. To skutečně ne. Tak to není. A to, jestli v něm se nachází koně nebo ne, na to posouzení těch památkových hodnot prostě nemá žádný vliv.
11: No ale co z té rozšířené památkové ochrany vlastně reálně plyne? Majitel totiž říká, že chov se mu nevyplatil a na těch pastvinách chtěl postavit domy a právě z těch zisků chtěl chov dotovat.
14: No to skutečně je potřeba uvést na pravou míru, protože my se tady bavíme o tom historickém centrálním Hřebčíně a jeho navazujících pastvinách, o které když by ten Hřebčín samozřejmě přišel, tak potom je vyloučeno jakoby jeho využití pro původní účel nebo alespoň pro účel i nějakých jiných chovatelských jakoby záměrů. Jo? Takže to tak skutečně není, že někde ukrojíte pastviny a z toho zbytku byste financoval potom, nebo z těch zastavěných pastvin vyfinancoval Hřebčín, protože tyhle ty pastviny jsou ty životně důležité, to skutečně takhle není.
11: No ale pokud podle majitele ta památková ochrana znemožňuje ekonomicky udržitelné využití areálu, tak nakolik je podle vás reálné, že by se do Hřebčína skutečně vrátil chov koní, který, jak víme, skončil v roce 2023?
14: No, dívejte, to je samozřejmě otázka vždycky toho, že kde je vůle, je i cesta a určitě nějaká řešení jsou, ale...
11: No a jaká třeba? Kdo by měl pomoct? Já nevím, město na Pajedla nebo stát?
14: Předpokládám, že jakoby u města to není asi na správném místě, neboť město by možná mohlo nějak třeba pomoci, ale klíčový subjekt tady bude ministerstvo zemědělství, a určitě jsou v nádbí i soukromí investoři a tak dál. I jsem uvažoval o nějaké nadaci, ale to všechno záleží na tom, že vždycky musíte mít dva subjekty a více na nějakou dohodu, takže tam věřím, že se ta cesta hledat dá, když bude vůle.
11: Aleš Martínek, advokát a zástupce spolku za záchranu hřebčína Napajedla a chovu koní. V něm já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
14: Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Hezký den.
11: No a 20 minut polední publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus.
15: A tohle je tedy repríza polední publicistiky ze soboty 5. září. Teď už je neděle 6. září. Radiožurnál půl jedné. Denisa Hergeslová a zprávy.
0: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Koalice kritiku odmítá a je připravena senátory přehlasovat. Stovky lidí v sobotu protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními uprchlíky, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamanšský průliv. Začala kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat děti i dospělé ke sportu. Letos se koná po 4. a podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala také od Světové zdravotnické organizace. Součástí kampaně jsou i nábory do dlouhodobých pohybových aktivit a zapojit se můžou nejen jednotlivci, ale i celé společnosti a kolektivy. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy 5. v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. Ta výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord meetingu v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na 6 u Bochova. D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se pracuje na odstranění následků požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Dobrá zpráva z D3 z Českých Budějovic do Prahy. Provoz po nehodě auta se zvěří za sjezdem na Ševětín obnoven v plném rozsahu. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za Herstošicemi. Osobní vozidlo se tam střetlo se zvěří, odstavené je na krajnici a projíždí se Kyvadlově. V Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor, osobní vozidlo tam narazilo do svodidel a projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty v noci klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojedinělé se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů, na horách bude kolem 13. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu vás přivítá Jiří Štefl.
15: Tak vás pěkně zdravím. V neděli 6. září, ano, v kalendáři se už změnil den. Tak tady je naše živé noční vysílání. Za chvíli hudba Lucie, Taylor Swift a na úvod Kaiser Chiefs. Ať se vám dobře poslouchá, klidnou noc.

0: Ve víkendovém radiožurnálu skupina Lucie Dotknu se ohněm. Teď už je 15:45, neděle 6. září. Obyvatele německého Saska-Anhaltska dnes vyrazí k zemským volbám. My přinášíme teď jeden příběh. Bauhaus byla legendární škola architektury a designu, kterou za víc než 100 let její tradice potkali horší věci, než že si ji lidi pletou s řetězcem hobby marketu. Ještě před válkou zavřeli školu nacisti, kteří se odmítali smířit s tím, že německá střecha by mohla být i plochá a nejen sedlová. A tohle nacionalistické poměřování kultury znovu ožívá. Před dnešními zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku ho oprášila strana Alternativa pro Německo. Situaci pozoroval na místě náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Budova školy Bauhaus stojí ve městě Dessau, česky v Desavě, trochu stranou za kolejemi. Před 100 lety ji postavil Walter Gropius a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
2: Man kann sich einmieten in die ehemaligen Wohnräume der Studierenden zum Übernachten tatsächlich.
3: Dá se tady přespat v pokojích, ve kterých dřív bydleli studenti. Jsou víceméně v původním stavu. V Desavě jsme už po několikáté, ale tohle jsme ještě nevyzkoušeli. O víkendech bývá i plně obsazeno. Strávit noc v muzeu, to se člověku nepoštěstí každý den.
2: Gibt wenig solche Möglichkeiten, glaube ich, in Architektur und Museen auch.
1: Burk a Fanny jsou pár z Hamburku, vracejí se z dovolené a nebýt Bauhausu, tak by Desavu stejně jako mnoho jiných nejspíš úplně minuli. Teď ale přemýšlejí, jestli se sem budou vracet i v budoucnu, a to kvůli politické situaci.
4: Bauhaus ist das Bauen der Globalisierung. So, sozusagen der Anywheres.
1: Bauhaus podle Tomase Tilschneidera, možného budoucího ministra kultury spolkové země Sasko-Anhaltsko za stranu AfD, představuje vykořeněný styl kosmopolitních všudybylů, který je cizí německé identitě, doslova neněmecký, a navíc prý prosazuje globalistickou agendu. Ředitelka nadace Bauhaus Barbara Steinerová ale pro agenturu Reuters nabídla jiný pohled.
5: Das Bauhaus ist weltbekannt und damit ist auch Aufmerksamkeit, weltweite Aufmerksamkeit garantiert.
6: Útočit na světoznámou instituci pojmy a slovníkem z 30. let je samozřejmě kalkul zaměřený na získání co největší pozornosti. Kdo navíc považuje za historicky významnou éru jen od merseburských zaklínadel po německé císařství a 20. století jak si vynechává, proto ani Bauhaus nemůže být německý.
5: Und wenn man diese Geschichtserzählung zugrunde legt, dann ist das Bauhaus nicht deutsch.
1: Nejde přitom jen o útok na jednu konkrétní budovu. AfD si do předvolebního programu napsala, že umění, které podle strany nedostatečně pečuje o německou identitu nebo je dokonce protiněmecké, nemá mít nárok na veřejnou podporu. Generální ředitel divadla v Magdeburgu Julian Schava v tom vidí lacinou kulturní válku. Vést ji je podle něj jednodušší, než řešit třeba nedostatek školek nebo klesající kupní sílu obyvatel. Zároveň je ale podle něj takový přístup nebezpečný.
7: In der AfD das gleiche erreichen wie in Amerika oder wie in Ungarn.
3: AfD chce dosáhnout něčeho podobného jako v Americe nebo v Maďarsku. Chce mít větší kontrolu nad politickou debatou. Může například snižovat příspěvky veřejnoprávním médiím, ale i divadlům, ve kterých se vede debata, která nemusí být vždy plně v souladu s vládou. Penězi se dá ovlivnit, jaké hodnoty budou kulturní instituce zastávat.
7: Museen oder das Bauhaus vertreten.
1: O tom, jak bude kulturní politika v Sasku-Anhaltsku vypadat, tak mohou rozhodnout zemské volby. AfD má podle průzkumu podporu více než 40% voličů. Z Magdeburku a Desavy Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: výsledcích schůzky zatím nejsou známé.
1: V ľubom slušie, konečne.
2: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Witkoff taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Witkoff a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojný, Radiožurnál.
0: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
3: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Šumperští strážníci spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Pokračuje Martin Pelnář, ředitel šumperské městské policie.
4: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
0: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková do osmifinále US Open nepostoupila. S Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6, 6-7. Zejména ve druhém setu ale odehrála s šampionkou Roland Garros velmi vyrovnanou partii a vysloužila si i podporu z tribun. Pokračuje Bartuňková.
5: Těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a pak jsme se do sebe práli, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svou stranu jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
0: Ve třetím kole skončila i Marie Bousková, která prohrála s Polkou Švjontekovou z Polska 2x6-7. O postup bude hrát ještě Jakub Menšík, který se brzy ráno našeho času utká s Američanem Tienem. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V sedmém kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a omezení na Šmejkalce. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se pracuje na odstranění následků požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pruhu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. V Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty v noci klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněle se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24, na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
8: Neděli 6. září 6 minut po 1 hodině. Jestli chceme být v dobré kondici, musíme proto něco udělat. Ne, neudělá se to samo z gauče. Právě na tohle se zaměřila kampaň Aktivní září, která odstartovala. No a my vám ji představíme v čase do 13:15. Noční radio.

0: Kromě vyvážené stravy taky hlavně pohyb a sport, tohle patří ke zdravému životnímu stylu. Vést k tomu má veřejnost kampaň Aktivní září, za kterou stojí nadační fond Aktivní Česko. Letos se koná po čtvrté a odstartovala v zahradách Strakovy akademie v Praze.
1: Tvrdší hudba, povzbuzování lektorů a ostré tempo, to je lekce spinningu.
2: Dělala jsem sport jako žákyně, gymnastiku i atletiku a vedu kurz pro seniory, jenomže seniori jsou líní, pohodlní a nechtějí se hejbat, protože všechno je bolí a ono je lepší fňukat, než cokoliv dělat.
3: Paní Vilma, vy jste přijeli z Loun?
2: Ano.
3: A řekněte mi, když jste aktivní seniori, tak čemu všemu se věnujete?
2: Všemu. Aby seniori žili aktivní život. Kulturně, společensky, sportovně.
3: Proč je to za vás důležité?
2: No, protože veselá mysl půl zdraví.
1: Na trávníku se na lekci jógy protahovala paní Lucie.
4: Tak já jsem povoláním fyzioterapeutka, takže samozřejmě pohyb považuji za základní potřebu lidského organismu a jsem takový amatérský sportovec všeho druhu.
5: Přidejte si zátěž a snažte se pochytit tempo.
6: V České republice ročně umře zhruba nějakých 43 tisíc lidí v souvislosti s kardiovaskulárníma chorobama. A tím sportem právě, nebo tím pravidelným sportem, tím pohybem, jenom tím, že jdu do práce, jedu městskou hromadnou dopravou, dvě zastávky před prací, prostě vystoupím a jdu pěšky. A tímhle s tím vlastně se dostanu k tomu, abych preventoval.
1: Říká Matyáš Fošum, pověřený vedením hygieny.
6: Dá se říct, že z pohledu kardiovaskulárních chorob, ale i diabetu, psychických potíží, deprese, je právě jeden z těch nejdostupnějších, nejlevnějších a nejrychlejších léků právě ten pravidelný pohyb, potažmo i ten sport.
1: Do aktivního září se můžou jednotlivci, firmy nebo školy zapojit během celého měsíce, a to třeba tím, že nepojedou do práce autem, ale na kole, případně půjdou pěšky. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Čtvrt na dvě, minuta k tomu, tady je vysílání víkendového radiožurnálu skupina R.E.M. Teď už za námi, aktuálně teď Jiří Procházka, Zelená vlna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D5 u Starého Plzence. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova zbystřete za sjezdem na Plzeň. Na 73. kilometru hlásí policie tři madrace v levém pruhu. Opakuji, na D5 ve směru na Rozvadov na 73. kilometru tři madrace v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději po zprávách v půl druhé.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu, a to v čase po čtvrt na dvě. Brněnská kamenná kolonie vznikla už v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu. Z původní osady pro chudé dělníky se postupně stala svébytná čtvrť s vlastním sousedským životem. Teď mají v takzvané kamence znovu místo pro vzájemné setkávání. Po dvou letech skončila obnova kulturního domu.
1: Na kamence jeden dom, na kamence žuli buli a bol.
2: Zpívají ženy z brněnské kamenné kolonie a právě zpěv má být jednou z věcí, které se do kamenky vrátí spolu s obnoveným kulturním domem.
3: Byla to taková rodina tady. Každý o všem viděl, jo. Když měl někdo narození, tak ta rodina přála, jo, zase to chcou zaspívat, no a tak to tady bylo takový domácký, víte, taková vesnička. Vesnička v Brně, jo.
2: Tak na kamenku vzpomíná 90-letá Drahomíra Kantorová, která v kolonii žije celý život. Čtvrť vznikla v první republice v bývalém pískovcovém lomu v prudkém svahu nad řekou Svratkou. Původně tu bydleli hlavně chudí dělníci v malých domcích postavených těsně vedle sebe. Podobné dělnické kolonie vznikaly i v dalších českých městech. Kamenka je ale jediná, která si svou osobitou atmosféru zachovala dodnes. Součástí života kamenky byl i kulturní dům. Karel Matoušek si ho pamatuje ještě jako dítě.
4: Tady vlastně kulturní dům sloužil jenom pro mikulášský nějaký besídky, co si pamatuju jako děcko, tak jsme sem chodili.
2: Konaly se tu besídky, plesy, divadelní i filmová představení. Několik posledních let ale dům využívala sociálně terapeutická dílna. Teď tu budou hlavně místní, třeba Šlajerky z Kamenky, 15-člený ženský pěvecký spolek. Těší se jeho předsedkyně Jarmila Slaninová.
5: My tam budeme každé úterý zkoušet, no a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. No a pak tím pádem, že je kulturák, tak letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že na hody bude škaredě pršet nebo něco, tak máme mokrou variantu a to doteďka nebylo.
1: Děvčátko z kolonie.
2: Zpívají dodnes místní ženy operetní píseň Děvčátko z kolonie. V minulosti ji používali jako znělku pro místní rozhlas ve čtvrti. Radnice Brno Střed nechala přes léto opravit kulturní dům za necelých 200 000 korun. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Mimochodem hledáme nejzábavnější postavu z Cimrmanových her. Hlasujte v anketě na našem webu radiožurnál.cz. No a za chvíli v našem nočním vysílání zprávy, počasí, sport a zelená vlna.
1: Socher slaví 100 let.
2: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
0: Jedna hodina 30 minut. Ve studiu Denisa Hergeslová.
3: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila u 122 kontrol. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. V Záhřebu protestovali v sobotu desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického materiálu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa, ale podle demonstrantů postupuje pomalu. Dnes naposledy se příznivci železnice projedou po trati kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrový úsek od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, trať totiž v posledních letech sloužila jen jako vlečka. Zájemci se s ní ale dnes můžou rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje.
1: Sport.
3: České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14 hodin a 30 minut nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí ještě na obhájkyně titulu z Ameriky. Do play-off postupují ze čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nebezpečí na 14 Ulánova. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se odstraňují pozůstatky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem zpomalte za Lánovem. Došlo tam k nehodě vozidla, na místě zasahují záchranáři, projíždí se s opatrností kyvadlově. Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem. A v Prostějově na Vojáčkově náměstí projíždějte opatrně ve směru k dálnici D46. Hlášený je tam střed auta s chodcem, na místě zasahují záchranáři a hasiči. Průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty se v noci pohybují mezi 13 a 9 stupni, v údolích klesají až k 7 stupňům Celsia, ojediněle se objevují přehánky, přes den pak čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
0: Na to slovo budeme předávat i dál konkrétně vám, našim posluchačům, protože za zhruba půl hodiny odstartuje v našem nočním vysílání taky telefonická soutěž. Ještě dneska, protože je neděle, tak můžete naposledy vyhrát novou audioknihu Jiří Havelka Tragédie Liblice. Je to mysteriózně špionážní vesnické krimi z prvky utopického thrilleru, a to z dílny divadelního souboru Vosto 5. No a vypráví mimo jiné ten příběh legendárního vysílače Liblice B, který je dodnes mimochodem nejvyšší stavbou v Česku, 355 metrů. Telefonická soutěž tedy po zprávách ve 2 hodiny. Zatím si zapište telefonní čísla, ještě nevytáčejte, pouze zapište 221 552 155 anebo 221 552 255. Telefonická soutěž nočního radiožurnálu, tedy zhruba po zprávách ve 2 hodiny, teď je už 4 minuty po 2:30. Z hudby za chvíli Jennifer Lopez, Aerosmith, první single od Aerosmith, no a teď taky skupina Go Go Dolls. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ideál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu na hodinách 3/4 na 2. Už 30 let pořádá Terezínský památník výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol, tvoří na dané téma a sami si vyhledávají historické detaily a příběhy lidí, které zobrazují. Teď můžete v Terezínském muzeu Geta vidět speciální výstavu, která představuje výběr oceněných uměleckých děl.
1: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
2: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
1: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5x a vždycky jsem to asi nějak se mi podařilo vystihnout, že jsem se vždycky se mi podařilo umístit.
2: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
3: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
2: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová. Od roku 2015 nese soutěž na název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně terezínského geta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
3: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem, tak to je zase na počest historika památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně terezínského geta.
2: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu geta. Z Terezína Lucie Hýzlová, Radiožurnál.

0: a perfect day.
1: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
2: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
1: US Open na Radiožurnálu.
2: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
1: US Open na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Dvě hodiny v noci. Denisa Hergeslová a zprávy.
4: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Podle policie o desetinu víc než loni. Fotbalisti Plzně mají první ligovou výhru pod koučem Kováčem. Zvítězili v Brně nad Artisem. Je neděle 6. září, jsou tu zprávy a máme tu taky předpověď počasí. Zítra bude až 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem.